0: Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Domašov havarovala dodávka. Na kilometru 170 už k nehodě přijela policie. Místo je označené šipkou a s opatrností projedete. Na D1 z Prahy do Brna už za sjezdem na Čechtice na 69. kilometru stojí pouze světelná šipka v odstavném pruhu. Kamion už má opravené kolo a je zase na cestě. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se tam netvoří. Na silnici 20 z Plzně do Písku pozor na nehodu za napojením silnice 4 od Prahy. Na kilometru 156 osobní auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. A v Praze na městském okruhu jsou uzavřené tunely Mrázovka a Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. A na severovýchodě místy naměří kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
3: A ten vám přeje příjemnou, pokud možno, páteční místy tropickou noc. Za pár okamžiků, jako vždy v tomto čase po druhé hodině, tady bude naše pravidelná soutěž po písničce od zpěváka Síla.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček. Then the rainstorm came over me.

0: vás třeba nakopne nebo vidí, že třeba zpomalujete na patu nebo zpomalujete vlastně ve švihu, takže je fajn vlastně nějaký takový ten balanc mezi tím, ale jako bude to náročné pro všechny.
1: Možná víc než golfistky a jejich kedíci, tak může trpět hřiště Royal Baroun Golf Clubu. Jak se v průběhu víkendu může měnit, popisuje vítězka tamního turnaje z roku 2022 Jana Melichová.
2: To horko bude určitě celkově vysušovat to hřiště, takže můžou být trošku tvrdší v průběhu toho týdne. Záleží, jak greenkeepři se budou o to, jestli to budou třeba prolívat, a záleží, jak se domluví ještě jako s turnajovým ředitelem, jak by to mělo jako v průběhu týdne vypadat.
1: Tvrdší hřiště nemusí být na škodu. Stíží hráčkám přihrávky do jamkoviště, kam se míček nebude umisťovat tak jednoduše jako na měkčí trávník. I hra přímo na greenu bude vyžadovat větší kontrolu. Divácky tak může být hra atraktivnější, ale pobyt na hřišti bude pro fanoušky kvůli vysokým teplotám náročný. Promotér turnaje Luboš Koželuch je ale optimista.
3: On, když člověk jde po tom hřišti a tak i malej vánek stačí na určitý jako osvěžení, tak já to úplně tak tragicky nevidím. Budeme tam mít samozřejmě připravený občerstvení vodu i pro diváky, takže jako neměl bych z toho prostě obavy. Podle mě zajímavý moment je v sobotu, třeba české hráčky hrajou, řekněme, od 9 do 2 hodin maximálně. To dopoledne bude příjemný, podle mě určitě, no, přes poledne trošku teplejš a ty, kdo budou chtít vidět tu českou stopu, tak v tom největším horku už budou moc pomalu odjíždět domů, takže v pohodě.
1: Myslí si Luboš Koželuch. Tipsport Czech Ladies Open začne prvním kolem v pátek ráno, vítězku poznáme v neděli. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl třetí. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi zasáhla dvě silná zemětřesení. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala, kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jisté. Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. Oznámila to Národní rozvoj. Nová banka, která se chystá v létě spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa, státní zastupitelství požaduje jeho vzetí do vazby. Primátor je obviněný, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování tří fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání, ten byl v té době naplánované dovolené v Chorvatsku. A celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili hráči Japonska proti Švédsku. Oba týmy mají šanci na postup do play-off. Zápas vidí David Prouza.
2: V 71. minutě je to stále remíza, ale teď už z góly na 1-0 pro Japonce dával Maeda, na 1-1 srovnával. O pár minut později Elanga ve druhém souběžně hraném zápase hraje Tunisko s Nizozemskem 1-3. David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za 9 kříži i na silnici 20 před Pískem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Na místě to řeší policie, místem s opatrností projedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí značení po nepojízdném vozidle. Odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Olomouc. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Nehodu vyšetřují na silnici 20 z Plzně do Písku. Za napojením dálnice od Prahy na kilometru 156 havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. A v Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit tam mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Už půl roku platí nový systém, který přenesl povinnost platit uklízečky nebo kuchařky ze státu na samosprávy. Zástupci města a obcí se ale stále nemohou dopočítat, zda na to budou mít dost peněz. Další téma pro noční Radiožurnál vše rozebereme už za chvíli.
3: Radiožurnál. Každý den.

0: Už půl roku dostávají kuchařky, školníci, uklizečky a další nepedagogové ve školách výplatu z rozpočtu zřizovatele, tedy místo státu od samospráv, které na ně mají získat více peněz z daní. Podle ministerstva financí jsou na nový systém spíše pozitivní ohlasy. Sdružení místních samospráv ale tvrdí opak. Například Olomoucký kraj zatím počítá s tím, že bude muset doplácet asi 73 milionů korun, Středočeský přes 200 milionů a peníze scházejí i obcím.
1: No, my v tuto chvíli opravdu nejsme schopni jako říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
2: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, berou tento rok v obci jako zkušební. Zatím totiž stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít.
1: Já fakt nemám na co se spolehnout, jo.
2: Nad složkami s papíry mi ukazuje, že ještě před pár týdny počítala s tím, že bude obec na nepedagogy doplácet zhruba 500 000 korun. Teď je to ale jinak.
1: Včera jsem se dívala na tu kalkulačku ministerstva školství a tam by to zase vypadalo tak, že dostaneme o něco navíc.
2: Například v Olomouci podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z koalice pro Olomouc a Pirátů budou muset doplácet. Zmiňuje mimo jiné to, že k částce, se kterou město počítalo v rozpočtu, přibylo 10 milionů na zvýšení mezd nepedagogů, o kterém stát rozhodl od dubna.
3: Cílem celé tady té situace bylo opravdu ušetřit peníze státní, přesunout ten náklad na samosprávy. To, že to město to nedostane vykryto z toho státu, je teďka už jasné.
2: O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
4: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
2: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Petr Halada na to reaguje.
4: Nemůžeme to s jistotou tvrdit, protože samozřejmě těch 34 miliard budeme vědět až po skončení fiskálního roku, že jo? Jako fakt je to nejistota, no.
2: Sdružení místních samospráv chce podle něj společně s ministerstvy školství a financí v následujících měsících dopady změny financování vyhodnotit. Barbora Taševská, Radiožurnál.

čeští fotbalisté na mistrovství světa dohráli. Ve skupině získali pouze jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou a do play-off tedy neprošli. My šampionát ale samozřejmě sledujeme dál. Už za chvilku se vypravíme na souboj Japonska se Švédskem, tak si na to počkejte.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Na fotbalové mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších postupujících do play-off. Ve skupině F hraje aktuálně Nizozemsko s Tuniskem a Japonsko se Švédskem. Podrobnosti přidá David Prouza.
3: V zápase Japonska se Švédskem právě hlavní rozhodčí nastavil 7 minut nad rámec 90-minutové hodnoty. Je to 1-1. Za Japonsko se trefil Daisen Maeda v 56. minutě po krásné kombinaci s Ritsu Dounem, ale to vedení Japoncům vydrželo opravdu jenom několik málo minutek. Poté se Antony Elanga za Švédy trefil z pravého rohu velkého vápna. Střela, která byla dobře schovaná, která trochu vypadala také jako centr, nakonec skončila v brance golmana Suzukiho. Od té doby měli Švédi i Japonci několik příležitostí, ale už ne tak výrazných. Takže stále je to 1-1 na začátku druhé nastavené minuty. Oba týmy v tuhle chvíli ve virtuální tabulce skupiny F by postupovali do play-off. Japonsko virtuálně průběžně druhé, Švédsko třetí. Na první pozici se vyhřívá Nizozemsko, které zdá se bez větších problémů porazí Tunisko. V tuhle chvíli vede 3-1, čtvrtá minuta nastavení se hraje právě v tomhle utkání. Tunisko jistojistě skončí na posledním místě. V tuhle chvíli má stále 0 bodů a v utkání Japonska se Švédskem tam se zatím skóre stále nemění. Myslím si, že tenhle výsledek tak nějak vyhovuje oběma zemím, takže v tuhle chvíli po 2 minutách nastavení zbývá ještě 5 minut odehrát. Švédi mírně aktivnější, ale skóre zatím 1-1. David Prouza, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Broučci.
4: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
5: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
4: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
7: Vláda a prezident se přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalisté Ekvádoru porazili Německo 2-1 a na mistrovství světa si vybojovali postup do play-off. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
8: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
9: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
10: Pokud pan prezident se servá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
9: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
10: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
9: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři a prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Zraněných je více než 1,5 tisíce, obětí je zatím nejméně 188.
11: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
12: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
11: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
13: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
7: Sport. Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v play-off. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Před malou chvílí skončil souboj Japonska se Švédskem. Jak dopadl, to řekne David Prouza.
14: Konečné skóre utkání 1-1, ale radují se týmy oba, jak v tabulce nakonec druhé Japonsko, tak třetí Švédsko, které právě v tabulce třetích míst zaujme pozici postupujícího do play-off. Skupinu F vyhrálo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. David Prouze, Radiožurnál.
7: Mistrem republiky v časovce se po třetí za sebou stal cyklista Matias Vacek. 24-letý jezdec stáje Lidl Trek ovládl závod s náskokem minuty a 3/4 před druhým Jakubem Otrubou. Mezi ženami obhájila vítězství v časovce Julia Kopecký.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za 9 kříže a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Zpomaluje se za zatáčkou, na místě je policie, projedete ale bez výrazného zdržení. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem. A i tam je to bez kolony. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na dálnici do Olomouce. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Podobná situace na D11 i ve směru z Hradce do Prahy. Za Chluncem nad Cidlinou na 53. kilometru nepřehlédněte stojící vozidlo. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Teď v noci se ochladilo na 20 až 15 stupňů v údolích, místy až na 11. A přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: A já vám přeji příjemnou už 26. červnovou noc. Tak máme pátek. Svátek dneska budou slavit Adriany, případně Adrianové. Tak blahopřejeme nositelům těchto jmen. No a pojďme se ještě podívat do kalendária, co je tam zajímavého. Tak připomenutí, že před 77 lety se narodila skvělá česká zpěvačka a herečka Laďka Kozderková. Přezdívalo se jí Lady Musical nebo také česká Barbara Streisand. A zemřela bohužel velmi, velmi mladá. Bylo jí, představte si, jenom 37 let, zemřela 17. listopadu roku 1986.
1: Noční Radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu LP zpěvačka, která už příští měsíc přijede do České republiky, bude jednou z hvězd letošního ročníku festivalu Colors of Ostrava. Školáci právě dnes dostanou vysvědčení a zakončí školní rok. Pro hodnocení si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů a od zítřka jim začnou prázdniny. Jak v rodině ocenit snahu dětí a jak se zachovat, když výsledky potomka neodpovídají očekávání rodičů? Probereme to už za chvíli v Lince bezpečí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Thank you.

0: Kolik stojí taková jednička a měla by vůbec něco stát? V Lince bezpečí na Radiožurnálu se teď podíváme na to, jak odměny za vysvědčení děti ovlivňují a jestli opravdu mohou zvýšit jejich motivaci.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
3: Tak si to představte, jedničky za stovku, ale samé jedničky za nový mobil, anebo prostě jenom velká zmrzlina s rodiči na oslavu konce školního roku. Odměňovat děti za vysvědčení je v mnoha rodinách skutečně tradice. Pomáhají odměny dětem v motivaci, nebo je třeba učí zaměřit se hlavně na ten výsledek. Právě o tom bude dnešní Linka bezpečí Radiožurnálu. A já už vítám teď ve studiu Marka Sedláčka z naší domácí redakce.
4: Konec školního roku a vysvědčení oslavují rodiny v Česku různě, drobnými dárky, společnými zážitky a třeba Martina bere své děti do kavárny.
5: Od malička se v nich snažíme pěstovat vnitřní motivaci a vést je k tomu, aby věci dělali sami od sebe a ne kvůli odměnám.
4: Podle průzkumu Perfect Crowd pro Airbank z roku 2024 dostává každé druhé dítě za vysvědčení peníze. Většinou jde o stovky až nižší tisícovky korun. Je to dokonce třetí nejrozšířenější způsob, jak si děti vylepšují svůj rozpočet nad rámec běžného kapesného. Vedle klasických známek se nicméně čím dál častěji objevuje slovní hodnocení, které se do jednoduchého systému odměn za jedničky nedá snadno převést. A podle odborníků by se navíc samotné odměňování nemělo vázat jen na výsledky z konce roku, ale spíš na celoroční práci dítěte a také jeho přístup k učení.
3: Tak to byl Marek Sedláček z naší domácí redakce. Moc díky a naslyšenou.
4: Hezký den.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
3: A my ty jedničky, dvojky a tak dále probereme teď trochu podrobněji. Jak tedy děti odměňovat za vysvědčení? To nám řekne Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Co si od toho slibujeme?
6: Tak domnívám se, že to je nějaká snaha dítěti jakoby poděkovat za to, že tady se snažilo 10 měsíců na něčem pracovat, což je asi v pořádku. Otázka pak je od ta míra, jakou formou to uděláme. A samozřejmě pro to dítě je to nějaká motivace zase se snažit dál.
3: Fungují ty odměny opravdu jako motivace, nebo je prostě můžou naučit, že když se učím, tak se učím hlavně kvůli tomu, aby přišla ta odměna?
6: Myslím si, že to je trošku komplikovanější, protože pro některé děti to skutečně může být, protože hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
3: Co když to je třeba jenom pochvala? Já hodně chválím. Teda musím se snažit hodně chválit, protože když řeknu chválím tě, tak je to málo, tak já hodně chválím. Stačí to?
6: Já si myslím, že je důležité i u těch pochval mluvit o něčem konkrétním, vlastně čeho si na tom výsledku vlastně ceníme. Jestli to je to, že víme, že děcko tomu věnovalo nějakou kapacitu svojí, že tomu věnovalo čas, že se třeba poctivě připravovalo. A pak už, když to řeknu, možná pro některé to bude znít zvláštně, ale pak už je jedno, jaký je ten výsledek, protože ten se nám ne vždycky musí povést, přestože jsme se tomu vlastně hodně věnovali. A já si myslím, že bychom ty děti měli oceňovat právě za tu přípravu, za tu energii, kterou tomu dali a taky tomu třeba porozuměli. Čili někdy nemusí dostat hned jedničku, ale ta látce rozumí a to je to důležité.
3: To je pravda. Jaký rozdíl je tedy mezi pochvalou, nějakým společným zážitkem, tou zmrzlinou a třeba i finanční odměnou, anebo i mobilem? Co na ty děti působí nejlépe? Chápu, že každý chce mobil.
6: Každý chce mobil, ale já se pořád myslím, že vlastně nejdůležitější je vztah, který máme s tím dítětem. A trochu to potom může znít, že si

0: jednička jako jednička, na některých školách může být vlastně trojka rovná jedničce na jiné škole. Každé to dítě má taky talent na něco jiného a to, že se mu to nepovedlo na jedničku, možná, že pro něj ta trojka bylo to nejlepší, čeho mohl dosáhnout. Takže já si myslím, že právě proto to slovní hodnocení může přinášet vlastně objektivnější výpověď o tom, čeho to dítě dosáhlo a co se mu podařilo. A to by ti rodiče měli ocenit, ne konkrétní výši známky.
1: Pojďme se podívat do rodiny, kde jsou třeba sourozenci. Co když sourozenci se asi třeba snaží stejně, ale přinesou úplně jiná vysvědčení. Jak ocenit jejich práci tak, aby najednou nevznikl nějaký pocit nespravedlnosti, že ty ho chválíš za trojky, ale já měla samé jedničky?
0: No, protože si právě myslím, že to je o tom procesu. Jo, že za prvý vlastně jako rodič bych pravděpodobně měla vědět v průběhu celého toho školního roku, jak to moje dítě prospívá, jak se mu daří, jak se připravuje. A proto mě nepřekvapí, jestli má jedničky nebo trojky, ale taky mě nepřekvapí, co pro to byl schopen udělat, protože prostě některé děcka mají i ty jedničky jakoby zadarmo. A prostě jim to dobře jde, jsou talentované, ale to neznamená, že dítě, který přineslo trojky, tomu třeba nedalo i více. A myslím si, že je prostě potřeba oceňovat ten proces, že se tomu věnovali, že se připravovali a to je důležité.
1: Tak teď hodně mluvíme o těch, kteří oceňují, ale může být vlastně i opačný extrém, když rodiče řeknou, že vysvědčení vůbec nic neřeší. Potřebují to přeci jenom děti cítit, že si někdo všiml jejich snahy, všiml si jejich pokroku?
0: Myslím si tak, jako my dospělí, všichni chceme to ocenění, takže určitě i děti. A to, že se jim třeba něco nepovedlo, možná je spíš důležitější ptát se, co je zatím, proč se to nedařilo a spíš se dívat na to do budoucna, co teda můžeme příště udělat líp, aby třeba se ti povedlo některé věci udělat tak, jak ty si představuješ. Takže vlastně možná hledat jako i jaká role v tom může být moje, v té nápomoci. A možná mi připadá vlastně důležitý říct, že ty známky nejsou prostě hodnota našeho dítěte, ta pravděpodobně bude někde úplně jinde.
1: Když se pak po letech ohledneme zpátky, co si děti z toho konce školního roku a školních roků pamatují víc? To, že dostali peníze za jedničky, anebo to, jak na ta vysvědčení reagovali jejich rodiče?
0: Já si myslím, že důležitá je ta reakce, že to si nějak neseme v sobě, to nějak může podpořit, anebo taky zhoršit vztah s tím rodičem a taky nám to může potom dělat nějaký model do budoucna, jak se k tomu budeme stavět my.
1: Tak chvalte, mluvte a mimochodem citronová zmrzka je podle mě nejlepší.
0: Tohle byla souhlasím.
1: Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Díky, že jste přišla. Přeji krásné prázdniny.
0: Díky za pozvání.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy a Martin Matějka. Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupil na 188. Zraněných je přes 1500. Úřady pohřešují tisíce obyvatel. Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Pomoc je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Zatím ale není jasné, kdy vyrazí. Program Nová zelená úsporám se znovu otevřela pro žadatele, tentokrát ale nabízí hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů můžou lidi získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. Na dotace v aktualizované verzi dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti, příjem žádostí potrvá do konce října. Ministři obrany zemí Vyšegrádské skupiny se na jednání v Maďarsku shodli na významu regionální obranné spolupráce a potvrdili zájem rozvíjet společné projekty. Český ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že Visegrádská čtyřka zůstává pro českou vládu i ministerstvo obrany prioritou. A Paříž zakázala konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti a kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Podle agentury AFP to oznámil policejní prefekt Patrice Faure. A Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie.
0: Sport.
2: Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali se Švédskem 1-1 a postupují jako druhý tým skupiny F do play-off. A dále jdou i třetí Švédové. První místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za 9 kříži a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Domašov havarovala dodávka. Na kilometru 170 to vyšetřuje policie. Místo je označené šipkou a s opatrností projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se tam netvoří. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na překážku za odbočkou na Olomouc. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, i tam je to dobře označené. A v Praze na městském okruhu jsou uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Údržba je v plánu až do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná nejnovější díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra a ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Ten víkend bude hodně horký, teplý, bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech? Protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
5: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25, 30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom
4: dokonce,
5: povrchu.
4: Dokonce, na tom povrchu. Když tam procházíte jako člověk.
5: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sála, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší. Tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
4: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
5: No tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci a může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů, 30, ale jak to, ono se to vlastně nemůže moc ochladit, pokud i v noci potom máme teploty blížící se 30, což
4: desítky
5: teď o víkendu
4: hodin
5: bude.
4: Třeba vydrží ten povrch?
5: Desítky hodin určitě, a pokud ta vlna veder je několik dní za sebou, už teď bych řekla, že ji máme a o víkendu to bude ještě horší, tak potom to nevychladne vůbec a můžeme očekávat i následky toho tepelného ostrova ještě několik dní poté, co už se teda to postupně bude snižovat.
4: Vrátím se k těm stromům. Stromy jsou základním prostředkem, nástrojem přírodní klimatizací, kterou můžeme ve městech využívat. Hlavně stromy.
5: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jih, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 milionu korun právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromu do správného strukturálního substrátu a to je opravdu náročné a drahé.
4: Takže se to ještě liší, pardon, odrůda od odrůdy.
5: Co se týká...
4: Není strom jako strom.
5: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klimastromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
4: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
5: Určitě listnaté stromy. A já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě objevuje, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, například v Madridu je to plné platanů
4: a listy,
5: my už se posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo nově zrekonstruováno a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna, dobře stínily.
4: No ale když se u toho náměstí Jiřího z Poděbrad, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
5: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď tím můžem říct, podívejte, 40 to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je a tady máte ten důkaz. Tak já věřím, že už tam bude více lidí toto.
4: A co to náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Tak. Na druhou stranu...
5: Jsou tady protichudné požadavky. Spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor a předtím ho tam nebylo dost podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážděná plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech, pořád tam ještě nějaký trávník taky.
4: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro. A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky.
5: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí. To je takové téma, které se rozvíjí i už té zmiňované Vídně, ale i v dalších evropských městech, například mé oblíbeném španělském městě Vitoria Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje. My tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje. A opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů. To už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy je takové vedro a tím i ochladila to svoje okolí.
4: Co nějaké retenční nádrže na střechách domů. Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a anten, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
5: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň. A ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod ním musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil se ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
4: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
5: voda se udrží a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, anebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů, nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
6: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci, ne? A nevycházet potom přes léto z domu.
5: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění. To znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
6: akademicky podložené.
5: Akademicky potvrdila.
6: Jo, rozumím.
5: A to
6: no
5: znamená,
6: ale někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnějším.
5: Ale to musím říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili, myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdem, nebo třeba v kancelářských budovách.
6: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé. Samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
5: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi příjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby, je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby distribuce toho studeného vzduchu, tak aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
6: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to? Nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
5: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umístují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to i hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
6: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba Nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
5: Tak my už jsme tuhle myšlenku tady měli, to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí a do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná nebo je tam právě ta modrozelená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní tu svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově je dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti. Je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
6: Plovárny a tak dále, to, což taky plovárny vlastně taky. S tím moc nepracujeme v České republice, že bychom... Já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně, teda kde žiju, úplně nepracuje.
5: Zatím... Já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
6: Pak máte takže... města, která ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
5: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupaliště tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvlášť v těchto vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
6: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně adaptovala na změnu klimatu, protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
5: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 generál zeleně, adaptační plán a strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat. Všechny nové projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
6: Jo, to jsou ty extrémy právě, ty které extrémy, přináší přesně, ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako kompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
5: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovno od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně tak je tam ta zelená střecha, můžou tam být i popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
6: Dobře, takže vzor Vídeň.
5: Vzor Vídeň.
6: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
5: Díky moc.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při čtyřicítkách se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří, epizodu o summitu NATO, a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření Ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová, pokud tak víte, koho vinit. Naslyšenou v pondělí.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Tak už nám to začíná. Do baletních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď. A uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
4: Vláda podle ministra Tejce nezpochybňuje rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO. Česko navýší fond, který pomáhá vývozcům na Ukrajinu. Fotbalisté Austrálie si zahrají s Paraguají o postup do play-off světového šampionátu. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A podle ní bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje, a to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
5: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
4: Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, a s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česku zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
6: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyváží na Ukrajinu.
7: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
6: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
7: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Policie ve čtvrtek znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa, z žalobce pro něj navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
8: Ovlivňoval jste svědky?
9: Ne, neovlivňoval.
8: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
10: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
8: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
11: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spolu.
8: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Sport.
4: Fotbalisté Paraguaje nastoupili na mistrovství světa k zápasu proti Austrálii. Jejich souboj o postup do play-off vidí Jan Suchan.
9: Ve čtvrté minutě 0-0, i když teď Australané měli první šanci, kterou ovšem neproměnil Irvine v souběžně hraném utkání. Už Američané vedou nad Turky 1-0, když se po rohovém kopu prosadil Trusty prudkou střelou nohou k bližší tyči. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 českých golfistek. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která si před turnajem udělala skoro měsíční přestávku. V Berouně by ráda vylepšila výsledky z minulých let, kdy pravidelně končila ve druhé desítce pořadí.
12: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili a teďka v těch posledních dvou týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
4: České hráčky vstoupí do turné po 12. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 za 9 kříži a omezení na silnici 52 u Chrlic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Místo je označené, na místě byla policie a projíždí se plynule. Na silnici 52 z Brna do Mikulova buďte opatrní, pokud budete sjíždět na 7. kilometru na Mudřice a Želešice. Na sjezdu se pracuje, silničáři tam opravují výtluky. A v Praze jsou stále ještě kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Konkrétně neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy naměří kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
3: Český rozhlas se už delší dobu připravuje na vysílání během krizových situací a katastrof. A teď na tom bude nově spolupracovat i s ukrajinským veřejnoprávním rádiem Suspilnej Ukrajin. To má totiž unikátní zkušenosti s náročnými podmínkami. Podrobnosti už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Možná si vzpomenete, loni na podzim vám do poštovní schránky přišla brožura 72 hodin, která popisuje, jak se připravit na krizové situace. Vybavíte si, co se v ní píše o rádiu? Tak podle příručky máte mít doma pokud možno malý přijímač na baterky. Je to proto, že Český rozhlas má zajištěné vysílání i pro případ krajní krize nebo katastrofy. A právě příprava na krizové situace je jednou z důležitých součástí memoranda, které spolu tento týden podepsali Český a Ukrajinský rozhlas.
1: Já pevně doufám, že se neocitne naše země v takové situaci, v jaké se nachází Ukrajina, tedy v takovémto válečném stavu, ale je dobré být připraven.
2: Popisuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Shoduje se tak s šéfem zpravodajství Ondřejem Suchanem, že právě rádiové vlny jsou v době krizí nejlépe dostupné.
3: Teď, když byl třeba výpadek ve Španělsku, tak se ukázalo, že jsou situace, kdy vypadnou sítě, kdy ten rozhlas díky rádiu na baterky a technologii VKV, tak je jediným zdrojem informací.
2: Potvrzují podle ředitele Suspilné Ukrajin Mikuly Černotického i zkušenosti ukrajinského rozhlasu přímo z náročných podmínek země ve válce.
4: Žádná jiná platforma nás nedokáže spojit s lidmi, kteří uvízli někde v okupovaných územích. Jen rádio. My jsme se naučili, jak v náročných situacích pracovat se zaměstnanci, jak připravovat plány na různé krizové situace. Moc rádi budeme tyto informace sdílet, i když doufáme, že je nikdy nebudete potřebovat.
2: Český rozhlas těmito informacemi podle Ondřeje Suchana obohatí to, co dělá už teď.
3: V běhu určitě je, že máme dneska seznam odborníků pro všechny různé ty mimořádné události. V běhu je to, že společně s hasiči a z jejich psychologi jsme natáčeli otázky a odpovědi na jednotlivé krizové věci, které můžou nastat.
2: Kromě toho, že má rozhlas válečného zpravodaje na Ukrajině, redaktoři v minulosti reportovali přímo s povodněmi zase ženého města Jeseník nebo během pandemie covidu vysílali tiskové konference vlády. V současné době je vysílání připraveno na celkem 23 různých krizových situací, které v Česku mohou nastat. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Venku 30 stupňů a uvnitř i dvakrát tolik. To během současné vlny veder zažívají hutníci v třineckých železárnách. V hutě proto platí zvláštní opatření. Přísun nápojů pro zaměstnance se zdvojnásobil a naplno jedou i klimatizované chladící místnosti.
1: Jsme ve válcovně Kolejnic. Právě vyjíždí rozžhavený kus. Teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky. Takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Hvápejníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
3: Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
3: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách, na jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50-60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z třineckých železáren Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
10: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Martin Matějka. Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235, zraněných je přes 1500. Informovala o tom předseda parlamentu. Úřady pohřešují tisíce obyvatel, do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vyslali pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Pomoct je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Zatím ale není jasné, kdy vyrazí. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. A pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Historický teplotní rekord očekávají meteorologové v Německu. Už včera padl červnový teplotní rekord v Británii, když v jeho anglickém Merrifieldu naměřili 36,7 stupně. Před extrémním horkem varují zdravotníci. Ve Španělsku podle agentury AFP od neděle v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí. A památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server iRozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa.
1: Sport.
10: Fotbalisté Austrálie a Paraguaje usilují ve vzájemném zápase o druhé vítězství na mistrovství světa. Utkání vidí reportér Jan Suchan.
11: 32. minuta 0-0, zatím jediná střela na branku v souběžně hraném utkání. Turci otočili utkání z USA na 2-1, vstřelili své první góly na turnaji. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 za 9 kříže a také na silnici 38 na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka, narazila do plotu. Zpomaluje se za zatáčkou, je to ale dobře označené a s opatrností průjezdné dobře. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě stále jezdí pouze jedním pruhem. Zpomaluje se, zatím je to bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy. Za Grešlovým mýtem u odbočky na Blamné osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích míst je až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
13: Rakousko má problém, který by mu ještě před pár lety záviděla většina Evropy. Solární elektrárny totiž v současných slunečných dnech vyrábějí tolik elektřiny, že ji není kam dát. Řešením mají být obří baterie. Jejich výstavba se ale zadrhla. Proč? Tak tomu se budeme věnovat už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Well.

0: Tak ještě před pár lety se řešilo, jak vyrobit více elektřiny ze slunce. Dnes má Rakousko úplně jiný problém. Co s ní, když je jí moc? Rekordní výroba z fotovoltaiky začíná narážet na limity elektrické sítě a země proto sází na obří baterie. Jejich výstavbu ale komplikuje spor mezi investory a úřady. Na detaily se zpravodajky Báry Vránové ptala moderátorka Hanka Schánělová.
1: Jak se může stát, že je elektřiny najednou moc?
2: Podle expertů oslovených deníkem Die Presse je to vlastně taková daň za úspěch solární energetiky. Rakousko v posledních letech postavilo obrovské množství fotovoltaických elektráren a letos jim navíc přeje opravdu mimořádně slunečné počasí. Když pak kolem poledne svítí naplno, tak všechny ty elektrárny vyrábějí zároveň, jenomže spotřeba elektřiny během dne tak rychle neroste. A protože elektřinou nejde jednoduše uskladnit na později, jako třeba plyn do zásobníku, začne jí být najednou přebytek. No a to se pak projeví dvěma způsoby. Cena elektřiny na burze může spadnout až pod nulu a zároveň se dostává pod větší tlak elektrická síť.
1: Tenhle problém ale chtělo Rakousko vyřešit budováním obrovských bateriových úložišť. Co se stalo?
2: Ten záměr tu je stále, jenomže kolem baterií se mezi tím rozpoutala doslova zlatá horečka. Díky novému energetickému zákonu se přihlásily stovky investorů, kteří v těch úložištích vidí výnosný biznis. Stát totiž slíbil, že baterie, které budou pomáhat stabilizovat elektrickou síť, osvobodí od části poplatků za její využívání, a to až na 20 let. No a právě tady vznikl spor. Energetický regulační úřad teď připravuje pravidla, podle kterých se rozhodne, kdo na tuto výhodu dosáhne a bude moct stavět.
1: No a proč na to nemají nárok všichni?
2: Ten regulační úřad říká, že není možné zvýhodnit úplně všechny, protože těch projektů se přihlásilo mnohem víc, než kolik bude Rakousko podle odhadů vůbec potřebovat. No a pokud by stát odpustil ty poplatky každému, mohlo by to podle něj nakonec prodražit provoz elektrické sítě a zaplatili by to ti odběratelé nebo ostatní lidé. Investoři naopak namítají, že když budou podmínky příliš přísné, většina plánovaných baterií vůbec nevznikne. Spor je navíc i o tom, jak poznat, které ty baterie síti opravdu pomáhají a které jsou hlavně výnosným biznesem. Oni se totiž přihlásili i společnosti nebo investoři, kteří v energetickém sektoru vůbec nepůsobí.
0: Kam z přebytky rakouských solárních elektráren, tak o tom ve vysílání Radiožurnálu mluvila naše zpravodajka Bára Vránová.

Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali se Švédskem 1-1 a postupují jako druhý tým skupiny F do play-off. Dál jdou i třetí Švédové. A první místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Na šampionátu se teď hrají další zápasy a my se tam vypravíme už za chvíli.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Jeden tým má postup jistý, další naopak ví, že se do vyřazovacích bojů nepodívá. Taková byla situace před zápasem zatím 100% Spojených států a Turecka. I proto nás v nočním Radiožurnálu zajímá více druhý zápas ve skupině D, kde je utkání Paraguaje s Austrálií přímým soubojem o play-off. Sleduje ho Jan Suchan.
3: Zbývá posledních zhruba 20 sekund do vypršení avizovaného 6-minutového nastavení prvního poločasu. Gól fanoušci neviděli, několik zajímavých akcí ano, Austrálie třikrát vystřelili na paraguajskou branku, ale ani jednou ne tak, aby překonali brankáře Paraguaje, která je zatím spíše neškodná. Za chvíli tedy skončí první půle tohoto duelu. Ještě jedna australská akce, ale Paraguajci se dokázali ubránit a to je z prvního poločasu. Všechno Paraguaj Austrálie 0-0 a v souběžně hraném duelu právě teď také skončila první půle a Turci po ní vedou 2-1, přitom Američané se prosadili už ve 3. minutě po rohovém kopu, kdy míč propadl až ke vzdálenější tyči ke Trustimu, ten si ho ještě stihnul zpracovat a pak napálit vší silou k tyči. Brankář Turků neměl žádnou šanci proti tomu zasáhnout, ale pak Turecko, které přitom bylo jako jedno z prvních týmů vyřazené nebo vědělo, že nemůže dál postoupit, tak ukázalo, že fotbal hrát opravdu umí. V 10. minutě po hezké kombinaci vyrovnal Giller a v 31. minutě po další parádní akci na jeden dotek uklidil balon do prázdné branky Kekči. Američani byli několikrát nebezpeční ze standardních situací, ale vyrovnat nedokázali. Tak tedy po prvních poločasech Turecko Spojené státy 2-1, Paraguay Austrálie 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda a prezident se dál přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Tenistka Karolína Muchová postoupila do semifinále turnaje v Bad Homburgu a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem. Sporem o účast na summitu se včera zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
5: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
6: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
5: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
7: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
5: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. Ze středy na čtvrtek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo 235 lidí, zraněných je 1,5 tisíce. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. Ve Švýcarsku padl teplotní rekord pro červen starý 80 let. V Bazileji na severu země naměřili 38 stupňů. V jaderné elektrárně Beznau museli kvůli vysokým teplotám omezit výkon dvou reaktorů na 50%. Podle provozovatele energetické společnosti AXPO elektrárnu pravděpodobně zítra úplně odstaví. Důvodem je oteplování řeky Ary, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Teplota vody nesmí překročit 25 stupňů Celsia. Zemědělcům v Česku začaly žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci teď sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny, jako je pšenice nebo žito. Mluvčí agrární komory Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích u polí tak můžou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku.
8: Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatele venkova o trpělivost a ohleduplnost vůči zemědělcům, kteří v tomto období využívají každé vhodné počasí k zajištění sklizně.
0: Sport.
4: Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa ovládli skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a postoupili do play-off z první pozice. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1 a obě země prošly do vyřazovacích bojů. Aktuálně se o to samé snaží hráči Paraguaje a Austrálie a duel sleduje Jan Suchan.
9: Austrálie měli tři zajímavé střely, ale po prvním poločase hrají s Paraguají 0-0. Na zahájení druhé půle čekáme i ve druhém zápase, který už jistě vyřazení Turci otočili proti Američanům po dvou hezkých kombinacích na 2-1. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Tenistka Karolína Muchová na turnaji v německém Bad Homburgu postoupila do semifinále. Dánku Tausonovou porazila 2-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u Domašova a taky na silnici u Opavy. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Místo je označené šipkou, s opatrností zatím projedete plynule. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 dejte pozor za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Silničáři už ale sbírají kužely, projíždějte kolem nich opatrně. A na nehodu pozor u Opavy. Na silnici 46 do Sudic před pustými Jakarticemi havarovalo osobní auto. Na místo jede policie, průjezd je omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31, na horách 27. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, tak zatímco astronomické léto začalo už uplynulou neděli, to meteorologické dokonce 1. června, to skutečné nevím kdy, ale to tropické, tak to v plné síle zřejmě přijde teď o víkendu. Tak to zvládněte ve zdraví a ideálně ve stínu samozřejmě asi budete hledat nějaké vodní plochy vhodné ke koupání. Je jich poměrně hodně, ne všude to jde a ne všude je to dovolené. Tak dávejte pozor, abyste náhodou nezněčišťovali zdroje pitné vody, protože i za to hrozí celkem slušné pokuty. Ostatně i tohle se děje a to je téma pro úvodní reportáž ranního radiožurnálu. Tak buďte zdraví.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Prozračná voda Písčité, břeh Pískovnice 2 u Třeboně lákají ke koupání. Vstup do vody je ale přísně zakázán, jednak kvůli těžbě písku a taky proto, že vodárna z Pískovny bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto lidé zákaz ignorují a dál tam chodí plavat, venčit psy anebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél Pískovny Cep.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby. Všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: Z Pískovny Cep a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová. Rozbory ukazují, že skutečně koupání v Cepu má velký vliv. Jsme na břehu Pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva, papírky od sušenek a v písku to vyšlapané místo do nádrže. Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve čtvrt na šest. Irský nízkonákladový dopravce Ryanair přestává rodičům účtovat povinné poplatky za rezervace sedadel vedle jejich dětí ve věku od 2 do 11 let. Tato povinná rezervace doteď zdražovala letenky o desítky procent. Změny přišly poté, co britský antimonopolní úřad začal vyšetřovat postupy této aerolinky. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se právě dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon.
1: Páteční počasí bude slunečné a opravdu velmi teplé. Nebe dnes jasné, během dne místy přechodně až polojasné. Teploty se odpoledne vyšplhají opravdu vysoko, čeká nás 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy jen 31 stupňů Celsia. Horko dnes bude i na horách, tam ukážou teploměry ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem 27 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý proměnlivý nebo východní vítr. Noc na zítřek bude místy tropická, teploty klesnou na 16 až 21 stupňů, v údolí bude příjemněji kolem 14 stupňů. A zítřek bude další horký den. Teploty do 39 stupňů a čekáme opět slunečno s jasným v západních Čechách polojasným nebem. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Můžeme tomu tak říkat, ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dávat lidé se srdečními onemocněními anebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu, člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku počítače, no a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda. A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Má také problémy se srdcem. Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být v nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem, a to je srdce.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Ta robustnost té regulace, to je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
1: Jo.
2: Jo.
3: Ano.
4: Jo.
5: Si můžeme spolu hrát.
6: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
7: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
0: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
6: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
7: Vícerčata.
6: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3/4 na 9.
7: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Experiment. Technologie budoucnosti.
1: Lékařské novinky.
0: Překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
0: V sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál půl šesté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se sejde na neveřejném jednání. Členové si zvolí místopředsedu a sestaví plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce v pražském dopravním podniku. Studentům na základních a středních školách dnes začínají prázdniny. Dostanou vysvědčení, na některých školách slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Taky ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Ve Strážnici na Hodonínsku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Pořadatelé musí řešit i horké počasí. Například pódia s programem v zámeckém parku se snaží rozmístit pod stromy do stínu. V amfiteátru Bludník bude většina vystoupení až k večeru. Podobně jako loni budou v areálu i mlžné brány.
0: Sport.
3: Fotbalisté Německa na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil Ekvádor 2-1 a probojoval se do play-off. Tam si zahraje taky Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Aktuálně na šampionátu hraje Paraguay s Austrálií a sleduje to Jan Suchan.
4: V bojovném utkání Austrálie s Paraguayí se i v 69. minutě na gól čeká. V souběžně hraném zápase domácí Američané vyrovnali s Turky díky Bernhalterovi na aktuálních 2-2, mohli i vést, ale Aronson minul prázdnou branku a Pulisic trefil tyč. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: V dalších duelech Nizozemsko porazilo Tunisko 3-1 a ovládlo skupinu F. Postup do play-off slaví po remíze 1-1 taky Japonsko a Švédsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem, překážka na D11 za Chlumcem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už se tvoří místy sice roztrhaná, ale už poměrně dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu. První část zastavuje už za Ostrovačicemi kolem 179. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy pozorněji za sjezdem na Chlumec na 59. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto, označené zatím jenom trojúhelníkem. Na silnici 64 z Opavy na Kobeřice zpozorněte mezi Kateřinkami a Pustými Jakarticemi. Po havárii osobního auta je tam v zatáčce omezený průjezd. A na 53 ze Znojma na Pohořelice mezi odbočkou na Mackovice a Suchohrdli stojí osobní auto po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počasí u nás ovlivňuje stále oblast vysokého tlaku vzduchu, která se přesunuje ze střední Evropy směrem k východu a k nám zesiluje příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Aktuálně je nad Českem jasno. Teploty se pohybují od 23 stupňů, tolik je například v Ondřejově nebo v centru Prahy, po 4 stupně, které naměřili na šumavském Březníku. Přes den pak zůstane slunečno, bude jasno, během dne přechodně může místy mraků přibývat, ale pršet z nich nebude. Odpolední teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. O trošku chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam místy je s teplotami kolem 31 stupňů. V 1000 metrech na horách teplota kolem 27 stupňů Celsia. A i víkend bude slunečný a horký. Zítra mohou teploty vyšplhat k 39 stupňům. V neděli na některých místech možná překročí i 40. To by se přepisoval absolutní teplotní rekord pro naše území. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu radního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím. No a jak se v takových teplotách může organizovat a také odbývat celoměstský multižánrový pouliční festival, který se chystá ve Zlíně? Tak to od nás také uslyšíte.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 536, tropické teploty a přes 15 000 návštěvníků. Ve Zlíně právě dnes začne největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové na víkend hlásí až 40 stupňů, no a organizátoři proto připravují nejrůznější opatření, aby to tam šlo přežít.
1: Má být doslova vedro, takže jsme na poslední chvíli posílili ulice o mlžné brány, o různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz.
2: Popisuje opatření proti tropickému počasí organizátorka festivalu Veronika Jurčová.
1: Na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle, takže snad všechno dobře dopadne.
2: Ten program se ve většině odehrává právě v parcích ve Zlíně. Hraje to taky roli, že třeba se ten program nerušil, ale právě z toho důvodu té zeleně se může realizovat?
1: Ty parky v centru města jsou obrovská výhra, tady ve stínu stromů nám bude fajn.
2: Na bezpečnost návštěvníků budou dohlížet také záchranáři. V centru města vznikne několik stanovišť první pomoci označených Červeným křížem. O dalších opatřeních mluví za organizátory Jana Kubáčová.
3: Přidáváme určitě stínící prvky, jako jsou slunečníky, i na místa, která nedisponují takovým množstvím stromů, abychom vytvořili podmínky pro pohodlné strávení chvil na festivalu Zlín žije.
2: Přiblížila byste, na jakých místech všude ve Zlíně lidé ten program toho festivalu najdou?
3: Určitě velká část toho programu se uskuteční tady, kde právě stojíme v parku Komenského. Krásná undergroundová scéna bude naproti Baťově vile. Skvělý program je kolem zámku v Sadu svobody.
2: Právě tam se představí například Tom Artway, Buty, Prago Union nebo skupina Noha. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Posloucháme Radiožurnál. O půlnoci vypršela lhůta, dokdy mělo ministerstvo zahraničí akreditovat prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře. Nařídil to ústavní soud předběžným opatřením. Zda rezort Alianci poslal doplněné složení delegace, zatím jasné není. Před půlnocí to nevěděl ani mluvší ministerstva Adam Čerge. A jistá není ani prezidentová role na summitu.
1: Petr Pavel prohlásil, že pokud je prezident součástí delegace, tak je automaticky jejím vedoucím. Reagoval tak na slova ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů. Podle něj totiž delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO a o roli Pavla v Ankaře by měla rozhodnout vláda až na pondělním zasedání. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
2: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
1: Na jeho výroky premiér Babiš řekl, že spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
3: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď, pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
1: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je v kompetenci vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale nejspíš budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody vláda nebude k prezidentovi vstřícná.
4: Za normálních okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát.
1: Vládě totiž soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, nadržení telefonu při řízení a také pití alkoholu před jízdou. Paříž právě dnes kvůli vysokým vedrům zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Chce tak u lidí předejít zdravotním komplikacím. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v Paříži přeplněné nemocnice. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami, které se přes den šplhají až ke 40 stupňům Celsia.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda v nájezdu na D5 od Klatov. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se dál natahuje šňůra kamionů v pravém pruhu před omezením u D2, začíná už za sjezdem na Domašov na kilometru 176. Na silnici 27 ve směru z Klatov na Plzeň dejte pozor, v nájezdu na dálnici D5 do směru na Prahu převrátilo se tam auto na bok, brzdí se v zatáčce. A na silnici 611 z Prahy na Poděbrady za Horními Počernicemi u Sichrova nehoda, kyvadlový provoz a kratší fronty obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Máme před sebou další pořádně horké dny. Teploty dnes do 37, zítra do 39 a v neděli dokonce mohou překročit i 40 stupňů. Pro nás nezvykle vysoké teploty, které vyžadují, abychom se více šetřili. Vhodné je začít den dříve a obtížné úkoly zvládnout během rána, když jsou teploty ještě příjemné. Přes den pak výrazně zpomalit tempo. Přes horké poledne si odpočinout a pravidelně se ochlazovat, například ve vodě nebo alespoň v klimatizovaných prostorech. K tomu je samozřejmě důležité dodržovat pitný režim, odlehčit stravu a také vynechat fyzicky náročné aktivity. Dávejme na sebe pozor a krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
3: 5 hodin 50 minut fotbalisté Austrálie a Paraguaje usilují ve vzájemném zápase o postup ve skupině D, o druhé vítězství na současné mistrovství světa. Přímý souboj o postup do playoff teď sleduje také reportér Jan Suchan. Dobré ráno, Honzo.
4: Dobré ráno, je znát, že jde opravdu o hodně. V 87. minutě skóre stále 0-0, jakoby převažovala ta zodpovědnost a snaha neudělat chybu ani na jedné, ani na druhé straně. Jde opravdu o bojovný souboj, který moc krásy nepobral. Austrálům by výsledek stačil jistě. Paraguajcům dost možná ze třetího místa. Taky to mnohem atraktivnější je duel domácích Spojených států s Turky, ve kterém vlastně už o nic nejde, protože Američani mají jistý posuv z prvního místa, Turci po základní skupině pocestují zpátky domů. V 87. minutě je to 2-2, Američani vedli od třetí minuty po rohovém kopu a trefě Trastyho. Turci po dvou krásných kombinacích otočili tento duel na 2-1, prosadili se Giller a Kekči a Američané ve 49. minutě vyrovnali po ráně Berhaltra z hranice pokutového území, kdy se dokázal tento Američan prosadit. Navzdory tomu, že přece uměl klubko hráčů, od té doby Američani jsou rozhodně blíž k další brance. Aronson minul z dorážky prázdnou branku, to bylo v 62. minutě. O minutu později Pulisic pálil do tyče a stejný hráč pak v 77. minutě střílel opravdu jenom těsně vedle. Je pravdou, že podobně můžeme hodnotit také pokus Yildize ze 72. minuty, také tomu moc nescházel. Každopádně teď tedy v 88. minutě Turecko Spojené státy 2-2, Paraguay Austrálie 0-0.
3: Světový šampionát ve fotbale skončil sice pro českou reprezentaci, ale neskončil ještě úplně. Jan Suchan, díky, naslyšenou.
4: Rádo se stalo.
3: A Radiožurnál, 5 hodin a 51 minut.

0: S vámi Radiožurnál. Školní rok končí, tak ještě dnes v okolí škol očekávejte zvýšený provoz a pak to na dva měsíce utichne. Připomínáme také to, že do akce vyrážejí policisté, tak jako vždy na začátku letních prázdnin. Budou více vidět, více kontrolovat a také více pokutovat, tak s tím počítejte a dobře dojďte.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
2: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
1: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
2: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
1: 3x2tv.pamětnároda.cz.
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: V sobotu od 21 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslanci by se měli znovu vrátit k zákonu o státních zaměstnancích. Do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc. Česko vyšle svůj USAR tým. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dlouhá kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Má nahradit současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
3: O návrhu jednali poslanci už ve středu. K hlasování se ale nedostali. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo nejméně 235 lidí. Zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
5: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
6: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink a amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Radiožurnál.
3: Česko čeká tropický víkend. Teploty budou podle předpovědi na některých místech i kolem 40 stupňů. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat stálou teplotu. Pro některé skupiny lidí je ale horko podle lékařů rizikové.
7: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
8: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
7: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
8: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
7: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
8: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Mark Hensel, Radiožurnál.
3: A k tomu, jak zvládnout horka, se v ranním Radiožurnálu vrátíme i po 6:30.
1: Sport.
5: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Po konci českého týmu na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Fotbalisté Nizozemska ovládli na aktuálním šampionátu skupinu F. Tunisko porazili 3-1. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Souboj Paraguaje s Austrálií sledoval Jan Cuchan.
9: Skončil bezbrankovou remízou, která posouvá dál Austrálii a mohla by stačit i Paraguaji. Turci na svůj odchod ze světového šampionátu porazili Američany v atraktivním utkání 3-2 díky gólu Ajhana z 98. minuty. Jan Suchan, Radio Žurnál.
5: Už jistě postupující Německo prohrálo s Ekvádorem 1-2 a Pobřeží slonoviny porazilo Curaçao 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážka u Meziříčí a kolona před Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte za exitem Velké Meziříčí západ na mostě Vysočina na kilometru 144. Leží nejdřív v pravém pruhu větší kus pneumatiky z kamionu, další menší části následují v obou pruzích. Dál na D1 před Brnem směrem z Prahy pak za exitem Domašov už čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu z kilometru 172. Kolem exitu 182 popůvky chvíle mi krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. A na D5 ve směru z Rozvadova na Prahu na exitu 80 Plzeň Bory ve sjezdu na dálnici ze silnice 27 ze směru z Klatov se převrátilo auto na bok. Brzdí se v tom samotném sjezdu a kvůli přihlížení chvílemi i na samotné dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31, na horách 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin 5 minut, pátek 26. června. Krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Krásné ráno přeju i Františku Kunovi. Dobrý den.
12: Dobrý den. Bude to dnes zase hodně živé. Blíží se víkend, hodně horký víkend a třeba i pro cyklisty, kteří už mají za sebou časovku na mistrovství České republiky. I o tom budeme mluvit třeba s naším expertem Jiřím Ješkem, ale máme připravené i jiné sporty, mistrovství světa ve fotbale. Samozřejmě už za malou chvíli, protože skončily další zápasy a další hrací den a známe další jisté postupující.
11: Je to tak, budeme se vracet třeba taky k olympiádě dětí a mládeže, která už je za námi a jak už bylo naznačeno, bude toho opravdu hodně. Tradičně poslouchejte ranní Radiožurnál Sport, teď už Kristýna.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: 6 hodin 10 minut, posloucháte ranní radiožurnál Sport, další hrací den na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe je za námi. Pojďme se teď podrobněji podívat na to, co se dělo před pár hodinami ve skupině D, protože duely velmi pozorně sledoval a taky z nich vstupoval do vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport kolega Jan Suchan. Honzo, krásné ráno.
1: Dokonce i před pár minutami ještě vlastně se hrálo krásné ráno.
0: Tak pojďme tedy na tuhle skupinu. Spojené státy americké, Austrálie, Paraguay, Turecko, možná když to vezmeme od začátku, jaká byla výchozí vlastně situace pro tyhle celky před dnešními duely?
1: Bylo to vlastně jednoduché, Američani věděli, že půjdou dál z prvního místa, Turci, že pocestují domů a šlo jim vlastně jenom o čest v tomhle vzájemném souboji, no a naopak přímou bitvou o druhou postupovou pozici bylo utkání mezi Paraguají a Austrálií. Kolokani na tom byli lépe vzhledem ke skóre, takže těm stačila i remíza. Paraguay potřebovala vyhrát. Na druhou stranu si Paraguajci podle mě uvědomovali, že i ten bod může být dobrý a pak vlastně v konečném důsledku 4 body by měly stačit asi tedy k postupu ze třetí příčky.
2: A ono se zdá, že ten bod Paraguajcům opravdu přijde hodně k duhu, protože jsou vlastně na první nepostupové pozici v tabulce třetích týmů, takže si ještě budou muset počkat, jak takový zápas vypadal mezi Paraguají a Austrálií.
1: No, myslím, že se to do toho hodně promítlo, že ne, teď to vůbec nemyslím tak, že by byl uzavřen nějaký pakt o neútočení, ale že prostě si ty týmy věděli, uvědomovali, že jde o hodně a báli se udělat nějakou chybu a pokud si měli vybrat, jestli zaútočit anebo zvolit nějakou jistější variantu, tak vyhrálo B. A v úvodu tedy Austrálie měli několik slibných pokusů střel na branku, ale postupně se to vlastně úplně vytratilo. Až v samotném závěru měl několik hezkých průniků Austrán Boss z pozice pravého beka. Ukázalo se, že je zdatným driblérem tenhle fotbalista Feyenoordu Rotterdam, ale bohužel ne úplně zdatným zakončovatelem, protože on, když to řeknu lidově, vymíchal několik soupeřů, ale pak zakončil buď slabě, nebo nepřesně. No a v samotném nastavení pak mohli dát gól oba týmy, ale jak rána, jak střela Mauricia z Paraguaje, tak Yangiho z Austrálie, obě byly velmi slabé, takže z toho byla konečná remíza 0-0, po které se Austrálně začali objímat a myslím, že i Paraguajci tohle budou moct udělat, ale až tedy třeba po pár dnech nebo zítra.
0: No ne, u toho se můžeme vlastně možná na chviličku zastavit, protože ta tabulka týmů na třetích místech bude určitě zajímavá a vlastně je to téma, že zatímco někteří budou hrát v situaci, kdy přesně budou vědět, co jim stačí, tak třeba takový Korejci z naší skupiny, která vlastně zahájila mistrovství světa, tak teď nějaký týden, Honzo, vlastně jsou tak nějak v pozici, kdy jsou stále, zůstávají v Severní Americe a čekají.
1: Já jak jsem, Karle, moc nespal, prosím tě, co je za den?
0: Já myslím, že dneska je pátek, já to vím, protože přijde Jirka Ježek, jinak bych taky nevěděl.
1: Tak vlastně česká skupina se dohrála včera ráno,
0: ano.
1: Jestli se nepletu, no tak ještě prostě pár dnů budou muset Korejci čekat a je možné, že vlastně odjedou domů s nepořízenou, ale je také možné, nebo je určité, že se musí teď připravovat, jako by je prostě za pár dnů čekal zápas.
0: Ale zároveň nevědí, na koho se připravovat.
1: Přesně tak, oni nejenom, že nevědí, jestli je čeká zápas, ale ani nevědí případně s kým, takže se nedá dělat žádná taktická příprava. Případně, no, abych to uzavřel, přijde mi to naprosto nefér, tenhle ten systém asymetrický, vždycky jsem byl fanouškem těch symetrických, jako býval dřív, ať už na mistrovství světa, nebo na mistrovství Evropy, kde už taky pár let není jednoznačně dané, že třeba na Euro bylo 16 týmů, 4 skupiny po 4, ze všech skupin postupují 2 týmy, na mistrovství světa těch skupin bylo 8 a zase z každé šly 2 týmy dál, takže přestože jsem nebyl fanouškem rozšíření mundialu na 48 týmů, tak teď bych se přidal k těm hlasům, že pokud se tedy má rozšířovat, tak pojďme to rovnou dát na 64, ať je to prostě férové, protože už se mluví o tom, že vlastně v závěrečném zápase jedné z těch skupin Rakušani a Alžířani budou vědět, že jim prostě stačí oběma dvěma bod a je dost možné, že prostě si budou přihrávat někde jako na půlce.
0: A zároveň pak do toho budou vstupovat takové ty klasické věci, že všichni budou chtít prohrát, protože nebudou chtít hrát proti Španělům a tak dále. Tohle je taky moje oblíbená část šampionátu.
1: To je další věc, no. To se taky může stát, že vlastně oba ty týmy už můžou vědět, že jdou dál bez ohledu na výsledek a přesně tohle vypadá jako možná strategie, že poražený z tohoto souboje nebo třetí tým téhle skupiny, ve které je i Argentina, tak by se vyhnul Španělsku, takže může být výhodnější prostě skončit hůř než líp.
0: To je ten důsledek ale toho, že samozřejmě jsme aktuálně na 48 a z toho nemůžeme do finále dojít, takže celá skupinová fáze vlastně z toho vyrábíme teprve ten symetrický systém. Vyrábíme z toho ty předchází šampionáty, aby vypadlo z 48 16 a byli jsme na těch 32.
1: Vlastně se dá říct, že teď jsme jenom v takovém předkole mistrovství světa a ten samotný šampionát nás čeká až jako od té vyhrazovací fáze.
2: Já si vybavuju, myslím, že to bylo jedno euro, nejsem schopen teďko říct rok, ale ještě v té skupině, kde to bylo jasně dané, kdy byly čtyři týmy a postupovali dva, se objevili Švédové, Norové a Italové a někdo a v posledním zápase, v zápase Švédů s
1: Dány to bylo.
2: Pardon. Každopádně,
1: Švédové a Dánové vyšachovali Itálii.
2: A potřebovali výsledek 2-2. A skončilo to 2-2. A objevily se cedule i transparenty na tribunách, papírový karton, Nordic Victory 2-2 a vedle prostě plačící Ital. A tam no, s tím nešlo už nic udělat. Ale
1: jasně,
2: takhle,
1: i tohle
2: za to si mohli
1: stát.
2: Sami.
1: Jasně, i tohle se může stát, jako vyloučit se to nedá, ale ta pravděpodobnost těchto nějakých šachů je prostě mnohem nižší, než v tomhle případě, kdy do toho vstupují i ty proměnné. Alespoň u toho eura, jak ty jsi zmiňoval, tak byl jasně daný ten pavouk, takže minimálně nešlo dělat takové to vybírání si soupeřů, kdežto tady to do toho může vstupovat. A Karle, já už vidím, že mě chceš utnout, tak ještě bychom mohli ztratit pár slov o zápase Američanů s Turky.
0: Já jsem ti nechtěl stáhnout tu šavli vyloženě, že bych ti vypnul mikrofon, právě jsem to jenom chtěl přehodit zpátky do roku 2026, do toho probíhajícího šampionátu a zpět do skupiny D, protože tedy Paraguay, Austrálie, tam gól nepadl, naopak Turecko, Spojené státy americké, tam góly padaly a přitom, jak už si Honzo popsal, tak Američané vlastně měli jisté a Turci taky tak trošku měli jisté, tak jak vypadal tenhle zápas?
1: Jakoby právě vůbec nic nesvazovalo. Ty týmy, útočilo se na obou stranách, byla to opravdu atraktivní podívaná. Američané šli do vedení ve třetí minutě po rohu, Trusty se prosadil tvrdou ranou levou nohou. Turci pak konečně se dočkali prvního gólu na šampionátu. V 10. minutě se po hezké kombinaci trefil Giller, v 31. minutě další krásná kombinační akce, kterou do prázdné branky zakončoval Kekči a Turci tedy vedli 2-1. Po změně stran z hranice pokutového území vyrovnal svou střelou Američan Berghalter. No a potom se mohlo opravdu měnit skóre na obou stranách, ale převážně blíže k tomu měli domácí Spojené státy. Jenže Aronson nebyl schopný z dorážky trefit prázdnou branku v 62. minutě. Pár desítek sekund poté Pulisic napálil tyč, pak znovu stejný hráč střílel těsně vedle. No a samozřejmě, jak se tak říká, nedáš, dostaneš, a to se přesně stalo v poslední akci celého duelu v 98. minutě, tedy 8. nastavené, si Američané nepohlídali vůbec poslední tedy akci, po které zakončoval do prázdné branky z dorážky Ayhan. Turci tak vyhráli 3-2 a alespoň trochu radosti svým fanouškům přinesli. Říkám si, že Češi třeba taky by nakonec nemuseli postoupit, ale že by to aspoň bylo takové pozitivnější, kdyby jednu tu výhru, tak jako Turci, si mohli zabalit do kufru na cestu ze Severní Ameriky.
0: Bylo by to hezké, kdyby taky čeští fanoušci se měli z čeho radovat, ale tak to tedy nakonec nedopadlo. Skupina D, Spojené státy americké 6 bodů, Austrálie, Paraguay po 4, Turecko na 4. místě body 3. Noční dění ve skupině D jsme probrali s Janem Suchanem. Honzo, moc děkujem.
1: Přišla mi tady poznámka od našeho šéfa Miroslava Bureše, že to, o čem jsme mluvili, se dělo na všech předchozích šampionátech. Tak jasně, může se to dít, ale přijde mi, že tenhle ten systém je k tomu prostě náchylnější. Hezký den.

0: Skupina Kiss v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, 6 hodin 25 minut, krásný pátek 26. června, ať už nás posloucháte kdekoliv. Karolína Muchová, česká tenistka, odehraje v Bad Homburgu svoje první kariérní semifinále na trávě a bude v něm favoritkou v souboji o postup do sobotního finále. Je ale čeká nebezpečná soupeřka, přemožitelka Lindy Noskové, další Češky, která se představila na tomhle turnaji, Rumunka Ruseová. Zápas je v tuhle chvíli vypsaný na odpoledne, měl by začít někdy kolem 15. hodiny.
1: V přípravě na tenisový Wimbledon je také Jiří Lehečka, který ale aktuálně během dneška tedy minimálně k

0: přípravě přistupuje tak, že vlastně nedaleko kurtů pro Wimbledon se v rámci Londýna v Hurlinghamu utká s Američanem Teenem a v 17 hodin by to tedy mělo začít, což se může změnit, ale nejsem schopen sloužit žádnou fází turnaje, protože je to exibice a Jiří Lehečka i takhle se připravuje na jeden z vrcholů sezony a na ten jediný travnatý Grand Slam, kde budeme mít samozřejmě zase reportéra a budou to hezké zprávy nejen o jahodě ze Šlehačka.
1: Ano, Wimbledon je za dveřmi, tak fotbalové mistrovství světa a do toho taky asi ten nejslavnější tenisový Grand Slam už za pár dnů na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Poslanci se znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. To předkladatelé z vládní koalice odmítají. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Počet případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 1150. Z toho víc než 300 lidí už na nákazu zemřelo. Uvedli to tamní úřady. První případ se v Kongu objevil v polovině května. Od té doby se ebola rozšířila i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Hasiči v Praze na Žižkově kvůli požáru evakuovali nad ránem 45 lidí v Biskupcově ulici, kde hořel byt. Dalších 15 lidí zachránili přímo z domu, 4 předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus, napsali to na sociální síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3 hodině ráno, vyhlásili druhý stupeň poplachu, oheň už je uhašený. Sport. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z prvního místa. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál jde i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. V play-off jsou i Australané po remíze 0-0 s Paraguayem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka za Měřínem a taky za Jihlavou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor, za exitem Měřín na kilometru 130,5 leží větší překážka.
4: Přes levý pruh jakási krytka k nárazníku. Jo, bylo to docela nepříjemný to přejet, má to zhruba 2 metry.
3: Na D1 z Prahy do Brna za Jihlavou opatrně na kilometru 114 nepřehledněte odstavenou neoznačenou dodávku.
5: Začal mi nějaký řidič na dodávce zadní kolo směrem do vozovky a má za sebou ještě příjezd.
3: Na D1 před Brnem ve směru z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Domašov na 170. kilometru. Kolem exitu Popůvky se tvoří fronta i v levém pruhu mezi 180. a 182. kilometrem. Na silnici 64 z Opavy na Kobeřice mezi Kateřinkami a Pustými Jakarticemi se brzdí v pravotočivé zatáčce, došetřují tam nehodu osobního auta. Na silnici 611 Poděbrad na Prahu před Horními Počernicemi u Sichrova po nehodě omezený průjezd chvílemi kratší fronty a v Praze ve Vinohradské do centra za Hřbitovy se v křižovatce u Giovanniho srazil autobus a osobní auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V platnosti jsou hned dvě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. První se týká extrémních teplot, které právě na našem území zažíváme a vydržet je musíme až do začátku příštího týdne. Teploty se budou ještě zvyšovat. Může za to příliv mimořádně horkého vzduchu z Afriky. Konkrétně dnes naměříme do 37, zítra do 39 a v neděli se dokonce mohou teploty pohybovat kolem 40, kterou mohou i přesáhnout. Ochladit by se mělo až příštím týdnu, kdyby měla přes naše území přejít studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout o 10 stupňů a také by mohlo i zapršet. A právě k nedostatku srážek a výraznému suchu se váže druhá výstraha meteorologů. Upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru. V žádném případě neodhazujte nedopálky cigaret na zem a nerozdělávejte venku oheň. Tato výstraha se týká hlavně Jihomoravského kraje. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Hvanastovy věci v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, 6 hodin 38 minut, pátek 26. června. Pojďme na zahraniční sportovní weby, co aktuálně píšou zajímavého o mistrovství světa, to už řekne Tadeáš Skalický. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Nejednoho fotbalového fanouška i experta muselo překvapit vítězství Ekvádoru nad Německem 2-1. Byť měl tým kouče Nagelsmana už před výkopem jistý postup, tak se asi čekalo, že opět uspěje.
1: Německo se navíc velmi rychle dostalo do vedení, Sané se trefil už ve druhé minutě. Jak ale píše třeba web eurosport.de, Němci nebyli připraveni na souboj s hladovým soupeřem. Novinář Andreas Lehner v článku zmiňuje tři věci, které ho na výkonu Německa zaujaly. Za prvé, die Mannschaft trápily individuální chyby a časté ztráty míče a vynucené změny, které kouč Nagelsmann udělal v sestavě, prostě nezafungovaly. Za druhé, nevýrazná lavička. Bezkrevný výkon tentokrát nevytrhl ani Denis Undav, který v minulých zápasech plnil dokonale tu roli střídajícího žolíka, a za třetí slabá levá strana, konkrétně obránci Rüdiger a taky Raum. A i proto Německo prohrálo 1-2, sice postoupilo z první pozice, ale určitá pachuť by v playoff mohla být cítit.
0: A tak můžeme na Radiožurnálu Sport v zahraničních webech přidat i veselější žurnalistické texty, konkrétně věnované pobřeží slonoviny.
1: Tahle africká země se poprvé v historii probojovala do playoff mistrovství světa. Web BBC zároveň připomíná, že také poprvé vyhrála ve skupině dva zápasy. Pobřeží slonoviny v minulosti reprezentovaly obrovské hvězdy, jako třeba Didier Drogba nebo Yaya Touré, ale na světovém šampionátu doplácelo na silné obsazené skupiny nebo nezvládnuté koncovky klíčových zápasů. Na BBC pak ještě připomínají, že pobřeží slonoviny v roce 2023 ovládlo africký pohár národů, navzdory tomu, že během turnaje vyhodilo hlavního trenéra. Tým tehdy převzal coach Emerse Faye, který teď dosáhl na další velký úspěch.
0: Říká Tadeáš Skalický, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalisté Nizozemska si zajistili prvenství ve skupině F na mistrovství světa, když v posledním utkání hraném v Kansasu vyhráli 3-1 nad Tuniskem, ovšem rozhodlo už prvních 7 minut. V těch favorit odskočil do dvoubrankového vedení. V základní hrací době na mistrovství světa Holanďané tak neprohráli už 15 zápasů v řadě, zatímco tedy jejich soupeři pod vedením legendárního Hervého Renarda se s turnajem loučí bez jediného bodu a s 12 inkasovanými brankami, takže Tunisané patří prostě mezi těch 16, kteří byli v tom předkole, jak jsme probírali ráno s Janem Suchanem.
1: Minus 10, co se týče rozdíl skóre, 2 vstřelené branky, 12 inkasovaných, to je opravdu velmi nemilá bilance týmu, který už měl jistotu, že nepostoupí, ale vlastně ostatní týmy z této skupiny postupují. Japoncům výrazně pomohl k tomu současnému umístění a postupu ze druhého místa ten zápas číslo 1, kdy až v závěru dokázali vyrovnat zápas proti Nizozemcům. Teď naposledy japonská remíza se Švédskem 1-1, ale i Švédové postupují v tabulce třetích týmů. Jsou na tom aktuálně nejlépe ze všech, ale ty rozestupy jsou opravdu minimální. Častokrát hraje roli skóre. Švédové jsou první, byť mají rozdíl skóre na nule, stejně jako Ekvádor, ale Švédové prostě skóre 7-7, Ekvádor 2-2. Prostě dali víc gólů. I když víc dostali, tak dali víc gólů a to se cení v těchto dílčích statistikách. Takže se skupiny, o které jsme mluvili, postupuje Nizozemsko, Japonsko i Švédsko. Tunisané končí a z týmu ze třetích míst mají už jistý postup teď fotbalisté Ekvádoru a také Bosny a Hercegoviny.

0: Julia Kopecký a Matias Vacek po třetí za sebou vyhráli časovku na mistrovství České republiky v Uničově. Julia Kopecký zvítězila na trati dlouhé 24 kilometrů, nakonec o 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou.
1: Během minulého víkendu oslavil třetí místo v závodě kolem Švýcarska Matias Vacek. Nestačil na Tadeje Pogačara, což se dalo očekávat. Ale teď Vacek na dvojnásobné trati, tedy co se týče domácí časovky, porazil druhého Jakuba Otrubu o minutu a 43 sekund. S Matiasem Vackem mluvil hned po vyhlášení vítězů reportér David Procházka.
2: U mikrofonu Radiožurnálu Sport Matias Vacek po časovce, kterou jasně ovládl, tak jaká byla ta trať, jaký byl ten závod v těch extrémních podmínkách?
3: Jo, tak jsem moc rád, že to dopadlo dneska opět, že jsem obhájil titul a samozřejmě viděl jsem, že to bude náročný, dlouhý. Musel jsem si dobře rozložit cíly, ale už od začátku jsem měl dobře a vlastně měl jsem informace do rádia, že vlastně mám velký náskok a už šlo jenom o to, abych to udržel do cíle a přivezu to domů, takže jsem velice rád a je to vždycky speciální obhájit ten titul.
2: Vy jste přijel ze závodu okolo Švýcarska se skvělým třetím místem, tak jak jste se cítil fyzicky?
3: Jo, tak já jsem věděl, že mám dobrou formu, že na tom jsem dobře. Blíží se Tour de France, takže jsem rád, jak na tom jsem a teďka vlastně se to potvrdilo zase na tom mistrovství a doufám, že i v neděli to dopadne.
2: V neděli hromadný start na silnici 209 km, 40 stupňové vedra hrozí, tak těšíte se nebo netěšíte?
3: Jo, těším se. Samozřejmě vedro je pro každýho a na turné bude o moc větší zima, takže jsem rád, že bude to vedro a že se ještě otestuju předtím.
2: Máte mistrovské ambice i v neděli?
3: Ano.
2: Tak děkuju.
3: Díky.
2: Tak to byl Matias Vacek, už trojnásobný mistr republiky v časovce, dnes tedy v Uničově zvítězil před druhým o minutu a 43 sekund, to byl Jakub Otruba. Z Uničova David Procházka, Radiožurnál.

0: 6 hodin 55 minut, krásný pátek 26. června. Jsme moc rádi, že posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme teď na jedno téma, které vlastně je už ze včerejšího večera, ale o kterém si budeme po 9. hodině povídat s Pavlem Horvátem. Útočník, fotbalový útočník Patrik Schick po vyřazení českých reprezentantů na mistrovství světa v Americe už po skupině překvapivě ukončil svoji reprezentační kariéru ve 30 letech.
1: Přiznal to na svých sociálních sítích a říkal, že to nebylo nějaké rozhodnutí ze dne na den, nebo řekněme z turnaje na turnaj, byť ten aktuální je dlouhý, ale v Schickovi to zrálo trochu déle a chce, aby se něco změnilo v českém fotbale a chce k tomu přispět tím, že on už za národní tým hrát nebude. Když jeho věk vynásobíme dvěma, dostáváme se k jinému muži a to je taková spojitost zpráva z Tokia, protože japonský legendární fotbalista Kazuyoshi Miura v 59 letech prodloužil hostování v třetiligovém týmu Fukushima United do června v roku 2027, takže bude hrát i v 60.
0: Tak Patrik Schick třeba bude hrát do 60 za Leverkusen, jenom už nechce mít na sobě český reprezentační dres.

0: tady je Radiožurnál v 7 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Česko se připravuje na tropický víkend. Extrémní teploty jsou i jinde v Evropě. Policie se začátkem letních prázdnin posiluje dohled na silnicích. Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Na hořící auto pozor na dálnici D11 z Hradce do Prahy na 60. kilometru. A bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká tropický víkend. Teploty budou podle předpovědi na některých místech i kolem 40 stupňů. Pro některé skupiny lidí, jako jsou kardiaci, seniori nebo malé děti, je horko podle lékařů rizikové. Měli by dodržovat pitný režim, zdržovat se ve stínu, vynechat fyzickou zátěž a pravidelně se ochlazovat třeba chladnou vodou. Extrémní teploty jsou i jinde v Evropě, třeba ve Francii, kde už jsou přeplněné nemocnice. V Paříži bude ode dneška zakázaný prodej alkoholu a jeho konzumace na veřejnosti. Vedro dnes výrazně zasáhne taky Německo. Mohl by tam padnout i historický rekord 41,2 stupně, který naměřili před 7 lety v Duisburgu. Kromě intenzity je neobvyklá taky délka současné horké vlny.
3: 10 nebo 12 horkých dní v kuse je podle Tima Štégra v této fázi roku nevídaných. Frankfurtský meteorolog to řekl televizi ARD a dodal, že podobné zaseknuté, nehybné povětrnostní situace jsou právě tím, k čemu vede klimatická změna. Po celém Německu se před víkendem ruší nejrůznější kulturní a sportovní akce. Dobrovolníci se vypravují do pečovatelských domů a připomínají seniorům pitný režim. Na rozdíl od Francie zatím nejsou zprávy například o uzavírání škol nebo zákazu alkoholu. Meteorologové očekávají ochlazení začátkem příštího týdne. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: A o tom, jak zvládnout vedra, budeme mluvit v ranním Radiožurnálu hned po těchto zprávách. Studentům na základních a středních školách končí školní rok. Dostanou vysvědčení, na některých školách slovní hodnocení jejich celoroční práce. A policie na začátku letních prázdnin posiluje dohled na silnicích. Zvýšené kontroly plánují policisté na dnešek a na zítřek a taky o dalším prodlouženém víkendu.
4: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy.
5: Říká náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
4: Kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
5: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
6: Zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane. Potom i 6. července a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce v zíči údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
5: V létě nejvíce ovlivní dopravu přestavba mostu Šmejkalka na dálnici D1. Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Na horách přibývá úrazů cyklistů. Potvrzuje to i horská služba v Orlických horách. Nejčastěji výjížděla ke zlomeninám nebo odřeninám rukou. Pokračuje náčelník tamních záchranářů Josef Hepnar.
7: Neprve je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
8: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil kariéru v národním týmu. Na svém Instagramu to oznámil po vypadnutí Čechů ve skupině mistrovství světa. Fotbalisté Německa na světovém šampionátu poprvé prohráli. Na závěr skupiny E je porazil 2-1 Ekvádor, který tak na poslední chvíli vybojoval postup do play-off šampionátu. Trenér Ekvádoru Sebastián Becasese zápas hodně prožíval.
9: Z hlediska taktiky byl náš výkon excelentní. Povedlo se nám zkombinovat na hřišti emoce a strategii. Před soubojem s Kurasaem jsem netvrdil, že jsme favoriti, ale teď s Německem jsem byl přesvědčený, že nebudeme outsidery. A to se potvrdilo.
8: Fotbalisté Pobřeží Slonoviny porazili Curaçao 2-0 a také si zahrají play-off. Skupinu F ovládli Nizozemci, kteří zvítězili nad Tuniskem 3-1. Do vyřazovacích bojů prošli po remíze 1-1 Japonci i Švédi. Američané postupují přes porážku 2-3 s Tureckem a Austrálie má jistotu po remíze 0-0 s Paraguají.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Požár na D11 za Chlumcem a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu pozor za exitem Chlumec na kilometru 60. Velký požár osobního auta, dorazili už hasiči a dálniční hlídka provoz úplně zastavili. Kolona teď stojící kolem kilometru 61, sjet se dá předtím na exitu 62, vzít to na Žehůň, tam zpátky na dálnici. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dlouhá fronta kamionů před omezením u D2, její první část teď různě osciluje kolem exitu Domašov, momentálně je to z kilometru 172. V levém pruhu osobní auta tvoří kolonu od sjezdu 178 Ostrovačice k nájezdu od Popůvek na 182. V tomhle úseku zdržení kolem 15 minut. A na D5 se z Rozvadova na Prahu na exitu 80 Plzeň Bory stále opatrněji. Ve sjezdu ze silnice 27 ve směru Sklatov na dálnici jsou hasiči u převráceného auta. Brzdí se v té sjezdové rampě. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
11: 7 hodin 6 minut, krásné páteční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv, jsme samozřejmě moc rádi, že trávíte svůj čas právě s jediným čistě sportovním rádiem v Česku. Pokud dneska jdete třeba pro vysvědčení, tak držíme palce, ať to dopadne tak, jak si představujete. A my vás teď s Františkem Kunou chceme pozvat taky na Jiřího Ješka, protože s tím se jednak spojíme za nějakou hodinu, probereme aktuality, pokud jde o mistrovství České republiky a mezi 10. a 11. tradičně dnes kilometry Jiřího Ješka, celá hodina věnovaná cyklistice.
12: No a třeba i o Tour de France, která začíná v Barceloně letos, což je meka fotbalu samozřejmě, Camp Nou, dříve Leo Messi, město, které umí zaplnit stadion třeba i na basketbal, ale jsem zvědav, jak to bude třeba právě s cyklistikou v místě, kam míří náš expert Jiří Ježek, tak budeme pak zjišťovat třeba v průběhu, jestli i zase jiný fenomén, chrám Sagrada Familia má stále ještě lešení a jeřáby.
11: Je to tak, dostavili, na to se můžeme Jiřího Ježka zeptat. Za chviličku ale o fotbalovém mistrovství světa s naším zvláštním zpravodajem ve Spojených státech, nejdřív skupina Green Day.
2: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Kalifornská skupina Green Day v ranním vysílání radiožurnálu Sport je 7 hodin 10 minut, no a západní pobřeží Spojených států amerických nás teď bude zajímat v následujících minutách utkání Egypta proti Iránu jako součást festivalu hrdosti sexuálních menšin. Přesně taková situace nastane v noci na zítřek na mistrovství světa ve fotbale, a to tedy i přes odpor federací obou zmíněných zemí.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA potvrdila, že duhové vlajky a další symboly LGBTQ komunity budou na stadionu povolené. V Seattlu na americkém tichomorském pobřeží je i Jan Kaliba, náš zvláštní zpravodaj na turnaj. Tak tě zdravíme.
2: Dobré ráno.
1: Otázka zní, protože na světě jsou některé poměrně konzervativní země, tak proč je vlastně utkání Egypt-Irán takzvaným Pride zápasem?
2: No, ona je to náhoda. Je to, ano, uznávám, dost škodolibá náhoda, ale v Seattlu tradičně v červnu slaví měsíc hrdosti, který vrcholí právě tento víkend, a letos to vyšlo tedy i na dobu, kdy město hostí fotbalový šampionát, a tak místní pořadatelé tento zápas vybrali jako takzvaný Pride zápas, a později až ten prosincový los určil, že půjde tedy o duel dvou zemí, jak říkáš, hodně konzervativních a také s režimy, kde sexuální menšiny jsou pronásledovány, sexuální láska mezi stejnými pohlavími například je kriminalizována, a Federace Iránu i Egypta proti tomu spojování tohoto utkání s Pride festivalem protestovali, ale neuspěli. Tohle mi řekla Heda McLendon, viceprezidentka místního organizačního výboru v Seattlu.
3: Očekáváme, že hodně lidí půjde zahájit oslavy víkendu hrdosti právě na zápas mistrovství světa. Jsme nadšení, že FIFA jasně řekla, že progresivní duhové vlajky budou na stadionu povoleny. Pro nás je to důležité. Je to vlajka, která představuje lidská práva. Fanoušci, kteří chtějí, aby LGBT komunita byla vidět, budou díky tomu cítit, že jsou součástí dění a můžou být na stadionu opravdu sami sebou. To represent who they
2: truly are in the stadium. Nejde tedy o akci FIFA, ale místních pořadatelů, a přímo na stadionu nepůjde tedy o žádné formální akce na podporu LGBTQ komunity, ale Seattle, jak se dá snadno vypozorovat, tím festivalem hodně žije, takže se dá čekat, že v režimu kdo si co přinese, se na tribunách objeví například dost duhových vlajek.
0: No a jak se k tomu staví nejen federace, ale i hráči nebo trenéři obou týmů, a jak se k tomu taky staví FIFA?
2: No, hlavně Iránská federace zkoušela ještě i teď na poslední chvíli tlačit na Mezinárodní fotbalovou federaci, aby nebyla připuštěna žádná propagace LGBTQ komunity na stadionu. Byl jsem taky na tiskových konferencích obou týmů, kde samozřejmě padly ty otázky na tohle téma, ale jak egyptský, tak iránský kouč se odpovědi vyhnuli. Žádné překvapení samozřejmě. Mluvili o tom, že se soustředí na fotbal, taky žádné překvapení. A že otázka Pride zápasu je záležitostí FIFA, ta tedy potvrdila, že duhovou vlajku a podobné symboly považuje za propagaci lidských práv, ne za politický vzkaz, ty se snaží obvykle zakazovat, ale šéf FIFA Gianni Infantino ten nezapomněl zdůraznit, že FIFA žádný Pride zápas nepořádá, tedy že jde o akci lokálních pořadatelů.
1: Říká náš zvláštní zpravodaj na světovém šampionátu ve fotbale Jan Kaliba. Národní tým Iránu řeší i problémy s pobytem na americkém území, kam k zápasu cestuje z tréninkové základny v Mexiku. Tentokrát dostali Iránci od amerických úřadů povolení přijet do Seattlu s dvoudenním předstihem. Jak velkorysé nabízí se glosovat? Souvisí to nějak s vyjednáváním o míru mezi Spojenými státy a Iránem?
2: No, není těžké, aby někoho ta myšlenka napadla, ale můžeme o tom asi maximálně spekulovat, jestli by to mohlo být součástí strategie Trumpovy administrativy, jak v téhle fázi vyjednávání Iránce nedráždit. Nikde jsem nedohledal, že by to někdo potvrzoval nebo přímo spojoval, ale to napětí mezi oběma zeměmi se do tohohle šampionátu určitě znatelně propisuje. Byl jsem na tom úvodním utkání Iránu v Los Angeles, který byl částečně demonstrací iránských Američanů proti režimu v Teheránu, a po které Iránem. Trenér Iránu Galenejí prohlásil tu, dnes už můžeme říct, docela slavnou větu, že jeho tým je podle něj zřejmě nejutiskovanějším, co světové šampionáty pamatují. Ani teď na té tiskové konferenci neprojevoval, jak si mluvil o té velkorysosti, tedy sarkasticky, tak ani on neprojevoval žádné velké nadšení z toho, že jeho tým mohl tentokrát směl přicestovat o ty dva dny dřív a připravit se na ten zápas tedy tak, jak chtěl. I tak mluvil Galenejí o logistické náročnosti a stále platí stejný režim pro Irán po zápase. Tedy Iránci nesmějí ve Spojených státech přespat, musí hned pryč a to utkání s Egyptem, kde jim jde ještě o postup, tak skončí v 10 hodin večer zdejšího času. Samozřejmě, než se dostanou do autobusu, na letišti a tak dále. A do Mexika to tentokrát mají ze Seattlu, tedy od kanadské hranice, opravdu daleko.
0: Utkání Egypta proti Iránu jako součást festivalu hrdosti sexuálních menšin, to bylo teď naše téma. Tady na Radiožurnálu Sport ten zápas se hraje v 5 hodin ráno zítra, tady našeho středoevropského času. Teď jsme o tom mluvili s naším zvláštním zpravodajem na turnaj Janem Kalibou. Honzo, moc děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

Temperate, do you recall? The house was very small, but

0: Česká skupina Pulp v pátečním radiožurnálu Sport, 7 hodin 20 minut. Krásné ráno všem, kteří nás posloucháte. V naší encyklopedii na radiožurnálu Sport mluvíme tento týden o různých rekordech fotbalového mistrovství světa. A tentokrát se zaměříme na jeden, na který nejsou jeho držitelé a účastníci v tom zápase asi zrovna úplně pyšní. Vybrali jsme utkání s nejvíce červenými kartami v historii.
1: Byly celkem 4. To je rekordní počet červených karet udělených v jednom zápase světového šampionátu.

0: Bitva o Norimberg.
1: V prvním poločase to ještě nevypadalo, že by se utkání mělo nějak zapsat do historie, ale nejdřív byl v nastavení úvodní půle vyloučený portugalský záložník Costinha, který dostal dvě žluté karty, první za sklus do protihráče a druhou potom za hru rukou.
0: Po změně stran se to začalo mlít už ale daleko víc. V jedné z potyček krátce po startu druhého poločasu trefil hvězdný Portugalec Luis Figo hlavou jednoho z protihráčů. Rozhodčí Ivanov ale tento zákrok přehlédl a za něj ještě červenou kartu nedal.
1: Právě Figo hrál důležitou roli v dalším vyloučení. V 63. minutě ho totiž fauloval nizozemský obránce Khalid Bularus a za tento zákrok viděl druhou žlutou, a tedy i červenou kartu. Fauloval přitom v těsné blízkosti laviček, mezi kterými hned začala šarvátka.
0: Od té doby se celé týmy hádaly snad při každém přerušení, což přineslo další vyloučení, a opět po druhé žluté kartě v 70. minutě ji dostal Portugalec Deku za to, že nenechal soupeře rozehrát po odpískání faulu.
1: Poslední červenou kartu pak viděl v 5. minutě nastavení Nizozemec Giovanni van Bronckhorst a opět šlo o druhou žlutou, tentokrát za faul. Oba týmy tak dohrávali v 9 mužích na hřišti.
0: Hezky to prořídlo, dohromady udělil sudí Ivanov 20 žlutých karet, i to je stále platný rekord světových šampionátů, a pro formu ještě dodáme, že gól padl jeden. Už ve 23. minutě ho vstřelil Portugalec Maniš, takže do čtvrtfinále tehdy postoupil tým z Pyrenejského poloostrova.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
2: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
3: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
2: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknu nebo nepísknu.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
4: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půj bych vám to chtěl fakt zaplatit. On říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
3: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno, teď je 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljajev. Neupřesnil ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se sejde na neveřejném jednání. Členové si zvolí místopředsedu a sestaví plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Rajchlem má za úkol prověřit okolnosti korupce v pražském dopravním podniku. V Řevnicích u Prahy začíná Porta, festival trumpské a country hudby. Potrvá do neděle. V Řevnickém lesním divadle vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, Nezmaři, Jaroslav Samson Lenk nebo Roman Horký, taky Spiritual Quintet nebo Věra Martinová. Jako hosté se představí třeba i Xindl X nebo Tereza Balónová. Porta vznikla v roce 1967 v Ústí nad Labem, odkud musela v době normalizace odejít. Pak našla zázemí v Plzni.
0: Sport.
6: Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostoupili. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguají 0-0. Tak taky Japonsko a Švédsko po vzájemné remíze 1-1. A Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 nad vítězem skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem, taky na D11 se za sjezdem na Chlumec. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu za Ostrovačicemi zhruba kolem 180. kilometru, různě pomalu potom jedou za Popůvky, přibližně na 186. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu vzniká kolona od exitu 62 Chlumec. Sune se 10 minut na 60. kilometr, tam se po požáru osobního auta jede jenom levým pruhem. Na D5 ve směru z Rozvadova na Prahu nejdřív opatrněji u exitu 80 Plzeň Bory, ještě ve sjezdové rampě na dálnici ze silnice 27 Sklatov řeší nehodu, převrátilo se tam auto na bok. A potom dál směrem na Prahu na D5 za Rokycany na kilometru 59,5 v pravém pruhu hlásíte překážku.
8: Dostrhnutá pneumatika v pravém pruhu.
7: A v Praze v Patočkově ve směru do centra počítejte s kolonou od Kajetánky, je to do 10 minut před vjezd do Blanky, tam se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Počasí u nás ovlivňuje stále oblast vysokého tlaku vzduchu, která se přesunuje ze střední Evropy směrem k východu a k nám zesiluje příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Aktuálně je nad Českem jasno. Teploty se po ránu pohybovaly od 23 stupňů, tolik zůstalo například v Ondřejově nebo v centru Prahy, po 4 stupně, které naměřili na šumavském Březníku. Přes den pak čekáme slunečno, bude jasno, během dne přechodně může místy mraku přibývat, pršet z nich ale nebude. Odpolední teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. O trošku chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam místy budou teploty kolem 31 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 27. I o víkendu bude slunečno a horko. Zítra mohou teploty vyšplhat k 39 stupňům. V neděli na některých místech možná překročí i 40. To by se přepisoval absolutní rekord pro naše území. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu přemýšlel delší dobu. Hráč německého Bayeru Leverkusen to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. Vykopáváme tím sportovní přehled, připravil ho Tadeáš Skalický. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Ekvádoru si po 20 letech zahrají play-off mistrovství světa. Už jistého vítěze skupiny Německo porazili 2-1. Postup slaví i Pobřeží slonoviny po výhře nad Curacaem 2-0. Skupinu F ovládlo Nizozemsko, které přehrálo Tunisko 3-1. Africký tým nezískal na šampionátu ani bod a nepomohla mu ani výměna trenéra po úvodní vysoké porážce se Švédskem. Zbývající dva zápasy vedl Tunisko i Frenár.
2: La fédération m'a appelé pour une mission très courte.
3: Tuniská federace mi nabídla velmi krátkou misi a já souhlasil. Radši než se dívat doma z gauče, jsem chtěl na téhle fantastické akci být, neměl jsem co ztratit. Výsledkově jsme to nezvládli, teď se všichni rozjedeme domů a pak uvidíme, co přinese budoucnost.
1: Ve druhém zápase skupiny remizovalo Japonsko se Švédskem 1-1, oba týmy postoupili dál. Ze skupiny D prošla do play-off Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají a už dřív také domácí Spojené státy, které na závěr podlehly Turecku 2-3.
4: Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. V Bad Homburgu vyřadila Dánku Tausonovou po výhře 2-1 na sety a o postup do finále si zahraje dnes odpoledne proti Rumunce Rusevové.
0: Mistrem republiky v časovce se po třetí za sebou stal cyklista Matyáš Vacek. 24-letý jezdec stáje Little Trek ovládl závod s náskokem minuty a 3/4 před druhým Jakubem Otrubou. Vacek přijel na domácí šampionát po úspěšném vystoupení na etapovém závodě kolem Švýcarska, kde získal bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. Přestože měl v nohách náročný program, na domácím mistrovství si věřil.
5: Jsem věděl, že mám dobrou formu, že na tom jsem dobře. Blíží se Tour de France, takže jsem rád, jak na tom jsem a teďka vlastně se to potvrdilo zase na tom mistrovství a doufám, že i v neděli to dopadne.
0: Mezi ženami obhájila vítězství v časovce Julia Kopecký. V neděli zabojují cyklisté o domácí titul v závodu s hromadným startem.
1: V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 českých golfistek. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která si před turnajem udělala skoro měsíční přestávku. V Berouně by ráda vylepšila výsledky z minulých let, kdy pravidelně končila ve druhé desítce pořadí.
6: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili. Je teďka v těch posledních dvou týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
1: A české hráčky vstoupí do turnaje dnes po 12. hodině. Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto 2. 24-letý jediný český účastník elitního seriálu oznámil na sociálních sítích, že se stájí podepsal roční smlouvu.
0: Tolik dnešní první sportovní přehled, připravil ho Tadeáš Skalický. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: To byly Inexis, posloucháte páteční radiožurnál Sport 7 hodin 45 minut. Mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe už překonalo po čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů střelených na jednom šampionátu. Zatím totiž padlo 177 branek, předchozí maximum je z toho minulého turnaje v Kataru 2022, kde tedy gólů bylo opět míň, 172, no tak se nám to rozjíždí, tak je to samozřejmě takhle, ten rekord bude vlastně asi zdvojnásobený, ne, Františku?
1: No a v podstatě nepřekonatelný, nebo vlastně překonatelný, pokud zase na příštím šampionátu bude hrát tolik zemí, každopádně zajímal by mě pak rekord v návštěvnosti, protože americké stadiony jsou obří, jsou to vlastně stánky pro ve velké většině americký fotbal, a to nejen ve Spojených státech, samozřejmě i aztécký stadion v Mexiku nabízí obří počet možných fanoušků, kteří mohou zavítat na tribuny zápasu světového šampionátu, a nedovedu si představit ještě jako v celku větší tu návštěvnost, než je teď, protože i ty zápasy, které nejsou, řekněme, sportovně a na počet lidí v těch jednotlivých zemích třeba i tak atraktivní, tak prostě Američané na ně přijdou, byť tedy jejich fotbal nebo soccer v jejich podání není úplně tak populární a na škále mezi baseballem, americkým fotbalem, basketbalem je možná až za hokejem.
0: Ten rekord v návštěvnosti mimochodem už padl. Padl tenhle týden a ten předchozí rekord pořád drželo to minulé mistrovství, které bylo ve Spojených státech, takže to jako opravdu potvrzuje, že ty jejich stadiony jsou nesmyslně velké a mají jich opravdu tolik, že vlastně žádný ten šampionát, který byl od té doby, tak se tomu nedokázal v tomhle ohledu vyrovnat, protože prostě nikdo, kdo to uspořádal od té doby, tak nemá každý zápas na 70-tisícovém stadionu, jako to Američané mají. Mexičané teda můžou pomoct taky v Mexiku.
1: No, 94. rok, to už je přeci jen nějaká doba a od té doby se už stavily stadiony různé a hrálo se v teple a klimatizovalo se a hrálo se jindy a stadiony jako rostou. Samozřejmě ona s tím může v průběhu věku souviset i jakási bezpečnost na tribunách, protože ty kapacity se osekávají, vzniká víc míst na sezení, což také samozřejmě může hrát roli, ale ne tu zdaleka zásadní, takže je pochopitelné a vlastně pro pořádající Američany a Kanaďany a Mexičany celkem fajn, že vlastně ten předchozí rekord drželi Spojené státy až z roku 1994.
0: Zatím tedy 177 gólů padlo na tomhle šampionátu, další můžou padnout dneska večer v 21 hodin, Haaland proti Mbappému, Norsko s Francií, tam bych asi typoval, že to neskončí 0-0 a souběžně bude hrát Senegal s Irákem, tak já myslím, že těch gólů opravdu bude dost.
1: A další program ještě Saudové si mohou zastřílet, pokud se jim povede nějakým smyslem vyzrát na Cap Verde, bude hrát také Uruguay proti Španělsku, to by mohl být velmi hezký fotbalový zážitek, no a v 5 ráno ukončí program dalšího hracího dne zápasy mezi Egyptem a Iránem a Novým Zélandem a Belgií.

0: Zpěvačka Pink v ranním radiožurnálu Sport 7 hodin 52 minut. Olympijský oheň uhasl a byl konec. 23. olympiáda dětí a mládeže je minulostí.
1: Historie je poměrně dlouhá. Od roku 2003 se střídají olympiády letní a zimní. V jedných letech v Lichých byla letní, pak zase v Sudých zimní. Trochu to změnil covid, ale teď už další ročník, který poprvé v historii hostila Praha, která na domácí půdě slaví celkové prvenství v bitvě mezi kraji.
2: Olympiádu dětí a mládeže 2026.
3: Je to úžasný. Vždycky jsem si tohle přál. Prostě jsem mega rád, že jsme tady. Pojďme Praho.
4: Super bych řekl.
5: Vyprávěli mladí sportovci z vítězného kraje, tedy z Prahy. Olympiády dětí a mládeže se zúčastnilo přes 3 500 sportovců. Ti se mohli setkat se svými idoly. Například atlet Jan Štefela předával medaile na závěrečném ceremoniálu.
3: Bylo to úžasné. Pro ty děti si myslím, že to musí být skvělá motivace do budoucích let. Doslova mě mrzí, že jako mladší jsem začal celkem pozdě, takže jsem olympiádu dětí mládeže nestihl, takže to mě mrzí, no.
5: Mladí sportovci si pochvalovali také, v jakých kulisách se závody konaly. Jen samotné zahájení bylo na největším stadionu v Česku, tedy v Edenu. Fotbalisté hráli v tréninkovém areálu Sparty a reprezentace na Strahově a vodní slalomáři, stejně jako ti elitní při světovém poháru, bojovali na kanále v Troji. Medaile pak sportovci přebírali na pražském výstavišti. Právě tento fakt vypíchl mistr světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič.
6: Máme často tendenci se dívat hlavně na výsledky, ale sport je především o zážitcích a myslím si, že každá sportovní akce, která probíhá v takhle krásných kulisách, těch sportovcích zanechá nějaké krásné vzpomínky a já jenom doufám, že je bude i motivovat k tomu, aby se sportu věnovali co nejlépe a třeba tyhle zážitky v budoucnu zažívali opakovaně.
7: Tímto momentem prohlašuji 23. olympijské hry dětí a mládeže za ukončené.
5: Další olympiáda dětí a mládeže, ta zimní, bude za půl roku, a to v Plzeňském kraji. Z pražského výstaviště Karel Schamberger, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
6: Poslanci se budou zabývat korupční kauzou Dozimetr. Poprvé se schází sněmovní vyšetřovací komise. Obětí zemětřesení ve Venezuele už je 235. Měl by tam vyrazit i český USAR tým. Fotbalista Patrik Šik po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Po nehodě je kolona na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Boleslavy a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Právě teď začala jednat sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Na neveřejné schůzi budou poslanci volit místopředsedu a stanoví si plán vyšetřování. A ve sněmovně máme reportérku Adélu Burešovou.
7: Komise by měla prověřit okolnosti a fungování pražského dopravního podniku, středočeských krajských silničářů a všeobecné zdravotní pojišťovny. Zaměřit se má taky na postupy při zadávání veřejných zakázek nebo na personální řízení. Stanovit si má komise i termín, do kterého předloží své závěry poslanecké sněmovně. Komisi vede poslanec za SPD Jindřich Reichl a tvoří ji celkem 8 poslanců vládní koalice a 5 z opozičních stran. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy čelí obžalobě aktuálně 2 firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: 235 potvrzených obětí mají zatím 2 zemětřesení ve Venezuele. Zraněných je 4300. Záchranné týmy už druhý den hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. V zemi platí stav nouze. Do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí. Svůj USAR tým má vyslat i Česko. Školáci dnes dostávají vysvědčení a čekají je letní prázdniny. Jak vypadá slavnostní den v malé základní škole v Kunčicích nad Labem na Trutnovsku, to sleduje reportérka Kateřina Kohoutová.
8: Tady na své školní výsledky čeká celkem 22 dětí. Zřejmě nejvíc jsou natěšení prvňáčci, kteří jsou tady pouze 2 a už za chvíli dostanou svoje první závěrečné vysvědčení. Očekávají ho samozřejmě také druháčci, třetíáčci a čtvrtáčci. Páťáci ne, protože tady letos žádného žáka 5. třídy nemají. Děti přišly krásně slavnostně oblečené, pro paní učitelky mají nejrůznější květiny a drobné dárečky, no a i one je hodlají za jejich výkony překvapit drobnou odměnou. Z Kunčic nad Labem Kateřina Houtová, Radiožurnál.
6: Vedení činohry Pražského národního divadla se s novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
9: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
10: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
11: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
10: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí a v českém fotbale by se měla změnit řada věcí. Hráč německého Leverkusenu nastoupil za národní tým naposledy na závěr skupiny mistrovství světa proti Mexiku, kterému Češi podlehli 0-3 a do play-off neprošli. Fotbalisté Spojených států amerických prohráli na závěr skupiny světového šampionátu s Tureckem 2-3, ale do play-off postupují. Stejně jako Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají. Dále jde i Ekvádor, který porazil 2-1 vítěze skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny po výhře 2-0 nad Curaçaem. Vyřazovací fázi si zahrají i Nizozemci, kteří porazili 3-1 Tunisko a taky Japonci a Švédi po remíze 1-1.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D46 za Prostějovem a kolony na D1 před Brnem. Na D46 se ve směru z Vyškova do Olomouce dejte pozor, za Prostějovem na 32. kilometru nebezpečná překážka v pravém pruhu.
14: Odstavené osobní vozidlo, a jak je to tady menší ten odstavný pruh, tak čtvrtinou vozu zasahuje do pravého jízdního pruhu. Není tam druhé.
13: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu už za Velkou Bíteší na 165. kilometru. Za Ostrovačicemi se potom tvoří fronta i v levém pruhu ze 180. kilometru k exitu 182 Popůvky. Na D11 z Hradce na Prahu už za sjezdem na Chlumec se tvoří jen kratší kolona na 5 minut ze 61. na 60. kilometr, kde je po požáru auta zabraný pravý pruh. Na D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy se za Brandýsem už rozjíždí jenom kratší zbytek kolony kolem 6. kilometru, brzy to bude pryč, protože nabouraná auta na třetím už odstavili. Na pražském okruhu silný provoz před Ořechem od sjezdu na D5 i z druhé strany od připojení z Barandova a potom dál směrem na Chomutov ještě jedna fronta za Evropskou mezi odbočkami na Horoměřice a letiště, teď je to do 10 minut. A na 16. z Jičína na Trutnov pozorně v zatáčkách, hned za Chotěvicemi zasahují tam záchranáři po srážce auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
12: Počasí.
6: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
15: 8 hodin 6 minut, krásné páteční ráno, krásné snad pro všechny z vás, kdo nás posloucháte ještě předtím, než se udělá vedro a ještě předtím, než teploty budou dosahovat 37 stupňů. Pojďme vás pozvat na Pavla Horváta, protože jednak si s ním za nějakou hodinu v ranním Radiožurnálu Sport budeme povídat a myslím, že bude dnes o čem, samozřejmě fotbalové mistrovství světa, Patrik Šik a jeho konec ve fotbalové reprezentaci, ale taky vás společně s Františkem Kunou chceme pozvat na příští desítku Pavla Horváta live, která tentokrát bude v Ostravě.
16: Ano, hudební festival a nejen hudební samozřejmě, Colors of Ostrava je široké spektrum mnoha zájmů kulturních, hudebních a tak dále. 16.7. to bude přímo v areálu hudebního festivalu s moderátorem Janem Pěruškou, s Pavlem Horvátem samozřejmě, s Antonínem Panenkou, který v tomhle roce slaví s Radiožurnálem Sport výročí 50 let od slavné penalty v Bělehradě a taky ještě jeden host z fotbalového prostředí.
15: Je to tak, Václav Svěrko Koš za region. Ještě jednou tedy připomínáme na Colors ve čtvrtek 16.7. 14 až 15 Gong Stage, malý sál. Pokud půjdete na tenhle festival, tak máte možnost podívat se i na Pavla Horváta. Budeme rádi, když se zastavíte. A teď už divoký byl.
12: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Divoký byl v 8 hodin a 11 minut, páteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás. V našem seriálu vám tento týden připomínáme fotbalová mistrovství světa z minulosti. No a dnes se vrátíme do roku 1958. Turnaj hraný ve Švédsku nebyl pro Československo příliš úspěšný.
1: Výběr, ve kterém nechyběl třeba Josef Masopust, nepostoupil ze skupiny. A ani přes drtivou výhru 6-1 nad Argentinou. Dále pak šlo o Německo a Severní Irsko. Šampionát byl přesto pro fanouška výjimečný. Lidé z celého světa mohli poprvé v akci vidět Brazilce Pelého.
2: Pelé!
3: Tehdy teprve 17-letý Pelé se ve finále proti Švédsku prosadil hned dvakrát a pomohl tak Brazílii v roce 1958 k jejímu historicky prvnímu titulu z mistrovství světa.
2: Pro Pelé!
3: Se 6 trefami byl brazilský teenager druhým nejlepším střelcem šampionátu, a to za 13-gólovým Francouzem Justem Fonténem, kterého v tomto ohledu mimochodem ještě nikdo nedokázal překonat. Ale zpět k Pelému. Pro mladého Brazilce šlo o průlomový okamžik v kariéře. Stala se z něj světová hvězda a splnil slib, který dal svému otci v 9 letech.
4: Otec vždy říkal, že muži nebrečí. Pak jsem ho ale viděl plakat, když Brazílie prohrála ve finále mistrovství světa. Tak jsem mu slíbil, že pro něj ten pohár vyhraju. Bylo mi tehdy 9.
3: A jak Pelé řekl, tak udělal. V roce 1958 dovedl Brazílii k triumfu. Ve finále jeho tým porazil Švédsko 5-2.
4: Z mistrovství světa 1958 mám lepší i horší zážitky, ale i přes obtíže jsme se díky bohu stali mistry. Na šampionátu jsem si připadal jako ve snu. Přitom jsem byl ještě dítě a nikdo mi nevěřil. Někteří novináři si před turnajem klepali na čelo, jak mohl někdo nominovat teprve 17-letého kluka.
3: Uvedl před časem pro kanál FIFA jeden z nejlepších fotbalistů světové historie, Pelé. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Roxette dohrává v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Je 8 hodin a 17 minut. Nezapomeňte, zhruba za půl hodiny, tak jako každý jiný všední den, budeme soutěžit. Bude tu možnost pro vás, naše posluchače, získat vstupenky. Tentokrát jsou to dvě celodenní vstupenky na 6. červenec. A na jakou akci, Františku?
1: Na pražský baseballový týden. Máme pro vás dvě vstupenky právě na tento zmíněný den, tedy 6.7. Soutěžit budeme zhruba za půl hodiny v našem vysílání v pravidelný čas kolem 8.50 a dnes, protože je pátek, budeme mít soutěže dvě. Nejprve tu dnešní a pak tu celotýdenní.
0: Za malý okamžik, cyklistika s Jiřím Ješkem.

0: skupina Travis za námi, 8 hodin 21 minut, páteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi, jak jsem sliboval, budeme si teď povídat o cyklistice a ve spojení bychom měli být s naším milým kolegou Jiřím Ješkem. Mirko, krásné ráno.
1: Ano, jsem napřímo, krásné ráno.
0: Tak jak se máš?
1: No, teď jsem si byl zaběhat, než bude úplně horko, ale už i tak to bylo docela...

0: nimi muži od prvního Vacka přes druhého Jakuba Otrobu, třetího Petra Kelemena, čtvrtého Pavla Nováka až pátý Michal Kukrle je vlastně členem domácí stáje. Jinak ta první čtyřka je z těch vlastně nejslavnějších stájí světa a tam je asi vidět, že přece jenom na tuhletu technicky náročnou disciplínu, materiálově náročnou disciplínu se bohužel ty profesionální týmy zaměřují daleko víc, než třeba mají šanci asi ty domácí, protože tam to jde všecko o speciální tréninkové přípravě, speciální materiálu, testování třeba v aerodynamických tunelech těch kol, protože ta aerodynamika v té individuální časovce hraje strašnou roli. A i ten důraz na ten výkon, na ten prostě hodinový výkon asi podle mě je vidět, že závodníci, pokud se chtějí věnovat této disciplíně, tak jako musí do těch zahraničních týmů.
1: No a když si tedy naznačil, že je vidět, že ta příprava tam proběhla u těch velkých men české cyklistiky, tak u Matyáse Vacka, který opravdu rozdrtil všechny ostatní takhle před Tour de France, která začíná týmovou časovkou, to značí hodně dobrou formu.
0: No, je to strašně dobře i pro Matyáse, pro jeho sebevědomí. On už jako tu skvělou časovku prokázal na závodě okolo Švýcarska, kde fakt bylo vidět, že patří mezi světovou špičku v této disciplíně. Kromě toho, on je samozřejmě i dobrý v těch středně těžkých etapách, dokáže zasportovat. Máme v něm prostě ideálního závodníka, který by nám měl dělat radost v budoucích letech. A tím, že je nominován na Tour de France, tak si myslím, že čeští fanoušci tenhle ten závod budou sledovat ještě o to s větší radostí. A já si myslím, že i Jakub Otruba na druhém místě, který skončil za Matyásem Vackem, taky prokázal to, že dříve patřil mezi skvělé časovkáře, dnes se spíš profiluje jako závodník do úniků na těch nejtěžších závodech a myslím si, že je strašně dobře, že právě tihleti dva závodníci mají tu formu, kterou ukázali. I třetí Petr Kelemen, který je členem týmu Tudor, tak ten taky po těch zdravotních problémech, které ho provázeli, tak už se doufám vrací zase zpátky do té své pohody.
2: S Jiřím Ješkem si povídáme na Radiožurnálu Sport o mistrovství České republiky v silniční cyklistice. Po časovce se pojede také závod s hromadným startem v sobotu ženy, v neděli muži a je tu jistá možnost posunout začátek kvůli velmi horkému počasí, byť se jede v Jeseníkách. Jak moc to vzhledem k času a té případné teplotě připadá v úvahu a dejme dohromady nějaký poměr cena výkon, protože ideální by bylo startovat kvůli počasí tak v půlnoci, a to asi nejde.
0: No tak dříve, na začátku minulého století startovaly ty první etapy Tour de France o půlnoci a trvaly 500 kilometrů, takže to bylo vlastně na celý den, ale teď už to takhle prostě nejde a myslím si, že jestli se to bude posouvat, tak jenom o třeba pár hodin a to asi nebude hrát roli. Já si myslím, že závodníci jsou na to zvyklí, týmy pomůžou velice jako profesionálně ty závodníky nějakým způsobem uchladit, používá se led, používá se samozřejmě litry, hektolitry tekutin, takže ti závodníci jsou na to trénovaní. Já si myslím, že samozřejmě je to nepříjemný, možná jako ty výkony nebudou takové, jako by byly za nějakého příjemnějšího počasí, ale prostě i v tomhletom se ukáže, kdo je na tom nejlíp.
1: To říká Jiří Ježek v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. My v tuhle chvíli moc děkujeme a za nějakou hodinku a půl se těšíme přímo tady ve studiu na Vinohradské. Zatím se mě hezky.
0: Vyrážím za vámi, krásný den.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je půl deváté. Další zprávy a Tereza Tomášková.
3: Poslanci se znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. To předkladatelé z vládní koalice odmítají. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. V polském Gdaňsku dnes končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod přepočtu více než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Vyplácení celkové půjčky v přepočtu 2,2 bilionu korun je rozdělené na letošní a příští rok. Začíná festival Okolo Třeboně. Na různých místech města budou koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35 let od prvního ročníku festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. Vernisáž začne v 18 hodin.
1: Sport.
3: Fotbalisté Japonska a Švédska po vzájemné remíze 1-1 prošli do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko, které vyhrálo nad Tuniskem 3-1, postoupili i domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu play-off po remíze 0-0 s Paraguají. Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dále jde i Pobřeží slonoviny po vítězství 2-0 nad Curaçaem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nejede D11 za Chlumcem, kolony jsou na D1 před Brnem. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je zablokovaná za Chlumcem nad Cidlinou. V koloně před dřívějším požárem osobního auta na 60. kilometru se na kilometru 60,5 srazily dva kamiony a nedá se projet. Kolona je od exitu 62 Chlumec. Teď čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra. Právě tam na exitu 62 teď zřizují odklon. Osobní auta to můžou vzít přes Žiželice a Žehuň. Větší vozidla musí přes Chlumec a po silnici 611. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pátečně předlouhá kolona kamionů. Už teď od exitu 162 Velká Bíteš. Kolona osobních aut v levém pruhu teď mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky popojíždí zhruba čtvrt hodiny. Na tahu 14 z Náchoda na Nové Město nadmetují pozor za Starým Městem. Za brankou policie tam má hlášené krávy pohybující se po vozovce. A na silnici 16 z Děčína na Trutnov v zatáčkách za Chotěvicemi omezený provoz po střetu auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
6: V platnosti jsou hned dvě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. První se týká extrémních teplot, které právě na našem území zažíváme a vydržet je musíme až do začátku příštího týdne. Teploty se budou ještě zvyšovat. Může za to příliv mimořádně horkého vzduchu z Afriky. Konkrétně dnes naměříme do 37, zítra do 39 a v neděli se dokonce mohou teploty pohybovat kolem 40, kterou mohou i přesáhnout. Ochladit by se mělo až v příštím týdnu, kdyby měla přes naše území přejít studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout o 10 stupňů a také by mohlo zapršet. A právě k nedostatku srážek a výraznému suchu se váže druhá výstraha meteorologů. Upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem a nerozdělávejte venku oheň. Tato výstraha se týká hlavně Jihomoravského kraje. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Dear God.

8 hodin 37 minut, pátek 26. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte ranní radiožurnál Sport. Česká tenistka Karolína Muchová odehraje v Bad Homburgu svoje první kariérní semifinále na trávě. Měla by v něm být favoritkou v souboji o postup do sobotního finále. Jí ale čeká nebezpečně rozehraná soupeřka, přemožitelka krajanky Lindy Noskové a sice Rumunka Ruseová. Zápas by měla česká hráčka, která je na turnaji nasazená jako číslo 4, odehrát proti svojí soupeřce někdy odpoledne. Aktuálně je to semifinále v Bad Homburgu vypsané na zhruba 15. hodinu.

0: 8 hodin 42 minut, páteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Skončila olympiáda dětí a mládeže, poprvé se konala v hlavním městě v Praze. Povídat si o tom teď budeme s judistou Davidem Klamertem. Přejeme krásné ráno.
1: Také přeji krásné ráno.
0: Davide, tak co všechno jste viděl, co jste stihl navštívit, kde jste byl?
1: Stihl jsem hlavně podpořit judo, tím, že jsem předával medaily za judo, tak jsem se chtěl jít i podívat a zafandit mladým sportovcům, ale stihl jsem se podívat i na lukostřelbu a gymnastiku, takže jsem stihl i pár sportů mimo judo.
0: Takže jste byl na pražském výstavišti, chápu to správně?
1: Ano, ano, na pražském výstavišti a snažil jsem se oběhat ty sporty, které byly právě okolo.
2: Jak moc to připomíná olympijské hry pro ty děti, které jsou najednou vystaveni něčemu, jako je třeba, a nevím, jestli jste byl úplně u všeho, ale zahajovací ceremoniál, nošení vlajky, potkával jsem malé nebo mladé sportovce s akreditací, kterou hrdě nosí na krku třeba jízdou metrem, tak jak všechno tohle do sebe zapadá?
1: Určitě tomu to velmi připomíná ty hry a bylo to skvěle zorganizované a fakt smekám před organizátory, protože to byla obrovská krásná akce pro děcka a musím říct, že to hodně tomu připomíná. Ten zahajovací ceremoniál byl fakt na tom Edenu tak nádherný, pro mě to byl obrovský zážitek a musím říct i trochu splněný sen, že jsem mohl nést vlajku ještě za Zlínský kraj, jsem hrdý na to, odkud pocházím a bylo to pro mě fakt nádherný zážitek a věřím, že i pro sportovce tohle celý prostředí, jak reprezentujete nějaké svoje barvy, snažíte se podporovat i napříč jinými sporty a musím říct, že to je přesně to, o čem je ten olympismus a je to fakt nádherný, že nejenom bojujete o medaile, ale i zažíváte takové ty jiné zážitky té soudržnosti a musím říct, že jako klobouk dolů a fakt gratuluji všem, kteří se na tom podíleli a nebo tam mohli startovat.
0: Judista David Klamert s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, povídáme si o olympiádě dětí a mládeže, která skončila. Davide, jak jste to měl vy, když jste byl ve věku těch, kteří teď se účastnili aktivně olympiády dětí a mládeže, když jste byl mladší, tak jak to vypadalo s podobnými akcemi?
1: Já si právě pamatuju, že byla kvalifikace na olympiádu dětí a mládeže, já se sebou bohužel nedostal, tak si pamatuju doteď, jaký jsem byl zklamaný a bral jsem to fakt jako velký neúspěch. Takže doufám, že jsem pak motivací pro ty, kteří se tam nedostali, že když budete makat, tak vám může vyjít někdy ta velká dospělá olympiáda. Takže já jsem to zažil z té druhé strany, ale musím říct, že fakt je to tak krásná akce a si myslím, že to je velká motivace pro děti i ty, kteří uspěli, tak aby věděli, že se to vrací a pro ty, kteří zatím bohužel neuspěli, tak že budou makat, pokračovat dál a že se to vyplácí nejenom kvůli výsledkům, ale přesně kvůli těm krásným zážitkům a tomu, že fakt hodně dětí by chtělo být na jejich místě a zúčastnit se na takové akci.
2: Naším tématem je olympiáda dětí a mládeže. Jak je těžké mezi současné mladé protlačit judo na úkor jiných sportů? Jak moc mladé zajímá a co ho na něm zajímá?
1: Si myslím, že u těch menších dětí, že máme fakt velkou základnu a že díky Lukáši Krpálkovi hodně rodičů přihlašuje svoje děti na judo a je to fakt skvělý, máme hodně dětí, ale určitě je pak těžký ty děti udržet z důvodu, že přece jenom ten sport je náročný a samozřejmě trochu pak bolí. A to si myslím, že máme pak nějaký velký odliv, ale zase je to na nás, aby jsme to dělali co nejlépe a snažili se co nejlépe namotivovat a být co nejvíce příkladem, že sice to trochu občas bolí, je to nepříjemný, musí člověk hodně makat, ale že se vám to hodně vyplácí, takže asi je to pak více na nás, judistech, aby jsme se snažili vymyslet co nejlíp a co nejlíp podporovat a motivovat, aby jsme je dokázali udržet i přes tyhle nějaký těžký přechody, kdy přece jenom být na tréninku, pořád makat, padat na zem je prostě složitější, než být jenom s někým venku, takže je to na nás a musíme jim co nejvíc jít příkladem a co nejlépe je podporovat, aby u toho juda zůstali.
0: Tak ať se vám v tom daří i dál. Judista David Klamert byl s námi ve vysílání na radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, hezký den.
1: Já moc děkuji, hezký den.

0: Robbie Williams se dohrává, je 8 hodin 50 minut. Vy, co nás posloucháte pravidelně ve všední dny, tak už víte, co bude následovat. Je tu soutěž pro vás, pro naše posluchače. Dnes budeme hrát o 2 celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, konkrétně na 6. červenec na baseballové hřiště Eagles. K tomu přidáme červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport. Já ještě připomenu pravidlo, pokud jste s námi vyhráli v minulých 2 měsících, tak nevolejte, dejte šanci ostatním, chviličku počkejte, ona na vás zase velmi brzy dojde řada, prostě bychom vám tu cenu nemohli dát. Františku Kuno, na co se zeptáme našich posluchačů?
1: My propojíme baseball s hokejbalem přes jedno jméno, protože český teď už bývalý baseballový reprezentant Ondřej Satoria navštívil mistrovství světa v hokejbale, které se aktuálně koná v Česku. A my se vás za malou chvíli zeptáme, do té doby ještě takový rychlý exkurs do historie, když Češi vyhráli poprvé mistrovství světa v hokejbale, bylo to v roce 98 v Litoměřicích, ještě v tehdy dost polních podmínkách pro tenhle sport. Mezi mistry světa tehdy patřili třeba Dušan Salfický, protože přišli i muži z hokejového prostředí, Richard Král, naganský vítěz Jan Čaloun, a nebo třeba také mistr světa z roku 85 Vladimír Kameš. Ptáme se na hokejbal, protože to je 15 let od dne, kdy Češi vyhráli naposledy světový šampionát. Bylo to tehdy v roce 2011 v Bratislavě. A my se vás ptáme právě teď, kde se letos koná mistrovství světa v hokejbale. Je to jedno české město.
0: Je to jedno české město, 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport. Ještě jednou připomínám, hrajeme o 2 celodenní vstupenky na pražský baseballový týden, konkrétně tedy na 6. červenec, k tomu červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport a k tomu taky šanci ještě za chviličku v druhé půlce soutěže, si zahrát o bezdrátová sluchátka našeho rádia. Tak krásné ráno, slyšíme se, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady Tomáš.
0: Dobrý den, Tomáši, nevyhrál jste v poslední době?
2: Ne, dovolal jsem se úplně poprvý.
0: Dobře, tak držím palce, ať vyhrajete právě dnes. Víte, kde se koná šampionát v hokejbalu?
2: Ano, je to Ostrava.
0: Víte to správně, tak gratulujeme. Samozřejmě zůstaňte nám v tuhle chvíli na lince, my si na vás vezmeme kontakt a za chviličku možná budete mít možnost ještě zavolat jednou a přidáme vám k tomu třeba i bezdrátová sluchátka. Tak děkujeme, mějte se hezky.
2: Děkuju, mějte se zatím.

0: 8 hodin 56 minut, protože je pátek, tak je tu ještě druhá polovina soutěže. Ta se týká už jen těch 5 z vás, kteří jste vyhráli v tomhle týdnu v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Tentokrát to navážeme na informaci, kterou už jsme taky v ranním Radiožurnálu Sport dneska s Františkem Kunou říkali. Mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe překonalo historický rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu, a to ještě pořád jsme v té skupinové fázi. Ten důvod je, myslím, úplně zřejmý. Zatím padlo 177 branek. To předchozí maximum z Kataru 2022 bylo 172 gólů. Františku, a my se budeme teď ptát za červená sluchátka Radiožurnálu Sport na co?
1: Na co, jak moc se zvýšil, nebo tedy ne o kolik, ale zvýšil se počet účastníků světového šampionátu. A my se vás ptáme, kolik týmů hraje na finálovém turnaji v Mexiku, Spojených státech a Kanadě. Jednoduše, když vynásobíte počet skupin počtem týmů, prostě kolik týmů hraje.
0: Tak jo, pojďme na to, pánové, už volají, nebo možná i dámy. Krásné ráno, slyšíme se?
2: Slyšíme.
0: Dobrý den, vyhrál jste tenhle týden, jenom pro jistotu?
2: Vyhrál včera.
0: Vyhrál jste včera, dobře. Tak kolik týmů hraje aktuálně na fotbalovém mistrovství světa? Já věřím, že když posloucháte Radiožurnál Sport, tak to nebude těžká otázka.
2: 48.
0: Tak jo, tak k tomu, co jste vyhrál včera, posíláme taky ještě digitální sluchátka. Jak moc sledujete fotbalové mistrovství světa? Stíháte to, když je to po nocích, po večerech?
2: Stíhám to.
0: A baví to?
2: Všecko.
0: Stíháte všecko?
2: Téměř všecko.
0: Ty jo, já jsem chtěl říct, to bych teda smeknul, protože já opravdu téměř všecko nestíhám. A líbí se zatím šampionát?
2: No, něco jo, ale ty naši mě hodně zklamali.
0: To dává smysl, to asi, myslím, můžeme tady všichni podepsat. Tak jo, tak aspoň malá náplast, pošleme vám ještě digitální sluchátka. Moc děkujeme, tak mějte jo. Se.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Magazín hokejové extraligy každé pondělí po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
5: Nejzajímavější momenty zápasů glosuje olympijský vítěz Martin Procházka.
6: To je samozřejmě za hranou, samozřejmě to utkání bylo hodně vypjatý. Už v závěru právě už to je zbytečný, protože samozřejmě ty emoce tam jsou, ale musí tam být taky nějaká úcta proti hráči a tyhle ty kroščeky samozřejmě jsou za hranou a je jasné, že tady by mohlo dojít k delšímu zranění pro ty hráče.
4: Čeká vás i rozhovor s hvězdou uplynulého týdne?
7: Já ani vlastně sám nevím, jak se mě to povedlo, jsem za to strašně rád a bude i ta hra výborná.
5: A kromě jiného vás vezmeme i mezi fanoušky na jednotlivých stadionech, třeba na klobásu.
8: Jak chutná taková klobása?
9: Extrémně horká zatím.
8: A chuťově?
9: Jo, je dobrá.
8: No. Vyplatí se do toho investovat jak jste recept?
9: Jo, asi určitě. Když má člověk hlad, tak 100%, ale klobása a pivo, tak to patří.
4: Magazín hokejové extraligy.
5: Každé pondělí od 14 hodin na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
10: Je 9 hodin. Radiožurnál a zprávy.
11: Poslanci se znovu vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Námořní organizace OSN kvůli útoku na nákladní loď pozastavila evakuaci lodí Hormuzským průlivem. Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa vyhráli nad Německem a postoupili do play-off. Po nehodě je uzavřená dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu u exitu Chlumec a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Poslanci začnou znovu řešit nový zákon o státních zaměstnancích. Scházejí se právě teď. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést větší flexibilitu. Podle opozice ale povede jen ke spolitizování státní správy. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
12: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
11: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit. Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl vyvést lodě uvízlé v Perském zálivu přes Hormuzský průliv na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u Ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Írán.
13: Útok ohrožuje křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem z minulého týdne, podle kterého má Írán obnovit běžnou lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán přitom varoval, že lodě musí jezdit jeho vlastní trasou, nikoli tou, kterou prosazují Spojené státy. Podle deníku Wall Street Journal je za útokem právě Írán. Cena americké ropy po útoku vzrostla o více než 2%. Ve středu proplulo průlivem rekordních 50 lodí, ale po íránské hrozbě se nejméně 5 z nich na jižní trase otočilo. Zpátky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: Prahou začnou ode dneška projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoct snížit vysoké koncentrace přízemního ozonu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
14: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
11: O víkendu má být podle předpovědi i kolem 40 stupňů. Nejtepleji bude v neděli.
15: Sport. Fotbalisté Ekvádoru si po 20 letech zahrají play-off mistrovství světa. Už jistého vítěze skupiny E Německo porazili 2-1. Postup slaví i Pobřeží slonoviny po výhře nad Curaçaem 2-0. Skupinu F ovládlo Nizozemsko, které přehrálo Tunisko 3-1. Africký tým nezískal na šampionátu ani bod a nepomohla mu ani výměna trenéra. Po úvodní vysoké porážce se Švédskem Tunisko angažovalo Iva Renára.
16: La fédération m'a appelé pour une mission très courte.
17: Tuniská federace mi nabídla velmi krátkou misi a já souhlasil. Radši než se dívat doma z gauče, jsem chtěl na téhle fantastické akci být. Neměl jsem co ztratit. Výsledkově jsme to nezvládli. Teď se všichni rozjedeme domů a pak uvidíme, co přinese budoucnost.
15: Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1, oba týmy jdou na šampionátu dál, do play-off prošly i Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají a domácí Spojené státy, které na závěr podlehly Turecku 2-3.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřena D11 u Chlumce, taky 50 u Uherského Brodu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se za Chlumcem v koloně před dřívějším požárem osobního auta na 61. kilometru následně srazily dva kamiony. Dálnice zůstává uzavřená, odklon na exitu 62 Chlumec, kolona předtím na 10 minut ze 63. kilometru. Jede se pak ve větších vozech na Chlumec a Dlouhopolsko, menší osobní auta to berou přes Žiželice a Žehůň. Na dálnici D11 opačně z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec nepřehledněte odstavené nákladní vozidlo na 55. kilometru.
20: Stojící vozidlo za krajní stříd. Na štěrkách nemáte úhelník.
19: Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolony kamionů v pravém pruhu začínají za Velkou Bíteší kolem kilometru 165. U exitu Popůvky je kolona i v levém pruhu na 10 minut z kilometru 180. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště nejdřív čekejte kolonu od exitu 15 Lochov před Ořech. Tam chvíli překážela nabouraná auta na 18. kilometru, už je odstavili. A pak se hlavně popojíždí od Evropské až 20 minut k odbočce na letiště. A 50. Uherské Hradiště Starý Hrozenkov je u Uherského Brodu uzavřená, v křižovatce u stadionu hoří nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
21: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
18: Počasí.
11: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31 a na horách 27. Tolik zprávy.
0: 9 hodin 6 minut, pátek 26.6.2026, posloucháte Radiožurnál Sport, konec fotbalisty Patrika Šika v reprezentačním dresu, překvapivá výhra Ekvádoru nad Německem nebo souboj zatím 100% týmu na mistrovství světa Norska a Francie. Nejenom o tom budeme mluvit už za chvíli s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Teď ale skupina Queen, příjemný poslech.
18: Radiožurnál Sport
22: a Karel Janů.

0: Skupina Queen je za námi 9 hodin 9 minut, dál posloucháte páteční radiožurnál Sport. Fotbalový útočník Patrik Šik končí v národním týmu. 30-letý útočník to oznámil na svém instagramovém účtu po vypadnutí Česka z mistrovství světa ve skupině. Podle jeho vyjádření nejde o impulzivní rozhodnutí. Konec Patrika Šika v reprezentaci i další zápasy mistrovství světa, které se aktuálně stále odehrává na severoamerickém kontinentu, teď probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
2: Pavle, Šik na Instagramu napsal, že nad koncem v reprezentaci dlouho přemýšlel, navíc doplnil, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje, a řada dlouhodobě nefungujících věcí by se v něm měla změnit. Útočník Leverkusenu ale není konkrétní. Co čteš ty mezi řádky?
1: No tak je to těžký, samozřejmě může na tom být, nebo myslím si, že na tom je určitý kus pravdy, samozřejmě myslím si, že velkou roli v tom hraje to zklamání, jednak z toho mistrovství celkově, ale samozřejmě i z toho, jak Patrik tam působil, nebo co tam odehrál a jakým způsobem. Myslím si, že i on vnímá tu kritiku, která samozřejmě není příjemná, a že možná tyhle ty všechny vlivy na ten konec měly samozřejmě dopad. Ale druhá věc je, že už má odehráno opravdu spoustu zápasů. Myslím si, že třeba zatím může být i to, že se chce prostě soustředit na svůj klub a na tu klubovou kariéru, a ten nároďák mu prostě nepřináší to, co od toho čeká. No.
0: S Pavlem Horvátem si povídáme na radiožurnálu Sport. Překvapilo tě, Pavle, že to Šikovo rozhodnutí přišlo skoro bezprostředně po konci Čechů na světovém šampionátu?
1: No tak ono to svádí k tomu, že prostě opravdu ten šampionát na to rozhodnutí ten vliv má, ale tak není důvod Patrikovi nevěřit, že prostě už nad tím přemýšlel delší dobu. Znovu říkám, můžeme se určitě dozvíme ty důvody ještě s odstupem času, zase teďka je to takový čerstvý a jsou to od nás čirý spekulace. Možná já jako cítím, že i tam může být nějaký zdravotní problém, že prostě to cestování spojené s tím nároďákem, byť teďka ta pauza bude delší, tak prostě třeba tomu to není příjemný, chce se fakt soustředit na ty svoje věci a někdy to tak ty kluci mají.
0: No když se na to ještě trošku doptám, pokud je tam nějaký zdravotní problém, pak to dává smysl, ale není to zas tak dávno, Pavle, co jsme si tady spolu povídali o Messim, o Ronaldovi, prostě pánové, kterým je vlastně o 10 let víc než Patriku Šikovi, tak opravdu si myslíš, že tohle je definitivní konec Patrika Šika, jemu je 30?
1: Tak samozřejmě můžou tam být i nějaký neschody třeba s trenérem nebo s realizákem teďko. Já to samozřejmě nevím, nevidím do toho. Může být, že třeba přijde trenér, který bude Patriku Šikovi vyhovovat, přemluví ho stejně tak jako třeba Láďu Daridu a Patrik Šik se zase vrátí, ale je to čistě jejich rozhodnutí těch hráčů, já bych to respektoval a samozřejmě každý může mít svoje důvody, někdo je takový, že o nich bude mluvit, někdo je zmiňovat nechce, já to respektuju a možná říkám časem, že se dozvíme víc.
2: S naším expertem Pavlem Horvátem se bavíme o aktuálním dění na světovém šampionátu ve fotbale, a když se vydáme k zápasu Ekvádoru s Německem, Jihoameričané totiž porazili favority z Evropy a také jisté vítěze skupiny 2-1 a postoupili do playoff. Překvapilo tě, že doteď 100% Němci na závěr základní fáze ztratili body, nebo to může souviset s tím, že už měli postup jistý?
1: Tak výsledkově mě to překvapuje samozřejmě, ale zase na druhou stranu jsem ten zápas viděl a musím říct, že první gol Německa si myslím, že neměl platit, protože tam bylo jednoznačně kopnutí do hlavy soupeře ve velký vejšce nebo ve vysoký vejšce. Tam si myslím, že ten gol neměl platit a Ekvádor byl lepší, musím říct, že jsem jim i fandil a měl jsem z toho radost, protože mně přijde zajímavý to mužstvo a jsou tam hráči, na který se dá dívat a Němci samozřejmě možná i pod dojmem toho, že už ten postup měli v kapse, tak ten zápas nezvládli, ale působili hodně podobně jako v tom prvním utkání.
0: Já jsem to viděl úplně stejně jako ty, a co si z toho fanoušek, který to sleduje, má vzít, že k tomuhle se VAR nevracel a přitom potom tam byl třeba vlastně penalta odvolaná jako správně, ale je to podobná situace, no?
1: Ne, pro mě tohle je skandál. Jako, kdyby ten zápas dopadl jinak, tak tohle je šílený. Jako, nechápu, jak se to na téhle úrovni může stát. Tam to bylo jednoznačné. I kdyby možná se té hlavy nedotk, tak to byl za mě jednoznačný faul. A ještě tam ten kontakt byl jasně vidět. Nechápu vůbec, nevím, možná měli pauzu na pití, nevím.
0: Večer od 21 hodin českého času se střetnou na šampionátu zatím 100% Norsko a Francie, tak jak se Pavel Horvát těší na střet dvou čtyřgólových střelců na šampionátu, tedy Erlinga Holanda a Kyliana Mbappého, a ještě k tomu tedy dodám v takový docela snesitelný čas v 21 hodin.
1: No tak samozřejmě se těším. Myslím si, že tenhle zápas nebo tomuhle zápasu by slušelo buď čtvrtfinále nebo osmifinále nebo možná i semifinále toho turnaje. Nevím, jak ten pavouk je prostupný pro tyhle dva manšafty, ale samozřejmě jsou to mužstva, který jako lákají, a souboj Haalanda s Mbappem prostě je lákadlo veliký, takže já se určitě koukat budu.
0: Bude se na konci zase veslovat?
1: No tak to uvidíme, ale já si myslím, že Francie taky vůbec není slabý mužstvo, takže možná bude Marsejeza.
0: Říká Pavel Horvát, ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Pavle, moc děkujeme a krásný pátek.
1: Díky, hezký den.

0: Bruce Dickinson, 9 hodin 21 minut, pátek 26. června, posloucháte Radiožurnál Sport. Třeba, Františku, teď budeme inspirovat naše posluchače, někteří třeba sbírají fotbalové kartičky, někdo třeba sbírá dresy, někdo třeba sbírá další věci související se sportem. No a symbolicky během mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986. Zápas mezi Argentinou a Anglií, asi už tušíte, ano, je to ten, ve kterém Diego Maradona vstřelil ten svůj slavný gól boží rukou.
1: To, co vešlo do dějin a uběhlo od toho 40 let, víme a tušíme, že organizátoři aukce chtějí začít dražit, jo, na částce 2,5 milionu dolarů.
0: Tak je potřeba mít naspořeno.
1: 53 milionů korun.

0: několik životů. Takže teď Maradonův dres už je pryč dávno, teď tedy míč.
1: No je to pravda, že ten zápas je opravdu legendární, protože ty už si to naznačil, on dal gól nejen rukou, ale i nohou, no a ten druhý gól, kromě té boží ruky, to je samozřejmě to solo z vlastní poloviny mezi pěti protihráči zakončeno kličkou golmanovi, takže tak nějak Maradona v kostce tenhle zápas, no a jsem teda zvědavý, kdo bude chtít dát desítky milionů českých korun za míč.
0: Možná ten, co má ten dres, že by to vyměnil.
1: Tak pokud třeba na to dosáhnete někteří z vás, kteří nás teď posloucháte ráno, tak nám pak určitě zavolejte. Velmi rádi si s vámi popovídáme. Teď už Red Hot Chili Peppers.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na

0: centrálním dvorcem Ledoru. Ohromně dojemná chvíle.
1: Rychlý nedostřefil a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
2: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
3: Pět let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
4: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
5: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
6: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
7: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
8: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
9: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
3: Už pět let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
4: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
10: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
11: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
12: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
13: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
14: Dobré dopoledne všem.
15: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
4: Už pět let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
3: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
16: Děkujeme, že posloucháte páteční Radiožurnál Sport v 9 hodin 29 minut a budeme ještě radši, když nás budete poslouchat i dál. V následující půl hodině si budeme povídat o draftu hokejové NHL, budeme si povídat o hokejbalovém mistrovství světa. Teď už se ale přiblížila 9:30, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
17: Je 9:30. Radiožurnál přináší zprávy.
18: Ve sněmovně se sešla vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Na neveřejné schůzi budou poslanci volit místopředsedu a stanoví si plán vyšetřování. Komisi vede poslanec za SPD Jindřich Reichl a tvoří je celkem 8 poslanců vládní koalice a 5 z opozičních stran. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy čelí obžalobě aktuálně 2 firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. 235 potvrzených obětí mají zatím 2 zemětřesení ve Venezuele. Zraněných je 4300. Záchranné týmy už druhý den hledají lidi uvězněné pod sutěnami budov. V zemi platí stav nouze. Do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí. Svůj USAR tým má vyslat i Česko. Některé zoologické zahrady s koncem školního roku připravují pro žáky odměny. Třeba v zoo v Děčíně mají dnes školáci do 15 let vstup zdarma, musí ale přijít v doprovodu dospělého. V ústecké zoologické zahradě zaplatí 1 korunu. Stejné vstupné bude tento víkend pro školáky taky v chomutovském zooparku. Stačí ukázat kopii nebo fotografii vysvědčení.
3: Sport.
18: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli tak do play-off, které si po vzájemné remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál pokračuje i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny. To porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr základní části turnaje podlehli Turecku 2-3. Postoupila i Austrálie po remíze 0-0 s Paraguay.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D11 za Chlumcem, kolony i na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec na 61. kilometru odklízejí následky po srážce 2 kamionů. Dálnice byla teď nějakou dobu uzavřená, provoz odkláněli exitem 62 Chlumec, ale úplně čerstvá aktualizace z Národního dopravního informačního centra. Teď začínají pouštět provoz levým pruhem, takže kolona ze 60. 24. kilometru se bude rozjíždět, ale opatrně tam dojíždějte, je to v pravotočivé zatáčce kuze za sjezdem na Městec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu, teď čekejte u exitu 168 Domašov. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu od exitu 178 Ostrovačice, mají to na 10 až 15 minut k nájezdu od Popůvek na 182. kilometr. A na silnici 50 Brno Starý Hrozenkov počítejte s kolonami nejdřív za Buchlovicemi, obou směrně před srážkou tří aut u Zlechova, je to tam na 5 až 10 minut, a pak u Uherského Brodu před křižovatkou u Stadionu. Ohořelo tam nákladní auto, už pouštějí provoz kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31 a na horách 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Ariem v pátečním radiožurnálu Sport je 9 hodin a 37 minut. Mistrovství světa v hokejbale má za sebou základní skupiny. Dnes začíná play-off. Český tým bude hrát čtvrtfinále proti Velké Británii.
1: Česká hokejbalová reprezentace vyhrála všechny zápasy, ztratila jediný bod, radovala se po výhře po samostatných nájezdech v zápase se Slovenskem, porazila také třeba Spojené státy 1-0. A naším hostem ve vysílání radiožurnálu Sport je jeden z reprezentantů, útočník Martin Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Martine, krásný den i ode mě, tak jak zatím hodnotíte mistrovství světa z českého pohledu?
2: Tak vstup do turné se nám povedl. Po prvním zápase vlastně s Finskem, který byla jako přetahovaná přestřelka, kdy pořád vlastně Finové dotahovali, tak se nám to povedlo dotáhnout do úspěšného konce. Dalším zápasem bylo utkání s Kanadou, což je vždycky těžká šichta, která se nám taky nakonec povedla přetlačit. Pak přišlo už zmiňované utkání se Slovenskem, který teda skončilo na samostatný nájezdy, a poté utkání s USA, který bylo taky velice těsný. Takže my jsme spokojeni se vstupem do turnaje a teďka se soustředíme na tu důležitou část, nebo nejdůležitější.
1: My jsme tady sledovali zápas ten úvodní proti Finsku. Hodilo se i třeba celé reprezentaci se tak trochu uklidnit a říct si takhle už ne, protože to v podstatě padaly góly rychle jako třeba naházené.
2: To určitě máte pravdu, ten zápas byl jak na horský dráze, bylo to nahoru a dolů. Ty Finové byly jako brutálně efektivní v zakončení a stále se na nás snažili jako dotlačit, ať už výsledkově, nebo vlastně i na hřišti byli velice aktivní a hráli velice dobře, takže samozřejmě jsme vděční za to, že se nám i tenhle zápas podařilo dotáhnout do vítězného konce, tím spíš, že šlo to o první utkání a vlastně o úspěšný vstup do turnaje.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s útočníkem hokejbalové reprezentace Martinem Kohoutem. Teď trochu k systému turnaje. Dvě skupiny po šesti. Ta první celá postupuje do čtvrtfinále a z té druhé tam přeskočí dva nejlepší týmy. Takže vás jako vítěze čeká logicky tým na druhém místě té, řekněme, druhé nebo B skupiny, který neznáte. Jak moc se to hodí nebo nehodí a jaká Velká Británie bude soupeř? Co o ní víte?
2: Tak nás dneska čeká nějaký meeting s realizačním týmem, který vlastně je velice početný a máme tam na to lidi nebo člověka, který má na starosti i nějaký videorozbor a rozbor toho soupeře jako takového, takže já si myslím, že budeme dobře instruováni od realizačního týmu a že vymyslíme společně nějaký recept na tohoto soupeře.
0: Martin Kohout s námi ve vysílání radiožurnálu Sport, povídáme si o hokejbalovém mistrovství světa. Martine, tak jak moc je ten šampionát exotický, protože jsou tam vlaječky reprezentace zemí, jako jsou třeba Indie, Kajmanské ostrovy.
2: Tak ono, je to vlastně ob dva roky tenhle ten turnaj a vždycky víceméně ty týmy jsou relativně, nechci říkat stejný, ale často se jako opakujou, občas se někdo samozřejmě nepřihlásí z hlediska třeba logistiky nebo nějakých finančních nároků toho, ale víceméně ty týmy jsou stále velice podobný, takže Indie je stálým účastníkem, Kajmanské ostrovy, jestli se nepletu, tak také, takže není to úplně jako exotický, samozřejmě, že je super se s těmito týmy potkat, konkrétně s těmi zámořskými, protože ta mezinárodní konfrontace skrz jako oceán není tak častá, takže je to svátek zkrátka hokejbalu jako takový tento turnaj, ale já si myslím, že všichni jsme rádi, že tam můžeme být toho součástí.
1: Hokejbal se v posledních letech velmi proměnil, zlehčil se, co se týče toho, co hráči mají na sobě, takže v podstatě už je to velmi atletický sport, ale když navážu na tu exotiku, dřív tam hráli třeba reprezentace Bermud, nebo Hongkong, nebo Řekové, kteří prostě nedovedou představit Řeka, že má v ruce hokejku, tak jak moc třeba i jiní jsou tihle soupeři, už třeba jenom na pohled, když vylezou z šatny?
2: Já bych řekl, že jsou to spíš Kanaděni s tím pasem tí daný země. Konkrétně třeba v případě Řecka, nevím, jak je to v případě Hongkongu, ale zrovna v případě Řecka je to takto. A co se týče Haiti nebo jiných těchto týmů, neměl jsem úplně možnost konfrontace se všemi těmito týmy, takže úplně to nedokážu ze své pozice nějakým způsobem zhodnotit nebo popsat.
1: Říká útočník hokejbalové reprezentace Martin Kohout, který dnes bude čekat na to, jak a v jaké sestavě třeba nastoupí národní tým ve čtvrtfinále mistrovství světa. Češi jasným favoritem v zápase v Ostravě proti Velké Británii s úvodním vhazováním 17 hodin a 45 minut. Tak Martine, hodně štěstí a ať se daří.
2: Děkuju a naslyšenou. Mějte se fajn.

0: stupid.
1: Alice Cooper, 9 hodin 46 minut, páteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Desítky lodí se dnes ráno vydali na třídenní etapový závod z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu budou muset překonat vzdálenost víc než 180 kilometrů. No a myslím, že ti, kdo se vydali na tuhle cestu, tak nějak vyřešili, jak strávit tenhle tropický víkend, který je před námi, Františku.
2: No, sice jste na vodě, kterou ale nemůžete pít, můžete se osvěžovat do Aleluja, ale ono to také není úplně samospásné a vždy, když jste prostě v místech, kde jen velmi těžko může být stín. Zaujala mě i věc, že je možné si trasu krátit 8-kilometrovým během přes vesnici Křepenice na Příbramsku. Jak se různě ta řeka kroutí, tak někdy namízí to, že ale zase jako, když si představím sedět v lodi a pádlovat, oproti tomu běžet 8 kilometrů z lodí, tak já nevím, u mě vítězí prostě pořád ta první varianta.
1: Mně se moc líbí, že je to 43. ročník maratonu, který se poprvé uskutečnil před víc než 100 lety v roce 1922 a v souvislosti s tím mě opravdu rozesmálo, že nejrychlejší čas na té trati drží dvojkajak Plaňanský 180 kilometrů, pravda teda jako po proudu, ale v roce 1956 za 11 hodin a 5 minut.
2: No a když si pak vezmeme novodobou historii, tak rekord drží Tomáš Pavlík, který byl sice o půl hodiny pomalejší,
1: ale
2: nebyla to většinově proudící řeka. Musel se vypořádat v podstatě s volejem v místech, kde jsou přehrady a byl na to sám. Takže to zase jako na druhou stranu také poměrně obdivuhodný sportovní výkon, byť samozřejmě vývoj lodí ušel nějakou trasu, ale voda je pořád voda.
1: Hlavně o víkendu pozor na úpal Úžech, i když vás čeká třeba kratší trasa než 180 kilometrů.

0: Rolling Stones jsou za námi v pátečním radiožurnálu Sporty 9 hodin a 52 minut. V noci na zítřek se v Zámoří koná draft do hokejové NHL. Povídat si o tom teď budeme s Václavem Nedorostem, bývalým hokejistou, dvojnásobným vítězem na mistrovství světa do 20 let. Václave, krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne mám přeji.
0: Vy jste byl draftovaný v prvním kole v roce 2000, tak jak na to celé vzpomínáte, na tu celou akci?
1: Tak určitě, tak je to zážitek, že jo, kort to první kolo, který je o to ostřihnutý, je něco, co prostě člověka vtáhne a samozřejmě si to užije, já tam je celou rodinu, takže jenom pozitivně a příjemně na to vzpomínám.
2: Bylo to tehdy v Calgary, v tom v podstatě už teď nebo dlouho, ale ta legendárním sedl domu, dřívější léta, na to vzpomínají bývalí hokejisté, ti, co hráli ještě dávno před rozdělením Československa, že se ani vlastně nedozvídali, kým a jak budou draftovaní, tak co to pro vás tehdy bylo být přímo v tom Calgary i v tom sedldomu?
1: Tak byl to zážitek, ta hala je legendární, Calgary je taky jako moc pěkné město, takže jak říkám, byla tam celá moje rodina, že jo, projeli jsme, byli jsme tam trošku dopředu, takže jsme to město a okolí se podívali, co tam všechno je a samozřejmě pro mě jako 18letýho kluka to byl jako velký zážitek. Anglicky jsem moc nemluvil, jak jsem byl takový vyukanej, ale samozřejmě jsem si to moc užil a absolutně jsem nevěděl až do té doby, než to vyhlásili na podiu, kdo mě veme nebo kam bych mohl připadnout.
2: No a vy jste připadl Colorado, to je řekněme taková draftová loterie, asi do poslední chvíle hráč neví, je mu 18 let, je trochu možná i překvapený, v jakém hokejovém světě aktuálně je. Tak v tu chvíli dá se přemýšlet i tak, že si člověk uvědomuje, do jakého nejenom týmu, ale do jakého města, do jaké části Spojených států nebo Kanady vlastně je přidělený?
1: Tak Colorado pro mě osobně bylo velký překvapení. To byl jeden z týmů, s kterýma jsem neměl nějaký pohovory před samotným tím draftem. Ty si mi nepozvali vůbec na pohovor, kde vlastně chtěli zjišťovat věci o mě. Potom vlastně těsně před tím pikem, než jsem byl vzanej, tak vlastně vytradovali, aby se na tu pozici dostali, tak s Karolajnou si proměnili ty volby a vzali mě, což pro mě bylo velký překvapení. A samozřejmě jsem si uvědomoval, jako kam jsem byl draftovaný, protože jakoby vyhráli Stanley Cup ten následující rok a v roce 96 myslím, že taky vyhráli po přesunutí z Quebecu do Denveru Stanley Cup, takže skvělý tým, výborná organizace a věděl jsem o tom, jak moc pěkný Colorado a Denver je, takže jsem měl samozřejmě velkou radost.
0: S Václavem Nedorostem si povídáme v pátečním radiožurnálu Sport a už se pomalu můžeme přesunout do současnosti, tedy do roku 2026, tak podle vás, a nejen podle vás, jaká jsou ta hlavní jména, kdo by mohl být jedničkou na tom letošním draftu?
1: Tak skloňuje se samozřejmě McKenna, Stenberg, možná Reed, jo, těch men tam může být víc a nejvíc asi ten McKenna, že jo, tak vyhrálo loterie, vyhrálo Toronto a McKenna je Kanaďan. Uvidíme, jestli to bude hrát nějakou roli, ale všichni ty zmiňovaný prostě jsou top hráči toho ročníku a určitě si myslím, že ty týmy v těch prvních dvou, třech hráčích se nespletou a ať vyberou kohokoliv, tak si myslím, že to bude budoucnost těch klubů na ty další léta, ale osobně si myslím, že to bude McKenna.
2: Vy když jste tehdy byl draftovaný v roce 2000, tak jste byl ze 14. pozice a před vámi ještě Rostislav Klesla na 4. pozici, tehdy hrálo NHL nebo v prvním kole tahalo v té draftové loterii 30 týmů, teď je to týmů zase o trošku víc, tak co Češi v prvním kole? Hodně se skloňuje jméno Adam Novotný, který dříve působil v Hradci Králové.
1: Myslím si, že Adam určitě v tom prvním kole bude. Jo, teď je otázka, jaký tým potřebuje. Tady prostě na tom draftu to funguje tak, že sice jsou nějaké predikce, ale máte prostě týmy, který vyloženě už jdou od začátku třeba po útočníkách, anebo vyloženě po obráncích, takže vlastně potom ty hráči se můžou sunout jak dopředu, tak dozadu, což se může stát i Adamovi, protože je to útočník, který má kvalitu, sílu, tak do brány, umí dá branku, což bude určitě jeho výhoda a jak říkám, určitě bude v prvním kole, ale on může být třeba i kolem desítky a naopak zase může být třeba až 25. Jo? Takže záleží na preferenci těch týmů, co zrovna potřebují do těch svých organizací, ale a kdybych mohl typovat Adam určitě a potom třeba Kuba Vaniček může být na rozhraní prvního, druhého kola, potom jak zahrál jako ten tu druhou půlku té sezóny, takže ale taky to je to samý, může být konec prvního kola, ale může být třeba začátek až třetího, takže to je predikce, to je loterie a já bych samozřejmě klukům přál, ať je v tom prvním kole máme co nejvíc těch hráčů.
2: Říká Václav Nadorost, tehdy draftovaný v roce 2000, vy jste říkal, co týmy potřebují, takže tím se trochu stírá to, z jaké pozice ten útočník, obránce, brankář je draftovaný, oproti tomu, aby sedl do toho systému, do toho, jak přemýšlí management týmu ohledně těch draftovaných hráčů?
1: Určitě, samozřejmě, jak jsem říkal, ty týmy díky tomu, že draft je každý rok a pokud loni třeba brali tři obránce, tak teď určitě můžou jít po útočníkách a těch týmů se za sebou může naskládat více a potom to ovlivňuje jakoby to rozlišení nebo to, ty karty toho, jak ty kluci budou tažení, že jo, takže najednou obránce, který je třeba predikovaný, že bude na konci prvního kola, ale prostě jsou tam týmy, který jdou rychle za sebou a potřebou obránce, tak může najednou se objevit někde v půlce toho kola. Jo. Takže samozřejmě každý tým má jiný potřeby, každý tým prostě těch lidí, kolik tam v tom pracuje, je to velký kolos a jo, oni ví, co potřebujou, co hledají vlastně, protože někdo hledá ofenzivního, někdo hledá defenzivního, jo. Takže někdo to vidí, ten potenciál těch hráčů, těm je 18 let, což ještě nejsou hotoví hráči a ten potenciál prostě nenaplnili, ale prostě to je práce těch skautů, aby to odhadli a potom ty týmy takovýhle hráče tahají.
0: O draftu NHL, který se koná v noci na zítřek, jsme si povídali s Václavem Nedorostem. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju moc, mějte se.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
4: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Soud v Ostravě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Paříž kvůli horku zavádí zákaz prodeje alkoholu. Fotbalista Patrik Schick ve 30 letech končí v reprezentaci. Po nehodě je kolona na silnici 55 u Hodonína směrem na Hradiště a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Okresní soud v Ostravě právě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Po výslechu na pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu ho policisté zadrželi. A přímo u soudu je reportérka Andrea Brtníková.
6: Právě teď se otevřely dveře jednací síně a už tam vešel státní zástupce i obhájkyně. To jednání je ze zákona neveřejné, takže my novináři čekáme tady na chodbě. Žalobce Radim Dragoun žádá vazbu, protože má obavy, aby Jan Wolf neovlivňoval svědky nebo dosud nevyslechnuté aktéry této kauzy. Jan Wolf mi před svým zadržením, předtím, když šel na výslech, řekl, že takové podezření odmítá a že nikoho neovlivňoval. Jeho obhájkyně Kateřina Světlíková postup policie kritizuje. Karvinou nyní aktuálně řídí primátorův náměstek Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
5: Česko čeká tropický víkend. Teploty budou podle předpovědi na některých místech i kolem 40 stupňů. Pro některé skupiny lidí, jako jsou kardiaci, seniori nebo malé děti, je horko podle lékařů rizikové. Měli by dodržovat pitný režim, zdržovat se ve stínu, vynechat fyzickou zátěž a pravidelně se ochlazovat třeba chladnou vodou. Extrémní vedro je i jinde v Evropě, včetně Francie. V Paříži jsou naplněné kapacity nemocnic. Ve městě bude ode dneška platit zákaz prodeje alkoholu i jeho pití na veřejných místech.
7: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Radiožurnál.
5: Srní na Šumavě opravují lávku nad výběhem vlků. Dřevěné nosné sloupy byly po 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřena. Oprava bude stát 2,5 milionu korun, jak říká mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák.
8: Ty konstrukční prvky byly při té stavbě dělány ze smrku. Dnes tedy je nahrazujeme, jsou to ty podpěry a děláme je z modřínu. To znamená, že ta životnost by měla být o několik let delší. V těch podmínkách, které tady jsou, i to množství sněhu, které určitě má vliv třeba na ty spodní části konstrukce, tak se budeme bavit o nějakých 15, třeba 18 letech.
5: Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci parku chtějí lávku znovu otevřít v polovině července.
9: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník to napsal na svém Instagramu.
10: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostoupili. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguayí 0-0, Japonsko a Švédsko po remíze 1-1 a Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které zdolalo Curaçao 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 překážka za sjezdem na Nový Jičín a kolony před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu pozor, za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333 praskla tam pneumatika kamionu.
12: Leží uprostřed kilo mezi kruhama.
11: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy zůstávají kolony kamionů v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov. Levý pruh je plný mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. To zabere čtvrt hodiny. Taky D5 před Prahou směrem z Plzně je plná kamionů od Rudné z 5. kilometru, potom na okruhu popojíždí oba pruhy od D5 k Ořechu. V Praze v tunelu Blanka směr Smíchov opatrně za sjezdem na Letnou. V pravém pruhu stojí porouchané auto. Na silnici 55 na výjezdu z Hodonína směrem na Uherské Hradiště popojíždí kolo na 10 až 15 minut kvůli nehodě před kruhovým objezdem s odbočkou na Pávov.
13: A je tam osobní auto a nákladní automobil. Policie řídí to kivadlově.
11: A na silnici 50 Slavkov Starý Hrozenkov nejdřív u Zlechova po nehodě kolony na 5 až 10 minut obousměrně a pak u Uherského Brodu zdržení po požáru kamionu směrem na Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno, přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
14: Kilometry Jiřího Ješka.
0: Příjemný poslech u dnešních kilometrů vám od mikrofonu přeje Karel Janů ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám Martina Charváta. Martin, hezký den.
15: Hezký den.
0: A hezký den přeju i Jiřímu Ješkovi. Jirko, krásný den. V cyklistickém dresu si dneska dorazil.
15: Krásný letní den.
0: Je teplo venku, tím jsem chtěl začít. Je teplo.
15: Je tam peklo, ale já to miluju, takže já jsem spokojený.
16: I já souhlasím.
0: I ty souhlasíš, že je tam teplo.
15: Už ano.
0: I ty to miluješ, ještě tohle teplo?
16: Ne, tohle už je moc. Tohle už jako, tak jako 34, to už prostě není zdravé.
15: letech.
0: Já jsem nikdy nevěděl, já jsem si říkal, jestli na tohle si nečekal třeba.
15: Čekal jsem na těch 30. Jo. To bylo opravdu jako podle mě úžasné, krásné v lese, je to nádhera v těch 30. To prostě cítíš, jak zároveň jako ten les dýchá, protože je jako nucený dýchat tím teplem a zároveň tam máš prostě příjemnou teplotu, když nejsi na nějaké rozpálené cestě. Chápu, že pro někoho, kdo jezdí na silnici, to už v těch 30 jako k nevydržení.
0: Mě se strašně líbí, jak jak les dýchá třeba ve 13 stupních, to úplně miluju. Jirko, teplo, minulý víkend ty si jel letup, tak se tě chci zeptat, jak se vám to jelo?
16: No, bylo to jako hrozně hezký zážitek pro mě. Pro mě velice emotivní, protože se to vedlo tentokrát po jiných cestách. Vyráželo se z Prahy na tentokrát jeho východ. A byly to silnice, kde já jsem se učil jezdit na kole, kde jsem začínal s cyklistikou. Takže to byl pro mě jako tak krásný návrat asi o 30 let zpátky. Ale bylo to hrozně fajn. Jediné, co mě zaskočilo, že ty kopce, které jsem si pamatoval, když mi to jelo a když mi bylo 20, tak mi najednou přišli, že jsou úplně jiný, že jsou prudší, delší a že to víc bolí. Ale bylo to hrozně fajn. Já jsem si vybral skvělou skupinku, jel jsem někde na té střední trase okolo mezi, já nevím, 60. a 100. místem, takže už se jelo jako pomalejc, než úplně točilo, ale zase jako odsýpalo to, takže byl jsem naprosto spokojený. Strašně se mi to líbilo.
0: Nová trasa, tedy palec nahoru za
16: Jiřího Ježka. Palec nahoru, i co se týče silnic, i co se týče pro mě tý krásného návratu do míst mých začátků. A je to maličko těžší, než se jezdilo na to Křivoklácko k nám, kde teďko bydlím, protože tam bylo několik jako jasných kopců, ale mezi tím se dalo svést po rovině. Tady vlastně rovina bylo jenom posledních 15 kilometrů návrat podél Vltavy zpátky pod to poslední stoupání, takže jinak to bylo pořád nahoru dolů a spoustu lidí to překvapilo, spoustu lidí bylo zaskočeno i tím teplem, takže občerstovačky jeli naplno, chci poděkovat všem dobrovolnicím, dobrovolníkům. Musel jsem tam trošku korigovat některý ambiciozní závodníky, který tam agresivně křičeli na ty dobrovolníky na těch občerstovačkách. Prosím vás, když najdete o vítězství, když najdete fakt o první až pátý místo, tak buďte milí na těch občerstovačkách. Ty lidi tam nejsou zaplacený od toho, aby vám sloužili, ale chtějí vám pomoct, tak se k ním chovejte, prosím vás, slušně.
15: Jenom mě trochu zaujalo v tom předchozím. Profilově ti to sedělo a co kvalita silnic v tomto kraji?
16: Asi stejná jako u nás. Já myslím, že se to kolem Prahy fakt zlepšuje. Některé ty silnice byly pokrytý fakt úplně novým asfaltem, hrozně příjemný. A to, co kde je ještě pořád ten starší asfalt, který je takový lepený těma plástama, tak jako jasně, ale s tím musíme počítat.
15: Protože organizátoři sami upozorňovali, že někde jsou jako vyloženě v kamenném přívozu staré mosty, situace, které jsou jako cyklisticky trochu nebezpečné, ale prostě nový most kvůli tomu samozřejmě neuděláš.
16: Ne, tak na těch 100 kilometrech nebo 130 kilometrech u té dlouhé trasy vždycky bude nějaký úsek, kde bude nějaká roleta nebo prostě ještě neopravená silnice. Ten most právě v tom kamenném přívozu je zúžený, projíždí se tam takovou brankou, aby tam nejezdili auta, tak tam projížděli jenom cyklisti a musel tam jet člověk jeden vedle druhého, teda jeden za druhým, ale jako já si myslím, že tohle nikoho, kdo se vydá do takového závodu, nemůže zaskočit.
0: Minulý týden v kilometrech jsme měli Simonu Bubeníčkovou a Metodě Jílka. No a Mety jel ten dlouhý závod na 130 kilometrů. Já jsem v neděli jsem se pak viděl s Petrem Fialou, který dojel druhý. A tedy ne, že by to bylo překvapení, že Metodě Jílek dojede v závodě, který má být pro amatéry na 7. místě. 7. dojel Metodě Jílek. Ale tedy ty recenze vlastně od Petra Fialy, který je taky takový poloprofík nebo minimálně bývalý, tak byly tedy, že Metodě nejen, že se tam držel opravdu až do toho posledního kopce, ale že tedy střídal, poctivě tahal po rovinách a že tedy cyklisticky je na tom jako velmi dobře prý i technicky, tak teda smekáme před olympijským šampionem samozřejmě.
16: No já si myslím, že to jako nemohlo být pro nikoho překvapení, nebo já nevím, co čekali závodníci. Já kdybych viděl Metodě na startu, tak jako jasně, tak ho pasuju do první pětky, protože já si pamatuju, když závodila Martina Sáblíková naplno ty první ročníky letap, tak také vyhrála ten ženský závod. Byla schopná vyhrát mistrovství republiky mezi vlastně profesionálkami našimi.
0: Ona snad jednou vyhrála i ten francouzský letap.
16: A vyhrála, Martina. Přesně tak, vyhrála ženskou kategorii na té francouzské letap. Takže jako rychlobruslaři trénují na kole úplně stejně, jako trénují na těch nožích. A jako ta výkonnost olympijského vítěze musí být daná. Takže možná jenom nějaká zkušenost větší s tím závoděním, ale měl tam kolem sebe soupeře typu Daniela Turka nebo právě Petra Fialy. A to jsou opravdu profesionálové. Takže prohrát s nimi pro Metodě Jilka vůbec nemůže být jako nic špatného. Naopak, prostě sedmý místo v takhle, jako podle mě už dost vyhroceném závodě, protože ta dlouhá trasa opravdu láká nejenom takové ty poloprofesionály, ale i ty nejlepší amatéry, kteří vlastně té cyklistice věnují celý svůj život. Tak to je prostě super výsledek. A zase to bylo další příběh toho dne. Měli jsme tam, byl tam Peťo Sagan, takže velké lakodlo pro fanoušky cyklistiky.
0: A faninky
16: samozřejmě. A jako tím, že bylo opravdu hezký počasí, nebylo jako takhle, bylo horko, bylo dusno, ale nebylo to tak strašný, jako jsou třeba ty dny teďko, tak myslím si, že všichni si to užili a jako všichni dojížděli do cíle unavení, protože ten poslední cílový kopec po kostkách, vlastně kilometr vlastně po celém závodě ještě stoupat k České televizi od Vltavy vlastně přímou cestou do toho kopce po kostkách, zaskočilo spoustu lidí, ale po té únavě byli všichni v cíli šťastní a spokojení, takže myslím si, že to byl krásný den.
0: A stihli jste to, mám pocit, všichni před bouřkami, nebo ono to tak trošku hrozilo celý den, ta předpověď byla taková nejistá.
16: Stihli jsme to, já jsem se tam ještě strašně dlouho po dojezdu věnoval lidem a odjížděli jsme až téměř jako, já nevím, v podvečer a přijeli jsme domů a bouřka byla až večer, takže myslím si, že i organizátoři stačili sklidit to nejdůležitější, což já na ně vždycky myslím, jo. Já si vždycky užívám tu krásnou atmosféru toho závodu a pak si, když odjíždím, uvědomím, že ty plůtky, že ty stany, že všechny ty občerstovací zóny, všechny toalety, že to musí člověk někdo ten organizační tým uklidit, tak to se vždycky jako v duchu jako modlím, abych tuhle tu roli nikdy nedostal, abych si mohl užívat ten závod, ale neměl na starosti tu organizaci.
17: Posloucháte kilometry Jiřího Ježka. Sám Jiří Ježek byl na kole. Já v minulých dnech jsem spíše pracoval a ani na kole, ani na běhání jsem moc času neměl, ale ty ses byl, Karle, docela projet.
0: Já jsem se byl v neděli projet právě s Petrem Fialou, který bez problémů po tom, co v sobotu dojede druhý na dlouhém letapu, tak se jede vyšlapat z Prahy do Varnsdorfu a zpátky. A ano, 315 kilometrů vlastně po třech skupinách v 15 lidech a chci to jenom tady zmínit, protože mi to vlastně přijde, že v té aktuální mojí fázi cyklistiky tohle jsou přesně ty akce, které mě prostě strašně baví, protože se nikam nezávodí, jede se v té skupině, kde se sejdou lidé, kteří jsou na tom podobně, ale nicméně u takhle dlouhé trasy prostě na tom všichni stejně nejsou a všichni si vzájemně musíme v některé fázi toho dne pomoct, musíme na sebe počkat, musíme prostě si potahat někdo víc, někdo míň, podle toho, kdo jak může, a bylo to velmi povedené přes tu extrémně vysokou teplotu. Jeli s námi v mojí skupině dvě slečny, nebo paní, oni by asi nechtěli, abych jim říkal slečny, ale dvě dámy, které tedy tam rozhodně nebyly nejslabší, takže to je vždycky prostě pro mě jako něco neuvěřitelného a bylo to strašně fajn.
16: Kolik tam bylo převýšení, ono z Prahy do Varnsdorfu a zpátky, to není úplně po rovině.
0: Ono se to dá udělat určitě i s nízkým převýšením, ale Jirka Dužár, který tohleto spolu organizuje, tak každý rok se to snaží udělat jinudy, takže tam jsme vlastně jeli přes Děčín, třeba přes děčínský Sněžník, což není úplně asi ta nejrovinatější trasa, ale je to moc krásná trasa, protože vlastně tam jsme jeli potom přes České Švýcarsko, tak to mělo asi 3,5 tisíce metrů převýšení tentokrát. No, loni měli, myslím, 4 tisíce, tak dá se to dělat ještě smyslněji. Ale ta vlastně celá severní část je prostě úplně nádherná. Zpátky se člověk zase vrací přes Kokořínsko a zase taky to tady zaznělo ode mě už mnohokrát. Máme to tu strašně hezké. No. Jezděte na kole klidně i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, není potřeba vyrážet jen a pouze do zahraničí.
16: No, já jsem se byl projet ve středu v Ženevě, protože tam byla představovačka.
0: Tam je to taky hezké.
16: Představovačka nového vozu. A byla tam vlastně celá partička, se kterou potom budeme na Tour de France, budeme se starat o VIP hosty, takže jsme se tam potkali, bylo to taková jako už předpremiéra toho, co nás čeká příští týden a bylo to strašně fajn. My máme nového ambasadora, Chrise Froomea, vyměnili jsme Andyho Šleka, protože...
17: Ten je taky v tvé partičce.
16: Ten je taky v mé partičce, takže Andy Šlek bude totiž dělat nově ředitele týmu Lidl Trek, takže musel tuhle tu roli ambasadorskou opustit, ale vyměnili jsme vítěze Tour de France za vítěze Tour de France. Chris Froome je neskutečně nadšenej z té nový role. Je to pro něj novinka, on tuhle tu práci nikdy nedělal, hrozně se na to těší a je naprosto jako klientsky pro ty lidi je strašně příjemný. Bylo to vidět už tady, když se staral o ty hosty té premiéry toho auta, takže jsme to pojali tak, že jsme vyjeli, protože to představení toho auta bylo na nádherném kopci nad Ženevou. Prostě neskutečný místo. Jezdí se tam lanovkou, je to nějaký bývalý lom, a nahoře je ta platforma té horní stanice lanovky a tam byly připravené ty vozy a my, aby jsme tomu dali nějakou cyklistickou, jako cyklistický kolorit, tak jsme právě s Chrisem Froomem a asi s 25 různých lidí z celého světa vyjeli takovou serpentínou jedním ze stoupání z okolo Švýcarska na ten kopec. Přijeli jsme tam přesně moment, kdy se odhalovalo to auto při západu slunce, no prostě nádherný, ale co bylo hrozně hezký, fakt že jsem měl možnost celou tu cestu s tím Chrisem Froomem jet, zbavili jsme se o tom, jak si užijeme tu Tour de France a myslím si, že budeme mít jako zajímavého hosta do kilometru jednou. No. Když nevím, jak to bude s tím tlumočením, do rádia to není, do rádia to není úplně ideální.
0: Do rádia to není úplně ideální.
16: Ale minimálně z něj budu tahat nějaký rozumy a nějaký vzpomínky. Je toho pořád plný a hrozně rád o tom mluví, takže se hrozně těším.
0: Tak se moc těšíme, no. Jeden člen týmu Jiřího Ješka jde nově dělat šéfa Matyasi Vackovi a druhého jste si tedy opravdu polepšili, kromě jednonásobného, místo jednonásobného vítěze máte čtyřnásobného.
16: Ale mám rovnou jednu zákulisní informaci, ano. Protože Chris Froome bydlí v Monaku, stejně jako Tadej Pogačar. Bavili jsme se o jako neskutečném talentu Tadeje Pogačara, což on může jako, já nevím, čtyřnásobný vítěz, vítěz Tour de France, může to posoudit Chris Froome a říkal, že absolutně nerozumí cyklistice. Že si myslel, že po těch čtyřech vyhraných Tour de France cyklistice rozumí, ale on žil vlastně celou tu kariéru naprosto profesionálním životem, hlídal si životosprávu, prostě žádné víno, nic, prostě celý rok striktně jenom to, co je podpora jeho výkonu. A říkal, že teď nedávno, 3 týdny vlastně před Tour de France, byl pozvaný na nějakou party firemní v Monaku a tam ve 2 ráno na diskotéce Tadej Pogačar v totálním jako laufu jel tu, úsměv od ucha k uchu a užívá si života 3 týdny před Tour de France. On říkal, Chris Froome říkal, já to absolutně nechápu.
0: No, tak to je hezká zákulisní informace, tím se možná dostaneme za chviličku k tomu nejslavnějšímu cyklistickému závodu sezony a kdo by ho tak asi zhruba si myslíme, že mohl vyhrát. Je to zajímavé, no, protože vlastně já jsem nedávno taky četl zajímavý rozbor celé té doby kolem stáje Sky, která takhle zpětně to vypadá, že byla tak strašně dominantní. Ano, ona měla výborné cyklisty, prostě Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal a všichni Wiggins, kdo vyhráli, tak byli fantastičtí, ale ono to takhle zpětně vypadá, že oni opravdu předběhli svoji dobu jako profesionalitou. Opravdu oni byli těmi průkopníky, všechno aero, prostě vyřešené jídlo a od prostě regenerace, všechno. A vypadá to, že tak, jak je ti ostatní doběhli, tak když se potom k tomu všemu dostanou ještě jezdci s talentem Tadeje Pogačara, tak ty staré rekordy, ty časy prostě padají, no.
16: Je to přesně to, o čem vždycky mluvím při těch mých inspirativních přednáškách. Je to prostě konkurenční boj. A když jste lídr, něco vymyslíte, máte nějakou svoji výhodu, kterou porážíte tu konkurenci, tak ta konkurence se to samozřejmě dozví a začne to dělat taky. Ale může se stát, že v těch slabších týmech nebo firmách, to je jedno, v jakémkoliv konkurenčním prostředí, jsou daleko talentovanější jedinci než ten aktuální lídr. A ten aktuální lídr je lídr jenom proto, že má nějakou svoji výhodu. Jenže tuhle tu výhodu už druhý rok vlastně jako můžete hodit do koše, protože už oni vědí všichni a používají to samý. Takže ten lídr musí každý rok přijít s něčím novým. A to je strašně náročný na energii, na to vymýšlet pořád ty krůčky, být ten krok před tou konkurencí. A tohle Sky prostě se jednou vyčerpalo. všichni ostatní začali dělat to, co Team Sky, a tím, že tam byli talentovanější, nebo to šli dělat s nějakým větším hladem, protože dlouho nic nevyhráli, tak ty týmy ten Team Sky přeskočili, no, a dneska Ineos jako pořád je ve špičce, ale už to není tak dominantní. Teď musí prostě zase je v této roli UAE, ale jednou taky jim dojde palivo, ne, nemyslím finanční, to asi ne.
17: Ani to palivo,
16: které je v zemi, přesně, ale dojde jim prostě ta invence, nebo ta energie, pořád být lepší. Ono to stojí strašně sil, jako pořád být lepší před tou konkurencí. A i ten tady Pogačar jednou skončí, podle mě právě na to, že už nebude chtít.
17: No, to on už naznačuje u Tour de France, že on tam vlastně zas až tak moc úplně nechce, ale jeho stáj chce, sponzoři chtějí, vlastně celý cyklistický svět chce, takže...
16: Vyždí máme ho dost.
17: No,
16: do mrtě.
17: Tam vlastně jako musí jet, no. Nebo zkuste si představit, že on by prostě řekl, já tam nepojedu už čtyřikrát, nebo teď možná bude po páté, pravděpodobně bude po páté, tak já už tam nepojedu, no. Tak to on přece jako ve svém věku ještě... jako pro ten cyklistický svět nemůže udělat.
16: A ještě k té hladovosti, měl jsem možnost na Letap v cíli mluvit s Pavlem Bittnerem, který se tam přišel podívat, a myslím, že neprozradím nic, co nemám. Říkal mi, že se cítí skvěle, že vůbec vlastně není na něm znát jakoby to zranění, že by ho nějak limitovalo. A naopak, že se těší na Tour de France a

0: i vzhledem k těm teplotám, které očekáváme prostě o víkendu, vzhledem k tomu, jak ta trať je strašně těžká a že on by tam vlastně opravdu neměl asi to tak prostě je, on by neměl šanci to vyhrát, takže asi bude logičtější potrénovat a prostě spíš taky neriskovat, třeba je to hromadný závod, tak zbytečně spíš pořád je v té fázi rekonvalescenční, tak chce být prostě na tur připravený.
1: Přesně tak a dneska je ten trend, že ti závodníci tolik závodit nemusí, že prostě jsou schopni v tom tréninku ten závod nasimulovat, to zatížení prostě si udělat v té přípravě a přesně jak říkáš, je to trošku risk, každý závod je trošku risk, vždycky se tam může něco stát, navíc ty domácí šampionáty jsou nejenom v tom startovním poli nejsou ti nejlepší profesionálové, na které je Pavel Bittner zvyklý a ti profíci mezi sebou fakt umí jezdit, umí si vyhovět v tom pelotonu. Ale tady na tom mistrovství republiky jsou i takový poloamatéři nebo poloprofesionálové a ty můžou udělat chybu i třeba právě z té únavy, z toho horka, tou náročnou tratí ve sjezdech, ve stoupáních a tak dále a jakýkoliv další karambol by byl naprosto zbytečný.
2: Přesně kvůli tomu, co jsi zmiňoval, Karle, to u něj vlastně dává jednoznačně smysl. A navíc on vzhledem k tomu, jak je postavená Tour de France, tak on vlastně potřebuje jít tedy relativně od začátku a na druhý týden především, takže teď vlastně pro něj vynechat závod, který pro něj úplně není postavený, leda, že by tak dva, tři lepší, kteří tam jsou zjevně a v kopcích by měli být lepší, tak že by to nějakým způsobem jim nevyšlo, což se jako nedá předpokládat. No.
0: Tak už jsme ten krok udělali, tak ho pojďme vlastně došlápnout. Příští týden už Jiří Ježek totiž bude v Barceloně, nepletu se, Jirko?
1: Ano.
0: Protože právě tam začíná letošní cyklistická Tour de France a když tedy, aby to dávalo aspoň trošku smysl, to vezmeme od české účasti, tak Matyáš Vacek, Pavel Bittner, to jsou dva Češi, kteří se letos představí na tom nejprestižnějším etapovém závodě na světě. Tak pojďme na to, jak to vidíme s jejich šancemi, s jejich nadějemi realisticky. Co od nich můžeme čekat?
1: No, realisticky, optimisticky, musím říct. U obou. O Pavlu Bittnerovi jsme mluvili a Matyáš Vacek, já myslím, že třetí místo na jednom z nejprestižnějších etapáků, které jsou v tom levelu pod Grand Tour, pod Vueltou, pod Tour a pod Girem okolo Švýcarska. Třetí místo celkově. Tyjo, ježišmarja. To jsme tady fakt dlouho neměli. A myslím si, že bude ještě lepší, že ještě to nebyla jako ten vrchol té jeho formy, že to bude gradovat právě na té Tour de France a teď jenom musíme čekat na to, jaké dostane role, komu bude pomáhat, jestli dostane volnou ruku třeba v nějaké etapě, takové té střední kopcovité etapě, to si myslím, že by bylo pro něj, bude určitě důležitým členem pro týmovou časovku, protože v té se fakt jako neskutečně zlepšil. Bylo to vidět i včera na mistrovství republiky, kde vlastně druhému dal 2 minuty.
0: No necelé od Trubovi.
1: No, od Jakubovi, od Trubovi, který je výborný časovkář. A bylo tam teda vidět na té časovce, když teda odbočím od Matyáše Vacka, jak je strašně důležité jezdit v těch nejprestižnějších týmech, protože vlastně ve všech kategoriích i v té ženské kategorii, jak v tom českém závodě, tak v tom slovenském, vyhrála vždycky ta, která jezdí v tom nejlepším týmu. U chlapů to bylo jasně daný, první čtyři naši závodníci v těch profi týmech a pak teprve pátý Michal Kukrle, první zástupce jako domácího týmu. Prostě ta invence do té techniky, do toho posedu, do, já nevím, aerodynamických tunelů, kombinéz, kde fakt hraje roli, jestli ten rukáv je posunutý směrem dopředu nebo dozadu, jestli ten šef je o 2 cm vedle ušitý a ta kombinéza, jestli šel někdo opravdu, kdo umí šít aerodynamické kombinézy, tak to pak hraje strašnou roli.
0: A tohle je vlastně ta jediná věc, a nechci naštvat ani tebe, ani nikoho, tohle je vlastně ta jediná věc, která mi na těch časovkách a týmových časovkách vadí, že ti nejlepší prostě ještě mají nejvíc peněz a dostávají ten nejlepší materiál. Že prostě ten, kdo je nejnadanější a tam prostě Matyáš Vacek právě patří, on si to zaslouží, aby se o něj takhle starali, tak právě ti nejkvalitnější fyzicky a psychicky závodníci pak ještě mají čas a peníze a ten nejlepší materiál a tím pádem prostě ti ostatní vlastně proti ním takhle na šampionátu republikovém nemají šanci. No.
1: Na druhou stranu to je prostě ten vývoj a my jako civilizace furt se chceme zlepšovat a furt chceme prostě být lepší, výkonnější, rychlejší a prostě to tak je a pak teda je zase fér na druhou stranu, že tuhle tu šanci dostanou ty talentovaní a ti talentovaní a ti, kteří jsou ochotní na sobě nejvíc pracovat, protože

0: dupla a netalentovaného by si ten tým nikdy nevzal.
1: Pardon, vrátím to zpátky na Tour de France.
2: Ano, to skvěle.
1: Matyáš Vacek, Tour de France. Podle mě bude mít nesmírně složitou úlohu, protože tým s ním počítá pro Pedersena. Tým s ním počítá také jako pomocníka k Ayusovi. Můžeme debatovat o tom, jak dlouho Ayuso reálně bude v boji o nějaké velké vítězství nebo velké výsledky
2: třeba
1: v celkovém pořadí.
2: No.
0: Ty mu moc nevěříš, Martin.
1: Úplně ne, potom jak mě zklamal na Vueltě, jsem mu věřil, tuším, že a to nebylo teda nic moc. A teď ještě k tomu by něco měl nebo mohl zkusit teoreticky pro sebe, až dostane volnou ruku v nějaké z etap, která nebude ani pro jednoho z nich, což teda jako to tam moc nenajdeš.
2: No budou tam, no, jako jsou vždycky, na každé Tour de France jsou vyloženě etapy pro únik, no.
1: No a ty předtím pomáháš jednomu z nich, ten další pomáháš druhému z nich a mezi tím by si ještě něco měl udělat sám. No. Těžké, nesmírně těžké, navzdory tomu, že souhlasím, že má fantastickou výkonnost.
2: A jenom k tomu chci dodat, že vlastně proč je vždycky se říká, že je tak strašně těžké vyhrát etapu na Tour de France, no protože to je ten závod, na který úplně všichni se snaží mít tu formu nejlepší. To je prostě vrchol sezóny pro 99% lidí, kteří tam odstartují. A teď tam je možná nějaká etapa, do které možná Matyáš Vacek dostane povolení zkusit to, ale to vůbec nezaručuje, že se on dostane do správného úniku a pak z té skupiny ještě. Je to prostě něco úplně neuvěřitelně těžkého, ale všichni bychom to Matyášovi strašně moc přáli. Říkat, že by si to zasloužil, je prostě nesmyslná věta, jo, zasloužil, ale takových je tam spousta. Ale já mu letos fakt věřím. Já si myslím, že to, co teď předváděl v těch kopcích ve Švýcarsku, tak to ukazuje, a on to sám potvrdil, teda, že jako čísla tam jsou nevídaná. A já myslím, že by to mohlo klapnout. A myslím si, že zase bude ale zároveň chtít být tak důležitý, jako byl třeba jednou na Vueltě pro Matse Pedersena, že bude pomáhat, co bude moct. A je to prostě těžké, tahle pozice. No.
0: Pro mě on je přesně jako cyklisticky kopií Wouta van Aerta. Jo, výborná časovka, neskutečný tah, ochota se obětovat pro lídra, ať je to sprinter nebo vrchář. A neskutečná orientace v tom pelotonu. Je vždycky tam, kde má být. Jo. Prostě máme tady přesně tenhle ten typ závodníka a i pro toho Wouta van Aerta je to hrozně těžký na té Tour de France nějakým způsobem uspět. On může zajet časovku, ale vždycky tam bude někdo jako Filippo Ganna. Jo. Může zasprutovat, ale vždycky tam bude někdo jako Jasper Pedersen. A pak, jak jsi mluvil hrozně hezky o těch několika etapách, které jsou pro ty úniky, to jsou takový ty středně kopcovitý dlouhý etapy ve středu Francie, tak to je přesně ta etapa, na který cílí těch, já nevím, 140 závodníků, který nepatří do té úzké skupinky několika vrchařů a několika špičkových sportérů. A pak je tam těch 140, který mají jedinou šanci v těchto těch pěti etapách nebo čtyřech etapách. A tam pak chce do toho úniku každý. A přesně jenom se do toho úniku dostat, už je strašná práce. Já si to pamatuju ze své vlastní kariéry, kdy byly několik etap v některých etapových závodech, kdy prostě jsme se dohodli, že já chci zkusit do úniku. A jako dostal jsem se třeba v té etapě, kdy jsem fakt vyloženě strašně chtěl a dělal jsem pro to všecko, až třeba na třetí pokus. Jo. A to už má člověk vystřílený pomalu všechny náboje, ještě ten závod ani nezačal.
1: A teď si vezmi Wouta van Aerta, tak Matyáš Vacek by vlastně na téhle té Tour de France měl předvést Wouta van Aerta verze 2022, kdy van Aert vlastně pomáhal výrazně Vingegaardovi v souboji s Pogačarem a ještě si jel pro zelený dres. Jsme tam viděli, jak v tom stoupání vlastně člověk v zeleném dresu táhne někoho, kdo jede na celkové pořadí a bojuje o první místo. Jo.
0: A je schopný odpárat další tři vrchaře.
1: No, takže vlastně, jako aniž bych to chtěl stáji nějakým způsobem komplikovat, tak on by vlastně Matyáš Vacek potřeboval, aby tam Juan Ayuso vlastně vůbec nebyl.
2: No,
1: a nebo jako mu zbyde ta energie.
2: A nebo teda, Martine, jak ty vlastně říkáš, napodobil Wouta van Aerta verze 2022, což je prostě jeden z nejlepších výkonů jako cyklisty na Grand Tour, podle mě, který za posledních 10 let jsem na vlastní oči viděl. Úplně něco neuvěřitelného. Mimochodem, Jirko, Wout van Aert tam nebude.
0: No, to je smutný.
2: To je strašně smutný.
0: To je smutný nejenom pro mě, myslím si, že pro spoustu fanoušků, jak belgických. Včera jsme se o tom bavili se Zdeňkem Štybarem a říkal, že to je prostě jako samozřejmě pro tu belgickou cyklistiku pro fanoušky Wouta van Aerta velká rána, protože přesně tyhle ty výkony na té Tour de France jsou doplněním toho jeho mistrovství v těch klasikách a právě i ten Wout van Aert je důvod, proč spousta těch Belgičanů na Tour de France kouká. Samozřejmě budou tam mít Remco Evenpoola, i když u něj člověk neví, jak to dopadne, snad přesně. Takže je to prostě rána, no, ale prostě život je takový, bohužel nešťastný zranění. Vlastně stejný důvod odstavil Kristýnu Burlovou z toho národního šampionátu, protože přesně naražený, nebo vlastně roztržený loket, do kterého se dostane zánět a pak prostě to tělo nefunguje, vlastně ani opřít se nemůže do řidítek, do těch časovkářských, stopka prostě na několik týdnů. Vzhledem k tomu počasí by tam hrozila nějaká větší sepse, protože ten zánět v tom lokti by se mohl klidně rozproudit dál a hrozí otrava krve a tak dále. Nikdo to nechce riskovat. Bohužel, ale ten čas Woutovi utíká a kdo ví, kolik těch Tour de France bude schopný jet ještě, no.
2: No, já se tě na Remka taky ještě zeptám, ale na chviličku ještě zůstanu u týmu, tedy Wouta van Aerta. Včera navíc na italské časovce spadl Eduardo Affini, který taky tedy měl být jedním z těch hlavních motorů té týmové časovky, kterou se to zahajuje. A když se člověk podívá na tu sestavu, kterou Visma Lease Bike oznámili, tak jsou tam fantastičtí cyklisté a člověk si říká, jestli tohle opravdu je ten nejsilnější tým, jestli tohle je tým pro dvojnásobného vítěze Jonase Vingegaarda, který by měl prostě nějakým způsobem přijít na to, jak porazit Tadeje Pogačara. No tak když se zeptám s klasikem, bude to stačit?
0: No přijde mi, že oslabují, jakože některé stáje posilují a oni se těch závodníků zbavili, některých, někteří jsou mimo hru a budou to mít strašně těžký. Jako oproti těm dalším týmům, které mi přijdou neskutečně silný, tak ta Visma Lease Bike, podle mě Jonas Vingegaard není ten typ, který by si to zachránil sám. On potřebuje tu podporu a bude to mít fakt těžký. A ještě navíc tím, že odchází Grishan Irman, kterýho já jsem považoval prostě za ideálního sportovního ředitele pro tenhle ten tým, tak fakt se obávám, aby to nebyla velká blamáž. Možná ne, možná nás překvapí, ale já se bojím, že ten žlutý tým už nebude tak dominantní a už to nebude ta dvojka třeba za UAE, ale může klesnout v té hierarchii hodně hluboko.
1: Musíme jenom říct pro ty, co nás posloucháte, že v tuto chvíli, kdy se bavíme, tak vlastně Visma Lease Bike je snad jediným týmem, možná ještě jeden, dva další, které řekli svou nominaci konkrétně na Tour de France. Musíme se takhle bavit dopředu o celé té Tour de France, ale je u nich vidět, je to takové zvláštní, jo? Když ti Nierman odchází vlastně těsně před Tour, nebo se to dostane na veřejnost těsně před Tour, tak to nepůsobí prostě dobře. Jakoby marketingově to působí tak nějak, že je někde nějaký problém, že někdo potřebuje najednou rychle zmizet, že tomu nevěří. Je to takové zvláštní, no, celkově.
2: No, tak on hlavně určitě měl být tím sportovním ředitelem, který tam pojede, a to si myslím, že teď teda rozhodně nepojede, protože vlastně bylo oznámeno, že odchází do konkurenční stáje, a to si myslím, že už nikdo nepřipustí, Jirko, no, jako on má jít do Lidlu a tady nebude, takže já si myslím, že to třeba jako je vlastně špatná zpráva i pro Jonase Vingegaarda a vlastně všechny ty ostatní, kteří na něj byli zvyklí, a to byl, jak říkal Jirka, to byl ten člověk, který měl prostě ten největší závod na starosti, no.
0: No tak právě tím to zase získává prostě nový náboj a uvidíme, jestli využije třeba Lidl Trek nejenom služby Matyase Vacka, ale jestli využije prostě tuhle tu možnost poskočit vlastně na tu dvojku za UAE a bude mít tu ambici stát se prostě nejlepším týmem na světě, minimálně se vyrovnat Emirátům, a Lidl Trek tu ambici má, nakoupil přesně Grishu Niermana, nakoupil, bude tam Andy Schleck jako ředitel absolutní celého toho týmu. No, tak bude to jako další důvod sledovat tu Tour de France, protože tahle ta Tour de France napoví, jak se ta cyklistika bude vyvíjet v dalších letech.
2: Blíží se cyklistická Tour de France, pojďme zmínit jméno, které tady nemůže nepadnout, a to je tedy muž, který už ji čtyřikrát dokázal vyhrát, a není to Chris Froome, je to člověk, který letos bude chtít vyhrát po páté, tedy Tadej Pogačar a jeho tým UAE. Tadej Pogačar se taky představil na tom závodě kolem Švýcarska, stejně jako Matias Vacek. A tak nějak v první etapě ukázal, že cyklistika není šablonovitá, a vlastně ten etapový závod rozhodl v etapě, ve které ho rozhodnout neměl.
0: No, mě by tohleto být konkurentem tady Pogačara pro Tour de France, tak mě by to prostě vyřadilo z boje. Já kdybych viděl první etapu na Švýcarsku a chtěl bych se podívat na svého soupeře, jestli třeba na tom není nějak špatně, nebo jestli jako dlouho jsem ho neviděl závodit, jestli třeba nepolevil v té snaze.
2: Jestli nestloustnul.
0: Přesně, jestli nepřibral nějak moc. Tak... mě by tohle normálně srazilo do kole. Ne, to byla naprostá dominance a podle mě to byla fakt jako součást psychologického boje. Teď vám ukážu, že jako já budu závodit na Tour de France takhle. Přidal plyn a byl pryč. Neuvěřitelný, a myslím si, že jako jestli bude zdravý, jestli se nestane nic, tak jako to je neporazitelný člověk.
1: Říkal jsem si, jestli to nesouvisí trochu s tím, že se tady nedá soustředit pouze na poslední týden, ale už šestá etapa Tour je vlastně možná rozhodující, nebo může být teoreticky rozhodující, tak jestli náhodou Tadej Pogačar se nebude snažit hned jako od začátku jet co nejlépe, ne takové, že se vyčkávalo loni snad do 13., 12., nějaké prostě relativně jako do půlky Tour, kdy nechal žlutý dres drezem a tak nějak se soustředil na to, co rozhodovalo, ale že teďko prostě už v Pyrenejích to může být v minutách, no.
0: No, mně tam totiž jako přišlo už na tom Švýcarsku, a vlastně asi si myslím, že takhle bude chtít závodit i na té Tour de France, že on už je jako v té kariéře na té úrovni, že už chce mít tu jistotu co nejdřív. Jo, že už nechce bojovat nějak dlouho o ten trikot, že prostě já si ho vemu v etapě, kdy se rozhodnu, co nejlíp na začátku, ať mám náskok 7 minut a ať už mi všichni potom dají pokoj, ať ten boj vzdají, a já už se tu Tour de France chci jako jako užít, dojezdit, jo, dojet s tím náskokem 7 minut, kdy vím, že vlastně už pak nemusím útočit v každý etapě a sbírat to po vteřinkách. Jo, takže podle mě on si tam vybere na začátku té Tour, přesně třeba v té šesté etapě někde, nějaký moment, tam udeří, srazí všechny do kolen, bude mít, já nevím, 3-4 minuty náskok a pak už se uklidní a už, že už ani sebe, ani ten tým nechce týrat nějakým těsným soubojem.
2: Já si přitom myslím, že Christian Prudhomme to staví prostě a snaží se opravdu jako dělá, co je v jeho silách, aby se přesně tohle nestalo. Prostě podle mě on, když to začne rýsovat od nuly každý rok, tak si jenom říká, jak to udělat, prostě aby to bylo co nejdéle vyrovnané, aby to co nejdéle bylo otevřené. Proto jsou ty nejtěžší etapy vždycky až jako na konci, 19., 20., ale prostě je pravda, já s váma oběma souhlasím, že si vlastně neumím představit, že v té šesté etapě, kde se jede přes Tourmalet a tam se nekončí, to by jako v minulosti přece byl problém, protože ty z toho Tourmaletu pak musíš sletět dolů a je tam další kopec, který mimochodem není už tak prudký. Takže když si představíme, že tam na tom Tourmaletu tady Pogačar zaútočí, nevím, jestli se ho někdo udrží, bylo by super, kdyby ano. Tak když ho pak někdo bude honit, tak ti, co ho honí, by teoreticky měli mít výhodu. No jo, jenomže kdo viděl letos tady Pogačara, tak já nevím, on asi odstartoval 14krát a 11krát vyhrál a v tom jsou etapové závody. A on prostě si z toho vůbec nic nedělá. On jenom na té prudké části získá náskok a na té méně prudké nebo rovinaté ho vlastně nestrácí. A je to pravda to, co jste tady oba dva řekli, že začíná ten peloton být z toho poměrně frustrovaný. Myslím si, že z toho je frustrovaný Christian Prudhomme jako ředitel Tour. A my jako fanoušci cyklistiky si asi nemůžeme přát nic lepšího, než aby to tady Pogačar na tom Tourmaletu zkusil a na jeho zadním kole byl 1, 2, 3. Co? To bylo pěkné.
0: No a pak by to získalo ten správný náboj. Samozřejmě ten Tadej Pogačar je obrovsky sebevědomý. Ale tohle by mu taky jako kousek do toho sebevědomí jako zahryzlo. A v ten moment člověk začne panikařit, zvlášť když je to dlouhodobý šampion a teď najednou zjistí, že někdo mu šlape na paty a začne dělat věci trošku jinak, začne třeba o tom víc přemýšlet i v těch večerech na tom hotelovém pokoji, jo, a může se něco udát. Takže podle mě recept je přesně to, co říkáš ty, Karle. Udržet se v této šesté etapě, ukázat mu, že jako to nebude mít zadarmo. A pak,
1: no, se to vlastně stalo už i při Švýcarsku, že se mu něco jiného vkradlo do hlavy, protože ona tam spadla jeho přítelkyně, což podle reakcí lidí z místa, osobně jsem tam nebyl, soudím jenom podle toho, co mám zprostředkované a vlastně jste to určitě viděli také, tak bylo zjevné, že ho to jako rozhodilo, že prostě jak jde o někoho blízkého, situaci úplně mimo kolo, mimo cyklistiku, tak tady Pogačar prostě není vždy usměvavý kluk a jsou situace, které ho nějakým způsobem mohou rozhodit z té cyklistické pohody.
0: Tak promiň, tohle by rozhodilo asi
1: každého. To je samozřejmé, ale...
0: Ale no jasně, to jako v tom profesionálním sportu, v jakémkoliv, to takhle funguje. Jakože máme naprosto fyzicky nadanýho člověka s neskutečným talentem, vlastně s tělem od Boha fungujícím, jo, který má navíc ten nejlepší tým kolem sebe a tak dále. A pak, ale pokud mu nefunguje hlava, pokud se stane něco v rodině, já nevím, zemře mu někdo blízký, pes mu odejde.
1: Snad ne, nic z toho.
0: No, ale ne, ale jakože kdokoliv takhle, jako něco takového se stane. V historii to tak bylo. Tak i sebelepší šampion, prostě když mu nefunguje ta hlava, když se stane něco v soukromém životě, tak jako ten sport jde stranou a nic ho u toho neudrží, u toho sportu, ty myšlenky jdou vždycky do té rodiny a tohle to prostě toho funguje, takže já se nedivím, že když ta Urška měla tak těžký pád a já jsem ho viděl a jako úplně se mi zastavilo srdce, jo. Tak když to vidí on, tak To je samozřejmě, já se divím vůbec, že to třeba to Švýcarsko dojel. Asi Urška mu dala jako vědět, že je v pohodě, ať to dojede, ale kdyby bylo něco horšího, tak podle mě okamžitě skončí a třeba na tu Tour de France ani nepojede, jo, protože už je v té situaci, že to nemá zapotřebí.
2: Ale asi teda, Jirko a Martine, když o tom mluvíme takhle, tak pokud se nebude dít něco nepředstavitelného nebo něco z téhle kategorie, kterou vy jste teď nastínili, tak před začátkem Tour de France v tomhle studiu asi nikdo nečeká nic jiného, než že tady Pogačar vyhraje.
1: Já samozřejmě nečekám nic jiného, ale historicky, když si vezmeme momenty ve světě sportu, kdy to lidově řečeno nemá kam uhnout, tak to častokrát někam uhne.
2: Tak to jsou 3000 kilometrů, kdy to kam má uhnout. No.
1: Víš, Jirko, o čem mluvím přesně?
0: Přesně tak,
1: je to situace, kdy tady každý říká, Pogačar vyhraje, jedeme o druhé místo, bavíme se tady o tom celou dobu, všichni se o tom baví, všichni to tak vidí. Je to prostě taková ta situace, kdy to nemůže skončit jinak. Prostě
0: to je jako, když
1: jeli
0: naši fotbalisti teďko na mistrovství světa, no, všichni věděli, vyhrajou, jedou si tam pro titul, pro tu zlatou Nike a nestalo
1: no,
0: se.
1: No, ale tohle je trošku jiná pravděpodobnost, co se týče tady Pogačara. Tak tady prostě je to celé narýsované tak, že tady Pogačar si jede pro své páté vítězství, nikdo o tom přesně, jak ty, Karle, říkáš, nepochybuje, souhlasím, ale historicky už se prostě kolikrát stalo, že takováhle situace tady byla, nejen v cyklistice.
2: Jo, víš, jak já to myslím? Já myslím, že když je vypsaný kurz na to, že tady Pogačar vyhraje Tour de France 1,25, tak...
1: Zbytečně moc.
2: No, děkuju. Tak myslím to vyloženě tak, že větší část toho, že to není 1,0, jo, je, že tady Pogačar musí ujet na silničním kole přes 3000 kilometrů po Francii, že jako tohle ten bookmaker tam dává víc, než že ho porazí Juan Ayuso. Jo?
1: Ano.
2: Takhle to myslím.
1: Ano,
2: takhle to myslím, že je favorit. Ne, že je to jasné. Není to jasné, je to 21 dnů na kole.
0: Jeho může porazit jenom smůla, nebo prostě jako nějaká, v této situaci fakt, jako já to říkám otevřeně, prostě jeho může porazit jenom nějaká nepředvídatelná událost.
2: Balík slámy.
0: Smůla, cokoliv, jo. Ale jako nejhorší je, že člověk řekne třeba, může se mu přihodit nějaký pád, ale to, co jsme viděli na Milan San Remo, se mu přihodil pád, jo, v rozhodujícím okamžiku, kdyby už nikdo jiný by ani na to kolo nesedal a šel by rovnou do auta si sednout a říct, dobře, tak mi to ujelo. A on na to kolo skočí, všechny předjede, řekne, co děláte, proč, jako nečekáte, dobře, tak já jedu, ahoj. A jasně, to je to největší favorit, ale ta Tour de France píše takový příběh v té historii století, že přesně nikdo to nemá garantovaný, bude si to muset oddřít, bude si to muset oddřít ten jeho tým, to taky není jednoduchý, vžijte se do role těch jeho pomocníků, kdy vlastně vy nesmíte zkazit jediný šlápnutí, jo? Protože tím vlastně můžete ohrozit tohleto, tu cestu za tím pátým vítězstvím.
1: I ten tým už to párkrát v posledních týdnech ukázal, že
0: no,
1: se to dá.
0: Jo, no.
2: No ale zároveň taky vždycky od těch lidí, kteří prostě jezdí s ním, tak cítíte, jak je to vděčná práce, protože vy se tam zabijete, ale on to skoro vždycky dotáhne.
0: Jo.
2: A jak to musí být psychicky jako úplně něco jiného, když ti pomocníci prostě tam do toho dají opravdu všechno. A pak v tom autobuse ta atmosféra spíše ano než ne je taková, tak jsme to kluci zase zvládli, že jo. Zase jsme vyhráli. Já, Jirko, skočím o Tadeje Pogačara, protože bychom o něm asi opravdu mohli mluvit dlouho a asi by to bylo zbytečné. Jedno jméno tady zaznělo, Remco Evenepoel. Já se tě na něj chci zeptat, protože on nezávodí, on zvolil přípravu tím, že se schová a trénuje. Je to muž, který dokázal Grand Tour vyhrát, je to muž, který 2 roky zpátky byl třetí a vypadal výborně, vypadal fantasticky. A od té doby ale fantasticky nevypadá, když se jede déle než jeden den.
0: No, je to otázka. Já opravdu nevím, neumím si představit ten scénář takhle dlouho trénovat. A pak to zkusit rovnou až na té Tour de France. Překvapilo mě fakt, že nejede ani tu časovku na tom národním šampionátu. Já bych jí bral minimálně jako rozjetí na tu týmovou časovku v Barceloně. Vůbec netuším. Nechám se překvapit. Fakt se nechám překvapit, protože ani tomu jako moc nerozumím. Samozřejmě, že chápu, že prostě někomu vyhovuje trénovat. Remco Evenepoel je dříč, neskutečný dříč v tréninku. Ten je schopný se vygumovat v tom tréninku úplně stejně jako v závodě. Takže nechce tam mít ten stres, nechce tam mít to loktování a možná se potřebuje na to těšit, protože i ten profesionální život je to prostě závodění. Pokud chceme jako být nasazováni do všech závodů, tak je to od vlastně téměř ledna v Austrálii až do hlubokého října. Pořád ta cyklistika je tak vyhrocená, že v každém závodě furt jste na lokty s někým, pořád se někam cpete, pořád někdo se cpe vám před kolo. Jo, je to únavný. Jestli potřeboval nějaký mentální relax, jezdit si sám na tréninku za skútrem, za motorkou, připravovat se a pak teda natěšený přijít na tu Tour de France, tak to může fungovat. Ale fakt se nechám překvapit.
2: No mají tam Floriana Lipovice, tak mě to zajímá, protože ten dojel loni třetí, Remco předloni třetí, tak jak to budou pánové kombinovat tohle? No? Možná uvidíme už v té 6. etapě.
0: Aby těch kohoutů zase v té boře nebylo moc, no.
1: A nebo Remco po úvodní časovce řekne, hele, koukej. A nadiktuje tu situaci. Ne, jako téma Remco Evenepoel vlastně nedokážu vůbec nic říct, protože nedokážu vůbec na té škále typnout, jestli to bude boj o třetí místo, kde by tak nějak teoreticky to mohlo vypadat, anebo jestli vlastně tam vůbec vydrží do konce a neskončí jak minule.
2: A první a druhé místo jsou jasné, nebo si myslíme, že nejsou jasné?
1: Já si myslím, že jsou jasné, protože Jonas Vingegaard to podle mě dokáže a bude druhý jasně, ale to, jakým způsobem to jako utichlo, relativně utichlo okolo Paula Sexase v posledních týdnech, tak je spíše dobré než špatné znamení.
2: Podle tebe?
1: Podle mě.
2: Protože spadl, no, tak se o něm... No.
1: Rozumím, ale je to taková situace, jakože když se o tom nemluví, tak Pavel Bittner také spadl a říká, že to vypadá poměrně dobře, snad opravdu ano.
0: No u toho Paula Sexase já fakt mám o něj strach, protože ten tlak na něj bude neskutečný. Jo? Média, fanoušci, organizace Tour de France, tým, v takhle jako... útlým věku, takhle těžký závod. Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš 2-3 Tour de France na to si to oskoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu, sleduj, co dělají, jak se chová tady Pogačar celou dobu, co dělá po závodě, co dělá před závodem, sleduj ty největší lídry té generace a uč se. A pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničej. Ty lidi ho zničej a bojím se toho.
2: Myslíš teď ten tlak veřejnosti?
0: Tlak veřejnosti. Takhle jako dopad Romain Bardet, takhle jako dopad Thibaut Pinot. Úplně stejně. Ten v té Francii je to hrozně specifický. Hmm. Ten závod má obrovskou sílu a tím, že ho ty Francouzi nejsou schopní strašně dlouho vyhrát, tak ten tlak se zvyšuje a každý talent, každá nová tvář v té cyklistice, o které se začne mluvit, a Paul Sexas v této roli je naprosto právem. To, co předváděl, nevím, co to bylo, Dauphiné?
2: Myslíš předtím ještě?
0: Jak byl s Tadejem Pogačarem? Ne, s Pogačarem byl někde...
2: Já to vymyslím. Na Strade Bianche s ním jel, pak s ním jel na tom, nevím.
1: Jak je tam jeden kopec v Belgii 40 km před cílem.
2: Lutych.
0: Na Lutychu. Jo, prostě byl tam s ním on, jediný.
2: A na Redutě.
0: Tohle toho do té role pasuje právem, ale jako... Já být jeho manažer, já ho šetřím a postupně. Samozřejmě doba je jiná, dneska ty závodníci jsou už v 21 schopní trénovat jako 30-letý borec, jo. Ale pořád bych byl opatrný a bojím se, že jako pokud on bude chtít závodit, tak ten tlak na ně bude strašně velký. Talent má neskutečný, může být klidně na třetím místě, ale bojím se, aby ho to nezničilo.
2: Já vím, že už jsme tady o něm mluvili, on totiž, když jsme říkali, že Lidl má hodně peněz a velké ambice, tak Decathlon vlastně platí to tež. Tam opravdu do budoucna chtějí uspět na Tour de France, teď to vypadá, že mají velmi mladého závodníka, který třeba za pár let by to tam třeba mohlo klapnout.
0: Myslím
2: Sexase.
0: Já myslím Metodě Jilka.
2: Myslím Metodě Jilka, ano. Toho bych ještě nechal. Ten má stejného sponzora. Tak já opravdu si myslím, že i to, co jsme slyšeli od Paula Sexase, že prostě oni jako začnou a pojede se jako na to celkové pořadí, vůbec se jako, oni se nebudou jako tvářit, že si dávají jakoukoliv úlevu, možná se pojede třeba, nevím, top 5 a bílý dres, jo, prostě jakože ten plán A podle mě bude vypsaný úplně nesmyslně. A já si myslím, že uvidí se už v té šesté etapě, o které tady mluvil Martin, kdy to je docela těžká pyrenejská a třeba Paul Sexas z toho vypadne a třeba později vyhraje etapu a bude to fantastické, třeba z toho nedopadne a nevypadne, dojede třetí nebo pátý a bude to taky fantastické.
0: No ale zase já se bojím, že když on bude chtít jako ušet na celkový pořadí a pak z toho jednou vypadne a začne jezdit na etapy,
2: no to ne, já si myslel,
0: tak z něj bude další typ
2: opinu. Rozumím. A to už je pak k ničemu.
0: A to nechceme.
2: To je ta stálá debata mezi tím, že když už jsi sedmý, tak tě nikdo pak nenechá dojet do úniku, nebo ani když jsi 12. Že jo? To je prostě úplný nesmysl. No. A taky ten tým asi není prostě tak silný, jako přeci jenom ty nejsilnější, co? Decathlon tam prostě zatím jako nedospěl.
0: Já bych tam toho Metodě poslal.
1: Líbilo se mi, že před pár dny vlastně říkal Leopold Koenig to samé, co ty, Jirko, že Francouzi mají jeden obrovský talent, a sice mít nadějného závodníka a hnedka ho zničit, jak to jde.
0: Jako fyzicky, psychicky, úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš. Jo. Ani Ježíš Kristus nevydržel díl než 33 let. Jo.
2: O tom belgickém tisku se to říká taky. No, jako já si myslím, že Wout van Aert a Remco Evenepoel si tam taky užijí. Prostě jsou to ty země, ve kterých cyklistika přeci jenom pozice toho sportu, prostě i v těch veškerých sportovních novinách a nebo všude jinde je prostě mnohem výš než u nás. No, je třeba hnedka jako na druhém místě a ten tlak tím pádem na prostě jezdce, kteří jsou schopní vyhrávat na tom celosvětovém měřítku, tak je prostě úplně neuvěřitelný pro nás.
1: I proto v současnosti si myslím, že pravda pád, ale že když to není 3 týdny dopředu před Tour de France každý den novinku o Sexasovi a kam dneska jel a co všechno jedl, přesně tak, a jakým způsobem to bere jeho pes, tetička, strýček, babička, děda, tak že to je vlastně jako pro něj příjemná situace relativně v rámci možností toho, v čem je. No.
0: A to je přesně to, hledat na všem zlým něco dobrýho. I takovýhle pád vlastně mu může dát tu svobodu toho nadechnout se naposled před tou Tour de France a pak teda pokud bude v pořádku zdravotně, což já nevím, jak na tom je, tak pak ho tam teda do té arény vypustit a děj se vůle boží. No.
2: Už jsme říkali, že nepojede Wout van Aert, nepojede Oscar Only, který loni byl čtvrtý, to je zatím to, co víme, takhle týden předtím, než to všechno vypukne, tam taky vlastně on skončil někde na nějakém stromě, málem to prý dopadlo mnohem hůř. Tenhle hodně nebezpečný pád skotského závodníka. Tak Jirko, jak chceme ještě přejít třeba na sprintery, nebo chceš natypovat pódium, nebo co myslíš, co by tě zajímalo takhle na závěr, na co ty se těšíš, nebo nevím, jestli jsi projížděl vlastně to, co tě čeká, protože ty tam budeš celý měsíc. Je třeba nějaká část Francie, kam se těšíš, nebo nějaká etapa, která by tě lákala?
0: Já to miluju celý. Já fakt jako tím, že je to tak prostě specifický v tom, že máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie, které jsou třeba takový ty transitní etapy, ty rovinatý, vyloženě spurterská etapa, někde napadá mě Toulouse, Marseille, tam někde horko, nudný roviny, tak i tohle to je součástí Tour de France, i tohle to je krásný a já si užívám i tyhle ty etapy, protože tam v každé vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk, na jako mě vždycky večer bolej uši, když vylezu z toho auta, na ty klaxony typický s tou melodií, že jo, na takovou tu uvolněnou atmosféru před startem v té startovní vesničce, kde se potkávám s těma borcema z minulosti, typujeme, co se ten den stane, večer zase u večeře to všechno probíráme, mám možnost prostě o tom mluvit s těma nejlepšíma závodníkama minulosti a je to hrozně hezký.
1: Vy, co jste se teďko vyděsili, nebojte, o kilometry Jiřího Ježka nepřijdete i během Tour de France, protože Jiří Ježek pravidelně každý pátek po 10. hodině tady na Radiožurnálu Sport se s námi spojí.
0: Už jsem si to vyboxoval tu hodinku, aby to nebylo tak, že mě zaskočíte někde ve sjezdu z Tourmaletu nebo z něčeho jako loni. I to jsme zvládli, i když jako s nějakými technickými problémy, tak tentokrát jsme se dohodli, že ten pátek já budu vyrážet třeba do té etapy až později a nějakým způsobem, nebo si někde zastavím nějaký příjemný restauraci a odvysílám to od tamtať.
2: A budeš tam teda celou dobu a třeba fanoušci, když se pojedou podívat čeští, tak tě tam někde můžou vidět?
0: Určitě, budu tam vlastně od středy, už den před slavnostním představováním týmu, který je ve čtvrtek v Barceloně, myslím, že druhého, tak ve středu už letím a v pátek po den mezi slavnostním představením a s prvním startem tam máme i takovou social ride s Chrisem Froomem, s Contadorem, se Zdeňkem Štybarem, tak to bude fajn.
2: Tak pokud tam budete, tak se můžete s těmito pány vidět. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkuju Martinu Charvátovi a Jiřímu Ježkovi. Pánové, díky moc.
0: Krásné dny.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Vlna veder v Česku sílí, o víkendu se teploty dostanou až ke 40 stupňům Celsia. Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Fotbalisti Japonska a Švédska prošli po remíze 1-1 na mistrovství světa do play-off. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je kolona a počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty budou na některých místech atakovat 40 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před extrémními teplotami platí až do neděle. Už dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně. Vysoké teploty komplikují práci hasičům. Náročnější jsou hlavně zásahy při požárech. Třeba při středečním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku museli několik hasičů kvůli přehřátí ošetřit záchranáři. Jihomoravští hasiči v souvislosti s tropickými teplotami zavádí například častější střídání. Pokračuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
6: V některých případech může velitel zásahu také snížit stupeň ochrany, to znamená hasiči si například odloží kabáty. Často se tak stává u požárů v přírodním prostředí, ale ne vždy to právě možné je. Spolupracujeme na místě třeba i se záchrannou službou, kontroluje zasahující hasiče.
4: Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou Stachovská, měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
7: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
4: Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Informace volejte na linku 158. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo minimálně 235 lidí, zraněných je víc než 4300. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Předseda Národního shromáždění Jorge Rodriguez potvrdil, že do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí.
8: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
9: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink a amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Radiožurnál.
4: Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale také používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
10: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
11: Sport. Fotbalisté Japonska a Švédska prošli po remíze 1-1 na závěr skupiny mistrovství světa do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko po výhře 3-1 nad Tuniskem. Postoupili i domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu po remíze 0-0 s Paraguají. Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dále jde i Pobřeží slonoviny po vítězství 2-0 nad Curaçaem. V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 domácích hráček. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která by ráda vylepšila výsledky z minulých let.
12: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili a teďka v těch posledních dvou týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
11: České hráčky vstoupí do turnaje po 12. hodině.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 před Brnem, kolony i na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává kolona kamionů pravým pruhem od sjezdu na Domašov z kilometru 168. U exitu 182 Popůvky se tvoří relativně kratší kolona i v levém pruhu, pak znovu v Brně kolem sjezdu na Vídeň dál k D2. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte frontu před Ořechem od D5. Je to na 20 minut. Kamiony se táhnou výrazně déle už z D5 od Rudné ze 6. kilometru. Na východní části Pražského okruhu směr Lanový most se tvoří kolona od sjezdu z Hradecké D11, je to na 20 minut za sjezd na Dolní Počernice, v pravém pruhu tam řeší nehodu. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice vzniká kolona od Mrače před Benešov, zabere i přes 20 minut. Na novém obchvatu Jihlavy na silnici 38 ve směru z D1 na Želetavu čekejte kolonu kus za sjezdem na Třešť, popojíždí se až čtvrt hodiny ke kruhovému objezdu u Ráje, tam se střetlo nákladní auto a motorka. A na silnici 7 mezi Chomutovem a Horou svatého Šebestiána opatrně v zatáčkách před Křimovem u Strážek. Ve směru na Chomutov havarovaly dva kamiony, narazily do svodidel a tak jsou zabrané levé pruhy v obou směrech, vznikají kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno, místy kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů. Tolik zprávy.
14: Krásné dopoledne při poslechu Radiožurnálu Sport. Rozšířené mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe už překonalo ve čtvrtečním programu historický rekord v počtu gólů vstřelených na jediném turnaji. Zatím padlo 177 branek, předchozí maximum v minulém turnaji v roce 2022 v Kataru bylo 172 gólů za celý turnaj. Teď máme za sebou teprve skoro ani ne celé základní skupiny. Mimořádně vysoký je také trest pro tenistku Markétu Vondroušovou. My ho rozebereme už za chvíli s jejím advokátem.
5: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

0: Je 11 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. 4 roky bez profesionálního tenisu. To je trest, který v pondělí dostala Markéta Vondroušová od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. S námi ve studiu přímo na Vinohradech je teď i právní zástupce české wimbledonské šampionky, specialista na sportovní právo Jan Exner. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a zpovídat ho budeme společně s kolegou Petrem Kadeřábkem.
2: Dobré dopoledne. Vlastně ještě.
0: Možná se nabízí úplně základní otázka. Markéta Vondroušová odmítla odevzdat vzorek v loni v prosinci. Kde se to stalo, jak tomu došlo a proč?
1: K té dopingové kontrole došlo 3. prosince loňského roku u ní doma v Karlíně v zimě pozdě večer.
2: No, když se doptám vlastně na to, co tam probíhalo, tak vlastně nejvíc, co se řeší, tak je postup té komisařky. Jak to vlastně mělo proběhnout a jak to proběhlo?
1: Mělo to proběhnout tak, že dopingová komisařka se představí, ukáže sportovci svoji legitimaci, ukáže oprávnění k té dopingové kontrole a zároveň si ověří, že skutečně testuje Markétu Vondroušovou. Bohužel nic z toho se nestalo, jak nám sama dopingová komisařka přiznala na hearingu v Londýně, ale přesto to tomu nezávislému tribunálu nestačilo na to, aby vynesl nějaký mírnější verdikt.
0: Ten verdikt padl v pondělí, my už jsme společně mluvili, vy jste pro nás v to pondělí řekl, že čekáte na odůvodnění toho výroku, tak už ho znáte, jaký byl?
1: Ještě ho neznáme, tomu Sports Resolutions nebo tomu nezávislému tribunálu to většinou trvá tak zhruba měsíc, než nám dá ty kompletní důvody, takže na to si počkáme a potom vyhodnotíme, jestli se proti tomu odvolat nebo ne.
2: 4letý trest je vlastně ta nejvyšší hranice, když to tak řeknu. Proč si myslíte, že takhle ten nezávislý tribunál rozhodl při tom všem, co jste slyšel u toho soudu, to znamená výpověď i té komisařky, která přiznala, že nepředložila doklady o tom, jaký má být dalý podepsat formulář, který je z roku 2009 už dávno neplatný, tak i přes tyhle ty všechny niance, které zazněly u toho vlastně u toho rozhodčího soudu, tak proč si myslíte, že ten, i když neznáte zatím tu důvodovou zprávu, ten trest byl takhle vysoký?
1: Já si myslím, že ta ITIA, ta tenisová organizace, navrhovala 4 roky a ten nezávislý tribunál vlastně potvrdil 4 roky proto, že se rozhodli chránit systém, místo aby zohlednili naprosto specifické okolnosti tohoto konkrétního případu. Přestože ta pravidla umožňují ty okolnosti zhodnotit, ale podle toho, jak to dopadlo, to já chápu tak, že ten tribunál neuznal ty naše argumenty, že pochybení komisařky bylo natolik závažné, aby ta dopingová kontrola, ta notifikace byla prohlášená za neplatnou. To je jedna věc. A druhá, že žádným způsobem neuznal ty důvody toho duševního zdraví, ty problémy, které opravdu Markéta v té chvíli prožívala, protože žádný jiný závěr, než vyloženě to, že úmyslně odmítnete dopingovou kontrolu, nemůže vést k trestu 4 roky.
0: Ono, v podstatě se teď k Markétě Vondroušové přistupovalo během toho tribunálu, jako kdyby měla pozitivní dopingový test, což se ale vlastně nestalo. Ale ten trest vlastně na základě toho, známe i jiné případy, které byly skutečně pozitivní, a kde zdaleka tak vysoké tresty nepadaly. A jako laik bych se určitě ptal, jak je možné, že tak velká jména jako Švěnteková nebo Sinner vyváznou s měsíčními tresty, zatímco Markéta Vondroušová schytá takhle vysokou palbu.
1: Ono se ty případy nedají úplně srovnávat, ale princip je takový, že trest za odmítnutí dopingové kontroly je stejně přísný, jako kdybyste úmyslně dopoval, jako kdybyste si vzal EPO nebo steroidy, proto aby se vlastně sportovcům nikdy nevyplatilo odmítnout dopingovou kontrolu, protože paradoxně, když máte pozitivní test, tak máte více možností dosáhnout nějakého snížení toho trestu. Argumentovat jako Sinner nebo Švionteková kontaminací a tak dále. A samozřejmě žádnou z těchto možností nemáte, pokud se řeší jenom to, jestli jste odmítli nebo neodmítli odevzdat ten vzorek.
2: No, teď mě tedy napadá, zpětně, když komunikujete s Markétou Vondroušovou, nepřiznává si sama pro sebe, že měla udělat něco jinak, že já nevím, třeba měla opravdu ten vzorek odevzdat, zavolat policii, nevím, prostě něco, jestli si něco takového vyčítá, že ten inkriminovaný den neudělal tak, jak by si asi teď představovala.
1: To jsou samozřejmě věci, které jí vyčítala ta ITIA, že pokud měla legitimní obavy o svoji bezpečnost, pokud měla strach a pokud ten dopingový protokol neprobíhal tak, jak měl, tak měla podstoupit dopingovou kontrolu, odevzdat vzorek a odevzdat ho pod protestem. Napsat do zápisu o dopingové kontrole, jak to skutečně bylo, ale já si myslím zpětně za to, že Markéta žádnou chybu neudělala, protože ten průběh té dopingové kontroly a ty chyby ze strany dopingové komisařky byly opravdu zásadní a upřímně já se vůbec nedivím, že když prožíváte něco takového, co prožívala Markéta, že ten vzorek neodevzdáte.
0: To říká advokát Markéty Vondroušové Jan Exner o tom, co s tím trestem může samotná česká tenistka dělat, anebo co vlastně v budoucnosti může a nemůže. O tom si budeme dál povídat na Radiožurnálu Sportu za chvíli.

0: Ve studiu radiožurnálu Sport společně s Petrem Kadeřábkem zpovídáme Jana Exnera, tedy právního zástupce tenistky Markéty Vondroušové a specialistu na sportovní právo Jana Exnera. Ještě jednou vás zdravím. Markéta Vondroušová dostala od nezávislého tribunálu za neodevzdání dopingového vzorku trest 4 roky. Mimořádně vysoký, skoro pro v jejím věku likvidační trest. Dá se s tím ještě něco dělat? Dá se ten trest snížit?
1: Dá. A tou možností je odvolání k rozhodčímu soudu pro sport, takzvanému KASu, který sídlí v Lausanne a který funguje jako nejvyšší světový sportovní soud.
2: Tak a už je Markéta Vondroušová rozhodnuta, že vás požádá o to, abyste ji právě zastupoval u KASu, protože tohle to je asi teď těžení pro následující dny.
1: To je spíš otázka na Markétu a já ji určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala, protože, jak jsem říkal, je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit a já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Vy si v tom trošku vlastně protiřečíte s dalším právníkem Janem Šťovíčkem, který říkal, že vlastně jako nevidí moc šance, jak byste u KASu uspěli. Máte nějaké precedenci pro ten případ Markéty Vondroušové, že by KAS ho mohl na tenhle ten případ implementovat, nebo by to byl vlastně precedens pro další vývoj v tenisových kauzách nebo i v jiných sportovních kauzách, protože tohle se nemusí stát jen tenistkám?
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: My se tady pořád točíme vlastně kolem toho duševního zdraví. Připomeňme, že vlastně v době toho dopingové kontroly. Bylo to v noci, bylo to v bytě. Markéta Vondroušová byla sama doma se psem. Kdyby řekla, že to není ona do toho mluvítka, tak by jsme tady asi teď neseděli.
1: Neseděli. Ten systém je nastavený tak, že pokud k vám přijde dopingový komisař mimo to hodinové okno a neidentifikuje vás, nezastihne vás doma, vy prostě jako neodpovíte na ten interkom nebo nevezmete ten telefon, tak se nestane vůbec nic. Nemáte ani černý puntík, nic.
0: Bylo to nakonec tedy považováno jako vlastně přiznaný pozitivní test, ale určitě Markéta Vondroušová od té doby také měla nějaké testy, které byly negativní. Kolik jich bylo, kdy přišly?
1: Jasně, několik. Hned o 4 dny později, 7. prosince, přišla dopingová kontrola, která proběhla tak, jak měla. To znamená, dopingová komisařka se identifikovala, dopingová komisařka ukázala pověření, dopingová komisařka si vyžádala od Markéty její identifikaci, takže bylo všechno splněno a ta dopingová kontrola proběhla standardně. A i potom v průběhu toho řízení byla Markéta několikrát testována.

0: 3. prosince nechtěla úmyslně podvádět, nechtěla nic zakrývat, protože pokud přijde dopingová kontrola o pár dní později a Markéta je opakovaně testována negativně, tak to z našeho pohledu svědčí o tom, že ona ani toho 3. prosince neměla co skrývat.
1: Jsou nějaké lhůty pro to podání ke KASu? Teď budete čekat ještě, já nevím, 3 týdny na vlastně odůvodnění té zprávy toho trestu a potom, jak to bude vypadat?
0: Přesně tak. V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu.
2: Pojďme si to shrnout aktuálně. Má teď Markéta Vondroušová zastavenou činnost, to znamená, že nemůže hrát, nesmí někoho trénovat v pozici trenérky, nesmí se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF. Platí to i pro grandslamové turnaje, týmové soutěže. Co vlastně může? Může si třeba zatrénovat do některého z pražských klubů?
0: Markéta může teď hrát a přistupovat k tenisu stejně jako kdokoliv z nás, jakožto členka veřejnosti. Jo, ona nemůže na oficiální trénink, který by byl vedený trenérem v rámci nějakého klubu nebo v rámci svazu, ale může si jít samozřejmě jako normálně zapinkat, může si jít zapinkat i s někým.
1: Třeba se svým právníkem.
0: Třeba se svým právníkem, který ale moc tenis hrát neumí.
1: Když se podíváme na to, jestli se teď se čeká, jestli se Markéta Vondroušová opravdu rozhodne pro to bránit se u KASu. Jak to bude náročné na čas i na finance v případě, že by se odhodlala vlastně k tomu KASu se odvolat?
0: Velmi náročné. To si myslím, že je potřeba říct na rovinu a je to něco, o čem jsme s Markétou mluvili, je to něco, o čem Markéta přemýšlí, protože ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Může to být o něco rychlejší, může to být i o trochu víc, ale v průměru to trvá zhruba takhle dlouho. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné. Musíte znova pořídit znalecké posudky, musíte znova předvolat svědky, musíte znova komunikovat s tou protistranou i s tím rozhodčím tribunálem. Takže jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
1: Peníze se nevrátí, ale s čím byste vy šli k tomu KASu, tedy jaký by byl třeba váš návrh na trest, úplné zrušení?
0: Peníze se teoreticky vrátit můžou, protože vy máte právo žádat případně náhradu nákladů na právní zastoupení. Pokud by se ukázalo, že ITIA chtěla od začátku 4 roky exemplární trest a my jsme pak dosáhli úplného zproštění, tak je teda na snadě otázka, že Markéta vlastně musela vynaložit ty náklady na základě chyby, kterou udělala ITIA, ale to se posuzuje případ od případu, jo? Takže nemůže vám to nikdo dopředu slíbit. Musíte počítat s tím, že to bude zmařená investice.
1: S čím byste tam šli tedy ohledně toho trestu? Budete žádat úplné zproštění?
0: My bychom pravděpodobně, musíme se ještě poradit, ale pravděpodobně bychom navrhovali to samé, co jsme navrhovali v prvním stupni. To znamená, hlavní argument je úplné zproštění, protože podle nás ta notifikace nebyla řádná a to znamená, žádná dopingová kontrola neproběhla, tím pádem není za co trestat. Pokud byla řádná, tak ale Markéta měla ten oprávněný důvod to odmítnout, to jsou ty důvody toho mentálního zdraví. A až v případě, že by KAS neuznal tyhle ty naše hlavní důvody, tak bychom vlastně podobným způsobem argumentovali pro případné snížení toho trestu.
2: Ještě se na závěr musíme zeptat podle toho, co vidíme na Instagramu Markéty Vondroušové, tak ono aspoň podle svých vyjádření poslední měsíce na tom psychicky není úplně nejlépe, jak na vás působí v osobní rovině.
0: Za mě je Markéta úžasná osobnost. Já jsem ji předtím znal jenom jako hráčku, které jsem na olympiádě v Tokiu nesl tašku, když získala stříbrnou olympijskou medaili. Ale během těch 7 měsíců si myslím, že jsem ji jak jako profesionálku, tak hlavně jako člověka poznal docela dost. Je to pro ní hrozně těžký, to si nikdo z nás nedokáže představit, protože jsme v té situaci nebyli, ale za mě to už jak se k tomu staví, jak o tom přemýšlí, jak o tom komunikuje, je známka toho, že je to fakt osobnost.
2: No, budeme jí rozhodně přát pevné nervy, ať už se v budoucnu ukáže.

0: cokoliv. Povídali jsme si o tom vysokém trestu pro Markétu Vondroušovou s právním zástupcem české wimbledonské šampionky a specialistou na sportovní právo s Janem Exnerem. Děkujeme moc krát.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
3: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
4: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
3: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
4: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Stále právě posloucháte jedinou sportovní stanici v českém éteru. Je skoro 11:30 a blíží se tím pádem také zpravodajská relace.
5: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
6: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidi vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Oznámil to tamní gubernátor Dmitrij Milijajev. Neupřesnil, o jaký podnik šlo, v oblasti ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle stanice BBC kvůli tomu 3 moskevská letiště přerušila provoz. Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení dalších preventivních opatření. Několikahodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi 1 milionu odběratelů. A policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové Stachovska. Má světlé rovné vlasy a zelené oči, měří až 170 cm. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Naposledy ji viděli ve čtvrtek odpoledne. Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
3: Sport.
6: Američtí fotbalisti prohráli na závěr skupiny domácího mistrovství světa s Tureckem 2-3. Skupinu D i přesto ovládli a postoupili do play-off, stejně jako Austrálie, která remizovala 0-0 s Paraguají. Jistý postup mají taky Nizozemci, kteří porazili Tunisko 3-1, a Japonci a Švédi po vzájemné remíze 1-1. Vyřazovací fáze turnaje si zahraje i Ekvádor po výhře nad vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které přehrálo Curaçao 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív čekejte hustý provoz před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Pomaleji se jede od exitu 15 z Velké Popovice, hlavně protože na kilometru 17,5 chvíli stála auta po lehčí kolizi v levém pruhu už odjela, takže teď už se to dává víc do pohybu. Tady zatím to zdržení ještě není zásadní. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy je to horší. Kamiony se v pravém pruhu řadí za sjezdem na Domašov kolem 171. kilometru. Osobní auta v levém tvoří kolonu od Ostrovačice ze 177. Je to asi na čtvrt hodiny k exitu 182 Popůvky. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí se tvoří kolona z 8. kilometru. Osobní auta se sunou k Rudné, kamiony dál až na okruh. Pak je znovu kolona v obou pruzích na okruhu od D5 k Ořechu, to je na 20 minut. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 v Cínovecké vzniká kolona od sjezdu na Čakovice 20 minut do Kbelské směr hlubě. Bětín řeší tam nehodu v levém pruhu u Orlenu u Proseka. A na silnici 3 Praha České Budějovice počítejte s kolonou před Benešovem od Mraček Tužince, je to zhruba na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport. Po půl dvanácté zůstáváme u tenisu. Už v pondělí se rozjede další Grand Slam, a to tenisový Wimbledon. Finalista z roku 2021 Karolína Plíšková, ta se v prvním kole střetne s další Češkou, Terezou Valentovou. Linda Nosková zase narazí na Němku Elu Seidlovou. Další los pro české hráčky. Sára Bejlek proti Rumunce Soraně Kristeové. Kateřina Siňáková, na tu čeká Číňanka Cheng Chin-wen. Karolína Muchová, ta nastoupí proti Rusce Zacharovové. Těžké to má Daria Vitmanová, protože proti ní si stoupne Američanka Jessica Pegulová, a Barbora Krejčíková se hraje první kolo proti Britce Hana Klugmanové. Také víme, že vracející se Serena Williamsová nebude mít jednoduché první kolo Wimbledonu, protože se střetne teprve s 20-letou Australankou May Jointovou. Obhájkyně titulu Iga Świątek zase narazí na Taylor Townsendovou.

0: americkém Seattlu se chystá takzvaný Pride zápas mezi Egyptem a Íránem. Lokální pořadatelé zahrnuli tohle utkání fotbalového mistrovství světa do programu tamního festivalu na podporu sexuálních menšin. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji se na tenhle duel naladil už cestou do Seattlu, a to dost bizarním způsobem. Na tichomořském pobřeží v Oregonu se náhle a nečekaně ocitl v roli svědka při svatbě dvou amerických dívek.
1: Zastavil jsem, abych si trochu odpočinul na dlouhé cestě do Seattlu u silnice tady na pobřeží Oregonu.
2: This is technically the ceremony, so we just did it.
1: A dvě dívky ve svatebních bílých šatech mě náhle požádali, jestli bych se jim nepodepsal jako svědek jejich svatby.
2: My name is Hayley.
3: Hayley and
2: Miranda.
1: Svůj sňatek jsem přiletěli uzavřít až ze Severní Karolíny, tedy z úplně opačného konce Spojených států.
2: We're from all the way on the East Coast. We just wanted to go somewhere beautiful.
4: Chtěli jsme se vzít na místě, kde je to krásné, a chtěli jsme to udělat sami, bez rodin. Nestáli jsme o to, aby nás příbuzní viděli, jak se líbáme. Chtěli jsme se soustředit jen jedna na druhou. Začali jsme to plánovat před rokem. Sehnali jsme si tady Amy, naši fotografku, a ta řekla, že nejlepší místo je Oregon. Tak jsme tady.
1: Směje se Hayley na divoké pláži nedaleko hranice Oregonu s Kalifornií. Ve Spojených státech se každoročně objevují stovky návrhů zákonů, které jsou podle kritiků namířené proti právům sexuálních menšin. Americká unie pro občanské svobody jen letos napočítala přes 500 takových návrhů, z toho přes 30 už bylo uzákoněno, výhradně v republikány řízených státech.
4: I tady ve velmi liberálním státu je to nervydrásající žádat takhle někoho, aby nám šel za svědka. Nikdy nevíte, jestli ten člověk bude schvalovat, co děláme. Stejně tak, když jsme si dělali fotky nedaleko v sekvojovém lese, tak jsem měla strach. Naštěstí všichni tu byli skvělí, ale nesu si tohle trauma z dětství. Jsem z malého města, z nábožensky založené rodiny, a tam nebylo v pořádku být lesba.
1: Vypráví mi Hayley, která spolu s Morandou žije ve městě Raleigh v Severní Karolíně, tedy jižanském státě s demokratickým guvernérem a republikány řízeným zákonodárným sborem.
2: Gay marriage is federally recognized.
4: Manželství pro gay páry je federálně chráněno, takže jsme v pohodě ve všech 50 státech. A LGBT komunita je více zastoupená, zlepšilo se to. Ale pořád nejsem v klidu, pořád mě to znepokojuje. Politicky se to může změnit během několika let, takže si držíme palce, aby všechno zůstalo, jak to je, aby takováto manželství zůstala legální.
1: Federálně chráněné jsou sňatky stejnopohlavních párů na základě rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2015. V současném složení už tento soud přehodnotil a zrušil federální ochranu interrupcí a republikánští zákonodárci třeba v Idahu, Jižní a Severní Dakotě i dalších státech otevřeně volají po zrušení práva gayů a leseb uzavírat manželství.
2: We picked a really good spot.
3: Do you by chance follow the World Cup or play soccer or something like that?
2: No. I know what's happening.
1: Zkouším lehčí téma, tedy fotbal. Sport novomanželky moc nezajímá, ale světový šampionát zaregistrovali. Nedaleko jejich města mají tréninkovou základnu Norové. A nakonec je možná i nalákám ke sledování mundialu, když říkám, že mířím do Seattlu na Pride zápas Egypta s Iránem.
5: Budeme zrovna na líbánkách, takže bychom se mohli aspoň podívat v televizi. Máme za sebou dost cestování, tak třeba to bude dobrý relax, sednout si a podívat se na mistrovství světa. A možná získáme novou zálibu.
1: Směje se Miranda a se svou novomanželkou začíná chystat večerní táborák a na piknikové dece také svatební dort. Z pláže Lone Ranch na pobřeží Oregonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.
8: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy.

Kromě tedy takzvaného Pride zápasu, který se bude hrát českého času zítra nad ránem, Egypt proti Iránu se na světovém šampionátu ve fotbale odehraje dalších 5 duelů, hodně zajímavé. To bude hned od 9 večer. Norsko hraje proti Francii, 2 už jistě postupující týmy, které zatím zdobí mistrovství, zatím nejgólovější šampionát, jen tak mimochodem. A právě tyhle dva týmy, jednak Erling Haaland a potom také Kylian Mbappé, se starají o to, aby přidávali další a další branky. Dnes to, doufejme, bude také hodně brankově zajímavé. Další zápas ve stejné skupině Senegal-Irák začíná také v 21 hodin. Ve 2 ráno potom Kapverdy, Saudská Arábie, Uruguay, Španělsko. No a jak jsme zmínili, už od 5 hodin ráno Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. Na Radiožurnálu Sportu slyšíte o všem. I'm a real wild one.

0: 6 minut přesně před 12. hodinou pokračujeme na Radiožurnálu Sport představováním reprezentace, která sice už hrála na minulém mistrovství světa ve fotbale, ale teprve na to aktuální musela projít kvalifikací. Teď už asi tušíte, že dnes budeme mluvit o Kataru. Hostitelská země minulého šampionátu je aktuálním vítězem mistrovství Asie, ale už teď je jisté, že do play-off v Severní Americe nepostoupí, a to přitom Katar vstoupil do turnaje překvapivou remízou 1-1, když proti favorizovanému Švýcarsku vyrovnal ve čtvrté minutě nastavení. V naší nesoutěžní otázce se vás teď ptáme, historicky kolikátý bod to byl pro tuto malou zemi z arabského poloostrova, co se týče historie světových šampionátů.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Uznáváme, že tahle otázka byla trochu návodná, protože bod to byl úplně první. Na domácím světovém šampionátu na konci roku 2022 prohrál Katar všechny tři duely v základní části. Na zápas se Švýcarskem, ale svěřenci španělského kouče Julena Lopetegiho, který před 6 lety vyhrál Evropskou ligu se Sevillou mimochodem, už ale nenavázali. Ve Vancouveru naopak schytali debakl od domácí Kanady 0-6 a katarský záložník Asim Mandibou dostal po utkání zákaz startu na 5 zápasů. Důvodem byl tvrdý faul na Ismaela Koného, kterému zlomil nohu a na hřišti dostal okamžitě červenou kartu. Mimochodem Koné musel okamžitě do nemocnice, teď už je po operaci a na všechny zápasy kanadské reprezentace se bude chodit koukat, bohužel ne jako hráč, ale jako divák. Na ten poslední zápas přijel dokonce na vozíčku. V závěrečném zápase na turnaji v Severní Americe Katar podlehl Bosně a Hercegovině 1-3 a rozloučil se s turnajem s jedním bodem.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Všechny potřebné podklady jsme odeslali a v tuto chvíli nemáme.
3: Nejasnosti kolem cesty prezidenta na summit Turecka pokračují. Ministerstvo zahraničí stále Hradu neřeklo, jestli Petra Pavla akreditovalo.
2: Všechny potřebné podklady jsme odeslali a v tuto chvíli nemáme k akreditaci další informace.
3: Stovky lidí zůstávají po silném zemětřesení ve Venezuele pod troskami. Svět slibuje pomoc.
4: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
3: Fotbalisti Ekvádoru porazili Německo 2-1 a slaví postup do play-off mistrovství světa. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy od Ústí je kolona a počasí bude jasno. Místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo zahraničí stále neřeklo, jestli akreditovalo prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Rezort má zajistit prezidentovi účast nejpozději do dneška. A podrobnosti přidá reportérka Eliška Zábrocká.
5: Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge o akreditaci zatím detaily nemá. Hrad tvrdí, že všechny podklady k doplnění prezidenta do delegace poskytl. O tom, že Pavel na summit pojede, rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Prezident tak doplní premiéra Andreje Babiše ANO, ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD a šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů. Zatím ale není jasné, kdo delegaci povede. Vláda o tom bude rozhodovat na svém pondělním jednání. Zatímco kabinet počítá s premiérem Babišem, prezident Pavel tvrdí, že pokud jede, je součástí delegace nejvyšší ústavní činitel, automaticky ji vede právě on. Summit NATO v turecké Ankaře bude 7. a 8. července. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostala vysvědčení. V prostřední Bečvě na Vsetínsku se na školní zahradě loučili školáci i rodiče.
6: Na školní zahradě začal ceremoniál repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Loučili se tak s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do větších škol v okolí, říká ředitelka Pavlína Petrušková.
7: Na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let.
6: Na prázdniny se těšili nejen děti, ale také rodiče.
8: Konečně nemusím chystat svačiny.
9: A já nemusím tak brzo ráno stávat.
6: Asi po hodině děti dostali vysvědčení a škola se vyprázdnila. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
3: Venezuela potvrdila zatím 235 obětí středečního zemětřesení. Web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka.
10: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
11: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
10: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysílá Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnily sankce a slíbily pomoc se zprovozněním caracasského letiště. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
12: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
3: Poslanci znovu jednají o zákonu o státních zaměstnancích. Závěrečné třetí čtení už dvakrát nedokončili. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
14: Opoziční poslanci teď ve sněmovně normu kritizují. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana je cílem zákona státní správu zdeformovat.
15: Podmanit státní správu politické vůli tak, abyste mohli rychleji vyhazovat lidi. Tak, abyste měli ovládání téhle země snazší.
14: Že by mohl zákon státní správu spolitizovat, koalice odmítá. Pokračuje poslanec Libor Vondráček za SPD.
16: Vrchní úředníci nemohou být ani politickými straníky, to znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
14: Na dokončení projednání zákona mají dnes poslanci čas do 14:00 odpolední. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Okresní soud v Ostravě už 14:00 jedná o uvalení vazby na karvinského primátora Jana Wolfa. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Od soudu se hlásí reportérka Andrea Brtníková.
17: V tuto chvíli soud to vazební jednání přerušil, takže je přestávka tady na chodbě s námi, čeká státní zástupce i obhájkyně a že soud zavolá zpátky dovnitř. Co se děje uvnitř jednací síně, nevíme, protože jednání je neveřejné, ale je obvyklé, že u těchto vazebních jednání soudce vyslýchá a vlastně dává prostor obviněnému. V případě Jana Wolfa je to vlastně opravdu poprvé, kdy může svou verzi celé této kauzy objasnit nezávislé justici. Žalobce pro něj žádá vazbu, aby neovlivňoval svědky a další aktéry případu. Jeden už nepravomocný trest si Jan Wolf vyslechl od fotbalové etické komise. Nesmí 12 let působit ve fotbale a také musí zaplatit 3 miliony korun. Z Ostravy Andrea Betníková, Radiožurnál.
3: Policisti posílili kontroly na silnicích i hraničních přechodech. Důvodem je odjezd Čechů na dovolené. A z Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku se teď hlásí reportér Michal Bělský.
18: Policisté řidiče tady nedaleko hranic s Rakouskem na Mátkově zastavují už od 10 hodin. Kromě klasické kontroly dokladů a testů na návykové látky se zajímají například o správné připevnění nosičů kol nebo přívěsů. Řidiče mimo jiné i kvůli vysokým teplotám nabádají k častějším přestávkám při řízení. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovská. Dívku lidi viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm, má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru i rozhlas. Policisti nově pátrají taky po 8-letém Filipu Tomšíčkovi ze Zlínska. Ten má tmavé krátké vlasy, měří asi 140 cm. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Podrobnosti uslyšíte v dalších relacích.
19: Sport. Fotbalisté Německa už s jistotou postupu do play-off na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil 2-1 Ekvádor, který tak na poslední chvíli prošel po 20 letech do vyřazovací fáze šampionátu. Trenér jihoameričanů Sebastián Becasese zápas hodně prožíval.
20: Z hlediska taktiky byl náš výkon excelentní. Povedlo se nám zkombinovat na hřišti emoce a strategii. Před soubojem s Curaçaem jsem netvrdil, že jsme favoriti, ale teď s Německem jsem byl přesvědčený, že nebudeme outsidery. A to se potvrdilo.
19: Do vyřazovací fáze šampionátu postoupili i Pobřeží slonoviny, Nizozemsko, Japonsko, Švédsko a Austrálie. Jistotu měli už dřív domácí Spojené státy americké.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za sjezdem na hranice pozor na kilometru 307 na kusy pneumatiky, kličuje se mezi nimi. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 173 brzdí i osobní auta. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústíku za sjezdem na Kralupy kolem druhého kilometru se řadí kamiony v pravém pruhu postupně i osobní auta, je to na půl hodiny do Gbalské k nehodě u Orlenu u Proseka. Na silnici 3 před Benešovem popouští kolona od Mrače kolem půl hodiny, na 35 se před Litomyšlí vzniká kolona od Řídkého a zabere to až 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy.
21: Kupovitá oblačnost, ale především obrovská vedra, to nás čeká o víkendu. Odborníci doporučují příliš nesportovat. Profesionálové ty na jejich rady ale dát nemůžou. Třeba Jiří Lehečka, ten zahájí tenisový Wimbledon proti Australanovi Alexeji Popirinovi, Jakuba Menšíka zase čeká Toby Samuel a Dalibor Svrčina, ten vyzve v prvním kole Lerna Tiena. To všechno se odehraje nedaleko Londýna v Anglii, až tenhle Grand Slam začne. Vy o tom uslyšíte z první ruky, protože na Wimbledon míří také náš reportér Jaroslav Plašil.
0: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.

0: Cyklisté a cyklistky mají za sebou první náročný den na mistrovství republiky. V časovkách získali republikové tituly po třetí za sebou Matyáš Vacek a Julia Kopecký. V horkém počasí toho měli dost, ale úplně všichni. Někteří měli po průjezdu cílem problém bezpečně svůj dojezd zastavit a slézt z kola. V akci byl led, také spousta nápojů. No a reportér David Procházka mluvil po jednom takovém krkolomném dojezdu s Lukášem Dvořákem. Ten skončil v kategorii do 23 let na 7. místě.
1: Lukáš Dvořák v kategorii do 23 let dojel časovku a jak vypustil vlastně po cíli tu koncentraci, tak málem nevypnul z kola a nebyl schopen zastavit.
2: Jo, to se stává asi v závodech, když do toho člověk dá maximum, tak potom asi už nezbydou ty síly nebo ta koncentrace na ty další pozávodní věci, no, takže asi mě to moc nevadí v zásadě.
1: Extrémní vyčerpání na té trati?
2: Hlavně asi dílka byla nejtěžší a plus teplo, protože vlastně v tom poli tam vlastně nebyl žádný kryt a trať byla jenom v porovině, takže všude slunce, všude rozpálený, takže asi nejhorší byla ta dílka a teplota, no. Takže asi nejtěžší časovka v životě určitě.
1: No a jak se chystáte na nedělní závod?
2: Naštěstí nepojedu, jsem viděl jen profil, takže jsem si říkal, že asi to nedám ani a že jsem se jako radši soustředil na časovku, abych to nějak zajel. A protože mi to podle mě docela jde, tak mi přijde, že je lepší se koncentrovat na jednu věc, než na dvě. No.
1: To mistrovství republiky bývá v podobném termínu, takže většinou asi ty teploty jsou takové.
2: No, v neděli má být až na 40 stupňů, nebo to taky další faktor, co mi přijde, že hraje proti, takže jsem možná rád, že jsem jel jenom tento závod a ten nedělní, a to je to největší horko, takže v zásadě asi jsem rád, že nejedu.
1: Jak dlouho jste schopni dostat z toho stavu, z toho závodu?
2: Jako z toho vyčerpání? V zásadě asi do několika minut. Teďka se budu vyjet na normální kolo silniční a půjdu na hotel, v zásadě si dám večeři a možná nějaký pivo nebo něco takového.
1: Myslíte si, že těch 209 kilometrů, že by měli muži jet v neděli, nebo že by se to mělo zkrátit?
2: V zásadě si myslím, že je to možná moc brutální závod na českou nebo na český území, že tady vlastně moc jako čistých vrchařů není, podle mě, a většinu kluků, co znám, jsou jako spíš do sprintu, takže mi přijde vlastně docela, neříkám hloupý, ale spíš jako trochu zvláštní, že vlastně se ten závod jede tak v tak brutálních, řekněme, podmínkách. No.
1: Když nepojede ten hromadný závod, tak jaký budete mít program o víkendu, budete regenerovat?
2: My vlastně stavíme ještě dům, takže budu pomáhat na stavbě.
1: Asi ve stejných podmínkách teplotních.
2: No, ale vlastně tam bude mít stín, jako klobouček a nebo nějaký deštník a jak to zvládnu, doufám.
1: Tak to byl Lukáš Dvořák z kategorie do 23 let. Z Uničova David Procházka, Radiožurnál.
0: Ještě můžeme doplnit, že muži by měli v neděli jet silniční závod v okolí Jeseníku v délce 209 kilometrů, ale jak jste slyšeli přímo od Lukáše Dvořáka, to horko by mělo být v neděli ještě vyšší. V Jeseníku se hlásí 34 stupňů a proto organizátoři přemýšlejí buď o tom, že závod posunou nebo možná zkrátí, a každopádně na Radiožurnálu Sport budeme u toho a vy s námi.

V Severní Americe skončila basketbalová NBA a kromě toho, že tam teď pokračuje fotbalové mistrovství světa, také začala okamžitě ženská elitní basketbalová soutěž. Americká rozehrávačka Marina Mabryová včera nastřílela v utkání WNBA 53 bodů. To není málo, ono je to dokonce hodně. Je to vyrovnaný rekord. O historické maximum se teď hráčka Toronto dělí s dvěma dalšími ženami. S Liz Cambidgeovou, ta to dokázala před 6 lety, a Aju Wilsonovou, ta se na stejné číslo dostala už před 3 lety. Mabryová tímhle slušným střeleckým příspěvkem dovedla tým ligového nováčka, tedy Toronto, k vítězství 125-97 nad Los Angeles Sparks.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.

0: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
3: Naslyšenou, hezký den.
4: Radiožurnál 12:30. Jana Gulda a zprávy.
5: Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou z hnutí ANO o svolání mimořádné schůze. Důvodem je jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy Krkonošského národního parku. Chtějí, aby se jí zúčastnil taky ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Chtějí se dozvědět víc o profesních kompetencích obou nově zvolených šéfů. Policie odvolala pátrání po 8letém chlapci, je v pořádku. Dál ale pátrá po pohřešované 13leté dívce. Hledaná Natálie Špačková Stachovská má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové triko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru i rozhlas. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na 158. New York schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou nebo dvouletou nájemní smlouvou, píše to agentura AP. Byl to předvolební slib newyorského starosty a demokratického socialisty Zohrana Mamdaniho. Opatření přijala nezávislá městská komise, její členy jmenuje starosta města. Až do neděle platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Kvůli nim se ruší akce na jižní Moravě, jde například o letecký den v Břeclavi. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují.
2: Sport.
5: Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakub Menčík vyzve na úvod travnatého grandslamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Vracející se americká vítězka 23 grandslamů Serena Williamsová vstoupí do turnaje proti Australance Jointové. Kompletní los prvního kola zveřejnil Wimbledon na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 kolony před Brnem a nehoda za Rusínovem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy velmi silný provoz za sjezdem na Domašov. Poprvé se brzdí na kilometru 173 v obou pruzích. Je to až do Brna k D2. Kamiony v pravém pruhu postávají, osobní auta v levém jedou místy o něco plynulej, i tak mají celý úsek i navíc jak hodinu. Na D1 z Brna na Ostravu se teď začíná tvořit kolona kus za Rusínovem na kilometru 223. Čerstvá nehoda, dvě osobní auta v levém pruhu dojeli první hasiči. Na D8 ve směru z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy se z druhého kilometru teď rozjíždí kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu. Všechno to bylo kvůli nehodě ve Kbelské u Proseka, tam už auta odtáhly. Na pražském okruhu před exitem 19 Ořech silný provoz obousměrně, kolony hlavně ve směru na D1, je to od nájezdu z D5 až na půl hodiny, plus před okruhem na D5 z Plzně kolona kamionů za Loděnicí z 8. kilometru. Chvílemi tam v kopci před Rudnou brzdí i osobní auta v levém pruhu. Trojka z Prahy na Budějovice ucpaná od Mrače do Benešova, je to i přes půl hodiny. 35 z Hradce na Olomouc, kolona před Litomyšlí od Řídkého taky až půl hodiny. A 20 Plzeň Vary omezení u Třebouně, kolony obousměrně čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Prakticky každý ekvádorský obyvatel je fanda fotbalu a Ekvádorci totiž umí hodně hezky a dobře a zuřivě slavit, co se potvrdilo. Trenér fotbalistů tohoto státu Sebastián Becache vyzval po čtvrtečním vítězství 2-1 nad Německem všechny fanoušky, ať výhru pořádně oslaví, a posvětil to dokonce i prezident státu Daniel Noboa. Ten na dnešek vyhlásil celonárodní volno. Ekvádor díky triumfu nad čtyřnásobnými mistry světa postoupil jako jeden z nejlepších týmů na třetích místech skupin poprvé od roku 2006 do vyřazovací fáze šampionátu.

0: Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou nerozdělitelnou dvojicí. Začínali spolu ve Vítkovicích, pak společně působili ve Finsku a teď se znovu společně chystají na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj. Všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový ocásek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříčková. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o dva roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19letá Barbora byla čtvrtou nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen, takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější, je jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy, Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Čeští basketbalisté se připravují na poslední dvojutkání první fáze kvalifikace mistrovství světa, aby se výběr kouče Luboše Bartoně co nejlépe nachystal na červencové souboje ve Švédsku a v Brně s Estonskem vyrazil se hrát jeden zápas do Srbska. Zítra se tam utká, jak se říká, za zavřenými dveřmi, tedy bez účasti diváků nebo novinářů z domácí reprezentací. Teď už bychom měli být ve spojení přímo s Bělehradem a s jedním z českých basketbalistů Martinem Peterkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače.
0: Zastihli jsme vás s poraním letu do Srbska s přestupem ve Vídni, za sebou už určitě máte i oběd v Bělehradě, tak jaký byl?
1: Oběd byl dobrý, už jsme se ubytovali v hotelu, je tady hotel je pěkný, cesta byla náročná a večer máme na programu jeden trénink.
0: Jak velké vedro je v Bělehradě, protože v Česku je to tedy opravdu hodně horké?
1: Tak v Bělehradě je to taky hodně horké, je tady přes 30 stupňů, je velký vedro, ale my jsme naštěstí schovaný v hotelu.
0: Pojďme teď už k basketbalu, protože vás čeká na začátku července zápas se Švédskem, s Estonskem, na těchto zápasech bude hodně záležet. Vy jste původně měli sehrát přátelák s Poláky, ale ti nemohli, takže teď vás čekají Srbové a to v domácím prostředí. Nejspíš se v sestavě objeví také Nikola Jokic. Co se týče kvality soupeře, máte před sebou tedy těžký úkol, těšíte se, jak to vnímáte?
1: Já se hodně těším, ale jak říkáte, máme před sebou hodně těžký úkol, ale myslím si, že teď bude hlavně záležet na tom, abychom se sehráli, vyzkoušeli si to, co jsme trénovali tenhle týden a hlavní bude, aby jsme příští týden byli aby jsme byli konkurenceschopní a vyhráli jsme příští týden. Takže zítra ten zápas se budeme snažit odehrát nejlíp v té sestavě, v jaký tady jsme a se stylem, jaký jsme trénovali a uvidíme, na co nám to bude stačit. Budeme se soustředit hlavně na sebe.
0: Basketbalový reprezentant Martin Peterka mluví o příštím týdnu, který bude důležitý a to je právě to důležité dvojutkání ve Švédsku a také s Estonskem doma. Bude to dvojzápas, který rozhodne o tom, jaké bude potom pokračování kvalifikace o mistrovství světa v roce 2027, protože ze 4 členných skupin jdou do závěrečné fáze 3 národní týmy a výsledky si přenáší sebou. A proto teď taková poněkud snad jenom mírně kritická otázka. Nebylo by lepší v tuhle chvíli pro Česko zahrát si s někým jednodušším, lehčím, proti komu by se dali právě lépe a snadněji zkoušet ty nové věci, jak jste říkal, které jste neskoušeli?
1: Asi možná bylo, ale jak jste říkal, v plánu bylo něco jiného, nakonec to nedopadlo a zase dobře, že si můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě a vyzkoušet si to proti nejsilnějším. Ale jak říkáte, příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
0: Pojďme ještě konkrétně k tomu, co s Lubošem Bartoněm teď nejvíc řešíte na trénincích. Máte za sebou blok v Poděbradech, teď jste v Srbsku, potom než zamíříte do švédského Stockholmu na tu kvalifikaci zmiňovanou, tak je ještě hodně času, hrát se bude 3. července. Na čem se tedy pracuje s Bartoněm?
1: Teď se hodně pracuje hlavně na systému v útoku, kdy jsme si projížděli všechny akce, co chceme hrát a probíhali jsme si, aby jsme si je zažili a na obraně, na vlastně řešení pick and rollu, na komunikaci. Takže takový základy, který se vždycky řeší na těle z těch oknech, který jsou kratší, ale v co nejkratším čase musíme dát dohromady vlastně ten náš systém, aby jsme byli schopní hrát. Ale je to hlavně takový ty základní systémy v útoku a v obraně a komunikace.
0: Stále si povídáme s basketbalovým reprezentantem Martinem Peterkou. Co se týče sestavy, vypadli kapitán Hrubán, pivot Kříž, nejistá je účast Satoranského s Veselým. Těm před pár dny skončila ve Španělsku klubová sezóna, ale tu sezónu měli dohrávat oba Češi se zraněními. Jak jste v kabině sledovali třeba jejich zdravotní stav? Protože k Vítovi Kryčimu by to určitě byla vítaná pomoc a navíc minimálně pro jednoho z dvojice Satoranský Veselý by to mohlo být poslední ukázání se v reprezentaci.
1: No, nejenom k Víťovi Krejčímu, myslím, k nám všem by to byla vítaná pomoc, ale my jsme to sledovali, jak hráli, sledovali jsme ty zápasy a viděli jsme, že vlastně skončili 2 dny zpátky já teda nemám informace, jak bude probíhat jejich zapojení, nebo buď jo, nebo ne, ale uvidíme, bylo by to super, protože oba dva by přinesli do týmu strašnou kvalitu, kterou bychom potřebovali. Takže uvidíme, ale říkám, takovouhle informaci vám já ještě nedám, protože ji sám nevím.
0: To samozřejmě respektujeme. A ještě jedna otázka přímo osobně na Martina Peterku. Máte za sebou poměrně slušnou sezónu v Polsku, jaká byla z týmového, z osobního pohledu. Jak jste si po ní třeba stihli i odpočinout a budete tam i pokračovat v další sezóně?
1: Mm-hmm. Tak už jsem si stihl odpočinout, my jsme skončili vlastně asi měsíc zpátky a vyhovovalo mi to. Ta liga v Polsku je dobrá, je tam i dobrý život pro rodinu, takže vlastně celá rodina moje tam byla spokojená a myslím si, že jsme měli dobrý tým, je škoda, že jsme vypadli teda ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem, ale jsou tam i velké ambice na příští rok a já tam budu zůstávat. Budu tam zůstávat a vlastně před koncem sezóny jsem podepsal na další rok.
0: Tak ať se vám daří, to byl basketbalový reprezentant Martin Peterka. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Mistrovství ve fotbale dnes večer nabídne zápas, který slibuje už teď, že by mohl být jedním z vůbec nejzajímavějších v dosavadním programu turnaje Norsko proti Francii. Dva jistí postupující od 21 hodin se bude bojovat o první místo skupiny a také teoreticky i o potenciální korunu krále střelců. Pozveme vás na tohle utkání pořádně už po 13. hodině.

0: souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: Policie kvůli odjezdům na prázdniny varuje před hustým provozem. Bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu. Nizozemští fotbalisti porazili na mistrovství světa Tunisko a postoupili do play-off. Na dálnici D1 na 223. kilometru ve směru z Brna na Vyškov popojíždí kolona. A počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie posílila kontroly na silnicích a hraničních přechodech. Důvodem je odjezd Čechů na dovolené. Z Mikulova se hlásí reportérka Alena Hesová.
4: Zatím řidiči projedou směrem na Vídeň tímhle úsekem poměrně plynule. Drobné zdržení můžou nabírat při průjezdu Mikulovem. Policejní dvojice si z hlavního tahu stahují hlavně auta, u kterých je pravděpodobné, že míří někam na prázdniny. Takže jsem napočítala za hodinu několik kontrolovaných karavanů, aut s obytnými vozy, loděmi nebo osobních aut se střešními boxy. Mezi řidiči jsem zaznamenala taky hodně Poláků. Ty upozorňují policisté na to, aby dodržovali pauzy. Tady i na dalších frekventovaných tazích směrem k moři musí řidiči počítat s kontrolami i zítra. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Policisti odvolali pátrání po 13-leté dívce Stachovska. Popolední ji našli a předali do péče záchranářů, potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda komise Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Komise podle Reichla nebude suplovat trestní řízení.
5: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hlubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybení, které té věci nastaly, o věce, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
3: V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku čelí obžalobě aktuálně dvě firmy a 6 lidí. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustavení, tedy do příštího března. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal právní zástupce ukrajinských přepravců peněz Loran Horvát. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i 3 vysoce postavených úředníků.
6: Maďarský server 444HU zveřejnil dokument prokuratury, kde je bývalý premiér Orbán uvedený mezi lidmi, kteří podle vyšetřovatelů rozhodli o březnovém zadržení konvoje. Ten převážel hotovost a zlato mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda měl zásah trestně právní nebo politické důvody. K incidentu došlo v době, kdy Budapešť a Kyjev vedly spory mimo jiné o dodávky ropy poškozeným ropovodem Družba. Premiér Péter Maďar už včera vyzval generální prokuraturu, aby zveřejnila výsledky dosavadního vyšetřování. Pokud tak neučiní, informuje prý veřejnost on sám. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Ekvádoru si po 20 letech zahrají play-off mistrovství světa. Už jistého vítěze skupiny E Německo porazili 2-1. Postup slaví i Pobřeží slonoviny po výhře nad Curaçaem 2-0. Skupinu F ovládlo Nizozemsko, které přehrálo Tunisko 3-1. Africký tým nezískal na šampionátu ani bod a nepomohla mu ani výměna trenéra. Po úvodní vysoké porážce se Švédskem Tunisko angažovalo Iva Renára.
8: La fédération m'a appelé pour une mission très courte.
9: Tuniska
8: federace mi nabídla velmi krátkou misi a já souhlasil. Radši než se dívat doma z gauče, jsem chtěl na téhle fantastické akci být, neměl jsem co ztratit. Výsledkově jsme to nezvládli. Teď se všichni rozjedeme domů a pak uvidíme, co přinese budoucnost.
7: Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Oba týmy jdou na šampionátu dál. Do play-off prošly i Austrálie po remíze 0-0 s Paragvají a domácí Spojené státy, které na závěr podlehly Turecku 2-3.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpráda jednička před Brnem a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Aktuálně od 174. kilometru až k omezení na 196. A pro osobní auta to zpoždění před Brnem je teď asi na 40 minut. Pozoruj dál na D1 směrem na Ostravu. Na kilometru 223 se srazila motorka s autem. Už je přesunuli z levého pruhu na krajnici, tam se ta kolona rozjíždí, vydržte. Na D8 silný provoz a kolony hlásíte na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se na 4. kilometru a pomaleji pojedete až do Kbelské ulice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 výrazná kolona po pojíždí před sjezdem na Ořech od Zličína a je to až na půl hodiny. No v Praze komplikace je v tunelu Blanka ve směru z Troje na Smíchov. Stojí nepojízdné auto před sjezdem na Letnou a regulují kvůli němu vjezdy do tunelu z Povltavské ulice. Silnice 35, průjezd Litomyšlí směr Olomouc. Zdržíte se až půl hodiny. A to samé silnice 3 z Prahy na Budějovice. Před Benešovem postojíte až 30 minut. Je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno, místy kupovitou oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Dnes byl rozlosovaný tenisový Wimbledon, ten začíná už v pondělí a na radiožurnálu Sport o tom uslyšíte zblízka. Míří tam totiž také náš reportér Jaroslav Plašil. Deset je českých tenistek v hlavní soutěži travnatého Grand Slamu. Muži jsou potom 4, alespoň ti s českou vlaječkou u svého jména. Budeme samozřejmě sledovat všechny české zápasy. Kdo tedy chybí na tomhle londýnském turnaji, to je distancovaná šampionka z roku 2023, Markéta Vondroušová. O jejím vysokém trestu za nedodání antidopingového testu jsme si dnes už v dopoledním vysílání povídali s jejím advokátem Janem Exnerem. Doporučujeme, rozhodně se podívejte na naše webové stránky a zkuste si zpětně vyhledat, ale bližší informace vám samozřejmě přineseme ještě odpoledne.
9: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

Tenisový Wimbledon. Ano, říkáme, hraje se v Londýně, ale on se hraje spíše na předměstí Londýna, právě ve čtvrti, která se jmenuje Wimbledon. Je to na konečné metra jednoho dlouhého a prastarého metra, protože přeci jenom v anglické metropoli je vůbec nejstarší systém podzemní dopravy na světě. Jak jsme říkali, už je rozlosováno a tím pádem známe soupeře pro české hráče do prvního kola. Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková, ta se utká s domácí Hana Klugmanovou. Karolínu Muchovou zase čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Anastázia Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexem Popirinem a Jakub Menšík narazí na domácího Toubyho Samuela. Samozřejmě o všech zápasech českých hráčů uslyšíte přímo zblízka.

0: Ano, i Tina Turner se vejde do playlistu na Radiožurnálu Sport. Je 13 hodin 16 minut a my jsme rádi, že vy jste s námi. Fotbalisté Francie a Norska zakončí základní část mistrovství světa vzájemným zápasem. V Bostonu se od 21 hodin našeho času utkají o první místo ve skupině I. Hrát se ale taky bude o možného krále střelců celého turnaje.
1: Nor Erling Haaland versus Francouz Kylian Mbappé. Oba dva kanoníři mají na turnaje zatím 4 góly. Víc, 5, jich zatím nazbíral jen Argentinec Lionel Messi. Haaland i Mbappé se trefili v zápasech s Irákem i Senegalem dvakrát.
2: 73. minuta, Norsko vede nad Senegalem 3-1, hlavní postavou znovu Erling Haaland, také v tomto zápase dává 2 góly.
3: A Mbappé pálí a dává nádherný gól spoza vápna, volným míč. Kylian Mbappé může oslavit tuhle branku oslavným tanečkem.
1: Mbappé i Haaland na světovém šampionátu potvrzují formu ze svých klubů v uplynulé sezóně. Francouz dal za Real Madrid 42 gólů napříč soutěžemi, Norik za Manchester City nastřílel 38. O hvězdných útočnících mluví norský kouč Ståle Solbakken.
4: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů, hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
1: Francouzi i Norové mají se 6 body s předstihem jistý postup ze skupiny I do play-off mistrovství světa. Větší překvapení je to u Norů, kteří hrají mezi světovou elitou po 28 letech. A tak Erling Haaland po vítězství nad Senegalem k zápasu s Francií řekl. Nejspíš nás porazí a ovládnou celý turnaj. Na Haalandova slova reaguje francouzský záložník Aurélien Tchouaméni.
5: Chceme vyhrát každé utkání, to s Norskem, ale bude nesmírně těžké. Norové mají výborný tým se skvělými individualitami. Bude to těžká bitva.
4: Myslím, že se od Francie můžeme hodně učit. V této situaci byla několikrát. Na posledních dvou mistrovstvích světa šli Francouzi do třetího kola skupinové fáze s tím, že můžou nechat odpočinout některé opory a hrát trochu jinak. Mají skvělého manažera a hráče a navíc jsou chytří v tom, jak tyto výzvy zvládat. I proto jednou vyhráli a jednou skončili druzí.
1: Dodává před večerním zápasem s Francií norský kouč Ståle Solbakken. Od 21 hodin se v souběžně hraném duelu v Torontu utkají Senegal s Irákem, kteří ještě na turnaji nezískali ani bod. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že o ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10

0: No přišli tyhle ty, ta partička, tak co ty
1: slabé? Kdo to byl? Jména?
0: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
2: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 10 stupňů Celsia a vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a taky na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Ukrajinská premiérka Julia Sviridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela víc než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné taky o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér taky uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajinu podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste, jen loni vynesl zisk 52 miliard korun. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboly 1150, z toho víc než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. A ode dneška je možné navštěvovat 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží víc vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dřív. Sport. Fotbalisti Francie budou hrát s Norskem na závěr skupiny mistrovství světa. Už s jistotou postupu do play-off se utkají o první místo. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako utkání Senegal-Irák. Ve 2 hodiny v noci mají výkop zápasy Cap Verde, Saudská Arábie a Uruguay-Španělsko. V 5 ráno se pak střetnou Egypt s Íránem a Nový Zéland s Belgií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 43 u Černé hory. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Kolona popojíždí od 175. kilometru až k omezení v Brně a místy v levém pruhu. Pro osobní auta je to zdržení přes půl hodiny. Pozor, u Brna hodně ucpaná je asi silnice 43 směr Svitavy. Nejdříve u Lipůvky a pak ještě před Černou horou. Tam zasahují hasiči u vážné nehody. Doporučujeme místo oběd přes Blansko a nebo Žernovník. Kolony čekejte na silnici 3 z Prahy na České Budějovice, popojíždějí před a na průjezdu Benešovem a zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy směr Mladá Boleslav hlásíte kolony na výjezdu z Prahy. Před sjezdem na Brandýs nad Labem na kilometru 9,5 nehoda. A podle našeho zpravodaje hromadná.
3: V levým pruhu je 5 nabouraných osobních aut, jsou to jenom plechy. Jako s cuknem se i do odstavního, takže se to jako dále projezd.
2: Brzdí se na 3. kilometru, kolona se zatím pohybuje poměrně svižně. Naopak, jen pomalu budete popojíždět na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Je to od Zličína a je to až na půl hodiny. No a v Praze ještě komplikace. V Uhříněvsi na průjezdu je tam nehoda a kolony v Uhříněvsi zpomalily. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
0: Čekáme jasno, místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

I v době mistrovství světa se stále nezastavil český fotbalový svět. Fotbalový klub Pardubic například ten prodloužil smlouvu s trenérskou dvojicí, tedy s Janem Trouselem a s asistentem Tomášem Poláchem. Původní kontrakt je měl skončit za 2 roky.

0: Dalších 8 národních týmů má na fotbalovém mistrovství světa jistou účast v play-off. Po svých závěrečných zápasech ve skupině prošly do vyřazovací fáze turnaje Japonsko, Švédsko, Austrálie, Ekvádor, Nizozemsko a také Pobřeží slonoviny. Už dřív postoupili Německo i domácí Spojené státy, no a další zprávy teď nabídneme ve sportovním přehledu s Tadeášem Skalickým. Dobrý den.
1: Pěkný den. Fotbalisté Francie budou hrát na závěr skupinové fáze šampionátu s Norskem. Souboj 200% týmů, a tedy jistých účastníků play-off, začne v Bostonu v 21 hodin českého času. Norský kouč Ståle Solbakken k soupeři, který na posledních dvou mistrovstvích došel až do finále, říká:
2: Myslím, že se od Francie můžeme hodně učit. V této situaci byla několikrát. Na posledních dvou mistrovstvích světa šli Francouzi do třetího kola skupinové fáze s tím, že můžou nechat odpočinout některé opory a hrát trochu jinak. Mají skvělého manažera a hráče a navíc jsou chytří v tom, jak tyto výzvy zvládat. I proto jednou vyhráli a jednou skončili druzí.
0: 21 hodin začne i duel Senegal-Irák. Ve 2 hodiny v noci odstartují zápasy Kapverdy-Saudská Arábie, Uruguay-Španělsko a v 5 ráno nastoupí Nový Zéland proti Belgii a Egypt proti Iránu.
1: Právě utkání Egypta s Iránem bude na šampionátu součástí Festivalu hrdosti sexuálních menšin. Jde o akci lokálních pořadatelů v americkém Seattlu a Mezinárodní fotbalové federace FIFA symboly povolila. Fotbalové svazy obou zemí neuspěly se snahou projevy podpory LGBTQ komunity zakázat.
3: Egyptský trenér Hossam Hassan prohlásil, že jde o záležitost FIFA, a stejně jako iránský kouč Amir Ghalenei mluvil o tom, že se soustředí na fotbal. Hlavně iránská asociace se i na poslední chvíli ještě snažila, aby FIFA projevy podpory sexuálních menšin při zápase zakázala. Ta ale potvrdila, že duhové vlajky jsou lidskoprávní symboly a na stadionu budou povolené. Heda McLendon z místního organizačního výboru radiožurnálu řekla, že očekává hodně fanoušků, kteří přijdou slavit měsíc hrdosti i na stadion, a že je důležité, aby tam lidé jakékoliv sexuální orientace mohli být sami sebou. Ze Seattlu Jan Kaliba, radiožurnál.
0: Teniska Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. Těsně před Wimbledonem jí v Bad Homburgu, v souboji o postup do finále čeká odpoledne Rumunka Ruseová.
1: Tenistka Markéta Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti 4letému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonost tenisu. 26letá hráčka dostala trest za to, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner na radiožurnálu Sport řekl, proč Vondroušové odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži doporučí.
4: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
0: Čeští basketbalisté se připravují na poslední dvojutkání první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně se na červencové souboje ve Švédsku a v Brně s Estonskem chystá v Srbsku. Zítra se v Bělehradě utká s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka je rád, že se Češi před důležitými zápasy utkají právě s takhle silným soupeřem.
5: Zase je dobře, že si můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
1: 3. července čeká národní tým kvalifikační utkání ve Švédsku a tři dny poté nastoupí v Brně proti Estonsku.
0: A samozřejmě o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport. Tohle byl sportovní přehled a Tadeáš Skalický. Díky.
1: Naslyšenou.

0: V týdnu proběhla olympiáda dětí a mládeže, a to v ulicích a na sportovištích hlavního města, tedy v Praze. No a právě, že Praha také vyhrála celou akci jako jediná krajská výprava, překonala totiž právě ta pražská hranici 600 bodů. Na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj a na třetím Středočeský.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V Norsku se debatuje o tom, kdo je největší sportovní hvězdou této severské země. Na jedné straně je běžec na lyžích Johannes Klebo, majitel 11 zlatých olympijských medailí, no a na druhé straně je fotbalista Manchester City Erling Haaland. Oba patří mezi nejrychlejší sportovce ve svých disciplínách a během fotbalového mistrovství světa se jejich rivalita znovu přenesla také na sociální sítě. Proč se o ní tolik mluví, to už řekne Alena Benešová, je tady totiž přehled hitů sociálních sítí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Norský běžec na lyžích Johannes Klebo zaujal už při svém prvním mistrovství světa v roce 2017. Ve stoupání totiž doslova běžel stylem, který připomínal svýž sprint na atletické dráze než běh na lyžích. Postupně ho začali napodobovat další závodníci a letos během zimních olympijských her v Itálii znovu obletilo svět video, ve kterém ve finále sprintu klasickou technikou soupeřům utekl. Erling Haaland je zase jedním z nejrychlejších fotbalistů světa a při sprintu se dostává až na rychlost 36 km za hodinu. Právě proto se na sociálních sítích objevilo video, které oba sportovce symbolicky postavilo vedle sebe. Fanoušci se okamžitě rozdělili na dva tábory a v komentářích řeší, kdo je skutečným králem norského sportu. Celé video navíc doplnil i norský komentátor.
2: Langt fram til Klebo. Det en halv evighet. I hvert fall til sprint å være. Det helt eventyrlig det han viser her. Det fantastisk taktikk han går.
0: Když už jsme u sportovních soubojů, jeden se objevil také na sociálních sítích Tour de France, tentokrát ale mezi dvěma týmovými kolegy, tak o koho šlo, ale no.
1: Na instagramovém účtu Tour de France dostali dva jezdci stáje ekip s cyklist grupama FDŽ Roman Grégoire a Yvan Costiu netradiční úkol. Pomocí známé aplikace Kahoot odpovídali na otázky o Tour de France a podle fotografií poznávali slavná místa i momenty z historie závodu. A občas sami nevěřili, jak těžké některé otázky byly. Jen pro zajímavost tedy vyhrál Roman Grégoire.
0: Po delší době se na velký turnaj vrací také australský tenista Nick Kyrgios. Ve Wimbledonu se znovu připomene místo, kde v roce 2022 došel až do finále proti Novaku Djokovičovi. Právě jejich společná historie teď inspirovala další úspěšné video na sociálních sítích.
1: Na instagramovém účtu Wimbledonu připomněli organizátoři proslov Novaka Djokoviče po zmíněném finále z roku 2022. Srbský tenista tehdy přiznal, že by nikdy nečekal, že bude o Nicku Kyrgiosovi říkat tolik hezkých slov. Od té doby se z nich stali blízcí přátelé a potvrzuje to i závěr videa, ve kterém se oba srdečně obejmou.
0: To byla Alena Benešová, přinesla nám výběr hitů sociálních sítí. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dílčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích. Ruské úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim. Tenistka Vondroušová zvažuje odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. Silnice 43 z Brna do Svitav je před Černou horou po nehodě neprůjezdná. A počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Okresní soud v Ostravě před chvílí propustil karvinského primátora Jana Wolfa z vazby. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, čili stíhání v korupční fotbalové kauze. A od soudu se hlásí reportérka Andrá Bartníková.
5: Soudkyně vůbec neuznala argumenty státního zástupce, podle kterého by Jan Wolf mohl ovlivňovat svědky. Tato hrozba podle ní vůbec nehrozí. Proto rozhodla, aby policie politika okamžitě propustila ze zadržení. Jan Wolf tady u vazebního soudu mluvil v jednací síni desítky minut. Jeho obhájkyně Kateřina Světlíková vyšla z jednací síně s úsměvem. Ona zdůraznila, že oceňuje postup justice a také ale řekla, že ten postup policistů považuje za velmi nestandardní. Z Ostravy Andrea Bartníková, Radiožurnál.
4: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům, cílícím na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy i vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázaly nákup benzínu a nafty. Za útok na vánoční trh před dvěma lety padlo v Německu do životí. Dostal ho 51-letý muž původem ze Saúdské Arábie, který před dvěma lety na vánočním trhu v Magdeburku zabil 6 lidí a další zranil. Zemský soud konstatoval zvlášť závažné provinění.
6: Zvlášť těžké provinění taky znamená, že soud nemusí za 15 let rozhodovat o propuštění na podmínku. Odsouzený se přiznal k činu i k tomu, že ho plánoval. Odmítl ale, že by do lidí najížděl cíleně. Skutek nebyl podle soudu motivován ideologicky. Jeden z posudků konstatoval u pachatele narcistickou poruchu osobnosti a zvýšenou potřebu pozornosti. Taleb A byl naposledy zaměstnaný jako vězeňský psychiatr. Před 2 lety nabral ve vypůjčeném autě rychlost skoro 50 km v hodině a zabil 6 lidí na trhu v Magdeburku a další stovky zranil. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti 4letému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ta potrestala wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26leté hráčky Jan Exner ve vysílání Radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
8: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou, jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, zavřená silnice 43 u Černé hory. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy velmi silný provoz, a to nejen kamionů. Brzdí se na kilometru 176 a je to až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte se zpožděním asi půl hodiny. No a pozor, ta kolona pak pokračuje i dál na výjezdu z Brna směr Vyškov. Na kilometru 207 u Rohlenky čerstvá nehoda. Srazila se 2 auta v levém pruhu a už se to začíná ucpávat. Silný provoz na D1 už taky za Prahou, směr Brno. Od Pražského okruhu pojedete pomaleji, místy zastavíte až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kolony. Je to od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. A jsou to hlavně kamiony v pravém a prostředním pruhu. Silnice 43 z Brna na Svitavy je obousměrně neprůjezdná před Černou horou. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Objíždějte v obou směrech přes Blansko anebo Žernovník. Zavřená je taky silnice 20 z Plzně do Písku za Blatnou. U Hněvkova se srazila motorka s autem. Opět vážná nehoda. Dopravu policisté odklánějí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
10: Přejeme vám krásné, i když hodně teplé odpoledne s Radiožurnálem Sport. Teď je skoro 7 minut po 14. hodině a my se ještě ohlédneme za programem mistrovství světa ve fotbale. Do první fáze play-off postoupili také Japonci. Ti totiž v noci remizovali se Švédskem 1-1. Japonsko obsadilo v tabulce z 5 body 2. místo za Nizozemskem a tím pádem postupuje. No a hned první soupeř mezi těmi 32 nejlepšími týmy šampionátu bude dost složitý, protože v pondělí v Houstonu Japonsko narazí na vítěze skupiny C, a to je Brazílie. No a trenér japonských fotbalistů Hajime Moriyasu věří, že jeho svěřenci mají na to, aby Brazilce z turnaje vyřadili. Ano, protože od pondělka už se budou hrát vyřazovací boje. Moriyasu si to myslí i vzhledem k tomu, že Japonsko a Brazílie loni sehrála přátelské utkání a v něm Japonci poprvé v historii Brazílii porazili. Bylo to 3-2, bylo to v Tokiu a bylo to po obratu.
1: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

Všechny čtyři české posádky na světovém poháru ve veslování, který se odehrává v Lucernu, prošly z úvodních rozjížděk do sobotních semifinálových bojů. Pavla Flamíková a Anna Šantrůčková postoupily přímo. Další tři lodě skončily ve svých jízdách na třetím místě a tím pádem si postup zajistili až díky času.

0: Českou baseballovou reprezentaci v příštích dnech čekají souboje s mistry Evropy i světa a domácí extraliga se proto skoro na měsíc zastavuje. Výběr kouče Chadima má totiž před sebou dva turnaje proti absolutní světové špičce. Tím prvním bude od zítřka do první červencové soboty v Rotterdamu, ten vůbec nejstarší baseballový podnik v Evropě. Odtamtud se nejen Češi potom přesunou rovnou do našeho hlavního města a tam se bude hned následující den, v neděli, hrát pražský baseballový týden. O tom všem si povídal s reprezentantem Šimonem Blaškem reportér Jakub Kanta.
1: Čeká vás asi celkem nabité reprezentační léto, hlavně teda ten začátek.
2: Teďka to bude hodně intenzivní, vlastně hrajeme nějakých 10 zápasů ve 13 dnech. Na ten harlemský baseballový týden navazuje hned PBT naše tady, takže to bude, trochu musím říct, hodně náročný, ale zároveň prostě jedeme tam s mladýma klukama, který si myslím, že ty energie mají dost, připravený fyzicky si myslím, že na to jsme všichni jako dostatečně, takže doufejme, že ten začátek teďka zvládneme, uvidíme co dál.
1: Extraliga se mi zdá, že v posledních letech vítá celkem hodně, řeknu, navrátilců. Naposledy přišel třeba Marek Chlup, tak jak se posunula úroveň baseballu v Česku.
2: Ta práce prostě, která jako dlouhodobě v té České republice s tím baseballem funguje a přináší teďka to, že ty kluci můžou jezdit do Ameriky a hrajou za střední, vysoké školy, profesionální baseball, tak teďka krásně přináší to, že se ty kluci samozřejmě vracejí, že jo? Vracejí se i ty mladí kluci na chvíli, protože ta sezóna v té Americe je trošku jiná. Takže například teď se nám vrátil Ben Morgan do Kotlářky, jo, který hraje v Americe na škole. Tady ty kluci všichni hrozně pozvedají tu výkonnost, jo, a celý ten level té extraligy. A je to super upřímně vidět, že prostě to nestojí jenom na těch cizích jakoby hráčích, který si přivážíme, ale opravdu ty Češi začínají jako být těma silnýma hráčema, který jsou rozhodující. Přesně jako Marek Chlup, jo, Martin Červenka, Milan Prokop třeba z Rakuje. Prostě Češi, na kterých ty týmy stojí a opravdu jako jsou to stěžení hráči.
1: Vy jako zástupce střední generace, jak vnímáte ten tlak i v Kotlářce, protože tam letos se buduje, řekl bych, hodně silný tým. Je otázka, jestli tak vydrží až do konce sezóny v tomhle složení.
2: To složení se bude měnit, právě jak jsem říkal, ty kluci sice přijedou na 2-3 měsíce, ale tohle taky jako musí třeba dřív odjet. Jo. Takže spousta z těch kluků nám ještě jako zmizí, ale tlak ani upřímně jako já žádný necítím, respektive já jsem prostě, no, přecházel jsem do jiného klubu vlastně tuhle tu zimu, právě z důvodu, že jsem potřeboval nějaký jakoby nový drive, prostě nový nakopnutí, nějakou energii prostě, která už mi jako chyběla, a právě že tu tam teďka cítím prostě a upřímně musím říct, že to vlastně zatím splňuje všechno, proč jsem to dělal. Sám teďka zpětně vím, že ten krok jako byl správný a užívám si to, je tam super parta kluků prostě, a to jestli to za dva měsíce se bude vypadat jinak nebo nebude, je prostě věc, kterou nic neuděláme. No.
1: Říká Šimon Blažek, baseballista, který před sezónou tedy vyměnil pražské Eagles za Kotlářku a teď se připravuje s národním týmem poprvé v historii na start na Harlem Week v Rotterdamu, což je nejstarší baseballový turnaj v Evropě. Hraje se od roku 1961. Obecně, co to pro vás znamená?
2: Je to turnaj prozvaný od svého začátku, takhle funguje, je to turnaj, kde se opravdu za ty roky vyměnili týmy jako Japonsko, Amerika tam hrála taky s nějakým výběrem. Opravdu je to největší baseballový mezinárodní turnaj v Evropě prostě, jo. Když nevedeme brát nějakou mistrovství Evropy a tak dál.
0: To dodává Šimon Blažek v rozhovoru s Jakubem Kantou. Druhou část toho rozhovoru si ale budete moct poslechnout už za chvíli.

0: Čeští baseballisté už zítra poprvé v historii vstoupí do harlemského baseballového týdne, kterému Nizozemci neřeknou jinak než Honkball Week. Co je tam čeká za elitní soupeře, jak se tam omlazený český národní tým vlastně těší, to vše probíral Jakub Kanta ve druhé části rozhovoru s reprezentantem Šimonem Blaškem.
1: Pro mě osobně to je vždycky to byl turnaj, dejme tomu, když jsem se dostal s reprezentací na pražský baseballový týden, tak to byla nějaká tady jako česká meta naše prostě, protože pražský baseball týden je taky, má svoji historii a jako je to velice kvalitní turnaj. Ale ten harlemský baseball týden je ještě jako o stupínek vejš a musím říct, že jsem se na to těšil, doufal jsem, že si tam někdy zahraju. Jsme rádi, že naše výkony teďka přinesly tu pozvánku, protože to opravdu jako není věc, která by se dělá každému týmu a každý rok, takže doufám, že to nebude naposled a že se tam ukážeme i v dalších letech.
2: To asi bude záležet i na těch výkonech, jaké tam budete s národním týmem předvádět, tak co za soupeře tam máte, na koho se nejvíc těšíte?
1: Začínáme proti Itálii, to je vždycky zajímavý zápas, to je prostě evropský derby jako naše, bude to těžký, to víme. Pak tam hrajeme proti výběru cizinců hrajících v Evropě, který se ukázali už na nějakých baseballových týdnech pražských, takže tam uvidíme, tam nikdy člověk moc neví, co se sejde. No, potom nás čeká Tajvan a Holandsko, Curaçao ještě vlastně, Curaçao bude hodně zajímavý, to jsem zvědavý sám upřímně. Mrzí mě, že vypadla Dominikánská republika, která tam měla být, to je velká škoda, to bych si jako chtěl napsat do deníčku. Těším se na všechny zápasy, jako tam fakt bude každý velice kvalitní, prostě půjdeme do každého zápasu s tím, co tam máme, tak aby jsme ukázali právě to, že tam máme být a že na ten turnaj patříme.
2: No, z Harlem Weeku se čeští baseballisté budou přesouvat vlastně do Prahy rovnou, protože tady na to naváže pražský baseballový týden. Tak jak vy to třeba máte s prací? Musel jste si brát dovolenou, protože v tom letošním roce těch turnajů je několik a myslím, že ne všichni si budou moct udělat to volno.
1: Je to tak, i proto ta nominace se mění prostě, proto tam vidíte nový hráče, mladší hráče třeba právě, protože prostě ty starší, kteří jsou základu, který jste viděli třeba v Japonsku, tak prostě tu dovolenou už nemají nebo si šetří právě na kvalifikaci na Premier 12, takže...
2: V listopadu?
1: Přesně tak. Já naštěstí mám poměrně flexibilní práci, můj šéf je z baseballového prostředí, takže jakoby k tomu má porozumění a už počáteční domluvy jsem nastupoval byla, že jakoby když bude baseball, takže on se mi bude snažit vyhovět, takže naštěstí jako já jsem v tomhle tom docela v pohodě a právě díky tomu, že je teda i do Harlemu i na pražské baseballové týdne.
2: Takže asi budete, řekl bych možná i jeden z mála hráčů, kteří budou moct absolvovat tyhle dvě akce, ale pojďme se ještě zastavit u poslední věci, nová identita českého baseballu, nové dresy, nová grafika, jak se vám to líbí?
1: Dost, já grafiku mám rád, takže jakoby to není mi to úplně cizí. Líbí se mi to, že ten rebranding prostě je kompletní, že konečně to opravdu má celistvý nějaký vizuál, který se prostě propojuje, ať už to jsou webové stránky, dresy, ať to jsou čepice, fanouškovský různý předměty a tedy. Tak jsem fakt rád, že se to celý sjednotilo. Myslím si, že ten český baseball si to zasloužil. Tím, že pořád se na to světlo snažíme jako nějakým způsobem dostávat a prezentovat se prostě nejlíp, jak to jde, nejenom výkonama, tak tady to doufám, že jako bude další krok k tomu, aby prostě ten český baseball byl vidět víc a

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Policie na začátku letních prázdnin posiluje dohled na silnicích. Zvýšené kontroly plánuje na dnešek a zítřek po celé republice a pak taky o dalším prodlouženém víkendu. Stavbaři zase na začátku prázdnin omezují některé práce na opravách silnic, aby ve zúženích nevznikaly kolony. Rizikový z hlediska dopravních komplikací ale zůstane například most Šmejkalka na dálnici D1. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat, rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.

0: Osoby hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tyc se k případu zatím nevyjádřil. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. A České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale taky z hlavního města do českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká na turnaji v Bad Homburku semifinále. 11. hráčka světového žebříčku si zahraje poprvé v kariéře mezi nejlepšími čtyřmi na trávě. Po 15. hodině nastoupí proti Rumunce Ruseové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Brna, zavřená silnice 43 u Černé hory. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je velmi silný provoz. Brzdí se na 178. kilometru u sjezdu na Ostrovačice a je to až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte se zpožděním asi půl hodiny. To je první kolona v Brně. Pak je ještě jedna kolona na výjezdu z Brna směr Ostrava. U Rohlenky na kilometru 207 se v levém pruhu srazila dvě auta. Tam je další kolona od Slatiny asi na 15 minut. No a pozor, v Brně nehoda i na Vídeňské ulici. Dvě auta ve směru do centra se srazila u Futura a je tam kolona z Modřic. Silnice 43 z Brna na Svitavě obousměrně neprůjezdná před Černou horou. Nákladní auto narazilo do stromu. Objíždějte v obou směrech přes Blansko. A pozor, objížďka přes Žernovník směrem z Brna je velmi ucpaná v Černé hoře. Na silnici 35 se zdržíte mezi Libercem a Turnovem. Před omezením u Hodkovic nad Mohelkou kolony v obou směrech na 10 až 15 minut. No a 15 minut na 35 se postojíte i v Litomyšli směr Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme jasno, místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty dnes 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: světlo.
1: Z velmi extrémního počasí se o víkendu pojede mistrovství světa v silniční cyklistice, no a nebude se ho účastnit úřadující domácí šampionka Kristýna Bodlová. Ta nebude na startu zítřejšího závodu cyklistek v Jeseníku. 24-letá závodnice stáje Cofidis se podle serveru Road Cycling stále zotavuje z pádu, ten se přivodila v závodě kolem Katalánska. Boj o obhajobu vynechá po dohodě s týmem.

0: Prostějovský tenisový klub v minulých letech vychovával mnohem častěji úspěšné ženské hráčky. V posledních letech ale disponuje třemi rodáky přímo z města, kteří už promluvili a nebo se chystají promluvit do světové špičky. Jakuba Menšíka, Maxima Mrvu bych chtěl teď napodobit ještě Jan Kumstát, který letos rozjel svoji druhou seniorskou sezónu.
1: Určitě to mohla být o hodně lepší sezóna, ale měl jsem tam pár zranění, které mě zastavili. Byl jsem spokojený s tou sezónou, posunul jsem se v tom žebříčku zase někam dál a teďka bych to už chtěl posouvat dál, abych hrál stabilně ty challengery a posunul se kolem toho 300. místa. No. Jo, tak ze začátku to byl to strašný rozdíl, protože vlastně než jsem si na to všechno zvykl a postupně jsem se tam začal dělat nějak to jméno, tak to určitě trvalo, ale jako myslím si, že teďka už to je mnohem lepší a lepší.
2: Říká o svém přechodu z mládežnického tenisu do dospělého 19-letý Jan Kumstát. Spolu s o půl roku mladším Maximem Mrvou jsou to dva další nadějní prostějovští rodáci, kteří by mohli jít alespoň částečně ve stopách jen o něco málo staršího Jakuba Menšíka, který pochází ze stejného hanáckého města. Oproti Mrvovi je Kumstát na kurtu ale mnohem klidnější.
1: Včas jako ty emoce jako dám najevo, ale to je jako málo, no, ale jako spíš prostě v sobě, ale myslím si, že určitě někdy by to bylo dobrý jako občas i pustit. No. Myslím si, že by to někdy určitě jako pomohlo, ale nikdy jsem to zatím nějak takhle jako neudělal, takže jako někdy to je frustrující, no, prostě, protože občas v těch juniorech tam bylo těch soupeřů víc chyb, ale tady už prostě to je už mužský tenis a ty chyby už jako tolik nepřicházejí. No.
2: Přibližuje Kumstát, který spolupracuje s mentálním koučem Janem Milfajtem. Typologii a možný progres vysokého tenisty popisuje i šéfka prostějovského klubu Petra Černošková.
3: Myslím, že má určitě proto výborný předpoklady, protože je vysoký, má výborně založenou techniku, jako ty předpoklady na to dostat se vysoko má. Myslím, že s Maxem oba dva jsou v podstatě talenti, mají to před sebou, záleží jenom na nich, jak se s tím poperou, jak zasáhnou do hry, jejich zdravotní třeba potíže a tak dále, takže oba dva jsou na začátku. Max mu trošičku teď žebříčkově utekl, ale jako to je otázka pár turnajů, může to být jinak, takže uvidíme.
2: Petra Černošková a celý prostějovský klub, ale výkony a případný vzestup Jana Kumstáta už budou sledovat jen zpovzdálí. Mladý tenista se totiž nedávno rozhodl pro přestup do pražské Sparty.
3: Tak mrzí nás to určitě, protože je to Prostějovák a mám pocit, že jsme se mu věnovali a že tady měl výborné podmínky, ale dostal lepší nabídku, jo, je to nabídka, poptávka. Rozhodl se to jít zkusit do Prahy. Je to jak to je, no. Ale samozřejmě mrzí tě to, protože je to Prostějovák, tak jsme si mysleli, že bude pokračovat tady, ale těm financím jsme nemohli konkurovat.
1: Udělal jsem to, nějaký to rozhodnutí, za kterým si já i teďka stojím a jako bylo to těžké, jako, ale staly se prostě nějaké věci a kvůli kterým jsem se pak rozhodnul pro ten přechod. No.
2: Konkrétní ale Jan Kumstát ohledně přestupu být nechtěl. Konkurenční boj mezi dvěma největšími českými kluby ale není ojedinělý. Podobně v roce 2024 přestoupila z Hané do Prahy například teď 20-letá Sára Bejlek. Z Prostějova Adam Kudet, Radiožurnál.

Už v pondělí se rozjede tenisový travnatý Grand Slam v Londýně, tedy Wimbledon, ke 14 celkem českým zástupcům v hlavním pavouku, jak mužském, tak ženském. Přidáváme ještě jedno české jméno, a to je Jaroslav Plašil, tedy přímo náš kolega, reportér, který bude na místě a díky němu uslyšíte všechno a živě. A právě teď ale se hraje také na trávě, i když to ještě není právě All England Club. Hraje se třeba o postup do finále na Majorce, tam bojovala dvojice Pavlásek Rykl, tedy český deblový pár, který ale prohrál s Francouzi Arribagem a Olivetim 6-7 a 4-6. O finále si ale ještě dnes zahraje v Bad Homburgu, tedy v Německu, Karolína Muchová, ta bude hrát proti Rumunce Ruseové. Ten zápas by měl začít pár minut po 15. hodině a na Radiožurnálu Sport ho pro vás budeme pravidelně sledovat.

0: Od začátku fotbalového mistrovství světa vám v encyklopedii na Radiožurnálu Sport představujeme jednotlivé týmy. Od začátku už také padlo 177 branek, což je nový rekord šampionátu. Dnes se budeme bavit o Uzbekistánu. Tým z téhle středoasijské země těch branek zase tolik nedává. Na šampionát se dostal poprvé v historii a v naší nesoutěžní otázce máme takovou kulišárnu. Kolik postsovětských reprezentací se probojovalo na mistrovství světa před Uzbekistánem?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byly to dvě, samozřejmě jedna z nich je Rusko a ta druhá je Ukrajina. Takže Uzbekistán je třetí zemí z bývalého Sovětského svazu na šampionátu. Na mistrovství světa má Uzbekistán za sebou dva nemoc povedené zápasy. Nejdřív podlehl Kolumbii 1-3 a ve druhém duelu prohrál s Portugalskem 0-5.
2: A možnost kontru pro Portugalce. Ronaldo dostává balon od Fernandeše a dává gol! 39. minuta. Také Cristiano Ronaldo umírá dva góly v jednom zápase na letošním mistrovství světa.
0: Středoasijská země se na aktuálním šampionátu paradoxně nejvíc zviditelnila právě tím, že v jejím zápase se Cristiano Ronaldo stal prvním fotbalistou v historii, který dal gól na šesti mistrovstvích světa. Uzbekistán ale stále má ještě hypotetickou šanci na postup ze skupiny, i když o ní může do duelu s Demokratickou republikou Kongo přijít. Hrát se totiž bude ze soboty na neděli, to znamená až tu další noc. A mezi nejvýraznější osobnosti týmu Uzbekistánu patří trenér Fabio Cannavaro, který před 20 lety dovedl Itálii jako kapitán k titulu mistrů světa a v tom samém roce také dostal zlatý míč. Velmi důležitým hráčem je pak 22-letý obránce Manchesteru City Agdo Kodir Chusanov.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Koalice prosadila ve sněmovně změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snažší je zaměstnat i propustit. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo nejméně 580 lidí. Fotbalisti Francie a Norska budou hrát na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Na výjezdu z Prahy po dálnici D5 zkomplikoval dopravu požár auta. A počasí zítra bude slunečno, hlavně na západě místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
8: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
7: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Policisté upozorňují na hustý provoz na silnicích kvůli začínajícím prázdninám. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru na Radiožurnálu to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
9: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. To ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
7: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na minimálně 580, zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli i tři Španělé, 99 dalších se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kde odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní je ode dneška možné navštívit podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná ten letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dřív. Mluvčí Pavel Gejdoš upozorňuje na nízké teploty v jeskyních.
10: V těchto horkých dnech se také můžou návštěvníci v jeskyních ochladit, protože tam třeba v Moravském Krasu celoročně kolem 8 stupňů Celsia, což ale také radíme návštěvníkům, by se na to taky dobře oblékli, protože když třeba prohlídka trvá hodinu, tak by se mohli solidně z toho šoku nachladit.
0: Sport.
11: Francouzští a norští fotbalisté budou hrát na světovém šampionátu o první místo ve skupině. Oba týmy mají po zápasech se Senegalem a Irákem plný počet bodů. Francii k tomu 4 góly pomohl Kylian Mbappé, Norsku stejným počtem branek Erling Haaland. O hvězdných útočnících mluví norský kouč Ståle Solbakken.
12: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů. Hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
11: Utkání Norsko-Francie začne ve 21 hodin českého času, stejně jako souboj Senegalu s Irákem. Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. V 5 ráno pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D1 v Brně i za Prahou. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Kolona od sjezdu na Ostrovačice až k Rohlence a těch 30 km přes Brno pojedete asi 50 minut. Na D1 postojíte i za Prahou směr Brno, a to před omezením už Mejkalky. Tam chvilku stála nepojízdná dodávka. Už je uklizená na straně, kolona ale zpomalila od pražského okruhu. Dálnice D5 se ucpává na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru je to až na ucpaný pražský okruh k Ořechu. Tam už stojí i osobní auta. Silnice 38 v Mladé Boleslavi. Hlásíte kolony směr Česká Lípa. Na kruhovém objezdu u Lidlu je nehoda.
14: Už je to 24 minut, co se snažím i po těch objížkách a nedokážu to projet. Absolutně to skolabovalo tady.
13: Na 38. kolona je z Boleslavy směr Nymburk po pojíždí před omezením ve Vlkavě. Na 35. mezi Libercem a Turnovem postojíte před Hodkovicemi před omezením. V obou směrech 10 až 15 minut. Ještě silnice 43 z Brna na Svitavy před Černou horou. Vážná nehoda, už se tam projíždí Kivadlově. Silnice byla zavřená, teď už policisté alespoň částečně obnovili provoz. Kolony jsou dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
15: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
7: Zítra čekáme slunečno, hlavně na západě místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
11: Krásné odpoledne s radiožurnálem Sport. Lídr průběžného pořadí mistrovství světa Formule 1 Ital Andrea Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v dnešním tréninku na velkou cenu Rakouska. Na druhém místě se umístil Brit George Russell, třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Olomoucký fotbalista Jakub Elbl nadále nesmí hrát v žádném soutěžním utkání. 25-letý obránce neuspěl s odvoláním proti předběžnému pozastavení činnosti. Hráč prvoligové Sigmy je mimo hru už od května. Etická komise fotbalové asociace ho zároveň vyšetřuje v souvislosti s rozsáhlou korupční a sázkařskou aférou. Teď si řekneme víc i s Lukášem Kaletou, kterého vítám přímo v našem pražském studiu. Lukáši, vítej.
1: Hezký den.
0: Nejdřív nám prosím řekni, proč vlastně Elbl neuspěl s tím odvoláním, a pak nám připomeň, za co je vlastně vyšetřovaný.
2: Odvolací komise fotbalové asociace to odvolání zamítla jako nedůvodné. Obecně vlastně se v praxi to pozastavení činnosti používá jako ochranné opatření při vyšetřování těch různých závažných provinění a v každém případě match fixing nebo alespoň neoznámení, případně nějaká spoluúčast na match fixingu rozhodně mezi tato závažná provinění platí. Takže jednoduše právníci v odvolací komisi seznali, že s tou odvolací žádostí Jakub Elbl nemůže uspět. To znamená, že nadále má pozastavenou činnost. Vlastně on nejprve chvilinku hrál po té, co vypukla ta aféra, i když se objevovalo jeho jméno v médiích, že je zmíněný mezi možnými hráči, který ví o těch manipulacích, tak nadále hrál. Pak přišel ten distanc, no a do konce sezóny jsme už ho na hřišti neviděli.
0: Ty jsi říkal tedy match fixing nebo neoznámení, to je tedy ta konkrétní věc, za kterou je vyšetřovaný. Jak na tu Elblovu situaci teď reaguje jeho klub, tedy Sigma Olomouc?
2: Jakub Elbl, ale musíme říct, není obviněný po té trestné právní rovině, nicméně po té sportovní stránce ho Fatscher vyšetřuje, jak si uvedl. No a ta reakce Sigmy Olomouc zatím není žádná, protože jsem se snažil, aby klub na to nějak zareagoval, ale neuspěl jsem, nevyšlo žádné stanovisko, ani jsem se nedozvěděl, jaké situaci. Co víme, je to, že když začala před pár dny letní příprava Sigmy Olomouc, tak Jakub Elbl normálně s týmem trénoval. Pavel Hapal vlastně ještě na konci minulé sezóny říkal, že ctí prezumpci neviny a že nechce toho hráče nějak odsoudit, ale v tuto chvíli nadále platí, že není nijak pro tým platný, protože logicky nemůže zastoupit.
0: Tahle korupční a sázkařská aféra propukla ve druhé polovině března, už je s námi vlastně čtvrt roku. Kolik trestů od té doby padlo?
2: Konkrétních trestů pro hráče padlo 5. Jsou to fotbalisté z nižších soutěží Jakub Tlustý, Daniel Kubát, Jiří Remiáš, také Lumír Číš a Nikola Tilkeridis. Jsou to hráči, kteří působili maximálně, se myhli třeba ve druhé lize někteří z nich, ale je tam i právě hráč, který ovlivňoval podle toho spisu, který nebo rozhodnutí, které vydala etická komise, tak ovlivňoval hned několik zápasů do Rostenecké ligy, jejich zhruba 7, takže za tady tyto prohřešky konkrétně třeba zmiňovaný Jiří Remiáš dostal trest zákaz činnosti ve fotbalové asociaci, tedy zákaz hraní na 12 let plus pokuta 140 000 korun. To je jeden z těch nejsignifikantnějších trestů, který jsme v tuto chvíli mohli zaznamenat. No a samozřejmě nejvíce mediálně známá je Karvina a karvinský primátor Jan Wolf, kteří dostali jak klub, tak i sám bývalý funkcionář, který byl ve strukturách klubu, trest, a to poměrně tvrdý, protože se jedná o, řekněme, 10 milionů korun pro klub a k tomu 12 let zákazu ve fotbale pro Jana Wolfa a 3 miliony korun pro Jana Wolfa plus vyloučení Karviné z ligy. Ale samozřejmě ještě to může mít nějaké další posuny. Hmm.
0: Ano, protože posun v případu Karviné, která je asi nejvíce sledovanou, ten přichází každým dnem. Máš pro nás nějaké nové informace?
2: Ano, ty nejnovější informace jsou poměrně čerstvé. Jan Wolf, který byl zadržený včera policií po svém výslechu, když se vrátil z dovolené, tak nebyl daný do vazby, protože okresní soud v Ostravě rozhodl, že státní zástupce nemá nárok nebo neuspěje s tou svou žádostí o vazbu pro Jana Wolfa. Byla to takzvaná koluzní vazba, což je vazba určená v případech, kdy je riziko podle státních zástupců nebo policie možnost ovlivňování svědků, ale vzhledem k tomu, že Jan Wolf už byl vyšetřovaný na svobodě, s dneškem jsou to zhruba 3 měsíce, tak tady se nabízí otázka, jak moc je tady ta žádost o vazbu na místě, vzhledem k tomu, že už zkrátka teoreticky může ten daný člověk v obecné rovině ovlivňovat svědky, když je 3 měsíce venku dlouhou dobu. Nicméně podle nejnovějších zjištění kolegů ze serveru Iroz Dallas CZ, tak se mělo údajné to ovlivňování týkat Samuela Šiguta. Podle informací, které kolegové z webu i rozhlas CZ, kde si můžete obsáhlý článek přečíst, zveřejnili, tak soud primátora Wolfa do vás by sice neposlal, ale policie ji chtěla kvůli tomu, že měl Jan Wolf údajně ovlivňovat fotbalistu Šiguta vzhledem k jeho výpovědi. Tam se nabízí teorie a varianty slazení výpovědi nebo neříkání úplně všeho a tak dále, ale to jsou pouze informace, které vycházejí z policejních dokumentů, takže se ještě rozhodně to bude řešit. No a co se týče ještě Jakuba Elbla, tak tento fotbalista, abychom ten jeho příběh také ještě vysvětlili, alespoň v rychlosti, tak on měl být využitý Danielem Černajem, což je hráčský agent a podle kriminalistů jeden z hlavních organizátorů matchfixingu, aby přemluvil Filipa Štěpánka, tehdy hráče Vyškova, k tomu, aby pomohl Karviné zachránit se v baráži, protože Karviná tehdy hrála s Vyškovem. Na kamerových záznamech všechny tyto osoby viděli policisté, také měli napíchnutého Daniela Černaje a zaznamenali rozhovor právě s Černajem a Elblem, kdy mu měl, cituji, říci Černaj, že Štěpánek dostane minimálně kilo, což je 100 000 korun a nemusí toho moc udělat, že to dopadne samo a bude za boha. Konec citace, takže takhle Daniel Černaj přemlouval Elbla, aby on přemluvil Štěpánka, aby nehrál naplno.
0: Kauza je zamotaná, ale trochu rozmotat nám ji teď pomohl Lukáš Kaleta. Lukáši, díky moc.
2: Díky, naslyšenou.

0: Česká fotbalová reprezentace se vydává ze Spojených států na cestu domů po té, co skončila na světovém šampionátu. Letí s ní také Patrik Schick a nejspíš je to naposledy. Ten už za ní hrát nebude. Rozloučil se s národním týmem na svém Instagramu pár hodin po té, co národní tým vypadl na mistrovství světa ve skupině. S podrobnostmi je teď ve studiu Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Útočník Leverkusenu napsal na svůj Instagram, že konec v národním týmu zvažoval delší dobu a že to není impulzivní rozhodnutí poté, co Češi nepostoupili do play-off na světovém šampionátu. Autor 26 reprezentačních branek zároveň podotkl, že český fotbal má na to, aby předváděl mnohem lepší výkony než v posledních letech. Teď citace ze Šikova příspěvku: je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují, dodal tedy český útočník pod své fotografie v dresu národního týmu, který oblékal 10 let. Vedle letošního mistrovství světa v Americe si zahrál na dvou evropských šampionátech. Hlavně ten v roce 2021 byl pro něj hodně povedený, protože dal na Euru 5 gólů, stejně jako nakonec král střelců Portugalec Cristiano Ronaldo, v jehož prospěch v té tabulce kanonýrů nakonec se rozhodla jedna asistence navíc.
0: No a jak na Šikův konec u národního týmu reaguje fotbalová veřejnost?
1: Na to načasování, tedy pár hodin po vyřazení z mistrovství světa, jsme se na radiožurnálu Sport ptali našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Není důvod Patrikovi nevěřit, že prostě už nad tím přemýšlel delší dobu. Se určitě dozvíme ty důvody ještě s odstupem času. Zase teďka je to takový čerstvý a jsou to od nás čirý spekulace. Můžou tam být i nějaký neschody třeba s trenérem nebo s realizákem teďko. Může být, že třeba přijde trenér, který bude Patriku Schickovi vyhovovat, přemluví ho stejně tak jako třeba Láďu Daridu a Patrik Schick se zase vrátí.
1: I podle Davida Holoubka, někdejšího trenéra Patrika Schicka ve spartianské mládeži, měl útočník Leverkusenu konec v reprezentaci déle promyšlený. Bývalý kouč Mladé Boleslavy nebo Dukly zároveň dodal, co mohl Schick myslet tím, že je potřeba změnit v českém fotbale řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Holoubek to popsal na příkladu jiných týmů na světovém šampionátu.
3: Ty týmy prostě fakt jako ten fotbal chtějí hrát, nechtějí ho ničit, nechtějí ho negovat, nezamýšlej na nějakou úplně defenzívou, spíš jako řešej sami sebe, řešej míč, řešej nějaký součinnosti a snaží se prostě tu útočnou činnost prostě řešit v každé fázi, ať už od brankaře, ve středním bloku nebo v té poslední třetině. A to si myslím, že je teďka jako náš takový nějaký cíl, nebo by měl být náš cíl.
1: Řekl David Holoubek, který zároveň v rozhovoru pro radiožurnálu Sport připustil, že je to definitivní konec Patrika Schicka v reprezentaci.
0: O konci elitního útočníka v národním dresu jsme si povídali s Pavlem Tilšarem. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 15:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 halíře na 40 korun a 640 halířů za litr. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 halířů. Litr bude moct stát maximálně 36,40. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismus za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. A belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo.

0: Připomínka porážky francouzského císaře Napoleona Bonaparte z roku 1815 byla plánovaná na tento víkend, informuje o tom agentura AFP. Událost tradičně přiláká tisíce diváků. Evropské státy se v současnosti potýkají s vlnou veder. Teplotní rekordy už padly třeba ve Švýcarsku nebo ve Francii. Sport. Fotbalový klub Spardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a jeho asistentem Tomášem Poláchem. Oba podepsali nový víceletý kontrakt, ten původní by jim vypršel za 2 roky. Trousil přišel do Pardubic během podzimní části minulé sezóny. Z posledního místa se tým pod jeho vedením posunul na 8. příčku po základní části.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od sjezdu na Ostrovačice 178. kilometru pojedete pomaleji až k Rohlence v nesouvislé koloně. Osobním se přes Brno zdržíte přes 30 minut. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu až ke Šmejkalce pojedete zhruba 35 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 připomínáme kolony. Od 7. kilometru je to až na Pražský okruh k Ořechu a je to opět přes 30 minut. V Praze ten silný provoz komplikuje nehoda na jižní spojce ve směru na Barandovský most se u nájezdu ze Strašnic zahradního města. Srazila 2 auta, jsou v pravém pruhu. Na silnici 43 z Brna na Svitavy postojíte před Černou horou v koloně. Kousek za parkovištěm narazilo nákladní auto do stromu a projedete Kivadlově. Kolony dlouhé z obou stran, vyplatí se to obět přes Žernovníka nebo Blansko. A ještě 35 ve směru z Liberce na Turnov se zdržíte 10 minut před omezením u Hodkovic. V opačném směru je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na horách na západě Čech kupovitou a místy i vysokou průsvitnou oblačnost a nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Aktuální velká vedra trápí a sužují Česko, ale ovlivňuje to také sport. Třeba piloty Formule 1 v Rakousku to rozhodně ovlivňuje. Tam se tento víkend jede další závod v seriálu Mistrovství světa. Podrobnosti teď přidáme v motoristickém magazínu po půl čtvrté s Davidem Prouzou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Mezinárodní automobilová federace FIA vyhlásila takzvaný protokol pro vysoké teploty a to je moc zajímavé. Budeme rádi, když nám to, Davide, vysvětlíš.
1: Je to situace, ke které poprvé došlo před 2 lety v závodech na Blízkém východě. V momentě, kdy je více než 31 stupňů, podle předpovědi nebo aktuálně na okruhu, což platí pro Rakousko 100%, tam v neděli má být až 33-34 ve stínu tedy, tak v tu chvíli je aktivován tenhle protokol, který říká, že piloti mají 2 možnosti, buď to si vezmou vestu, nebo dostanou takovou speciální chladící vestu, kterou protéká, dá se vlastně říct, chladící kapalina. Nevím, jak moc to je společné s tím, jak to je třeba v klasických vozech v tuhle chvíli, která používáme jako osobní, ale každopádně piloti se tolik nepotí, protéká i tady tou vestou ta chladící kapalina a tím pádem také se snižuje riziko toho, že třeba omdlí po závodě nebo třeba i během, což by samozřejmě mohlo vést k úplně katastrofálním nehodám, ale v minulosti se to stávalo, že jezdci vystoupili z vozu a padli na zem, když se závodilo třeba v Las Vegas na parkovišti u hotelu, tak tam ty teploty byly ještě horší a bylo to nebezpečné. Takže v tuhle chvíli FIA má tuhle tu možnost vyhlásit protokol o velkém vedru a piloti tedy dostanou tu příležitost pro ty chladící vesty.
0: Ono, jedna věc je, že v Rakousku by mělo být přes 30 stupňů, ale ve stínu. A druhá věc je, kolik stupňů může být během závodu samotnému pilotovi v kokpitu toho monopostu. A taky nám můžeš říct, co se stane, když si pilotu chladící vezmu vzít nechce.
1: No, je to zajímavé. Já jsem se ptal několika závodníků teď před vysíláním, kteří mají zkušenosti s tím, s těmi boji v tomhle velkém vedru a je to třeba až 60 stupňů Celsia v kokpitu vozu Formule 1. Samozřejmě pilot má na sobě ještě kombinézu a mnoho dalších ochranných pomůcek a propriet, takže opravdu nic příjemného, ale zároveň každý snáší to vedro jinak a ne každý třeba tu vestu chce, protože byli jezdci, kteří před 2 lety během šampionátu říkali, že ta chladící kapalina vytekla třeba úplně nebo se přestala chladit a byla vlastně jenom zbytečnou zátěží. A s tím souvisí ta tvoje druhá část otázky, že ty, když tu vestu nechceš, tak dostaneš do svého vozu kompenzaci v podobě závaží, tak abys nebyl lehčí. A v momentě, kdybys byl lehčí o pár kilogramů, ať už třeba díky tomu, že se více vypotíš, nebo naopak máš tu zátěž v podobě té vesty, tak jsou to obrovské časové rozdíly pro kvalifikaci. A když si vezmeme zkušenost třeba Nika Rosberga z roku 2016, kdy mluvil o tom, že třeba upravoval své cvičení tak, aby zhubl, aby byl o pár gramů lehčí a o pár tisícin rychlejší než Lewis Hamilton, tak je to opravdu docela zajímavá matematika a jsem sám zvědavý, jak to jezdci budou řešit, protože řada z nich si myslím, že bude volit tu variantu bez vesty, ale zároveň tím pádem dostanou docela velkou zátěž a je otázkou, jak moc limitující to bude. Takže v tuhle chvíli nevíme, jak to jezdci mají, ale až skončí tréninky dnešní, tak určitě ty informace zase přijdou, protože to téma je jasné, je to skoro stejně tak zajímavé jako celý šampionát.
0: No, ale celý víkend v Rakousku bude ještě zajímavý, pojďme se přesunout k tomu, jakým způsobem a kdy nás co bude čekat.
1: Ty už jsi mluvil o tomhle vysílání před zprávami o tom, že Antonelli z Mercedesu vyhrál první trénink, je to líder šampionátu, možná taková překvapivá kometa pro mnohé. Druhý trénink se pojede v 17 hodin, stále v obrovském vedru na rakouském okruhu ve Špilberku. No a pokud jde o celý víkend, tak zítra třetí trénink v 12:30, kvalifikace ve 4 odpoledne a velká cena Rakouska potom v neděli v 15 hodin. To všechno prostě doprovázené opravdu, opravdu vysokými teplotami. Ani nechci říkat a přemýšlet nad tím, kolik bude, jak teplý bude asfalt, protože to bude klidně třeba 70-80 stupňů.
0: Formule 1 v Rakousku a v Nizozemsku se zase pojede velká cena motocyklů, tedy MotoGP. Také si nemyslím, že by tam mělo být o moc chladněji a rozhodně se to bude týkat také Filipa Salače. My jsme už říkali, že v tom úvodním tréninku v kategorii Moto 2, to je třeba říct, zel 9. čas. Řekneš nám víc?
1: Můžu a vlastně i k té teplotě můžu říct, protože nedávná zkušenost z Brna byla taková, že Filip Salač mluvil o teplotě plus 100 stupňů, že jeho motorka byla takhle horká, že si v podstatě spálil ruce i přes rukavice. A to teplo bude, si myslím, že v Asenu velmi podobné. Salač, připomínám, dvě umístění na pódiu v posledních dvou závodech v Maďarsku a v Brně na Masarykově okruhu mluvil o tom, že bude slavit tak dlouho, než přijde zase možnost závodit v Asenu. A zjevně formu si přivezl, v jednom tréninku byl čtvrtý, v tom druhém tedy devátý, ale s relativně malou ztrátou, tak věřme, že i třeba ten fakt, že včera podepsal novou smlouvu s týmem OnlyFans American Racing, takže ho to nakopne třeba k dalšímu pódiovému umístění v řadě, protože v tu chvíli by se stal vlastně českým rekordmanem. Dvě bedny, lidově řečeno, udělal kdysi Lukáš Pešek na začátku sezony tuším 2007, tehdy ale ve 125, ekvivalentu dnešních Moto trojek. Kdyby teď Salač v Moto dvojkách udělal tři pódia v řadě, tak by to vlastně byla úplně nová věc, nový český rekord. Tak doufejme, Filip Salač vypadá velmi sebevědomě, vypadá velmi natěšeně na tuhle sezónu, na tu druhou polovinu a nemůžeme nikdy úplně vyloučit ten posun do MotoGP. Kdyby se mu teď v těch Moto dvojkách ve zbytku roku dařilo dobře, tak ta šance tam určitě je.
0: To byl David Prouza v Moto magazínu. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Krásný den.
0: No a já pro všechny piloty Formule 1 a také pro motocyklisty, kteří se chystají třeba do Asenu, zahraju teď písničku od Joe Cockera Summer in the City, tedy Léto ve městě. Příhodné.

Už za měsíc proběhne v Praze tenisový turnaj v rámci okruhu WTA, nově ne ve Stromovce, ale na Pražské Štvanici od 20. do 26. července. Organizátoři dnes odhalili ta největší jména, mezi nimi je rozhodně Elise Mertensová z Belgie, ta by se mohla stát nejvýše nasazenou zahraniční hráčkou, a kromě toho další slavná jména: Maria Sakkariová, Diane Parryová, Jessica Busazová anebo šampionka z roku 2024. Magda Linetová, ty patří mezi přihlášené účastnice. Turnaje Live Sport Prague Open připojili se už k potvrzeným Češkám, tedy Marie Bouskové, Barboře Krejčíkové, Sáře Bejlek a také Nikole Bartuňkové. Na Radiožurnálu Sport to pro vás už za měsíc budeme sledovat.

před čtvrtou hodinou vás na Radiožurnálu Sport ještě pozveme na to, co nás čeká na mistrovství světa ve fotbale v nočních hodinách. Už v 21 hodin začíná zápas, který slibuje, že by mohl být jedním z nejlepších v základních skupinách. Norsko proti Francii, dva týmy, které jistě postupují do play-off a oba mají ve svém středu opravdu silné ofenzivní hvězdy. Kylian Mbappé proti Erlingu Haalandovi. V 21 hodin tyhle dva týmy střetnou se proti sobě a vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Druhý zápas téhle skupiny Senegal-Irák startuje také v 9 hodin. No a ve 2 ráno potom začíná skupina H, tedy zbývající zápasy téhle skupiny. Tam je zatím všechno otevřené. Postoupit může totiž Saudská Arábie, Kapverdy, Uruguay i Španělsko. Ten černý Petr, ten přibyde jednomu z trojice Uruguay, Kapverdy, Saudská Arábie, protože Španělsko to má už teď minimálně jistotu toho, že zůstane na třetím místě nejhůře. Španělsko hraje proti Uruguayi, naopak Uruguay ta potřebuje za každou cenu získat z tohohle duelu co nejvíce bodů. Druhé to utkání je Kapverdy proti Saudské Arábii. No a nad ránem, to znamená v 5 hodin, se potom rozehraje ještě další poslední skupina Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. Rozhodně o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport nejpozději ráno.

0: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
1: Pět let vysílání, pět let emocí. 4.

0: Jirka ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, my jsme to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
11: Meteorologové varují před rizikem požáru i extrémními teplotami. Soud propustil karvinského primátora Wolfa, návrhu na vazbu nevyhověl. Fotbalisti Francie se na mistrovství světa utkají s Norskem, Španělé nastoupí proti Uruguayi. Na dálnici D11 brzdí provoz nehoda na 27. kilometru ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude slunečno, hlavně na západě místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů. Varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude od zítřka platit pro většinu Čech. Na jihu Moravy je už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Meteorologové taky upozorňují, že v sobotu i v neděli můžou padnout nové teplotní rekordy. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostala vysvědčení. Úplně naposledy si pro něj přišli děti do základní školy v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku obec zrušila kvůli klesajícímu počtu žáků.
12: Dneska máme krásný
13: Zaspívali si děti na úvod oblíbenou písničku a teď už ředitelka Jitka Uhlíková spolu s učitelkami předávají dětem vysvědčení.
14: Takže gratuluju ti hezkému vysvědčení.
13: Pro poslední vysvědčení v této škole si přišel.
15: Pavel, škola to končí.
13: Už tady nebudeš
15: je
13: chodit.
15: Je to smutný.
13: Jseš rád, že jsou prázdniny?
15: Úplně skvělý.
13: Co tě čeká?
15: Samý výlety.
13: Pro 10 dětí, které by po prázdninách do této školy nastoupily, se podařilo najít místa ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Radiožurnál.
11: Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisti politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
16: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečnosti, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
11: Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří je zastavený provoz. Osobní vlak se tam srazil s nákladním autem. Vrtulník převezl řidiče nákladního auta do nemocnice. Cestující vlaku jsou bez zranění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Po srážce začala z vozu vytékat nafta a olej. Hasiči místo zajistili a přečerpávají i naftu z motorového vlaku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
7: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
17: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale se Francie utká s Norskem o první místo ve skupině. Zápas začne ve 21 hodin českého času, stejně jako duel Senegalu s Irákem. Ve 2 ráno následují utkání Uruguay Španělsko a Kap Verdi Saudská Arábie. V 5 hodin pak začnou duely Egypt Irán a Nový Zéland Belgie. Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně nastoupí na začátku července ve Švédsku a 3 dny potom v Brně proti Estonsku. Zítra se v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
18: Zase je dobře, že si můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na hradecké dálnici u Sadské a u Cpaná D1 přes Brno. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na kilometru 27 se srazila 4 auta v levém pruhu. Na místě sanitka, taky hasiči a projíždí se pouze odstavným. Kolona od 19. kilometru je až na hodinu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Od 6. kilometru je to až na Pražský okruh k Ořechu a pojedete to asi půl hodiny. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova se připravte na kolony. U nájezdu z letiště zabírají jeden pruh 2 auta po nehodě. Na D1 silný provoz hlásíte za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu po pojíždí kolona až ke Šmejkalce na 24. kilometru. Na 14. chvilku překážela i 3 auta po nehodě, ta už jsou pryč. Na D1 výrazná kolona na a průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Od Kývalky 182. kilometru je to s volnou mezerou až k Rohlence na 207. a pojedete to až 50 minut. A ještě silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Černou horou nehoda, projedete Kivadlově a kolony jsou tam dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme slunečno, hlavně na západě místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty až 39 stupňů. Tolik zprávy.
20: Horká žhava v dnešním odpoledni, zkrátka příhodná aktualita ze sportu, skoro 7 minut po 16. hodině. Posloucháte Radiožurnál Sport. Po útočníku Patriku Šikovi skončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru další hráč, a to konkrétně obránce Tomáš Holeš, 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slavie, se prý rozhodl už před šampionátem a informoval o tom na sociální síti Instagram.
3: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.
21: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

Českou atletku čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v neděli v Paříži, a to pravděpodobně ve velkém horku, další závod v diamantové lize. Halová mistryně světa, která v obou svých letošních startech v elitním seriálu doběhla druhá, se tentokrát utká mimo jiné také s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. Naopak norka Henriette Jägerová, která jako jediná Manuel v Římě i v Oslu už porazila, v Paříži nebude. Pro českou atletku rozhodně velká příležitost a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte.

0: Odchovanec plzeňské házené Tomáš Piroch bude i po sestupu Lipska do druhé Bundesligy pokračovat v nejkvalitnější lize světa. V první Bundeslize se nakonec zachránil celek Veclaru. Jehož dres bude český reprezentant oblékat v nadcházející sezóně. S 26-letou pravou spojkou si o změně angažmá povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak se Tomáš Piroch těší vlastně na další výzvu ve své kariéře, nové angažmá, byť zůstáváte v rámci německé Bundesligy, ale z Lipska jste přestoupil do Veclaru?
2: Tak těším se hodně, už jsem byl delší dobu v kontaktu s Veclarem. Z důvodu toho, jak to probíhala ta sezóna v Lipsku, jelikož jsme hráli od začátku vlastně sezóny na spodních příčkách a po půl sezóně už to vypadalo, že budeme hrát o sestup, nebo v nejlepším případě sestoupíme, co se i stalo. Takže já už jsem ten druhý půl rok vlastně musel schánět nějaký východisko pro mě, jelikož jsem měl smlouvu jenom na první Bundesligu. A chtěl jsem v té první Bundeslize zůstat samozřejmě, takže to bylo takový pro mě hektický v tom, že jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to vlastně bude, ale o to víc jsem rád, že vlastně to takhle klaplo s tím Veclarem a těším se na to.
1: O Bundeslize se říká, že je to nejlepší házenkářská liga světa. Můžete to potvrdit po té roční zkušenosti? Máte to porovnání s Francií, s Polskem?
2: Určitě to potvrzuju, od začátku je vidět, že od prvního zápasu to nasazení těch všech hráčů, ta motivace, ten zájem od fanoušků v Německu je jako nepopsatelný a nedá se to srovnávat s jakoukoliv ligou na světě, nebo minimálně v těch ligách, které jsem hrál, takže to opravdu je pořád nejlepší liga na světě.
1: Co pro vás osobně bylo nejtěžší po tom příchodu z Visly, z polské ligy?
2: Pro mě osobně to bylo asi to, jak ta liga je fyzicky nabitá a jak jsou ty hráči připravený. Našel jsem třeba já v těch třech letech v Polsku nebyl vůbec zvyklý, tam opravdu jako fyzická nebo kondiční příprava nebyla to nejdůležitější a bylo to spíš o taktice a o nějaký souhře. A člověk přijde do Německa a první věc, která je tam pro ně nejdůležitější, je jako posilovna a kdokoliv zvedá, kdokoliv naběhá. Takže to pro mě osobně asi bylo nejtěžší, i když si myslím, že jsem to celkem jako zvládnul, ale ten rozdíl je velký a to mě asi překvapilo nejvíc a bylo to pro mě nejtěžší se na to zvyknout, ale doufám, že už jsem se jako na to zvykl a že to bude jenom lepší.
1: Teď tedy další výzva v podobě angažmá ve Veclaru, v dalším týmu, který v podstatě hraje v těch nižších patrech tabulky o udržení, tak to asi bude i tady ten hlavní cíl, porážet ty týmy, které budou okolo vás a vyhrávat ty povinné zápasy, asi ne proti favoritům jako Kiel.
2: No, rozhodně, no a i to mě asi motivovalo, abych šel do Veclaru, protože ten mančas vlastně byl tu sezónu, co teďka byla úplně ve stejné situaci jako Lipsko, taky nedokázal nějakým způsobem začlenit ty nový hráče a vyhrávat ty jednoduchý zápasy, které měli vyhrávat. Takže já si myslím, že ten manšaft teďka se trošku obměnil i s trenérem, který už tam byl, přišel v půlce sezóny, který vlastně trénoval v Lipsku a tehdy, když já jsem podepsoval smlouvu do Lipska, tak to on byl tím trenérem, takže to mě taky nalákalo na to, abych do Veclaru šel. Říkám, sportovní ředitel mě taky nějakým způsobem přesvědčil a myslím si, že ten manšaft je tradiční v Německu, je to vlastně v Hesensku, řekl bych líhně házený, kde to ty lidi mají rádi, kvalitní hala. Já si myslím, že ten cíl bude samozřejmě udržet tu ligu, ale za mě osobně to není to, co mělo být našíma ambicema, ale měli bychom minimálně ten střed tabulky jako obývat. No.
1: Říká spojka české reprezentace a nově také bundesligového Veclaru Tomáš Piroch. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Všechny výsledky na jednom místě.

Patrik Šik a teď i Tomáš Holeš. To je seznam hráčů, kteří po mistrovství světa ukončili svoji reprezentační kariéru. Patrik Šik byl český reprezentační kanonýr, Tomáš Holeš zase obranářský univerzál, debutoval v reprezentačním Ačku v září 2020, bylo to proti Skotsku, od té doby zapsal za národní tým úctyhodných 43 startů, dvakrát během nich skóroval. Vedle probíhajícího světového šampionátu se zúčastnil také dvou mistrovství Evropy. Dnes svůj konec reprezentační kariéry oznámil na sociální síti Instagram, prý už se ale rozhodl před šampionátem, že právě po turnaji svoji reprezentační kariéru ukončí. V rámci redakce Sportu radiožurnálu Sport můžeme poděkovat jak Patriku Šikovi, tak Tomáši Holešovi.

0: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například podle skupiny ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzují to taky PRE a EGD. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po čtyřhodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. V kauze je kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledku utkání obviněných 32 lidí. Jan Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal správní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i 3 vysoce postavených úředníků. A ve Zlíně dnes odpoledne začíná největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové ale na víkend předpovídají tropické teploty, které můžou vystoupat až ke 40 stupňů Celsia. Organizátoři proto na poslední chvíli přidávají řadu opatření, která mají návštěvníkům pobyt v centru města zpříjemnit. Například mlžné brány nebo rozprašovače a městem bude také jezdit kropicí vůz. Sport. Po fotbalovém útočníkovi Patriku Šikovi oznámil konec reprezentační kariéry taky obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slávie to po vypadnutí Česka na mistrovství světa oznámila na sociální síti Instagram. Za národní tým odehrál Holeš 43 zápasů, kromě světového šampionátu nastoupil i na 2 mistrovstvích Evropy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná hradecká dálnice Husatské a nehoda na pražském

0: pruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí velmi dlouhá kolona. Na kilometru 27 zasahují hasiči u hromadné nehody. Teď na chvíli zastavili provoz směrem do Hradce a přesouvají ta 4 nabouraná auta z levého pruhu do odstavného. Kolona už od 13. kilometru a bude se dlouho rozjíždět. Pozor, sjezd na 8. kilometru je zavřený, takže pokud se chcete vyhnout koloně, tak v Praze na Hradeckou nenajíždějte. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště postojíte půl hodiny v koloně před sjezdem na Ořech. Na kilometru 18,5 vážná nehoda dvou aut, na místě hasiči jede se pouze po krajnici, kolona od sjezdu na Lochkov. Půl hodiny se zdržíte na okruhu i v protisměru z letiště na D1 a to před sjezdem na Ořech. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směr Brno, je to páteční fronta před Šmejkalkou až na půl hodiny. No a na D1 pak kolona i na průjezdu Brnem směrem na Ostravu, opět tam je to asi na půl hodiny. Na pozor, velmi ucpaná a je stále silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Černou horou odstraňují následky vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak čekáme znovu jasno nebo skoro jasno. Na horách na západě Čech kupovitou a místy i vysokou oblačnost. Nejvyšší teploty v sobotu 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 31. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Máme pro vás aktuální informace o tom, jak se vyvíjí semifinále na travnatém turnaji v Bad Homburgu. Hraje v něm Karolína Muchová. Zápas je aktuálně přerušený, ale Karolína Muchová se během téhle krátké přestávky kvůli obrovskému horku může cítit o něco lépe, protože nad soupeřkou, nad Rumunkou Ruzovou, vedře po prvním setu, vyhrála ho 6-4.

0: seriálu Radiožurnálu Sport vám tento týden připomínáme fotbalová mistrovství světa z minulosti a dnes se vrátíme do roku 1958. Turnaj hraný ve Švédsku nebyl pro Československo příliš úspěšný. Výběr, ve kterém nechyběl třeba Josef Masopust, nepostoupil ze skupiny. A to ani přes drtivou výhru 6-1 nad, a to se podržte, nad Argentinou. Dále šlo Německo a Severní Irsko. Šampionát byl přesto pro obyčejného fanouška výjimečný. Lidé z celého světa mohli poprvé vidět v akci Brazilce Pelého.
1: Pelé!
2: Tehdy teprve 17-letý Pelé se ve finále proti Švédsku prosadil hned dvakrát a pomohl tak Brazílii v roce 1958 k jejímu historicky prvnímu titulu z mistrovství světa.
1: Pro Pelé!
2: Se 6 trefami byl brazilský teenager druhým nejlepším střelcem šampionátu, a to za 13-gólovým Francouzem Justem Fonténem, kterého v tomto ohledu mimochodem ještě nikdo nedokázal překonat. Ale zpět k Pelému. Pro mladého Brazilce šlo o průlomový okamžik v kariéře. Stala se z něj světová hvězda a splnil slib, který dal svému otci v 9 letech.
3: Otec vždy říkal, že muži nebrečí. Pak jsem ho ale viděl plakat, když Brazílie prohrála ve finále mistrovství světa. Tak jsem mu slíbil, že pro něj ten pohár vyhraju. Bylo mi tehdy 9.
2: A jak Pelé řekl, tak udělal. V roce 1958 dovedl Brazílii k triumfu. Ve finále jeho tým porazil Švédsko 5-2.
3: Z mistrovství světa 1958 mám lepší i horší zážitky, ale i přes obtíže jsme se díky bohu stali mistry. Na šampionátu jsem si připadal jako ve snu. Přitom jsem byl ještě dítě a nikdo mi nevěřil. Někteří novináři si před turnajem klepali na čelo, jak mohl někdo nominovat teprve 17-letého kluka.
2: Uvedl před časem pro kanál FIFA jeden z nejlepších fotbalistů světové historie, Pelé. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

Tenisový turnaj WTA v East Bern může mít české šampionky ve čtyřhře, a to zásluhou Jessiky Malečkové a Miriam Škoch. V téhle generálce na Wimbledon budou na trávě usilovat totiž o druhý společný titul. Připomínáme, že už v dubnu vybojovali trofej na antukovém podniku v Rouen ve Francii. Češky si finále zajistili po vítězství 7-6 a 4-6 nad britsko-nizozemským párem Lumcenová a Haverlágová. Dal to pro vás. Samozřejmě budeme sledovat a musíme ještě připomenout, že Karolína Muchová stále čeká na rozehrání druhého setu. Stále je v Bad Homburgu příliš horko. Semifinále tohoto travnatého turnaje v Německu proti Rumunce Ruzeové se ale zatím vyvíjí dobře. Muchová vede po prvním setu, vyhrála ho 6-4.

0: V encyklopedii radiožurnálu Sport mluvíme tento týden o různých rekordech fotbalového mistrovství světa. Tentokrát se zaměříme na jeden, na který většinou jeho držitelé nejsou zrovna pyšní. Vybrali jsme zápas s nejvíce červenými kartami v historii. Budeme si o něm povídat s Kristofem Kouselem.
1: Hezký den. 4. To je rekordní počet červených karet udělených v jednom zápase světového šampionátu. V roce 2006 jich tolik udělil v osmifinále turnaje hraného v Německu ruský rozhodčí Valentin Ivan. I my se vás teď ptáme nesoutěžně na to, které dva týmy se tehdy utkaly. Můžeme napovědět, že šlo o reprezentace evropských států.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to zápas Nizozemska s Portugalskem a duel byl tak vyhrocený, že se pro něj vžila přezdívka Bitva o Norimberg.
1: V prvním poločase to ještě nevypadalo, že se utkání zapíše do historie. Nejdřív byl ve nastavení úvodní půle vyloučený portugalský záložník Costinha, který dostal dvě žluté karty, první za skluz do protihráče a druhou za hru rukou.
0: Po změně stran už se ale rozpoutala mela. V jedné z potyček krátce po startu druhého poločasu trefil hvězdný Portugalec Luis Figo hlavou jednoho z protihráčů, rozhodčí Ivanov, ale tenhle zákrok přehlédl a za něj ještě červenou kartu neudělil.
1: Právě Figo hrál důležitou roli v dalším vyloučení. V 63. minutě ho totiž fauloval nizozemský obránce Khalid Bularus a za tento zákrok viděl druhou žlutou, a tedy i červenou kartu. Fauloval přitom v těsné blízkosti laviček, mezi kterými hned začala šarvátka.
0: No a od té doby se celé týmy hádaly snad při každém přerušení, což přineslo další vyloučení a opět po druhé žluté kartě. V 78. minutě jí dostal Portugalec Deco za to, že nenechal soupeře rozehrát po odpískání faulu.
1: Poslední červenou kartu pak viděl v 5. minutě nastavení Nizozemec Giovanni van Bronckhorst a opět šlo o druhou žlutou, tentokrát za faul. Oba týmy tak dohrávali v 9 mužích na hřišti.
0: Dohromady udělil sudí Ivanov 20 žlutých karet, i to je stále platný rekord světový šampionátu a pro formu ještě dodáme, že gól padl jeden, už ve 23. minutě ho vstřelil Portugalec Maniš, a takže do čtvrtfinále tehdy postoupil tým z Pyrenejského poloostrova. Krištofe, díky.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
2: Nádherné, přátelé, Jirka Třásovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
1: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změny pro státní zaměstnance. Opozice je kritizuje. Ukrajinští uprchlíci by měli mít zaručenou dočasnou ochranu až do roku 2028. Navrhla to Evropská komise. Fotbalisté Norska a Francie se na mistrovství světa utkají o vítězství ve skupině. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové komplikuje dopravu nehoda na 27. kilometru. A počasí víkend bude velmi horký, zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice prosadila ve sněmovně změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat, ale i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice ale návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN poslanec Karel Dvořák.
3: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Zákon teď projednají senátoři. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve většině městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. Nové teplotní maximum v historii Česka může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a taky ve středních Čechách. Absolutní český teplotní rekord je zatím ze srpna 2012. Tehdy bylo 40,4 stupně. Na letišti Čápův dvůr v Táboře dnes začíná festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20. ročník. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
4: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci, ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
5: Sport. Fotbalový obránce Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru, je tak po Patriku Šikovi druhým hráčem, který po vypadnutí z mistrovství světa skončil v národním týmu. 33-letá opora pražské Slávie to oznámila na svém instagramovém profilu. Fotbalisté Francie budou hrát na závěr skupinové fáze mistrovství světa s Norskem. Souboj dvou 100% týmů, a tedy jistých účastníků playoff, začne v Bostonu ve 21 hodin českého času. Norský kouč Ståle Solbakken k soupeři, který na posledních dvou šampionátech došel až do finále, říká.
6: Myslím, že se od Francie můžeme hodně učit. V této situaci byla několikrát. Na posledních dvou mistrovstvích světa šli Francouzi do třetího kola skupinové fáze s tím, že můžou nechat odpočinout některé opory a hrát trochu jinak. Mají skvělého manažera a hráče a navíc jsou chytří v tom, jak tyto výzvy zvládat. I proto jednou vyhráli a jednou skončili druzí.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D10 u Benátek a ucpaná hradecká dálnice za Prahou. Na D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy teď pozor za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27,5 prasklá u kamiony pneumatika. Zbytky jsou na vozovce.
8: Pneumatika je roztrhaná dopravo. Okolo chodil pán ve vestě a snažil se to nějak odklidit.
7: A brzdí se prudce, opatrně dojíždějte. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se pomalu rozjíždí kolona před nehodou na 27. kilometru. 4 auta už jsou tam v odstavném pruhu. Na místě odtahovka jede se dvěma pruhy. Ta kolona je velmi dlouhá od zhruba 13. kilometru a potrvá, než se rozpustí. Pražský okruh obousměrně ucpaný před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 na letiště odstraňují následky nehody. Na kilometru 18,5 je tam fronta od Lochkova na půl hodiny. Okruh je ale ucpaný směrem z letiště na D1 od Zličína až k Ořechu a opět je to na půl hodiny. Ještě dálnice D1, kolona za Prahou před Šmejkalkou, zabere asi 20 minut a pak je kolona i v Brně směrem na Ostravu. Od Kývalky až k Omezení a ten úsek pojedete asi 25 minut. Další zelená vlna a nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno a teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Pěkný páteční podvečer, jestli ještě chodíte do školy, tak co nejkrásnější start prázdnin. Pokud už jedete někam na dovolenou, tak vám přeju co nejlepší cestu. My vám je zkusíme zpříjemnit tak jako vždycky, fajn muzikou a sportovními informacemi. Začneme tenisem. Karolína Muchová vyhrála první set v semifinále travnatého turnaje v německém Bad Homburgu. Rumunku Ruseovou zdolala 6-4. Na druhou sadu se čeká, nehraje se kvůli příliš vysoké teplotě, blížící se 40 stupňům Celsia.
2: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.
5: A teď další, méně příjemné tenisové téma. Markéta Vondroušová zvažuje kvůli 4letému trestu zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu odvolání k nejvyšší sportovní arbitráži v Lozán. Také o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport její právník Jan Exner. Mluvili s ním reportér Petr Kadeřábek s moderátorem Vojtěchem Šafářem. Teď vám tohle povídání nabízíme v repríze.
9: 4 roky bez profesionálního tenisu. To je trest, který v pondělí dostala Markéta Vondroušová od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. S námi ve studiu přímo na Vinohradech je teď i právní zástupce české wimbledonské šampionky, specialista na sportovní právo Jan Exner. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Spovídat ho budeme společně s kolegou Petrem Kadeřábkem.
11: Dobré dopoledne.
9: Možná se nabízí úplně základní otázka. Markéta Vondroušová odmítla odevzdat vzorek v loni v prosinci. Kde se to stalo, jak tomu došlo? Proč?
10: K té dopingové kontrole došlo 3. prosince loňského roku u ní doma v Karlíně v zimě pozdě večer.
11: Když se doptám vlastně na to, co tam probíhalo, tak vlastně nejvíc, co se řeší, tak je postup té komisařky. Jak to vlastně mělo proběhnout a jak to proběhlo?
10: Mělo to proběhnout tak, že dopingová komisařka se představí, ukáže sportovci svoji legitimaci, ukáže oprávnění k té dopingové kontrole a zároveň si ověří, že skutečně testuje Markétu Vondroušovou. Bohužel nic z toho se nestalo, jak nám sama dopingová komisařka přiznala na hearingu v Londýně, ale přesto to tomu nezávislému tribunálu nestačilo na to, aby vynesl nějaký mírnější verdikt.
9: Ten verdikt padl v pondělí, my už jsme společně mluvili, vy jste pro nás v to pondělí řekl, že čekáte na odůvodnění toho výroku, tak už ho znáte, jaký byl?
10: Ještě ho neznáme, tomu Sports Resolutions nebo tomu nezávislému tribunálu to většinou trvá tak zhruba měsíc, než nám dá ty kompletní důvody. Takže na to si počkáme a potom vyhodnotíme, jestli se proti tomu odvolat nebo ne.
11: 4letý trest je vlastně ta nejvyšší hranice, když to tak řeknu. Proč si myslíte, že takhle ten nezávislý tribunál rozhodl při tom všem, co jste slyšel u toho soudu, to znamená výpověď i té komisařky, která přiznala, že nepředložila doklady o tom, jaký má být dalý podepsat formulář, který je z roku 2009 už dávno neplatný. I přes tyhle ty všechny niance, které zazněly u toho rozhodčího soudu, tak proč si myslíte, že ten, i když neznáte zatím tu důvodovou zprávu, ten trest byl takhle vysoký?
10: Já si myslím, že ta ITIA, ta tenisová organizace, navrhovala 4 roky a ten nezávislý tribunál vlastně potvrdil 4 roky proto, že se rozhodli chránit systém, místo aby zohlednili naprosto specifické okolnosti tohoto konkrétního případu, přestože ta pravidla umožňují ty okolnosti zhodnotit, ale podle toho, jak to dopadlo, to já chápu tak, že ten tribunál neuznal ty naše argumenty, že pochybení komisařky bylo natolik závažné, aby ta dopingová kontrola, ta notifikace byla prohlášená za neplatnou, to je jedna věc, a druhá, že žádným způsobem neuznal ty důvody toho duševního zdraví, ty problémy, které opravdu Markéta v té chvíli prožívala, protože žádný jiný závěr než vyloženě to, že úmyslně odmítnete dopingovou kontrolu, nemůže vést k trestu 4 roky.
12: V podstatě se teď k Markétě Vondroušové přistupovalo během toho tribunálu, jako kdyby měla pozitivní dopingový test, což se ale vlastně nestalo. Ale ten trest vlastně na základě toho, známe i jiné případy, které byly skutečně pozitivní, a kde zdaleka tak vysoké tresty nepadaly, a jako laik bych se určitě ptal, jak je možné, že tak velká jména jako Švěnteková nebo Sinner vyváznou s měsíčními tresty, zatímco Markéta Vondroušová schytá takhle vysokou palbu.
10: Ono se ty případy nedají úplně srovnávat, ale princip je takový, že trest za odmítnutí dopingové kontroly je stejně přísný, jako kdybyste úmyslně dopoval, jako kdybyste si vzal EPO nebo steroidy, proto aby se vlastně sportovcům nikdy nevyplatilo odmítnout dopingovou kontrolu, protože paradoxně, když máte pozitivní test, tak máte více možností dosáhnout nějakého snížení toho trestu. A argumentovat jako Sinner nebo Švionteková kontaminací a tak dále. A samozřejmě žádnou z těchto možností nemáte, pokud se řeší jenom to, jestli jste odmítli nebo neodmítli odevzdat ten vzorek.
11: No, teď mě tedy napadá zpětně, když komunikujete s Markétou Vondroušovou, nepřiznává si sama pro sebe, že měla udělat něco jinak, že já nevím, třeba měla opravdu ten vzorek odevzdat, zavolat policii, nevím, prostě něco, jestli si něco takového vyčítá, že ten inkriminovaný den neudělal tak, jak by si asi teď představovala.
10: To jsou samozřejmě věci, které jí vyčítala ta ITIA, že pokud měla legitimní obavy o svoji bezpečnost, pokud měla strach a pokud ten dopingový protokol neprobíhal tak, jak měl, tak měla podstoupit dopingovou kontrolu, odevzdat vzorek a odevzdat ho pod protestem. Napsat do zápisu dopingové kontrole, jak to skutečně bylo, ale já si myslím zpětně za to, že Markéta žádnou chybu neudělala, protože ten průběh té dopingové kontroly a ty chyby ze strany dopingové komisařky byly opravdu zásadní, a upřímně já se vůbec nedivím, že když prožíváte něco takového, co prožívala Markéta, že ten vzorek neodevzdáte.
12: To říká advokát Markéty Vondroušové Jan Exner. O tom, co s tím trestem může samotná česká tenistka dělat, anebo co vlastně v budoucnosti může a nemůže, o tom si budeme dál povídat na Radiožurnálu Sport už za chvíli.
2: Radiožurnál Sport.
13: Sport ze všech úhlů.

0: Ve studiu Radiožurnálu Sport společně s Petrem Kadeřábkem zpovídáme Jana Exnera, tedy právního zástupce tenistky Markéty Vondroušové a specialistu na sportovní právo Jana Exnera. Ještě jednou vás zdravím. Markéta Vondroušová dostala od nezávislého tribunálu za neodevzdání dopingového vzorku trest 4 roky. Mimořádně vysoký, skoro v jejím věku likvidační trest. Dá se s tím ještě něco dělat? Dá se ten trest snížit?
1: Dá, a tou možností je odvolání k rozhodčímu soudu pro sport, takzvanému KASu, který sídlí v Lausanne a který funguje jako nejvyšší světový sportovní soud.
2: Už je Markéta Vondroušová rozhodnuta, že vás požádá o to, abyste ji právě zastupoval u KASu, protože tohle to je asi teď těžení pro následující dny.
1: To je spíš otázka na Markétu a já ji určitě doporučím, a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala. Protože, jak jsem říkal, je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Vy si v tom trošku vlastně protiřečíte s dalším právníkem Janem Šťovíčkem, který říkal, že vlastně jako nevidí moc šance, jak byste u KASu uspěli. Máte nějaké precedenci pro ten případ Markéty Vondroušové, že by KAS ho mohl na tenhle ten případ implementovat, nebo by to byl vlastně precedens pro další vývoj v tenisových kauzách nebo i v jiných sportovních kauzách, protože tohle se nemusí stát jen tenistkám.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens, a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět, a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: My se tady pořád točíme vlastně kolem toho duševního zdraví. Připomeňme, že vlastně v době dopingové kontroly, bylo to v noci, bylo to v bytě, Markéta Vondroušová byla sama doma se psem. Kdyby řekla, že to není ona, do toho mluvítka, tak by jsme tady asi teď neseděli.
1: Neseděli. Ten systém je nastavený tak, že pokud k vám přijde dopingový komisař mimo to hodinové okno a neidentifikuje vás, nezastihne vás doma, vy prostě jako neodpovíte na ten interkom nebo nevezmete ten telefon, tak se nestane vůbec nic. Nemáte ani černý puntík, nic.
0: Bylo to nakonec tedy považováno jako vlastně přiznaný pozitivní test, ale určitě Markéta Vondroušová od té doby také měla nějaké testy, které byly negativní. Kolik jich bylo, kdy přišly?
1: Jasně, několik. Hned o 4 dny později, 7. prosince, přišla dopingová kontrola, která proběhla tak, jak měla. To znamená, dopingová komisařka se identifikovala, dopingová komisařka ukázala pověření, dopingová komisařka si vyžádala od Markéty její identifikaci, takže bylo všechno splněno a ta dopingová kontrola proběhla standardně. A i potom v průběhu toho řízení a byla Markéta několikrát testována, protože to, že je proti vám vedeno vyšetřování, samozřejmě jako neznamená, že už nemáte ty antidopingové povinnosti, stále jste aktivní sportovec a můžete být testováni.
2: Může to být použito potom pro KAS právě tyhle ty negativní vzorky, nebo na ně vlastně ani nebude přihlíženo, protože zkrátka dobře k tomu inkriminovanému datumu té prohlídky ten test tam není.
1: Není to hlavní argument, nebo ten nejdůležitější argument, ale myslíme si, že by k tomu určitě mělo být přihlíženo, protože je to z našeho pohledu minimálně důkaz o tom, že Markéta toho 3. prosince nechtěla úmyslně podvádět, nechtěla nic zakrývat, protože pokud přijde dopingová kontrola o pár dní později a Markéta je opakovaně testována negativně, tak to z našeho pohledu svědčí o tom, že ona ani toho 3. prosince neměla co skrývat.
2: Jsou nějaké lhůty pro to podání ke KASu? Teď budete čekat ještě, já nevím, 3 týdny na vlastně odůvodnění té zprávy toho trestu a potom, jak to bude vypadat?
1: Přesně tak. V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu.
0: Pojďme si to shrnout aktuálně. Má teď Markéta Vondroušová zastavenou činnost. činnost, to znamená, že nemůže hrát, nesmí někoho trénovat v pozici trenérky, nesmí se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF. Platí to i pro Grand Slamové turnaje, týmové soutěže. Co vlastně může? Může si třeba zatrénovat do některého z pražských klubů?
1: Markéta může teď hrát a přistupovat k tenisu stejně jako kdokoliv z nás, jakožto členka veřejnosti. Jo, ona nemůže na oficiální trénink, který by byl vedený trenérem v rámci nějakého klubu nebo v rámci svazu, ale může si jít samozřejmě jako normálně zapinkat, může si jít zapinkat i s někým.
2: Třeba se svým právníkem.
1: Třeba se svým právníkem, který ale moc tenis hrát neumí.
2: Když se podíváme na to, jestli se teď se čeká, jestli se Markéta Vondroušová opravdu rozhodne pro to bránit se u kasu. Jak to bude náročné na čas i na finance v případě, že by se odhodlala vlastně k tomu kasu se odvolat?
1: Velmi náročné. To si myslím, že je potřeba říct na rovinu a je to něco, o čem jsme s Markétou mluvili, je to něco, o čem Markéta přemýšlí, protože ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Může to být o něco rychlejší, může to být i o trochu víc, ale v průměru to trvá zhruba takhle dlouho. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím kasem, které je spoplatněné. Musíte znova pořídit znalecké posudky, musíte znova předvolat svědky, musíte znova komunikovat s tou protistranou i s tím rozhodčím tribunálem. Takže jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo ideální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
2: Peníze se nevrátí, ale s čím byste vy šli k tomu kasu? Tedy jaký by byl třeba váš návrh na trest? Úplné zrušení.
1: Peníze se teoreticky vrátit můžou, protože vy máte právo žádat případně náhradu nákladů na právní zastoupení. Pokud by se ukázalo, že ITIA chtěla od začátku 4 roky exemplární trest a my jsme pak dosáhli úplného zproštění, tak je teda na snadě otázka, že Markéta vlastně musela vynaložit ty náklady na základě chyby, kterou udělal ITIA, ale to se posuzuje případ od případu, jo? Takže nemůže vám to nikdo dopředu slíbit. Musíte počítat s tím, že to bude zmařená investice.
2: A s čím byste tam šli tedy? Ohledně toho trestu, budete žádat úplné zproštění?
1: My bychom pravděpodobně, musíme se ještě poradit, ale pravděpodobně bychom navrhovali to samé, co jsme navrhovali v prvním stupni. To znamená, hlavní argument je úplné zproštění, protože podle nás ta notifikace nebyla řádná a to znamená, žádná dopingová kontrola neproběhla, tím pádem není za co trestat. Pokud byla řádná, tak ale Markéta měla ten oprávněný důvod to odmítnout, to jsou ty důvody toho mentálního zdraví. A až v případě, že by KAS neuznal ty naše hlavní důvody, tak bychom vlastně podobným způsobem argumentovali pro případné snížení toho trestu.
0: Ještě se na závěr musíme zeptat podle toho, co vidíme na Instagramu Markéty Vondroušové, tak ona aspoň podle svých vyjádření poslední měsíce na tom psychicky není úplně nejlépe, jak na vás působí v osobní rovině.
1: Za mě je Markéta úžasná osobnost. Já jsem ji předtím znal jenom jako hráčku, které jsem na olympiádě v Tokiu nesl tašku, když získala stříbrnou olympijskou medaili. Ale během těch 7 měsíců si myslím, že jsem jí jak jako profesionálku, tak hlavně jako člověka poznal docela dost. Je to pro ní hrozně těžký, to si nikdo z nás nedokáže představit, protože jsme v té situaci nebyli, ale za mě to už jak se k tomu staví, jak o tom přemýšlí, jak o tom komunikuje, je známka toho, že je to fakt osobnost.
0: No, budeme jí rozhodně přát pevné nervy, ať už se v budoucnu ukáže cokoliv. Povídali jsme si o tom vysokém trestu pro Markétu Vondroušovou právním zástupcem české wimbledonské šampionky a specialistou na sportovní právo s Janem Exnerem. Děkujeme moc krát.
1: Děkuji za pozvání, hezký den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Jana Horáčková má zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000 lidí. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli 3 Španělé, 99 dalších se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele už slíbili země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. V Pekingu narazilo malé letadlo do tamního nejvyššího mrakodrapu. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na 2 svědky. Letoun o velikosti auta nárazem poškodil 2 skleněné panely na plášti budovy ve vyšších patrech. Záběry z místa ukazují padající trosky a odlomený ocas malého letadla po dopadu na zem. Budova Citic Tower je vysoká přes 500 metrů. Policisté po incidentu uzavřeli některé silnice a zabránili kolem jdoucím incident fotografovat. Čínské úřady se krátce po incidentu k situaci nevyjádřili. Nejsou ani informace o obětech nebo zraněných. A pražští policisté už našli nebezpečnou ženu, po které opakovaně pátrali. Potom, co ji včera našli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní proto znovu vyhlásila pátrání. Podle lékařů žena nejspíš vypila chladící kapalinu. Policisté původně varovali, že žena může být nebezpečná sobě i svému okolí a že u sebe měla nůž. Podle mluvčího pražských policistů Jana Rybanského se pohřešovanou podařilo najít v Benešově. Sport. Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakarajová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se tak připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici od 20. do 26.

0: 1. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D11 za Prahou a zavřená silnice do Litvínova. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se stále rozjíždějí kolony před nehodou na 27. kilometru. Blokovaný už je tam pouze odstavný pruh. Do nesouvislé kolony se dojíždí zhruba na 13. kilometru a je to asi na 25 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte v páteční koloně před Šmejkalkou asi 15 minut. No a kolona na D1 stále i na průjezdu Brnem směr Ostrava a opět je to zdržení zhruba na čtvrt hodiny. Silnice 27 z Mostu do Litvínova je neprůjezdná. U Kopist vážná nehoda 3 aut. Do Litvínova jde přes Braňany. Kvůli uzavírce se tam tvoří kolona i na 13 na výjezdu z Mostu směr Chomutov. Stále zavřená taky silnice 43 ze Svitav do Brna. Za Černou horou vyprošťují nákladní auto po nehodě a odklánějí dopravu.
3: Jsem teďka projížděl po kruháči a na výjezdu směrem na Brno. Stojí policajti, je tam uzavřený. Na Brno nic nepouští.
2: V opačném směru z Brna na Svitavy byste s opatrností projet měli. Ještě Pražský okruh, dlouhé kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Postojíte v obou směrech až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností. Nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území pouze do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Taky Beyoncé jste si mohli vychutnat z vysílání radiožurnálu Sport v 17 hodin a 38 minut. U bazénu je v tomhle parném počasí určitě hodně nabito. V tom pravděpodobně nejznámějším venkovním v Praze si ale v těchto dnech jen tak nezaplavete, pokud tedy nepatříte mezi nejlepší české plavce. Ti totiž teď v Podolí závodí na mistrovství republiky a na místě je u toho také náš reportér Martin Charvát. Krásný podvečer.
1: Krásné odpoledne, krásný podvečer z Podolí, které je nabité vlastně ve všech třech venkovních bazénech, je poměrně dost lidí, ale jak zmíněno, jenom v tom jednom profesionálové. Alena Benešová, známé české jméno, tak ta se stala už mistryní republiky na 400 metrů volným způsobem. Podle očekávání tato česká vytrvalkyně a reprezentantka právě v těch závodech na otevřené vodě tak opanovala závod na 400 metrů kraul. Předtím se plavala pouze semifinále, ze kterých naprosto jasně postoupila velká jména, ať už třeba Barbora Sémanová a nebo Barbora Jeníčková na 100 metrů kraul. Vedle mě teď stojí muž, který kraulařské tratě, zvláště ty dlouhé, zná velmi dobře, tedy Jan Micka. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Mistrovství republiky tady v Podolí bývá většinou pouze v úzovkách oplocené. Teď tady je dokonce i taková startovní plošinka, podobná těm, jaké jsou například na velkých závodech, jako mistrovství Evropy, mistrovství světa. Jak se vám to líbí?
2: Mně se to uspořádání těch závodů líbí hrozně moc, protože už jenom to zázemí, co tady oddíl pořádající vybudoval společně s Českým svazem plaveckých sportů, tak je to něco neskutečného a vlastně na mě to dýchlo atmosférou ne mistrovství republiky, ale právě, jak se zmínilo, prostě nějakého mistrovství Evropy, evropského či světového poháru a podobným závodům, a pro mě je to hrozně hezký.
1: Teď právě začíná závod na 400 metrů volným způsobem mužů, ve kterém hlavním favoritem nejspíš bude Martin Straka, také český reprezentant v těch dlouhých tratích. Podívejme se ale zpátky na to, co se tady dělo přibližně před takovou půl hodinou, a sice, že se tady loučila s kariérou Kristýna Horská, česká dlouholetá reprezentantka a vlastně žena, se kterou i vy jste v reprezentaci strávil poměrně dost času. Jaký to byl pro vás moment, že se loučí s kariérou tato žena, která je stále vlastně ještě evropskou šampionkou na 200 metrů prsa?
2: Pro mě to bylo hodně emotivní, dojemný, uronil jsem slzu a nějak tomu pořád nemůžu věřit. Přece jenom s Kýťou Horskou se znám od nějakého roku 2006. Prošli jsme spolu celou juniorskou i seniorskou kategorii do mýho konce, vlastně do roku, než jsem já skončil v roce 2022, a vlastně i potom, co já jsem skončil, tak se pravidelně scházíme, vídáme, komunikujeme a pořád je to pro mě v podstatě šok a jsem překvapený z toho.
1: Říká Jan Micka ve vysílání radiožurnálu Sport.
0: Martine, zajímá mě vzhledem k tomu, jaké je počasí, jak to vlastně dělají plavci mezi těmi jednotlivými závody, jestli se snaží schovat se na co nejdelší dobu někam do stínu, někam dovnitř, protože při samotném závodě to se chladí ve vodě, to asi není tak nepříjemné, ale co mezi tím?
1: No, mezi tím tady sedí plavci na tribunách, všichni jsou pod takovými těmi party stany svých oddílů, které ale na rozpálené tribuně tady v Podolí jsou, no, řekněme, že chrání před tím přímým sluníčkem, ale samozřejmě tribuna je rozpálená, takže všichni tady jsou v poměrně dost vysokých teplotách a případně se snaží za tou vlnou, ikonickou vlnou nad krytým bazénem schovat, protože za ní už se postupně schovává také sluníčko. Jsme, pravda, už v pozdějším odpolední, takže tady je místy stín a na sluníčku kdo může, tak se snaží nebýt, což samozřejmě takový rozhodčí za každou zdrah nemohou, takže zvláště pro rozhodčí je to dost perné právě v těchto teplotách.
0: Reportér radiožurnálu Sport Martin Charvát je aktuálně na mistrovství republiky v plavání v pražském Podolí. Už si, Martine, zmiňoval, co je za tebou a hlavně tedy za plavci, ale pokud by třeba někdo, ať už dnes nebo v dalších dnech, zvažoval návštěvu republikového šampionátu, tak na co bys ho nalákal?
1: No, kdyby šlo o dnešek, tak dnes se poplave ještě poměrně dost závodů. Bude se plavat například finále mužů i žen na 100 metrů znak, stejně tak finále mužů i žen na 50 metrů prsa. Vlastně na té prsařské 50. Vojtěch Janeček v dopoledním programu předvedl vlastně ten nejkvalitnější výkon, takže tam se asi dá očekávat, že by mohlo přijít na poměrně zajímavé výkony. Jinak v těch dalších dnech to po každé bude poměrně dost zajímavé. Program je dost rozmanitý v každém tom odpoledním bloku. To je přibližně na 10 finále plus minus, takže opravdu se tady bude rozdělovat ještě hodně medailí. Jenom pokud byste se sem chystali, tak je podstatné zmínit, že to je časově není stejné, zatímco v sobotu začne finále v 17 hodin, tak v neděle už v hodin 16.
0: Martin Charvát každopádně bude v pražském Podolí, neslyšíme se s ním naposledy, tak ti, Martine, děkuji.
1: Díky, hezký den.
0: A protože bude platit to, co jsem říkal, tak bude platit i to, co zazní ve vysílání Radiožurnálu Sport teď.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

I dál jste s Radiožurnálem Sport, kde se už moc těšíme na další hrací den fotbalového mistrovství světa. Hlavně na možná největší šlágr celého programu základních skupin. Přímý souboj o první místo skupiny I mezi možným černým koněm turné Norskem a obhájci stříbrných medailí z Francie. Nabídneme vám ho od 21 hodin v přímém přenosu. Ve stejnou dobu začne taky utkání o třetí příčku stejné skupiny. Senegal nastoupí proti Iráku. Na druhou hodinu raní jsou naplánované poslední duely skupiny H. Španělsko se utká s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. A pokud se chystáte brzo vstávat nebo naopak nejít spát, můžou vás zajímat zápasy skupiny G mezi Egyptem a Íránem a mezi Belgií a Novým Zélandem. Ty začnou v 5 hodin ráno. Tak ať vstanete nebo ne, určitě se o všech těchto duelech dozvíte zase na jediném českém sportovním rádiu.

0: V německém Bad Homburgu už se konečně rozehrál druhý set semifinále tamního tenisového turnaje. V tom prvním, připomínám, Karolína Muchová zdolala Rumunku Rusejovou 6-4, pak kvůli velkému vedru následovala dlouhá pauza. Teď už Češka vede 3-1 a servíruje za stavu 30-15. Dnes vám v naší encyklopedii na radiožurnálu Sport představíme reprezentaci, která už sice hrála na minulém mistrovství světa, ale teprve na to aktuální se musela dostat přes kvalifikaci. Asi už tušíte, že budeme mluvit o Kataru, a to s Jakubem Markem. Dobrý podvečer.
1: Hezké odpoledne, nebo chcete-li tedy už podvečer. Hostitelská země minulého šampionátu je aktuálním vítězem mistrovství Asie, ale už teď je jisté, že do play-off v Severní Americe nepostoupí. A to přitom Katar vstoupil do turnaje překvapivou remízou 1-1, když proti favorizovanému Švýcarsku vyrovnal ve čtvrté minutě nastavení. V naší nesoutěžní otázce se vás ptáme, historicky kolikátý bod to byl pro tuto malou zemi z arabského poloostrova na světových šampionátech?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to úplně první bod, protože na domácím světovém šampionátu na konci roku 2022 prohrál Katar všechny tři duely.
0: Na zápas se Švýcarskem ale svěřenci španělského kouče Julena Lopeteguiho, který před 6 lety vyhrál Evropskou ligu se Sevillou, už ale nenavázali. Ve Vancouveru naopak schytali debakl od domácí Kanady 0-6 a katarský záložník Asim Bandibu dostal po utkání zákaz startu na 5 duelů. Důvodem byl tvrdý faul na Ismaela Koneho, kterému zlomil nohu a na hřišti dostal okamžitě červenou kartu.
1: V závěrečném zápase na turnaji v Severní Americe pak Katar podlehl Bosně a Hercegovině 1-3 a rozloučil se tak s turnajem s jedním bodem.
0: Tak třeba zase za 4 roky můžou si říct Katařani, kteří jsou mimo jiné také mistry Asie, takže rozhodně nejde o žádná ořezávátka. Představili jsme si je s Jakubem Markem.
1: Díky, hezký den.
0: A naslyšenou.

0: an icon. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Česko se připravuje na extrémní víkend. Může být až 41 stupňů, už dnes bylo 38.
4: Na Ústecku byla vyhlášena smogová situace.
3: Záchranáři ve Venezuele stále prohledávají trosky po zemětřesení. Má už skoro 600 obětí.
5: Podařilo se vyprostit desítky živých lidí k radosti jejich blízkých.
3: V české fotbalové reprezentaci skončil další hráč. Po útočníkovi Šikovi ukončil kariéru v národním týmu obránce Holeš. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav po nehodě u Benátek nad Jizerou neprůjezdná. A počasí v noci bude kolem 20 stupňů, zítra pak slunečno a teploty i přes 39. Jsou to hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit 39 a v neděli i 41 stupňů Celsia, což by bylo nové teplotní maximum v Česku. Nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje a taky v Praze. Na jihu Moravy platí výstraha už od středy. Meteorologové varují taky před požáry. Zákaz rozdělávání ohně vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Ústecký region se potýká se smogem kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu a podrobnosti má reportérka Gabriela Hautfoglová.
6: Limity jsou tu překročené na třech stanicích. Podle Jana Hrubého z ústecké pobočky ČHMU jsou to Rudolice v Horách, Most a Tušimice. Ozon vzniká kombinací intenzivního slunečního záření, vedra a slabého nebo žádného větru. Dráždí zejména dýchací ústrojí a oči. Hlavně tedy lidi s dýchacími obtížemi, děti a seniori by venku neměli dělat nic namáhavého. Gabriela Hautfoglová, Radiožurnál.
3: A kvůli extrémním teplotám pořadatelé ruší kulturní i sportovní akce, třeba letecký den v Břeclavi. Neuskuteční se ani závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Festival Strážnice pak zkrátil sobotní krojovaný průvod asi o třetinu. Zemětřesení, které ve středu zasáhlo Venezuelu, má zatím nejméně 589 obětí a téměř 3000 zraněných. Desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla stále rostou. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým vysílá i Česko. Lidem ve Venezuele navíc pomáhají sbírky českých humanitárních organizací.
7: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto dnes vyhlásily nouzový stav.
8: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
3: Okresní soud v Ostravě dnes odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
9: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Dál se nebudu vyjadřovat.
10: A co říkáte na kritiku, že to je šikanózní vůči panu Wolfovi?
9: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
11: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
12: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
11: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
3: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba s nás propouštět. Třetí čtení dnes koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
13: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
14: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
13: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
15: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
13: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostávala vysvědčení. Naposledy si pro něj přišly děti do základní školy v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku obec zrušila kvůli klesajícímu počtu žáků.
16: Dneska máme krásný.
17: Zaspívali si děti na úvod oblíbenou písničku a teď už ředitelka Jitka Uhlíková spolu s učitelkami předávají dětem vysvědčení.
18: Takže gratuluju ti k hezkému vysvědčení.
17: Pro poslední vysvědčení v této škole si přišel.
19: Pavel, škola to končí.
17: Už tady nebudeš chodit.
19: Je to smutný.
17: Jseš rád, že jsou prázdniny?
19: Úplně skvělý.
17: Co tě čeká?
19: Samý výlety.
17: Pro 10 dětí, které by po prázdninách do této školy nastoupily, se podařilo najít místa ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalisté Norska a Francie se na mistrovství světa utkají o první místo ve skupině. Zápas s útočnými hvězdami Haalandem a Mbappem začne ve 21 hodin, stejně jako duel Senegalu s Irákem. Ve 2 hodiny ráno se Španělsko střetne s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 hodin pak začnou zápasy Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie. Zápasy přiblížíme v reportážních vstupech. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil i v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje odvolání proti 4-letému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. 26-letá hráčka dostala trest za to, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner na Radiožurnálu Sport řekl, proč Vondroušové odvolání doporučí.
21: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit, a já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
0: Z
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená dálnice D10 u Benátek a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná u Benátek nad Jizerou. Na kilometru 27 se srazilo nákladní auto s osobním a zasahují záchranáři. Dá se sjet osobním autem na 21. kilometru a obět to. Pozor, v Tuřicích je tam zavřený most, musí se přes Kostelní Hlavno delší objížďkou. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště nehoda na kilometru 18,5, kolona na půl hodiny od Lochova. Ve směru na D1 si to řidiči prohlížejí a je tam fronta na 30 minut od plzeňské dálnice. Na dálnici D1 stále popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude slunečno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností. Nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
22: Máme další dobré zprávy z travnatého turnaje v německém Bad Homburgu. Tenistka Karolína Muchová je tam blízko k postupu do svého třetího letošního finále. Nad Rumunkou Rusovou vede 6-4, 5-2 a teď při servisu Rusové má náskok 40-30. Už promarnila česká reprezentantka jeden matchball. Pokud to ovšem dotáhne do vítězného konce, narazí na Japonku Osakovou. Muchová letos získala titul v Kataru, pak ve stuttgartském finále podlehla kazašce Rybakinové.
2: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan.

0: Je 18 hodin a skoro 15 minut a budeme teď na Radiožurnálu Sport mluvit o mistrovství světa. To není v tomhle období nic mimořádného, ale tentokrát to bude to hokejbalové v Ostravě. Čeští muži aktuálně hrají čtvrtfinále proti Velké Británii a po první třetině vedou 2-1. Možná vás zaujme, že tu aktuálně rozdílovou branku vstřelil Jágr. Ale pozor, nejde o Jaromíra Jágra, známého padesátníka, olympijského vítěze, mistra světa, majitele prstenů za vítězství v NHL, ale o Vojtěcha Jágra, kterému je aktuálně 24 let. Tak kéž by se českým hokejbalistům dařilo i dál a postoupili do semifinále poté, co vyhráli všechny zápasy v základní skupině, večer českým ženám od 20:45 už půjde o postup do finále, utkají se Slovenskem a i o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, což je stanice, se kterou už za chvíli zase zamíříme na plavecké mistrovství republiky, které hostí bazén v pražském Podolí. Tak si na to počkejte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Karolíně Muchové se komplikuje semifinále turnaje v Bad Homburku. Už měla dva matchboly, ale nevyužila je. Stále tedy platí, že první set proti Rumunce Rusejové vyhrála 6-4, ale v tom druhém je to aktuálně z pohledu Češky 5-4, teď ale podává soupeřka a vede 15-0. Jak to dál bude vypadat, to samozřejmě budeme na jediném českém sportovním rádiu sledovat. Teď se ale alespoň tedy obrazně míříme znovu schladit do pražského Podolí na mistrovství republiky v plavání za Martinem Charvátem.
1: Tady jsme znovu v místě, které je trochu chladnější. Možná neslyšíte řev moderátora na místním mistrovství republiky, protože jsme uvnitř v té takzvané vlně, té ikonické vlně, kde je pro plavce vyplavávací bazén. A hned po svém vítězství na 100 metrů znak jsem zamířil také Jan Čejka. Teď stojí proti mně. Hezký den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Váš výsledný a vítězný čas 53,78 sekundy je časem velmi dobrým pro přiblížení těm, kteří se nevyznají v plavání, tak je to přibližně půl sekundy od českého rekordu Miroslava Knedly a pro vás jako dvoustovkaře fenomenální výkon.
2: Já jsem z toho nadšený. Můj osobák předtím byl přes 54 vteřin, už je vlastně z roku 2021, takže je tomu 5 let. Takže jsem rád, že se mi vlastně po 5 letech konečně povedlo tu hranici 54 vteřin prolomit. A jak říkáte, je to super jako vizitka do té dvoustovky, že vlastně ta stovka se mi zrychlila, tak doufám, že se mi tím může zrychlit ta první stovka v té dvoustovce.
1: Jan Čejka, medailista z mistrovství Evropy v krátkém bazénu, teď se chystá na mistrovství Evropy v bazénu dlouhém. V jaké fázi přípravy jste? Protože většinou se forma takzvaně neladí zrovna na národní šampionát.
2: Teďka jsme máme akorát za sebou soustředění na Mallorce na 2 týdny, takže vlastně je to hnedka po soustředění. Tohle jsou ale pro nás takový poslední kontrolní závody, protože žádný další už před Evropou nebudou. Takže samozřejmě chci vyzkoušet, jak na tom ta forma je, jak to vypadá. A tohle za mě jako je dobrá vizitka, takže se těším, co ještě z toho můžeme vytáhnout za ten měsíc a půl do toho vrcholu.
1: Pořád to jde vzhůru, co jsem se koukal na časy, které jste plaval na populárním mítinku Mare Nostrum, na mítincích, které jsou spojené ve Španělsku, Barceloně a potom následně ve Francii, tak jak jste spokojený s tím, kam se to celé posouvá?
2: Z těch závodů jsem měl super pocit, mě to hrozně bavilo, protože jsou to vlastně 3 závody v krátké době hnedka po sobě, takže člověk si může zkusit třeba měnit taktiku nebo nějaké věci v tom závodě a má hnedka vlastně tu zpětnou vazbu, jestli to bylo rychlejší nebo pomalejší, takže řekl bych, že v tomhle jsem se hodně toho jako naučil, jak tu dvoustovku plavat a posunulo mě to a řekl bych, že s těma časama jsem byl spokojený takhle v průběhu sezóny.
1: Vy jste pořád ve stejné tréninkové skupině, pořád trenér Tom Rushton, který vás lidově řečeno nastartoval před rokem a půl, protože od té doby, připomeňme, pořád to jde vzhůru, medaile na posledním evropském šampionátu v krátkém bazénu důkazem.
2: Ano, pořád jsem v té stejné skupině, zatím to mě jít nechci, protože říkáte, jde to nahoru a hlavně jsem tam spokojený, baví mě to s těma lidma, s celým tím týmem, myslím si, že ta atmosféra, vůbec ta podpora je tam skvělá, takže jsem maximálně spokojený.
1: Jan Čejka ve vysílání radiožurnálu Sport. Jaké jsou cíle na to mistrovství Evropy? Protože, už jsem to naznačil, medaile na posledním šampionátu, vzrůstající forma, tak nějak se to nabízí, že třeba na té dvoustovce vaší hlavní trati by to možná šlo, co?
2: Tak samozřejmě člověk se vždycky pomýšlí na ty největší úspěchy. Pokud by se mi povedlo zapakovat to medailové umístění, byl bych nadmíru spokojený, ale ten dlouhý bazén je něco trochu jiného než ten krátký. Na druhou stranu ten dlouhý je ten olympijský, takže doufám, že se mi povede se v tom prosadit, protože pro nás ten dlouhý je ten hlavní, takže doufám, že třeba ty výkony budou podobné jako, nebo ještě lepší než na tom krátkém bazéně.
1: Pořád v Česku trénujete sám, protože Tom Rushton funguje tak, že vlastně s plavci si píše, potom se s nimi velice často vidí, ale na nějakých soustředěních a není to takový ten denní dohled, tak nevím, jestli se to nějakým způsobem změnilo.
2: Teďka v tomhletom půl roce si myslím, že jsme se hodně snažili s Bárou Semanovou se dát dohromady, aby jsme netrénovali pořád sami, takže jsme tak nějak střídavě třeba já dojížděl do Prahy nebo ona do Pardubic, ale jinak, jak říkáte, fungujeme pořád ve stejném režimu. Ten trenér nám spíš takhle jako online a pak na těch soustředních děláme tu velkou důležitou práci.
1: Ono to vlastně dává smysl, protože jak Barbora Semanová, tak vy se snažíte v uvozovkách přiblížit rekordu, který ten světový je na minutě a 52 sekundách, takže vlastně stejný čas chcete.
2: Je to tak, my jsme ve výsledku jako úplně ideální tréninkoví partneři, protože máme stejnou trať, ty časy, osobáky máme hodně podobný, takže nám v tomto tréninku bych řekl jako svědčí.
1: Když sem lidé budou chtít přijít na mistrovství republiky, kolikrát se jim ještě ukážete?
2: Zítra mě ještě čeká 200 polohovka a to je můj poslední start tady. Potom pojedu domů, takže jestli mě chce někdo vidět, tak zítra je poslední šance.
1: Tak pokud chcete, dorazte do pražského Podolí. Jan Čejka, děkuju, gratuluju k titulu mistra republiky na 100 metrů znak.
2: Moc krát děkuju.
1: Z pražského Podolí Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
1: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
2: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
4: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
5: A teď aspoň stručně také o jedné celkem slavné sportovkyni Karolíně Muchové. Té se nakonec navzdory komplikacím povedlo postoupit do finále tenisového turnaje v Bad Homburgu. Rumunka Ruseová se sice ve druhém setu dostala ze stavu 2-5 na 4-5 a podávala, ale pak taky přišla o servis a česká reprezentantka tak vyhrála 2x6-4. O svůj druhý letošní titul a třetí celkově se utká s Japonkou Osakovou. O tenise uslyšíte i ve zprávách, které právě teď začínají. Příjemný poslech.
6: 18 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
7: Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Radiožurnál to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Záchranáři evakuovali už všechny lidi z hotelu. Podle hasičů není nikdo zraněný. Zásah ale komplikují vysoké teploty. Hasiči se proto častěji střídají. Policisté uzavřeli průjezd ulicí a řídí dopravu v okolí Hybernské ulice. V Německu padl teplotní rekord pro měsíc červen. Teploměr ve městě Saarbrücken na jihozápadě země naměřil 40,9 stupně Celsia. Předchozí rekord byl 39,6 stupně. Agentuře AFP to řekla německá meteorologická služba. Teplotu přes 40 naměřilo celkem 5 stanic v Německu. Vlna veder sužuje i další evropské státy, včetně Česka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by o víkendu mohlo být až 41 stupňů. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodl o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhala a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhal vinu odmítají, Tic se k případu zatím nevyjádřil. A začal festival okolo Třeboně. 11-denní akce nabídne na různých místech města koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu pak připomíná výstava v domě Štěpánka Netolického.
4: Sport.
7: V úvodním kole tenisového Wimbledonu čeká finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou, české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s Britkou Klumanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Popirinem, Jakub Menšík narazí na Brita Semjula. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého Grand Slamu 10, muži jsou ve čtyřech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D10 u Benátek a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná u Benátek nad Jizerou. Těsně před sjezdem na kilometru 27 zasahují hasiči u vážné nehody osobního auta s nákladním. Dopravu odklání na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno a před odklonem už se tvoří zatím kratší kolony. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště nehoda na kilometru 18,5, kolona na půl hodiny od Lohkova. Ve směru na D1 od letiště, tam je kolona ještě delší, řidiči si prohlížejí nehodu v protisměru, fronta 30 minut od plzeňské dálnice. Ucpává se kvůli tomu i příjezd z Plzně do Prahy po D5, brzdí se u sjezdu na Rudnou. A ještě do Opavy, silnice 11 na výjezdu z Opavy do Bruntálu, neprůjezdná. U odbočky na Milostovice se srazilo auto se čtyřkoulkou.

0: a dopravu policisté odklánějí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude jasná, ochladí se na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: sír a tatí sír.
1: Přiznám se, že jsem na tom stejně jako kapela Lucie, i já mám rád sír a taky mír vlastně taky, ale teď pojďme přece jenom ke sportovním tématům. Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé zakončí základní skupinu světového šampionátu duelem s Uruguayí. K prvnímu místu ve skupině jim nejspíš stačí remíza. Hrát se bude ve 2 hodiny ráno, současně se utkají Kapverdy se Saudskou Arábií. O dalším taháku hracího dne řekne víc na úvod sportovního přehledu Krištof Kou. Dobrý podvečer.
2: Hezký den. Fotbalisté Francie budou hrát na závěr skupinové fáze mistrovství světa s Norskem. Souboj 200% týmů, a tedy jistých účastníků playoff, začne v Bosnu ve 21 hodin českého času. Norský kouč Ståle Solbakken k soupeři, který na posledních 2 šampionátech došel až do finále, říká:
3: Myslím, že se od Francie můžeme hodně učit. V této situaci byla několikrát. Na posledních 2 mistrovstvích světa šli Francouzi do 3. kola skupinové fáze s tím, že můžou nechat odpočinout některé opory a hrát trochu jinak. Mají skvělého manažera a hráče a navíc jsou chytří v tom, jak tyto výzvy zvládat. I proto jednou vyhráli a jednou skončili druzí.
2: Ve 21 hodin začne taky druhý zápas skupiny I mezi Senegalem a Irákem. V 5 hodin ráno pak Egypt vyzve Irán a Nový Zéland Belgii. Ze všech zápasů nabídneme reportážní vstupy.
1: Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už ve skupinové fázi mistrovství světa reprezentační kariéru i obránce Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Informoval o tom na sociální síti Instagram. Holeš debutoval v reprezentačním Ačku v září 2020 proti Skotsku. Od té doby zapsal za národní tým 43 startů, během kterých 2x skóroval. Vedle probíhajícího světového šampionátu se zúčastnil i 2 mistrovství Evropy.
2: Fotbalový klub Spardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a jeho asistentem Tomášem Poláchem. Oba podepsali nový víceletý kontrakt. Ten původní by jim vypršel za 2 roky. Trousil přišel do Pardubic během podzimní části minulé sezóny. Z posledního místa se pod jeho vedením tým posunul na 8. příčku po základní části.
1: Tenistka Karolína Muchová si zahraje finále turnaje v Bad Homburgu. V semifinále generálky na Wimbledonu porazila Rumunku Rusevou 2x6-4. Zápas byl po prvním setu přerušený kvůli velkému horku. Ve finále se Muchová utká s Japonkou Naomi Osakovou.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti 4-letému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost v tenisu. Ten potrestal wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
4: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
1: Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně se zítra v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
5: Zase je dobře, jestli můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
2: Češi nastoupí 3. července ke kvalifikačnímu duelu ve Švédsku a 3 dny potom v Brně proti Estonsku.
1: Takový byl sportovní přehled, který připravil a také společně se mnou přečetl Krištof Kousal. Díky za to.
2: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Do 80. let jsme se vrátili s kapelou Frankie Goes to Hollywood, ale teď zase zpátky do roku 2026, což je rok, kdy třeba Ostrava hostí mistrovství světa v hokejbale a čeští mužští reprezentanti jsou na nejlepší cestě do semifinále, protože ve čtvrtfinále už vedou nad Velkou Británií v závěru druhé třetiny 6-1. A ještě jeden sport teď stihneme ve 6:45 na radiožurnálu Sport. Lídr průběžného pořadí mistrovství světa Formule 1 Ital Andrea Kimi Antonelli zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na Velkou cenu Rakouska. 19-letý pilot Mercedesu předčil na trati ve Spielbergu o 40 tisícin sekundy týmového kolegu Brita George Russella. Třetí byl Australan Oscar Piastri z McLarenu.

0: Atletka Lourdes Gloria Manuel, česká reprezentantka, se chystá na další závod Diamantové ligy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů poběží v neděli v Paříži, i když organizaci mítinku může zkomplikovat aktuální vlna veder v Evropě. Mluvit o tom teď budeme s JM, mám poznamenané v poznámkách, a tím JM je náš atletický reportér Jakub Marek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak bude se v neděli v Paříži závodit?
1: Teď to vypadá, že ano, že se bude závodit. Francouzská atletická federace dnes potvrdila, že se bude závodit, ale na druhou stranu pařížská policie také dnes vyzvala pořadatele víkendových akcí, tedy včetně Diamantové ligy, aby je zrušili. Takže je to stále ještě hodně otevřené, jestli se v neděli bude závodit. Na jednu stranu v neděli už mají teploty klesat, má tam být kolem 32 stupňů, tedy v Paříži. No ale když si vzpomenu přesně před rokem v Madridu na mistrovství Evropy družstev, tak tam stoupaly teploty i ke 40, i lehce nad 40 a skákala se třeba i tyčka na rozpáleném náměstí před Královským palácem, když tam vyhrála Amálie Švábíková.
0: Španělé jsou asi zvyklejší než Francouzi.
1: Asi jsou zvyklejší, ale ještě chci dodat to B. Na druhou stranu je pochopitelný argument ke zrušení akce v tom, že se bezpečnostní složky teď musí soustředit na pomoc zranitelným občanům. Je to dáno tím, že už v těch předešlých dnech tam ty teploty byly kolem 40 stupňů, takže paradoxně teď, když klesají teploty, tak to může ohrozit konání nedělní Diamantové ligy, ale přesto si myslím, že na stadionu Charlety se v neděli bude závodit.
0: Snad tě teď nezaskočím, ale co to je vlastně za stadion? Já když se řekne Paříž a atletika, tak mě na první dobrou, jak se říká, napadne Saint-Denis, protože i tam už se konalo spoustu významných atletických akcí, tedy znamená ten národní stadion, který třeba byl centrem olympijských her, hostil třeba i fotbalové mistrovství světa.
1: Ano, Saint-Denis, to napadne asi každého, stadion pro skoro 80 tisíc lidí, kde byly tedy olympijské atletické soutěže v roce 2024. To Charlety je takový, řekl bych, v úzovkách rodinnější stadion pro zhruba 20 tisíc fanoušků. Ono je to, si myslím, ale dobře a je to logické, protože když se podíváme třeba na Diamantovou ligu na olympijském stadionu v Římě, který je pro zhruba 70 tisíc fanoušků, tak tam je to hodně prořídlé. I když je tam třeba 20 tisíc lidí, tak zkrátka úplně to nevypadá dobře.
0: Ono je něco 20 tisíc na 20 tisícovém stadionu a na 50, 60, 70 tisícovém.
1: A i úplně jiný v úzovkách kotel tam fanoušci udělají a na tomto stadionu Charlety měl být v roce 2020 evropský atletický šampionát, ale tehdy kvůli covidu byl zrušen, takže ho tehdy nemohli atletičtí fanoušci úplně poznat, ti, co tedy nesledují Diamantovou ligu, ale na Charlety se tradičně závodí v Diamantové lize.
0: Pojďme teď už vyloženě na sportovní stránku akce. Jak kvalitní konkurence čeká na českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel?
1: Určitě musím vyzdvihnout jméno Lady Paulinové, to je sprinterka z Dominikánské republiky a vítězka zmiňovaných olympijských her v Paříži, tedy na Saint-Denis vyhrála 400. No a teď vstoupila do sezony s kterým časem pod 49 sekund, 48.91, ale za touto jasnou favoritkou už papírově by tam mohla někde Lourdes Gloria Manuel být, připomenu, ten její čas 49.74 z ostravské zlaté tretry, nový osobní rekord pro tuto českou sprinterku, ale v posledním startu v Hengelu v neděli v Nizozemsku moc nepřesvědčila, tam skončila čtvrtá za čas o víc než sekundu pomalejší než v Ostravě, tak teď snad zase ta křivka výkonnosti a toho času půjde nahoru, tedy ten čas půjde dolů.
0: Stále si povídáme o atletice s reportérem Jakubem Markem. Po nedávné svatbě ve francouzském Cannes se k závodům vrací světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis. Ve svém posledním závodě ale překvapivě nevyhrál. Můžou mít teď jeho soupeři v Paříži na Diamantové lize větší šance na vítězství?
1: Jsem na to hodně zvědavý, ale on je takový profesionál, že věřím tomu, že opět nedá nikomu šanci. On skutečně doma ve Stockholmu v tom zmiňovaném závodu 7. června prohrál, překvapivě prohrál s Curtisem Marshallem Australanem, který bude také ve startovní listině závodu v Paříži, ale stále říkám to, že on je k poražení, ale dá se porazit, nejde podle mě stále v této formě porážet a přesto, že byl tedy na svatbě svatbě v Cannes. Dal si pak takové na něj poměrně delší volno, vynechal proto třeba i ostravskou zlatou tretru, ale teď bude opět určitě skvěle připraven. Bude tam třeba i Emanuel Karalis, který vyhrál ostravskou zlatou tretru, další z tyčkařů, který se letos dostal přes 6 metrů, ale pokud přijede v té své nějaké průměrné formě, tak Armand Duplantis by neměl mít žádného soupeře většího. A ještě když se podíváme na další disciplíny, tak osmistovku poběží opět Švýcarka Audrey Verová, která vyhrála také na zlaté tretře a hlavně předtím se relativně přiblížila rekordu Jarmily Kratochvílové z roku 1983 na 7 desetin sekundy. Bude tam s ní třeba i Femke Bolová Brudersová, na stovce Američan Noah Lyles v oštěpu, skvělá Číňanka Jens, i která se přiblížila pro změnu světovému rekordu Barbory Špotákové, takže bude to opět nabité.
2: Probrali jsme blížící se nedělní, doufejme, že se tedy bude pořádat, atletickou diamantovou ligu v Paříži s reportérem Jakubem Markem, který právě královnu sportu má v redakci Radiožurnálu Sport na starost. Tak děkuji, Jakube.
1: Díky, hezký den.
2: A teď už jste asi podle prvních tónů poznali, že vám nabídneme na Radiožurnálu Sport Bruce Springsteena a jeden z jeho největších hitů, Streets of Philadelphia. Tak si to užijte, krásný večer. Bruce.

0: pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou dosáhnout k 41 stupňům Celsia. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Španělé se utkají s Uruguayí. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov komplikuje dopravu nehoda na 27. kilometru. A počasí zítra čekejte slunečno s teplotami až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Meteorologové varují před extrémními teplotami o víkendu. Zítra můžou překročit i 39 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, taky v Praze a na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až k 41 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Miroslav Řezáč. Podle něj se požár dál nešíří. Záchranáři evakuovali všechny lidi z hotelu, zhruba 200 lidí. Podle nich nikdo není zraněný. Zásah podle Řezáče komplikuje dopravu v okolí.
5: Policie na místě řídí dopravu vlastně na křižovatce u Bulhara, ale i v okolí Masarykova nádraží, a ta ulice okolo toho hotelu Hybernská je tedy kompletně uzavřena momentálně.
4: Na místě dál platí třetí stupeň poplachu, a to kvůli vyššímu počtu hasičů, kteří se musí kvůli vysokým teplotám častěji střídat. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek zatím není pravomocný. Rezort hnutí ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
6: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. A to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Tým českých záchranářů odletí do Venezuely zítra dopoledne. S následky rozsáhlého zemětřesení, hlavně hledáním lidí v sutinách, tam bude pomáhat 70 lidí. Budou mezi nimi hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy. Oznámila to mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Kdy přesně se český tým zapojí do záchranných prací, zatím není jasné. Dvě zemětřesení zasáhla severní pobřeží Venezuely ve středu večer místního času. Počet obětí se zatím vyšplhal na víc než 580 a zraněných jsou skoro 3000. V Česku začaly žně. V prvních dnech zemědělci sklízeli hlavně vojtěšku nebo jetel. Teď vyjíždějí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
7: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
8: Sport. Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na světovém šampionátu o první místo ve skupině. Oba týmy mají po dvou zápasech plný počet bodů. Za Francii dal už 4 góly Kylian Mbappé. Norsku stejným počtem branek pomohl Erling Haaland. O obou kanonýrech mluvil na tiskové konferenci před zápasem norský kouč Ståle Solbakken.
9: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů, hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
8: Utkání Norsko-Francie začne ve 21 hodin českého času, stejně jako souboj Senegalu s Irákem. Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. V 5 hodin pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D10 u Benátek nad Jizerou a zavřená silnice 11 u Opavy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky odstraňují následky nehody osobního auta s nákladním. Dálnice byla zavřená, teď už se u nehody projíždí alespoň levým pruhem. Kolona se tam ale rozhýbává jen velmi pomalu. Dopravu tak policisté stále odklánějí na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno. No a na objížďce silný provoz, i tam je dlouhá kolona právě před Hlavnem. Zkuste sjet už na 14. kilometru, objet to přes Sojovice a Starou Lysou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se zkrátila kolona před omezením u Šmejkalky. Zdržíte se už jen do 10 minut. Na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Odstraňovaly tam následky nehody a provozu teď už nic nepřekáží. Silnice 11 je zavřená na výjezdu z Opavy do Bruntálu. Před obcí Vlaštovičky se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu odklánějí přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech i oblačno a teploměry ukážou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
12: Hezký páteční večer vám přejeme z radiožurnálu Sport, kde vám moc rádi nabízíme rozhovory se zajímavými hosty. Platit to bude i v příštím týdnu, tak si nalaďte třeba středeční pořad Na place s Davidem Novotným, který si pozval fotbalistu Jiřího Skaláka. Ve čtvrteční desítce Pavla Horváta přivítáme vicemistra Evropy z roku 96 Karla Radu a v pátečních kilometrech Jiřího Ješka vám nabídneme povídání s jediným Čechem v basketbalové NBA. Víte, Krejčím. Myslím, že dost důvodů, proč poslouchat naše pořady, které jsou vždycky ve vysílání radiožurnálu Sport ve všední dny od 10 do 11 hodin, ale zůstaňte s námi i teď. Další minuty jediného českého sportovního rádia budou fotbalové a taky golfové. Hezký večer.
10: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.

0: Antiky od nejslavnější irské skupiny U2 a vlastně se to docela hodí vzhledem k nejbližšímu tématu radiožurnálu Sport, protože romantika může mít různou podobu. V americkém Seattlu se chystá takzvaný Pride zápas mezi Egyptem a Íránem. Lokální pořadatelé zahrnuli tohle utkání fotbalového mistrovství světa do programu tamního festivalu na podporu sexuálních menšin. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji se na tento duel naladil už cestou do Seattlu, a to dost bizarním způsobem. Na tichomořském pobřeží v Oregonu se náhle a nečekaně ocitl v roli svědka při svatbě dvou amerických dívek.
1: Zastavil jsem, abych si trochu odpočinul na dlouhé cestě do Seattlu u silnice tady na pobřeží Oregonu.
2: This is technically the ceremony, so we just did it.
1: A dvě dívky ve svatebních bílých šatech mě náhle požádali, jestli bych se jim nepodepsal jako svědek jejich svatby.
2: My name is Hayley.
3: Hayley and
2: Miranda.
1: Svůj sňatek sem přiletěli uzavřít až ze Severní Karolíny, tedy z úplně opačného konce Spojených států.
2: We're from all the way on the East Coast. We just wanted to go somewhere beautiful.
4: Chtěli jsme se vzít na místě, kde je to krásné, a chtěli jsme to udělat sami, bez rodin. Nestáli jsme o to, aby nás příbuzní viděli, jak se líbáme. Chtěli jsme se soustředit jen jedna na druhou. Začali jsme to plánovat před rokem. Sehnali jsme si tady Amy, naši fotografku, a ta řekla, že nejlepší místo je Oregon. Tak jsme tady.
1: Směje se Hayley na divoké pláži nedaleko hranice Oregonu s Kalifornií. Ve Spojených státech se každoročně objevují stovky návrhů zákonů, které jsou podle kritiků namířené proti právům sexuálních menšin. Americká unie pro občanské svobody jen letos napočítala přes 500 takových návrhů, z toho přes 30 už bylo uzákoněno, výhradně v republikány řízených státech.
2: I
4: tady, ve velmi liberálním státu, je to nervy drásající, žádat takhle někoho, aby nám šel za svědka. Nikdy nevíte, jestli ten člověk bude schvalovat, co děláme. Stejně tak, když jsme si dělali fotky nedaleko v sekvojovém lese, tak jsem měla strach. Naštěstí všichni tu byli skvělí, ale nesu si tohle trauma z dětství. Jsem z malého města, z nábožensky založené rodiny, a tam nebylo v pořádku být lesba.
1: Vypráví mi Hayley, která spolu s Morandou žije ve městě Raleigh v Severní Karolíně, tedy jižanském státě s demokratickým guvernérem a republikány řízeným zákonodárným sborem.
2: Gay marriage is federally recognized.
4: Manželství pro gay páry je federálně chráněno, takže jsme v pohodě ve všech 50 státech. A LGBT komunita je více zastoupená, zlepšilo se to. Ale pořád nejsem v klidu, pořád mě to znepokojuje. Politicky se to může změnit během několika let, takže si držíme palce, aby všechno zůstalo, jak to je, aby takováto manželství zůstala legální.
1: Federálně chráněné jsou sňatky stejnopohlavních párů na základě rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2015. V současném složení už tento soud přehodnotil a zrušil federální ochranu interrupcí a republikánští zákonodárci třeba v Idahu, Jižní a Severní Dakotě i dalších státech otevřeně volají po zrušení práva gayů a leseb uzavírat manželství.
2: We picked a really good spot.
3: Do you by chance follow the World Cup or play soccer or something like that?
2: No. I know what's happening.
1: Zkouším lehčí téma, tedy fotbal. Sport novomanželky moc nezajímá, ale světový šampionát zaregistrovali. Nedaleko jejich města mají tréninkovou základnu Norové. A nakonec je možná i nalákám ke sledování mundialu, když říkám, že mířím do Seattlu na Pride zápas Egypta s Iránem.
4: Budeme zrovna na líbánkách, takže bychom se mohli aspoň podívat v televizi. Máme za sebou dost cestování, tak třeba to bude dobrý relax, sednout si a podívat se na mistrovství světa. A možná získáme novou zálibu.
1: Směje se Miranda a se svou novou manželkou začíná chystat večerní táborák a na piknikové dece také svatební dort. Z pláže Lone Ranch na pobřeží Oregonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Foo Fighters na radiožurnálu Sport v 19.20, kdy moc rád připomenu postup tenistky Karolíny Muchové do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu. Kromě Rumunky Rusové se musela vypořádat také s velkým vedrem, kvůli kterému byl zápas mezi prvním a druhým setem na hodinu a půl přerušený. O svůj třetí titul kariéry si Muchová zahraje s Japonkou Osakovou. Kéž bychom teď mohli přidat další české úspěchy, nikoli v tenisové, ale golfové z Czech Ladies Open, které dnes začalo úvodním kolem, tak jak se dařilo českým hráčkám, to už teď probereme s Krištofem Kousalem. Dobrý večer.
1: Hezký večer, dařilo se jim dobře, mám dobré zprávy z Berouna. Sára Kousková, aktuálně nejlepší z českých hráček, česká jednička na děleném pátém místě po prvním kole se skóre -7. Sára Kousková skvěle začala to kolo, ona startovala na 10. jamce, takže vlastně v opačném gardu ty dvě devítky a hned po 8 jamkách už byla na skóre -6, pak jednu ránu ztratila, pak další dvě ubrala, takže celkově -7 a na aktuálně vedoucí nebo po prvním kole vedoucí zkušenou Velšanku Lidii Holovou ztrácí dvě rány, takže ten odstup je docela malý a hlavně Sára Kousková je na čele, no a v první 15 celkového pořadí 15 a dělených pozicích jsou celkem 4 Češky, takže z českého hlediska zatím velmi úspěšný start do turnaje, o 14. pozici se skóre -5 dělí Lucie Váchová, Tereza Zapletal Koželuhová a Jana Melichová. Váchová a Melichová, tyhle dvě české hráčky, ty zapsaly dokonce bezchybná první kola, neměly ani jedno bogy, takže určitě úspěšný start. Když se dívám dál leaderboardem, tak o 44. pozici se dělí další dvě Češky, Anna Andrýsová a Patricie Maková se skóre -3.
0: Nevím, jestli to není příliš záludná otázka, ale čím je vlastně Czech Ladies Open v Berouně výjimečné? Proč by třeba se naši posluchači, pokud chtějí, mají rádi golf, měli zítra nebo pozítří do Berouna vydat?
1: Jedna věc je ta, že před turnajem na tiskové konferenci organizátoři, respektive zaznívali tam hlasy, že organizátoři hodně chválili, v jakém stavu je hřiště. Dokonce greeny v Berouně v tom Royal Baron Golf Clubu jsou údajně zatím nejlepší ze všech turnajů, které se na Ladies European Tour v téhle sezóně odehrály. Klobouk dolů před pořadateli Greenkeepery, kteří to hřiště takhle pěkně připravili, vzhledem k tomu, jaká vedra jsou v posledních dnech a jaká nás ještě čekají. Divácky možná to bude trošku složitější z toho ohledu, že opravdu má být velké teplo, ještě větší než bylo dneska, jak zítra, tak pozítří. Takže určitě, pokud se někdo bude chtít přijít podívat na tenhle český golfový svátek, tak se bude muset nějakým způsobem vybavit proti tomu ostrému slunci a vedru, ale rozhodně se bude na co dívat vzhledem k tomu výbornému startu českých golfistek v prvním kole turnaje. V tom druhém se bude bojovat o takzvaný cut, aby české hráčky prošly do finálového nedělního kola.
0: Jak se vybaví Krištof Kousal, který první kolo ještě sledoval na dálku, ale na těch následujících nebude v Berouně chybět?
1: Nebudu tam chybět, těším se, takže i mně se týká to, že se budu potřebovat vybavit, možná i nějak ochránit techniku před tím, aby zvládla tohle horké počasí. Budu se rozhodně těšit na ty nejlepší Češky, ale taky na ty, které budou bojovat na hranici, řekněme, toho postupu do finálového nedělního kola. Aktuálně ta hranice po tom prvním se pohybuje někde kolem -1, -2 ran a na skóre even par, tedy přesně nula, je po prvním kole Natalie Saint-Germain, takže ta bude zhruba na hranici, pak hráčky, které jsou nad ní, ty jsem všechny už jmenoval, tak tam to bude o udržení toho skóre. No a potom třeba Kristýna Napoleová nebo Tereza Melecká, těm se první kolo příliš nevydařilo, tak ty budou potřebovat zítra v tom velkém vedru hodně zabrat, aby se přiblížili postupu do nedělního finále.
0: A ještě si neodpustím jednu otázku, co by reportér, který se pohybuje po fotbalových stadionech, biatlonových anebo v areálech pro vodní slalom. Já si neumím moc dobře představit, jak se pohybuje nebo jak sleduje reportér golfový turnaj, protože mně se vlastně všechny ty věci podstatné dějí na jednom místě, ale golfové trávníky, hřiště golfová mají prostě 18 jamek.
1: Je to v podstatě o tom, že si reportér musí vybrat jednu konkrétní trojici, se kterou půjde nějakou část. My na Radiožurnálu Sport ty vstupy máme několika minutové, třeba relativně krátké, takže se ty trojice dají i střídat a je možné samozřejmě v reálném čase díky moderním technologiím sledovat všechna skóre a posluchači opravdu nic neunikne, i přesto, že reportér může být jenom u jedné konkrétní trojice na jednom místě, ale třeba v Royal Baroun Golf Clubu, tak tam z prostoru, kde je klubovna, tak tam se dají sledovat třeba 4 jamky naraz, takže to je takové místo, kde se dá mít trošku větší přehled přímo očima na tom, co se děje na hřišti, ale zkrátka z těch reportážních vstupů zítřejších a pozítřejších by posluchači se opravdu měli dozvědět všechno podstatné, co se bude dít.
0: Tak se budeme moc těšit, pozval nás Krištof Kousal, a to na druhé a třetí kolo Czech Ladies Open, nejvýznamnějšího českého ženského golfového turnaje, který tedy pořádá berounský resort. Krištofe, tak se těšíme v dalších dnech přímo z místa na slyšenou.
1: Taky se těším na slyšenou.
2: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Kapela Kabát a po ní pro vás máme na Radiožurnálu Sport připravené aktuální zprávy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Anna Horáčková připravila přehled zpráv.
2: Komunální volby v Česku budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton se přiznal k nezákonnému nakládání s tajnými dokumenty. Soud by ho měl o výši trestu rozhodnout na konci října. Federální prokurátoři Boltona loni obvinili z uchovávání a šíření utajovaných informací, včetně deníkových záznamů ze svého působení ve vládě. Celkem čelil obvinění v 18 případech, přiznal se k jedinému. Vinu původně zcela odmítal. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Abdal Muhsin podle německých úřadů zastává protiislámské, krajně pravicové a protiuprchlické názory. Podle magazínu Spiegel zanechal v autě, se kterým útočil, závěť. V ní napsal, že veškerý svůj majetek odkazuje německému Červenému kříži. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 halířů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou moc čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburku a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O 2. titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou 6. Japonkou Osakovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpraná D10 před Benátky a zavřená silnice 11 za Opavou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy popojíždí pomalá kolona mezi sjezdy na Kostelní Hlavno a Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky uklízejí po nehodě osobního auta s nákladním. Průjezdný jeden levý pruh a kolona z Prahy stále dlouhá. Brzdí se na 21. kilometru u sjezdu na Kostelní Hlavno. Tam policisté dopravu odklánějí a na objížďce pak před hlavním čekejte kolony asi na 15 minut. Dá se to objet i z druhé strany přes Sojovice a Starou Lysou. Na silnici 35 z Liberce na Turnov pozor za Hodkovicemi nad Mohelkou. Ve stoupání a v zatáčce stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Jsou v něj policisté a je to vidět dost pozdě, vybočuje se. Silnice 11 je zavřená na výjezdu z Opavy do Bruntálu. Před obcí Vlaštovičky se srazilo auto se 4-kolkou a dopravu odklání přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě nejvýš

0: Dobrou zprávu z Budapešti posíláme v 19:08 z vysílání radiožurnálu Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková tam totiž postoupila na finálovém podniku světového poháru ze semifinále do nedělního boje o medaile. 20-letá loňská juniorská vicemistrině světa se mezi 18 finalistek dostala z páté pozice v semifinále B. Druhé Češce Karolíně Křenkové postup o jednu příčku utekl. Muži ti absolvují semifinále zítra a mezi 36 bojaři bude taky česká trojice Matěj Lukeš, Matouš Tůma a Marek Grič, který 13. června právě v Budapešti bojoval do poslední chvíle o bronz a skončil čtvrtý. Tak budeme držet pěsti a jak to celé dopadne, samozřejmě uslyšíte na jediném českém sportovním rádiu.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Pravděpodobně jste to u nás na Radiožurnálu Sport už slyšeli, ale možná ne. Česká fotbalová reprezentace se bude muset v dalších budoucích zápasech obejít bez obou střelců z osmifinále mistrovství Evropy 2021 proti Nizozemsku. Po útočníkovi Patriku Šikovi totiž ukončil kariéru taky tehdejší záložník a dnes už obránce Tomáš Holeš. Jeden z kapitánů Slávie to oznámil na Instagramu s tím, že se tak rozhodl už před mistrovstvím světa, ze kterého vypadli Češi po základní skupině.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Aktuální mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila kariéru. Šampionka na 200 metrů prsa se oficiálně rozloučila na mistrovství republiky v pražském Podolí. Rozhodnutí skončit poté vysvětlila našemu reportérovi Martinu Charvátovi.
3: Kristýna Horská, konec kariéry. Možná trochu překvapivý, vždyť vy jste mistryně Evropy, teď se blíží mistrovství Evropy a ono to vlastně vypadá, že vy byste měla jít obhajovat, ale vy místo toho končíte.
4: Je to tak, já už jsem do té minulé sezóny v zimě nebo v září jsem začínala s tím, že vlastně jsem si myslela, že už to bude poslední rok, jen jsem ještě nevěděla, jestli to bude ten konec v prosinci na mistrovství Evropy v krátkém bazénu nebo ještě pojedu teďka na tu dlouhou. Je mi líto, že se mi na krátké Evropě nepodařila ta medaile, že jsem byla čtvrtá od těch pár mých oblíbených setinek, takže by to bylo takový hezčí, to by mě asi víc ujistilo v tom, že je čas odejít, tak jsem si říkala, že ještě zkusím teďka tu letní Evropu a že se rozloučím tam, ale nějak v průběhu sezóny mě přecházela trošku chuť, pak jsem si nešťastnou náhodou zlomila malíček o skříň, to bylo těsně před Pardubicema, takže to bylo takový už komplikovaný a říkala jsem si, že vlastně už tam není takový to nadšení a taková ta chuť jet bojovat o tu medaili, že už jsem se sama se svojí kariérou uspokojila. Dostalo se ke mně takový to vnitřní uspokojení, že jsem věděla, že už jsem spokojená s tím, co jsem dosáhla a že už mojí největší motivací v životě není bojovat o medaile a jet na další Evropu v bazéně, ale spíš se tak nějak už přesunu do toho jiného života.
3: Kodáň 2015, krátká polohovka, poslední obrátka, vy na třetím místě. Bála jste se, že když to tam nedopadlo na medaili, že to vlastně bude dlouho v té vaší kariéře to nejbližší, kdy se jí přiblížíte, protože vlastně až v závěru kariéry jste se konečně dostala k medailím na velkých evropských akcích.
4: Je to tak, tam byl takový ten můj největší záchvěv, kdy opravdu to vypadalo nadějně, pak přišel můj slavný krav u té polohovky a všechno šlo do háje. Ano, bála jsem se toho trošku, protože se mi pak nedařilo, byly tam takový ty přesně neúspěchy, bylo mi 18-19, byla tam, že jo, nepovedená olympiáda v Riu, bylo to takový, že se mi jako nedařilo. Pak se to celý nějak zhouplo a myslím si, že jsem si to všechno srovnala víc v hlavě, věděla jsem, že chci bojovat o tu olympiádu, to pro mě byl největší cíl. Ano, přála jsem si vždycky v životě získat nějakou medaili na velkých závodech. Vysnila jsem si to a jsem strašně ráda, že se mi to podařilo, že tam mám dvě ty medaile, vím, že jich mohlo být víc, že jo, čtvrtý místo tam bylo těsný, teďka minulý rok to bylo zase těsný, ale na druhou stranu, myslím si, že díky tady těm úspěchům, neúspěchům, těm čtvrtým místům jsem vlastně furt zůstávala být odhodlaná tu medaili opravdu ještě získat a čím dál tím jsem si proto víc šla.
3: Co bylo tím klíčovým, díky čemu jste právě v závěru dokázala ty medaile získat? Díky čemu jste se z těch čtvrtých, pátých míst nebo nepovedeného posledního úseku dostala k tomu, že jste tou vítězkou minimálně medailistkou?
4: Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla i dokázat ostatním, kteří měli takový ty blbý narážky, že prostě na to nemám, že nejsem tak dobrá, že jsem si nezasloužila být tady a tady, že mi to nikdo někde zařídil a tak dále. A to mě vlastně hnalo k tomu, že prostě takhle to není, ale ten můj vnitřní pocit toho, že tu medaili tam opravdu chci mít, byl tak velký, že já jsem se kdysi dávno řekla, že bez té medaile prostě neskončím. Tak jsem ráda, že se mi to povedlo, nemusím plavat do 40, ale prostě chtěla jsem si to sama sobě dokázat. Jsem ráda, že se tam povedly ty dvě.
0: Tak takhle se usmívala v rozhovoru s reportérem Martinem Charvátem Kristýna Horská, která získala bronz na mistrovství Evropy v krátkém bazénu 2023 a zlato na evropském šampionátu o rok později. Teď ještě krátká zpráva z hokejbalového mistrovství světa v Ostravě a je to zpráva příznivá. Česko deklasovalo Velkou Británii 15-1 ve čtvrtfinále, přestože po první třetině to bylo jenom 2-1. Hattrickem se na tom podílel Jágr, Vojtěch Jágr. A teď čeká Čechy v zítřejším semifinále Finsko Dnes už nastoupí do semifinále české ženy, a to od 8:45 proti Slovensku, tak i jim budeme držet pěsti.

0: Skupina One Republic dozněla na radiožurnálu Sport přesně v 19 hodin a 51 minut. Od začátku fotbalového mistrovství světa vám v encyklopedii na radiožurnálu Sport představujeme jednotlivé týmy. A teď se budeme bavit o Uzbekistánu s Jakubem Markem. Znovu hezký večer.
1: Hezký večer. Tým z této středoazijské země se na šampionát dostal poprvé v historii a my se vás v naší nesoutěžní otázce ptáme, kolik postsovětských reprezentací se probojovalo na fotbalové mistrovství světa před Uzbekistánem.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Celkem dvě, a to reprezentace Ruska a Ukrajiny, takže Uzbekistán je třetí zemí z bývalého Sovětského svazu na světovém šampionátu ve fotbale.
1: Na mistrovství světa má Uzbekistán za sebou dva nemoc povedené zápasy. Nejdřív podlehl Kolumbii 1-3 a ve druhém duelu prohrál s Portugalskem 0-5.
3: A možnost kontru pro Portugalce. Ronaldo dostává balon od Fernandeše a dává gól. 39. minuta. Také Cristiano Ronaldo umírá dva góly v jednom zápase na letošním mistrovství světa.
1: A středoazijská země se tak na aktuálním šampionátu paradoxně nejvíc viditelnila tím, že v jejím zápase se Cristiano Ronaldo stal prvním fotbalistou v historii, který dal gól na 6 mistrovství světa.
0: To je taková hodně chabá útěcha. Uzbekistán má ale stále hypotetickou šanci na postup ze skupiny, i když o ní může do duelu s Demokratickou republikou Kongo přijít. Hrát se bude ze soboty na neděli v Atlantě.
1: A mezi nejvýraznější osobnosti týmu Uzbekistán patří trenér Fabio Cannavaro, který před 20 lety dovedl Italii jako kapitán k titulu mistrů světa a v tom samém roce dostal zlatý míč. Velmi důležitým hráčem je pak 22-letý obránce Manchesteru City Abdukadir Husanov.
0: To říká Jakub Marek, který připravil encyklopedii radiožurnálu Sport o Uzbekistánu. Díky za to.
1: Díky, hezký den.
0: A my ještě přidáme jednu velmi důležitou informaci o fotbalovém mistrovství světa, protože už známe soupisky pro ten večerní šlágr základních skupin mezi Francií, tedy obhájci stříbrných medailí, a možným černým koněm z Norska. No a ten černý kůň jako by se připravil hned o 3 ze 4 nohou, pokud mi dovolíte tohle obrazné přirovnání, protože v základní sestavě nenajdete Holanda, nenajdete Sodlota, nenajdete Edegorda. Pokud to srovnáme s předchozím utkáním proti Senegalu, tak tam najdete jednoho jediného stejného hráče a Ursnese, jinak trenér Solbakken nechává své opory odpočívat už pro budoucí první kolo playoff, které má Norsko stejně jako Francie jisté, ale o první místo ve skupině zdá se Norové zas až tak moc nestojí, ale i tak to může být určitě zajímavý zápas, který vám nabídneme v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Začínáme v 21 hodin a samozřejmě i o dalších utkáních dnešního večera a noci na radiožurnálu Sport uslyšíte. Teď posíláme kapelu Buty.

0: Fajron.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Zemětřesení ve Venezuele má už přes 900 obětí. Čeští záchranáři tam odletí pomáhat zítra. Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa. Návrhu na vazbu nevyhověl. Tenistka Muchová porazila Rumunku Ruseovou a v generáce na Wimbledonci v Bad Homburgu zahraje o titul. A počasí, víkend bude velmi horký, zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před extrémním horkem o víkendu. Teploměry můžou ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
1: Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nebyl nikdo zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči pak vyhlásili třetí stupeň poplachu. Teď už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu odletí 70 specialistů, říká mluvčí hasičů generálního ředitelství Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také staty, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3360 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady stále pohřešují. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Přesnější důvody nařízení ale neuvedl. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům. Ty cílí na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázali nákup benzínu a nafty. Tankovat na čerpacích stanicích můžou jen vozidla státních orgánů. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě dnes zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhaný v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
5: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zastupcem jsem taky uváděli a docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
6: Sport. Tenistka Karolína Muchová si zahraje o titul na turnaji v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu přerušili, pokračuje Muchová.
7: To vedro je tady šílený už poslední 3 dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé, tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a jsem rád, že jsem to zvládla dokončit ve dvou setech.
6: Muchová zabojuje o třetí titul v kariéře a druhý v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou. Čeští hokejbalisté na domácím mistrovství světa porazili Velkou Británii 15-1 v Ostravě, tak postoupili do semifinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na dálnici D11 před Prahou a nehoda na dálnici D1 na Kroměřížsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem hlásíte překážku mezi 12. až 9. kilometrem uprostřed komunikace větší předmět.
9: Jsem na Uvali, leží uprostřed dálnice nějakého velkého předmětu, jestli tam uletěla nebo zahrádka, nebo nevím.
8: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za odbočkou na Zlín srazilo auto zvěř kilometr 267. Auto je na krajnici, zvěř uprostřed dálnice. Opatrně auta tam vybočují. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Benátky zřejmě už odklidili následky nehody. 27. kilometr, vypadá to, že kolona naposledy byla zhruba kilometrová, se rozjela. A na D4 dejte pozor, u Příbrami směr Praha na 40. kilometru je na vozovce olej, úsek může být kluzký. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte slunečno a velmi teplo. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Dobrý večer, tady je Radiožurnál Sport. Ani ne hodina zbývá do výkopu očekávaného utkání fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Norskem. Už jste u nás slyšeli, že trenér Severanů Stole Solbakken proti předchozímu duelu se Senegalem nechal v sestavě jediného hráče Aursnese. Naopak jen na lavičce začínají největší hvězdy jako Haaland, Ødegaard nebo Sørloth. Tak teď ještě uklidním fanoušky francouzské reprezentace. Ta je pro přímý souboj o první místo skupiny I v plné síle s Mbappem, Olisem, Dembelem, Upamecánem, Chouaménem. Takže se opravdu, myslím, máme na co těšit, jenom to bohužel říkám z pohledu také fotbalového fanouška, nebude to nejlepší na obou stranách, minimálně ne od úvodního hvizdu. Ten uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 21 hodin a věnovat se pochopitelně budeme i zbývajícím pěti utkáním dnešního večera a nebo také z českého pohledu už noci. Tak zůstaňte s námi.
2: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan. We'll be right back.

0: Leny vás pozdravila na Radiožurnálu Sport v 10 hodin, pardon, ve 20 hodin a 10 minut, tak je to správně. Českou mužskou baseballovou reprezentaci čekají v příštích dnech souboje s mistry Evropy i světa. Domácí extraliga se proto skoro na měsíc zastavuje. Výběr kouče Chadima má totiž před sebou dva turnaje proti světové špičce. Tím prvním bude už od zítřka do první červencové soboty v Rotterdamu, ten vůbec nejstarší baseballový podnik Evropy. Odtamtud se nejen Češi přesunou rovnou do našeho hlavního města, kde bude hned následující den v neděli startovat pražský baseballový týden. O tom všem si povídal s reprezentantem Šimonem Blaškem reportér Jakub Kanta.
1: Čeká vás asi celkem nabité reprezentační léto, hlavně teda ten začátek.
2: Teďka to bude hodně intenzivní, vlastně hrajeme nějakých 10 zápasů ve 13 dnech. Na ten harlemský baseballový týden navazuje hned PBT naše tady, takže to bude, trochu musím říct, hodně náročný, ale zároveň prostě jedeme tam s mladýma klukama, který si myslím, že ty energie mají dost, připravený fyzicky si myslím, že na to jsme všichni jako dostatečně, takže doufejme, že ten začátek teďka zvládneme, uvidíme co dál.
1: Extraliga se mi zdá, že v posledních letech vítá celkem hodně, řeknu, navrátilců. Naposledy přišel třeba Marek Chlup, tak jak se posunula úroveň baseballu v Česku.
2: Ta práce prostě, která jako dlouhodobě v té České republice s tím baseballem funguje a přináší teďka to, že ty kluci můžou jezdit do Ameriky a hrajou za střední, vysoké školy, profesionální baseball, tak teďka krásně přináší to, že se ty kluci samozřejmě vracejí, že jo? Vracejí se i ty mladí kluci na chvíli, protože ta sezóna v té Americe je trošku jiná. Takže například teď se nám vrátil Ben Morgan do kotlářky, jo, který hraje v Americe na škole. Tady ty kluci všichni hrozně pozvedají tu výkonnost, jo, a celý ten level té extraligy. A je to super upřímně vidět, že prostě to nestojí jenom na těch cizích jakoby hráčích, který si přivážíme, ale opravdu ty Češi začínají jako být těma silnýma hráčema, který jsou rozhodující. Přesně jako Marek Chlup, jo, Martin Červenka, Milan Prokop třeba z Rakuje. Prostě Češi, na kterých ty týmy stojí a opravdu jako jsou to stěžení hráči.
1: Vy jako zástupce střední generace, jak vnímáte ten tlak i v kotlářce, protože tam letos se buduje, řekl bych, hodně silný tým. Je otázka, jestli tak vydrží až do konce sezóny v tomhle složení.
2: To složení se bude měnit, právě jak jsem říkal, ty kluci sice přijedou na 2-3 měsíce, ale tohle taky jako musí třeba dřív odjet. Takže spousta z těch kluků nám ještě jako zmizí, ale tlak ani upřímně jako já žádný necítím, respektive já jsem prostě přecházel jsem do jiného klubu vlastně tuhle tu zimu. Právě z důvodu, že jsem potřeboval nějaký jakoby nový drive, prostě nový nakopnutí, nějakou energii, prostě, která už mi jako chyběla. A právě že tu tam teďka cítím prostě a upřímně musím říct, že to vlastně zatím splňuje všechno, proč jsem to dělal. Sám teďka zpětně vím, že ten krok jako byl správný a užívám si to, je tam super parta kluků prostě. A to, jestli to za dva měsíce bude vypadat jinak nebo nebude, je prostě věc, kterou nic neuděláme.
1: Říká Šimon Blažek, baseballista, který před sezónou tedy vyměnil pražské Eagles za kotlářku a teď se připravuje s národním týmem poprvé v historii na start na Harlem Week v Rotterdamu, což je nejstarší baseballový turnaj v Evropě. To hraje se od roku 1961. Obecně, co to pro vás znamená?
2: Je to turnaj prozvaný od svého začátku. Takhle funguje, je to turnaj, kde se opravdu za ty roky vyměnili týmy jako Japonsko, Amerika tam hrála taky s nějakým výběrem. Opravdu je to největší baseballový mezinárodní turnaj v Evropě prostě, jo, když nevedeme brát nějakou mistrovství Evropy a tak dál.
0: Dodává 26-letý baseballista Šimon Blažek v rozhovoru s Jakubem Kantou. Jeho druhou část si budete moct poslechnout už za chvíli. Ještě předtím připomenu, že motocyklový jezdec Filip Salač po třetím místě z Velké ceny České republiky v Brně zajel 9. čas v hlavním tréninku třídy Moto 2 na Velké ceně Nizozemska a tím si v Assenu zajistil účast přímo ve druhé části sobotní kvalifikace. Za vítězným Davidem Alonzem z Kolumbie zaostal o 251 tisícin sekundy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Beck a jeho Loser tak snad se podobně nebudou cítit čeští baseballisté, kteří už zítra poprvé v historii vstoupí do Harlemského baseballového týdne, kterému Nizozemci neřeknou jinak než Honkball Week. Co je tam čeká za elitní soupeře a jak se tam omlazený český národní tým těší, to probíral Jakub Kanta ve druhé části rozhovoru s reprezentantem Šimonem Blaškem.
1: Pro mě osobně to je vždycky to byl turnaj, jdeme tomu, když jsem se dostal s reprezentací na pražský baseballový týden, tak to byla nějaká tady jako česká meta naše prostě, protože pražský baseballový týden je taky, má svoji historii a jako je to velice kvalitní turnaj. Ale ten harlemský baseballový týden je ještě jako o stupínek vejš a musím říct, že jsem se na to těšil, doufal jsem, že si tam někdy zahraju. Jsme rádi, že naše výkony teďka přinesly tu pozvánku, protože to opravdu jako není věc, která by se dělá každému týmu a každý rok, takže doufám, že to nebude naposled a že se tam ukážeme i v dalších letech.
2: To asi bude záležet i na těch výkonech, jaké tam budete s národním týmem předvádět, tak co za soupeře tam máte, na koho se nejvíc těšíte?
1: Začínáme proti Itálii, to je vždycky zajímavý zápas, to je prostě evropský derby jako naše, bude to těžký, to víme. Pak tam hrajeme proti výběru cizinců hrajících v Evropě, který se ukázali už na nějakých baseballových týdnech pražských, takže tam uvidíme, tam nikdy člověk moc neví, co se sejde. No, potom nás čeká Tajvan a Holandsko, Curaçao ještě vlastně, Curaçao bude hodně zajímavý, to jsem zvědavý sám upřímně. Mrzí mě, že vypadla Dominikánská republika, která tam měla být, to je velká škoda, to bych si jako chtěl napsat do deníčku. Těším se na všechny zápasy, jako tam fakt bude každý z velice kvalitní, prostě půjdeme do každého zápasu s tím, co tam máme, tak aby jsme ukázali právě to, že tam máme být a že na ten turnaj patříme.
2: Z Harlem Weeku se čeští baseballisté budou přesouvat vlastně do Prahy rovnou, protože tady na to naváže pražský baseballový týden. Tak jak vy to třeba máte s prací? Musel jste si brát dovolenou, protože v tom letošním roce těch turnajů je několik a myslím, že ne všichni si budou moct udělat to volno.
1: Je to tak, i proto ta nominace se mění prostě, proto tam vidíte nový hráče, mladší hráče třeba právě, protože prostě ty starší, kteří jsou základu, který jste viděli třeba v Japonsku, tak prostě tu dovolenou už nemají nebo si šetří právě na kvalifikaci na Premier 12, takže...
2: V listopadu?
1: Přesně tak. Já naštěstí mám poměrně flexibilní práci, můj šéf je z baseballového prostředí, takže jakoby k tomu má porozumění a už počáteční domluva, když jsem nastupoval, byla, že jakoby když bude baseball, takže on se mi bude snažit vyhovět, takže naštěstí jako já jsem v tomhle s tom docela v pohodě a právě díky tomu, že je teda i do Harlemu i na pražské baseballový týden.
2: Takže asi budete, řekl bych možná i jeden z mála hráčů, kteří budou moct absolvovat tyhle dvě akce, ale pojďme se ještě zastavit u poslední věci. Nová identita českého baseballu, nové dresy, nová grafika, jak se vám to líbí?
1: Dost, já grafiku mám rád, takže jakoby to není mi to úplně cizí. Líbí se mi to, že ten rebranding prostě je kompletní, že konečně to opravdu má celistvý nějaký vizuál, který se prostě propojuje, ať už to jsou webové stránky, dresy, ať to jsou čepice, fanouškovský různý předměty atd. Tak jsem fakt rád, že se to celý sjednotilo. Myslím si, že ten český baseball si to zasloužil. Tím, že pořád se na to světlo snažíme jako nějakým způsobem dostávat a prezentovat se prostě nejlíp, jak to jde, nejenom výkonama, tak tady to doufám, že jako bude další krok k tomu, aby prostě ten český baseball byl vidět víc a takhle hezky. Takže já jsem spokojený.
2: Říká baseballový reprezentant Šimon Blažek z Prahy, Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech

překvapivou boxerskou novinku pro vás máme na radiožurnálu Sport. Oleksandr Usyk oznámil, že se vzdává titulu mistrů světa těžké váhy organizací WBA, WBC a IBF. Prý to ale neznamená, že by končil kariéru v profesionálním ringu, ve kterém má úchvatnou bilanci 25 zápasů, 25 vítězství. Teď ho budu citovat. Toto je dobře uvážené rozhodnutí, o kterém jsem si jistý, že mi otevře nové příležitosti. Tohle není konec příběhu. Pokračování je před námi. Přátelé, opouštím pásy, ale ne tento sport, protože mě ještě čeká poslední tanec. To řekl 39-letý Ukrajinec Usyk.

0: tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je s vámi v 8:30. A taky Anna Horáčková se zprávami.
3: Na skoro 40% meteorologických stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo znovu v Doksanech na Litoměřicku. Rtuť teploměrů se tam dostala na 38,1 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně horké počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V neděli by se měly teploty vyšplhat až na 41 stupňů Celsia. Meteorologové proto doporučují dostatečně pít, vyhýbat se pobytu na přímém slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyslal nejméně 4 drony na lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Na síti True Social to označil za hloupé porušení příměří. Jeden bezpilotní letoun měl zasáhnout horní palubu nákladní lodi. Ta ale podle Trumpa mohla pokračovat v plavbě. Podle agentury Reuters jde o čtvrteční incident nedaleko Ománu. Irán se k útoku přímo nepřihlásil. Teherán a Washington nedávno uzavřeli tzv. Memorandum o porozumění, které má během 60 dnů vést k trvalému míru. Poslanci dnes schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání, ale i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se jí ve sněmovně zablokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. A britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu víc než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi stovku předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Areál tak téměř po 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy.
0: Sport.
3: Golfistka Sára Kousková je po prvním kole domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně na děleném pátém místě. Se skóre 7 pod par ztrácí 2 údery na vedoucí Lidii Hallovou z Walesu. Dvě rány za Kouskovou se o 44. místo dělí další 3 Češky. Váchová, Melichová a Zapletal Koželuhová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u nájezdu z Koberovic a další nehoda na dálnici D1 u 9 křížů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic. Neprůjezdná na 84. kilometru se srazilo několik aut, na místě jsou hasiči. Přistál vrtulník, poslední sjezd je 75 Koberovice. Na D1 z Prahy do Brna čerstvá nehoda u 9 křížů. 168. kilometr blokuje levý jízdní pruh, místo s opatrností průjezdné je už označené. Na D1 se další nehoda z Prahy do Brna za nájezdem na Velké Popovice. 18. kilometr vpravo stojí cisterna a osobní auto, bliká tam šipka a v místě až k omezení u Šmejkalky čekejte hustý provoz, kilometry 18-23, aktuální zdržení zhruba 10 minut.
5: 18. kilometr se brzdí do zastavení a odtamtud se začíná popojíždět. Uspany jsou všechny 3 pruhy.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: I dál jste s Radiožurnálem Sport, kde se už moc těšíme na další hrací den fotbalového mistrovství světa. Vždyť to začne už zhruba za 20 minut a to mluvím o přímém souboji o první místo skupiny I mezi Norskem a Francií, i když Norové tedy nenasadili od první minuty Holanda, Edegorda ani Sorlota, zatímco výběr země galského kohouta je v plné zbroji, včetně Mbappého nebo Dembelého. Ve stejnou dobu, tedy v 21 hodin, začne taky utkání o třetí příčku stejné skupiny. Senegal nastoupí proti Iráku. Na druhou hodinu ranní jsou naplánované poslední duely skupiny H. Španělsko se utká s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. A konečně od 5 hodin jsou na programu zápasy mezi Egyptem a Íránem a mezi Belgií a Novým Zélandem.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A u fotbalového mistrovství světa ještě zůstáváme. V seriálu Radiožurnálu Sport vám totiž tento týden připomínáme ty minulé šampionáty. Dnes se vrátíme do roku 1958. Turnaj hraný ve Švédsku nebyl pro Československo příliš úspěšný. Výběr, ve kterém nechyběl třeba ani pozdější držitel zlatého míče Josef Masopust, nepostoupil ze skupiny. A to ani přes drtivou výhru 6-1 nad Argentinou. Dále šlo Německo a Severní Irsko. Šampionát byl přesto pro obyčejného fanouška výjimečným. Lidé z celého světa mohli poprvé v akci vidět mladého Brazilce Pelého.
2: Pelé! Gól!
3: Tehdy teprve 17-letý Pelé se ve finále proti Švédsku prosadil hned dvakrát a pomohl tak Brazílii v roce 1958 k jejímu historicky prvnímu titulu z mistrovství světa.
2: Pro Pelé!
3: Se 6 trefami byl brazilský teenager druhým nejlepším střelcem šampionátu, a to za 13-gólovým Francouzem Justem Fonténem, kterého v tomto ohledu mimochodem ještě nikdo nedokázal překonat. Ale zpět k Pelému. Pro mladého Brazilce šlo o průlomový okamžik v kariéře. Stala se z něj světová hvězda a splnil slib, který dal svému otci v 9 letech.
4: Otec vždy říkal, že muži nebrečí. Pak jsem ho ale viděl plakat, když Brazílie prohrála ve finále mistrovství světa. Tak jsem mu slíbil, že pro něj ten pohár vyhraju. Bylo mi tehdy 9.
3: A jak Pelé řekl, tak udělal. V roce 1958 dovedl Brazílii k triumfu. Ve finále jeho tým porazil Švédsko 5-2.
4: Z mistrovství světa 1958 mám lepší i horší zážitky, ale i přes obtíže jsme se díky bohu stali mistry. Na šampionátu jsem si připadal jako ve snu. Přitom jsem byl ještě dítě a nikdo mi nevěřil. Někteří novináři si před turnajem klepali na čelo, jak mohl někdo nominovat teprve 17-letého kluka.
3: Uvedl před časem pro kanál FIFA jeden z nejlepších fotbalistů světové historie, Pelé. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Je přesně 20 hodin a 46 minut, máte naladěný radiožurnál Sport. Zprostit viny a zrušit trest pro Markétu Vondroušovou. To je plán právníka české tenistky Jana Exnera. Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu zákaz činnosti na 4 roky. Jan Exner se jí teď snaží přesvědčit, aby se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
1: Já jí určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala, protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Říká Jan Exner. Markéta Vondroušová byla potrestána za to, že se odmítla podrobit dopingové kontrole. Ta ale proběhla podle vyjádření samotné tenisky i jejího právníka nestandardně. V noci, mimo plánované časy kontrol, což je ale možné, přišla komisařka, která se Vondroušové neprokázala průkazem totožnosti a ani nestotožnila tenistku. Navíc komisařka předložila k podpisu české tenistce protokol o odmítnutí kontroly, který byl z roku 2009 a tudíž neplatný. Navíc Vondroušová se hájila tím, že trpí úzkostmi a tak měla z přítomnosti cizí osoby strach. Žádný podobný případ v minulosti KAS, tedy sportovní arbitrážní soud, neřešil.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: Věří Jan Exner. Markéta Vondroušová byla 4 dny po této kontrole testována a v následujících týdnech opakovaně. Výsledky všech testů byly negativní. I tím bude česká strana argumentovat. Všechny podklady pro KAS teď Jan Exner musí připravit.
1: V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu. Ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné.
2: Popisuje Jan Exner. I to, co říká, musí Markéta Vondroušová zvážit, než se rozhodne pro případné podání odvolání. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou na dvojce bez kormidelnice můžou dál útočit na třetí letošní stupně vítězů ve světovém poháru v řadě. V Lucernu bez problémů postoupili do zítřejšího semifinále. Totéž, i když ne tak hladce, se povedlo i zbývajícím třem českým lodím. Skifařce Alici Prokešové, dvojskifu ve složení Dalibor Neděla Jakub Podrazil a také párové čtyřce, která jezdí v sestavě Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal.

Fotbalisté Norska a Francie už jsou nastoupeni na stadionu v Bostonu před prvním dnešním zápasem fotbalového mistrovství světa a tak už za pár minut spustíme náš přímý přenos tohoto šlágru základní skupiny. I ale samozřejmě budeme vás informovat také o duelu Senegalu s Irákem.

0: Ryan Adams na radiožurnálu Sport. Rád vám ještě připomenu, že tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o svůj třetí titul kariéry na okruhu WTA a bude to proti Japonce Naomi Osakové. Teď už ale na fotbalové mistrovství světa začíná očekávané utkání Francouzů s Nory a tak začíná i náš přímý přenos, který vám zprostředkujeme společně s Jakubem Kantou.
1: Francie-Norsko, utkání třetího kola základních skupin a to poslední ve skupině I pro tyhle dva týmy začne už za malou chvíli. Oba týmy mají postup do play-off jistý, mají shodně 6 bodů v tabulce. Norsko po vítězství 4-1 nad Irákem a 3-2 nad Senegalem. Francie, ta porazila afrického soupeře 3-1 a s Irákem si poradila 3-0, takže z toho je zřejmé, kdo je na tom přece jenom v tom souboji o první místo o něco lépe. Jsou to Francouzi, trojky světového žebříčku a to proto, že mají lepší skóre, takže jim dnes bude stačit remíza. Norsko potřebuje zvítězit a trenér Ståle Solbakken ale na to úplně nehledí, protože nechává odpočinout většinu svých klíčových hráčů a hlavně těch ofenzivních hvězd, třeba Haalanda nebo Ødegaarda, kapitána fotbalového Arsenalu. Už je vše připraveno k výkopu na stadionu Foxborough v Bostonu, Massachusetts ve Spojených státech. Jako první budou útočit v červeném Norové, dlouhý nákop od golmana Selvika až na obranou polovinu Francie. Tam ale beci sbírají balón a odkopávají ho pryč. Mbappé teď upaluje po pravé straně. A hned to zkouší na bránu z velkého úhlu. To bylo opravdu tak metr, možná metr a půl z pravé strany od brankové čáry a trefil břevno, od kterého se míč odrazil dolů a ven do leva do hřiště. A tak Francouzi teď od půlící čáry na konci první minuty vrací balón až ke svému golmanovi, kterým je Mike Maignan. Ten přihrává na svého spoluhráče z obrany, teď si tam přiběhl pro balón také Tchouaméni, který přihrává doleva na Théa Hernandéze, tenhle bek, ale na vlastní obrané polovině vrací zpátky na Maxence Lacroix. Ten přihrává zase vedle sebe svému kolegovi po pravé ruce Upamecánovi. Ten vyzkoušel pozornost pravého beka Kundého, ten už ale zase přenáší hru přihrávkou na levou stranu. Zahraje si také Désiré Doué, levé křídlo francouzského výběru, které ale bylo zastavené v postupu směrem vpřed a tak přihrálo zase zpátky, takže teď už to přes Upamecána zkouší zase Francouzi. Po pravé straně Ousmane Dembélé v polovině druhé minuty za stavu 0-0 centruje až k levé čáře, tam si míč svým stehnem zpracoval Doué a zamířil v pohybu s míčem směrem kupředu a teď o tom budeme informovat také posluchače radiožurnálu. Pomalu ale jistě končí v Bostonu druhá minuta a Norsko hraje s Francií stále 0-0 a stejné je to také v souběžně hraném zápase v Torontu mezi Senegalem a Irákem. Jakub Kanta, radiožurnál.
0: Míč rozhodčího, protože se do hry zapojil také Angličan Michael Oliver a to určitě nebylo to, co by si všichni přáli. A tak Francouzi dostali balón zpátky, ale teď se o něj sami připravili. Vhazují Norové ze své levé strany. Před chvílí byli Francouzi opravdu blízko toho, aby se dostali do vedení. Kapitán Mbappé napal z pravého křídla břevno. Teď už se ale musíme věnovat útoku Norové, kteří jdou po levé straně a na zemi se ocitl Šeldrup, díval se na rozhodčího Olivera, ale ten zůstal úplně v klidu. Za chvíli skončí třetí minuta, skóre 0-0 platí mezi Nory a Francouzi, zatímco Francouzi hrají opravdu v plné možné sestavě, tak Norsko, dalo by se říct, s B týmem a mohlo za to hned zaplatit a teď ještě může, protože no, vypadalo to nadějně, než to nakonec dopadlo. Dembélé to měl otevřené na pravém křídle, ale místo toho zbytečně volil přihrávku do středu a tam už se to tak trochu, jak se říká, zadrbalo. Pozor na průnikový pas zase na pravou stranu k Mbappému, ten zpracovává míč a nakonec toho bude autové vhazování pro zemi galského kohouta, která dnes hraje trochu netypicky v bílých dresech a nikoli v těch modrých. Míč je teď udržel pro francouzské barvy Upamecano. Kone se zapojuje, na levo je volný Teo Hernández, jeden z dvojice bratů Hernándezových, ale tenhle dostává mnohem víc příležitostí na turnej než Lika. Na pravé straně volný Dembele, který si zpracoval balón, teď naznačil centr levou nohou, místo toho si vzal balón napravo a teď krásně dává Kundému, pod ním byl sice Olize, ale nedostal balón, ještě rána Koného, vyražená gólmanem Selvikem. Akce Francouzů ještě pokračuje, na pokutovém území si zpracovává balón Dueho oblouček měl mířit na Oliseho, ten mu ukazuje zdviženým prstem, že to bylo opravdu dobře vymyšlené, ale norská obrana byla pozorná, skóre 0-0 platí i v páté minutě.
1: Opravdu velice nebezpečnou situaci, a to další, přežili norští fotbalisté, kteří ale stále musí být v permanenci, a to kolem vlastního vápna, protože Francouzi to teď zkouší po levé straně, přijde Hernándezův centr, nakonec nerozmyslel si to a vrací je zpátky na osu hřiště na Dueho, tento zkusil z velké dálky, možná 25-30 metrů, když natáhl svojí pravačkou, ale nebyla to střela, na kterou by mohl být zrovna dvakrát pyšný, razanci sice nějakou měla, ale mířila hlavně doprostřed branky, navíc po zemi, a tak Egil Selvik neměl zrovna velké problémy na konci páté minuty, tak stále Norsko hraje s Francií 0-0 a pozor, v souběžně hraném duelu se nám mění skóre poprvé, ve čtvrté minutě se Senegal totiž v souboji o třetí místo v tabulce a zároveň první body na turnaji ujal vedení 1-0, ale teď také Norsko v Bostonu se snaží něco vymyslet. Po pravé straně to byl Bob, kdo si ale postup směrem kupředu rozmyslel a zamířil doprostřed. Odtud přihrál na levé křídlo Sheldrup, si tam šel pro balón a byl faulovaný. Tenhle norský křídelník nebo útočník sice ho předskočil Kunde, ale skočil mu taky na nohu. Rozhodčímu Oliverovi to neuniklo a je z toho tedy nedovolený zákrok, no nakonec ne, rozhodčí ho neviděl, neodpískal, možná to nebylo zase tak hrozné, jako to vypadalo z opakovaného záběru. Každopádně Francouzi teď tedy okolem půlící čáry chvíli drželi balon, teď o něj ale napadujícími Nory byli připraveni uprostřed hřiště. Torstvedt teď také o balon, ale přichází a je z toho přihrávka na pravé křídlo, přijde od Usmana Dembeleho, centr nebo střela, je to střela a hned je to gól na začátku sedmé minuty. Usman Dembele, někdejší majitel zlaté kopačky pro nejlepšího fotbalistu, dává první gól tohohle zápasu, trefuje se z pravého křídla po parádní přihrávce, bylo to celkem z podobné pozice jako před několika minutami v té úvodní pálil Kylian Mbappé. Dembele, ten byl sice o něco dál, ale možná nebyl tolik u brankové čáry. Každopádně Selvika zasáhnout nedovolil a poslal to na vzdálenější tyč a propálil naprosto všechno, co mu stálo v cestě. Ztráta balónu zbytečná Norů. Těžili z toho Francouzi přihrávkou do levého křídla, tam si ještě Dembele zasekl a pak přímo do levého horního rohu ze svého pohledu Selvikovy branky uklidil ten míč.
0: Mám k tomu dvě poznámky, opravdu výborný pas Kyliana Mbappého, který měl přehled o celé hře, všiml si, že je tam volný Usman Dembele na pravé straně a uvolnil ho tak, jak se očekává od prvotřídních fotbalistů. A ta druhá poznámka je, že je to paráda, když umí hráč zakončovat oběma nohama. Je to i nečitelné pro obránce, protože Usman Dembele se nejdříve hotovil k tomu, že bude pálit levou nohou, tím se zbavil svého obránce, vzal si to na pravou a stejně uklidil balon tam, kam si přál. A tak v osmé minutě tedy Francouzi vedou nad Nory, kteří připomínám nehrají v nejsilnější sestavě, 1-0.
1: Je tady další útočná akce Francie, sice ve vápně se válí jeden z reprezentantů země galského kohouta, ale z velké dálky to teď zkoušel Désiré Doué. Nebyla to úplně špatná pozice, pár metrů za vápnem, ale ta střela mu určitě nesedla tak, jak by si představoval. Mbappé byl tím, kdo byl v tu chvíli v pozici ležmo v 16. soupeře, už je ale na nohách, i když stále v předklonu, drží se levačkou tak trochu za bok, za záda, asi inkasoval právě do této oblasti. No a Norové, ti teď teprve ho předbíhají, je to Estigor, kdo zhruba na polovině své vlastní poloviny přihrál doleva na beka Bjerkana, ten mu ale rychle vrátil a tak si zahraje také Falkener, který hledá Torstveda. Nakonec je to Bob na pravém křídle, kdo je adresátem další přihrávky a snaží se udržet míč proti dotírajícímu bekovi Hernandezovi. To se mu povedlo, byl nakonec dokonce i faulovaný a tak budou svěřenci stole Solbakena rozehrávat z vlastní obrané poloviny standardní situaci, dlouhý nákop na útočnou polovinu, tam byl Asgard, spolu s ním také útočník Strand Larsson, ale ani jeden z nich ten míč vybojovat nedokázal, to se nakonec povedlo skoro u pulící čáry kapitánu Bergovi, ale tohle nemohlo uniknout pozornosti zkušeného rozhodčího Michaela Olivera, který si všiml, jak svého protivníka rukama stáhla, připravil ho tak o balón. Patrick Berg, tedy prvním potrestaným hráčem, dostává žlutou kartu v polovině 10. minuty, kdy Francie vede nad Norskem 1-0.
0: Nebyl to až takový chvat, který předvedl Berg, a naprosto po zásluze vidí žlutou kartu. Francouzi hrají po pravé straně. Koundé vybírá si Dembeleho, Dembele zpátky až na vlastní polovinu k Upamecanovi a zahraje si dokonce Mike Maignan, který zase dává na pravou stranu k Upamecanovi. Francouzi kombinují na vlastní polovině na konci 10. minuty, ale dělají chybu a Bob byl úplně volný na pravé straně vápna, ale nepropasíroval tam k němu míč Larsen. Tohle je obrovská škoda pro Nory, kteří mohli klidně vyrovnat. Byli 2-1, jenže Larsen místo, aby dokázal přihrát Bobovi, tak našel jenom Salibu a to samozřejmě nebylo tak, jak by Norové chtěli, a tak dál prohrávají 0-1 s Francouzi v 11. minutě. Francouzi jsou teď na levé straně, ale přihrávka do prostředka k Hernandezovi, který se z té levé strany právě do prostřed vydal, aby tam vypomohl Dembele na pravém křídle. Přihrávka za obranu na Mbappého, ale před ním odpravuje Estigor, alespoň z nebezpečného prostoru na autové vhazování. To rychle vhodili Francouzi. Kylian Mbappé, zajímalo by mě, kolikrát v kariéře vhazoval aut, to bylo samozřejmě teď kvůli tomu, že chtěl to udělat rychle. Olise, průniková přihrávka neprošla na žádného z jeho spoluhráčů a tak Koné a nalevo úplně volný Theo Hernandez. Oblouček směrem k Mbappému, ten ho napal prvním dotekem, ale byl v podstatě na brankové čáře. To by musel být skoro až zázrak, kdyby ten míč skončil v síti. Spíš to byla asi snaha najít někoho před brankou, ale ani to se nepovedlo. 12. minuta, Norsko-Francie 0-1.
1: Olise teď zblokoval odkop Aursnese a tak jsou to Norové, kteří vhazují u pravé postraní čáry a teď posílají dlouhý nákop na polovinu Francie, kde se snažil ten balón stlumit Strand Larsen, tedy Nor, který dostal dnes přednost před kanonýrem Erlingem Haalandem, který jen sleduje z lavičky spolu se svými spoluhráči, jak teď jeho krajané kombinují s brankářem Selvikem, který si vybral pro přihrávku do středu jednoho ze svých spoluhráčů, a to nebylo dobré. Zisk Francie, velká šance, protože je z toho střela, ale velice špatná. Olizeho, ten se objevil poté, co dostal ten balón na levé straně na malém vápně, byl tam chvíli úplně sám, ale ten míč netrefil vůbec přesně, jen tak ho pošťouchl a Selvik neměl problém ho nakonec zpracovat. Byl to Asgard, kdo uprostřed hřiště přišel o balón. Mbappé nesobecky přihrával doleva na Olizeho a byl to jeden z beků, nebo možná stoperů, řekl bych Estigor, který se tam vrhl po tom míči. Možná to bylo i trefení jeho ruky, možná ne. Každopádně pokračuje se ve 13. minutě za stavu Francie Norsko 1-0. Spokojenější tak můžou být Francouzi, kteří teď ale budou muset bránit standardní situaci, a to celkem nebezpečnou, protože Norové už si chystají míč, kousek od pravé postraní čáry, nedaleko za velkým vápnem z pravé strany, tedy bude zřejmě jeden z nich centrovat pravou nohou do velkého vápna na penaltě. Už si Francouzi rozdělují své hráče, které budou bránit, i když není to úplně doslova. Neřekl bych, že je to úplně klasická osobka. Vše připraveno k tomu, aby Berg poslal ten balon na malé vápno, tam ale vyšplhal nejvýš se svým výskokem Dayou Upamecano a odhlavičkoval, ale není to bezprostředně vyřešené to nebezpečí, protože na levé straně s míčem operuje Šeldrup, vrací zpátky na Estergaarda, ten centruje, Strand Larsen byl u toho míče první, kousek za malým vápnem, dokázal se dokonce i otočit, ale nevypálit přesně, to bylo moc pěkné zpracování, zatímco Francouz Upamecano tam šel hlavou, tak Strand Larsen špičičkou před ním si ten míč obhodil, stáhl a pravačkou vypálil, ale ten skákavý míč měl bohužel trochu moc vysoko a tak ho poslal nad břevno brány, kterou stráží Francouz Meňo, který teď už má míč ve své moci, ve svých rukavicích a vyhazuje ho na levou stranu, kam si zběhl Maxence Lacroix, přihrává doprostřed Olizému, ten je v upůlící čáry v kruhu, ale přichází o balón a tak je to Šeldrup, kdo se prodírá směrem před, ale jedna z bot Francouzů ho zastavila a tak je to zase Upamecano, kombinující s Lacroixem, ten se vydal už směrem k půlící čáře, tam předal Kundému, ten už se dostává na polovinu Noru a přihrává Duemu, ten ale vrací zpátky na Lacroix, takže v 15. minutě na jejím konci Norsko prohrává s Francií stále 0-1.
0: Dembele na pravém křídle s míčem vrací zase zpátky jednomu ze spoluhráčů. Je to Olise, který se docela zatáhnul, Dembele opět na pravé straně u půlící čáry. Olise vypomáhá, Francouzi jsou zhruba nějakých 20 metrů před norskou šestnáctkou. Na levo je volný Tchouaméni, ale přednost dostává Theo Hernández, který by mohl centrovat, ale neměl vlastně na koho. Takže zase rozehrávka Francouzů zhruba uprostřed útočné půlky tohoto týmu. Norové ale sbírají balón a byl to konkrétně Falkener, který ho odpálil v podstatě na polovinu hřiště. Žádná konstruktivní hra od norského týmu, který umí být nebezpečný i bez Holanda a Sørlota, ale zatím se tedy především brání za stavu 0-1 v 16. minutě, ale teď budou mít Norové balon, protože Dembele byl v offsideu. 16. minuta končí, Francie vede nad Norskem 1-0.
1: A o něco spokojenější tak může být, co se týče trenérů, Guy Stéphane, protože právě on při neúčasti Didiera Deschampa sedí jako hlavní na lavičce. Didier Deschamps totiž chybí svému týmu a to z jednoho velmi smutného důvodu, musel totiž se vrátit domů kvůli pohřbu své matky. Určitě ale sleduje na dálku, nebo možná už je zase zpátky ve Spojených státech, ale prostě nestihl se dostat včas do Bostonu na tenhle zápas, takže na dálku drží svým svěřencům palce a zatím může mít víc radosti než Ståle Solbakken, protože v polovině 17. minuty Norsko prohrává s Francií 0-1 a veze se další útočná akce Francouzů po Duem je ve vápně. Mbappé zasekl si na pravou nohu a pálil na přední tyč z levého křídla nedaleko od levého rohu malého vápna. To napálil po zemi, ale Selvik byl připravený včas na zemi, tak je z toho autové vhazování. Po Hernandézovi si zahrál Tchouaméni, také Due, ten vrací k půlící čáře na Upamecana, ten hledá u pravé lajny Koného, který přenáší hru, dalo by se říci, doleva na Tchouaméniho, ten až u levé postraní čáry hledá Thea Hernandéze, ten si narazí s Duem, ne, tak ten si zpracoval a vrací zpátky na Tchouaméniho, ten už hledá některého ze svých spoluhráčů na pravé straně, nakonec je to zpětná přihrávka na Upamecana, přes Kundého se míč dostal k pravé lajně, až k Dembelému, tento zkouší individuálně nejdřív pohybem tělem rozhýbat svého obránce, aby mohl nacentrovat, nakonec levačkou vrací směrem k půlící čáře, tam je připravený Lacroix, po něm si zahraje taky Tchouaméni a Upamecano, oblouček do pravého křídla na Dembeleho, ten v podstatě s první vzduchem vrací na Olisého, ten si vybírá uprostřed hřiště Koného, Ten má teď trochu prostoru, Norového nenapadají a tak přichází přihrávka do pravého křídla na Dembeleho. Jeho centr pravou nohou se ale odrazil od prvního bránícího hráče a tak pro balon zpátky musí Michael Olise. Stále se hraje na obrané polovině Norů, přichází pas do velkého vápna, tam to ale vyřešil Estigor, odhlavičkoval míč pryč a teď přichází odkop jeho kolegy Falknera a to na Curtise Boba, tedy pravého záložníka nebo křídelníka, útočníka, který měl ale k míči daleko a tak to bude autové vhazování. Pro francouzskou fotbalovou reprezentaci zase ten opakovaný záběr předchozí šance Mbappého, který velmi nebezpečně pálil už v první minutě, ale na svůj 17. gól v 17. zápase na mistrovství světa. Tenhle útočník Realu Madrid stále čeká. A teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Končí 19. minuta, Norsko prohrává 0-1 a to od 7. minuty, kdy se trefil Ousmane Dembélé a také v souběžně hraném zápase ve skupině I o třetí místo v tabulce vede Senegal nad Irákem, který už má jen jednoho vyloučeného hráče, takže hraje o 10. 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál. Střela Dembélého na začátku 20. minuty. Tenhle křídelník zastavil svůj pohyb po pravé straně směrem ku předu, kličkou doprostřed hřiště, příč si přendal na levou nohu a ještě než se dostal na osu hřiště, tak pár metrů za vápnem napřáhl a střelou křižnou na zadní tyč k pravé, tedy tyči Selvikovy brány, se trefil naprosto přesně. Kylian Mbappé tam udržel důležitý balón a byl to zase on, kdo přihrával právě na Dembélého. Ten to zasekl a zhruba z toho kruhu nad velkým vápnem vypálil technickou střelou placírou na zadní tyč a nedal Selvikovi šanci. 2-0 pro Francii.
0: Jakube, 7. minuta, Dembélé pravou 1-0, 20. Dembélé levou 2-0. Opravdu ta obounohost tohoto držitele zlatého míče je obdivuhodná a samozřejmě to bylo teď k duhu. Ten kruh je ve vzdálenosti 20 metrů, tohle bylo kousek za ním, takže zhruba z nějakých 21 metrů napřáhl Ousmane Dembélé a díky němu tedy Francouzi vedou už 2-0 a směřují za postupem z prvního místa. Pozor, ale teď na Nory 2-1, rázem je sníženo, no tak chvilka nepozornosti a raduje se teď Asgard, který napřáhl spoza pokutového území a vypálil trochu do protipohybu Majka Meňona, který stále postupoval směrem ke své levé tyči z jeho pohledu, ze svého pohledu, ale ta střela přišla k liší tyči od Asgarda a tak Norové také můžou slavit, už to bylo vevnitř pokutového území o nějaký metr, přišlo mi původně, že Asgard vypálil spoza něj, ale bylo to uvnitř, ještě si tam udělal kličku jednomu z francouzských obránců a pak vypálil. Tohle se Norům tedy opravdu povedlo, dokáží dávat góly, i když Holland, Edegaard ani Sedlot nejsou na hřišti. 22. minuta a Norové tedy snižují proti Francouzům na aktuálních 1-2. Dál posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: V souběžně hraném utkání jste měli před malou chvílí možnost slyšet, že Irák to bude mít s otáčením proti Senegalu opravdu hodně těžké, protože nejen, že prohrává 0-1, ale Sulaka ve 13. minutě už se nechal vyloučit. Ve 4. minutě se trefil v tomhle zápase hraném v Torontu Diara a poslal tak Senegal do vedení. V Bostonu už začala 23. minuta. Norové dokázali vstřelit kontaktní gól, ale teď se budou muset zase bránit, protože po hlavičce Estigora míč zamířil za čáru a budou tak moct zase Francouzi se něco pokusit vymyslet a to od rohového praporku, kam už s míčem putuje Dembélé, bude hrát, zahrávat ten rohový kop z levé strany pravou nohou, točí míč na zadní tyč, tam zpětná přihrávka Mbappého na Oliseho někam na penaltu, Olise ale trefil prvního hráče před sebou, teď je tady další střela, ale z velké dálky spoza vápna Francouzů, která také skončila na hradbě těl před golmanem Selvikem. ale Francouzi stále zůstávají na balónu. Koundé teď u půlící čáry přihrává do pravého křídla na Olisseho, ten se zbavil Bjerkana. Do souboje se ale tenhle Nor dokázal vrátit, zahraje si také Tchouaméni, který vrací po větnou přihrávku na Mbappého, zahraje si také Theo Hernández trochu víc na levé straně. Hlásil se mu tam sice na zadní tyči Mbappé, ale Hernández vypálil vysoko nad norskou bránu a tak z toho žádné velké nebezpečí pro norský výběr v tuhle chvíli nebylo v polovině 24. minuty. Tady máme tedy přestávku na občerstvení v utkání mezi Norskem a Francií a tak si můžeme v její úvodní části shrnout to nejpodstatnější. Hned v první minutě se dostal do obrovské příležitosti Kylian Mbappé z pravého křídla, ale i za přispění zákroku Selvika trefil jen břevno a zůstává tak stále na 16 gólech. Ale myslím si, že v 17. zápase na mistrovství světa se svým výkonem nemusí být vůbec nespokojený, protože pak připravil dva góly pro svého spoluhráče Usmana Dembeleho. Ten se trefil nejprve v 7. minutě a to pravou nohou z pravého křídla. Ve 20. minutě naznačil, že by to možná mohl zkusit úplně stejně, ale zasekl si míč na levou nohu do středu, udělal několik kroků, a to ale hodně rychlých, směrem na osu hřiště a vypálil na zadní tyč technickou střelou placírou a trefil se naprosto přesně. Jenomže to dvoubrankové vedení francouzským trojkám žebříčku FIFA nevydrželo proti 31kám z Norska příliš dlouho, protože ani ne za minutu se trefil také Asgard. No a v Bostonu tedy tak ve zbývajících zhruba 70 minutách ještě určitě v přímém přenosu radiožurnálu Sport nabídneme spoustu zajímavých momentů s Janem Suchanem.
0: Myslím, že to určitě nebylo nezajímavých nějakých 23 minut, které jsme vám zatím mohli nabídnout v přímém přenosu radiožurnálu Sport z tohoto očekávaného duelu, i když samozřejmě leckdo může být zklamaný, že Norové nenasadili to nejsilnější možné, můžeme to připomenout, zůstal jeden jediný hráč z té zahajovací jedenáctky z minulého duelu se Senegalem, a sice pravý bek Aursnes. Proč si Stole Solbakken to nechtěl s Nory rozdat na férovku, jak se říká?
1: Myslím si, že si uvědomil, že Francie je prostě hodně silný tým a proč třeba ukázat rovnou v základní skupině všechny karty, ukázat tu úplnou sílu. Na druhou stranu, já kdybych byl v jeho kůži, tak se asi takhle taky nezachovám. Prostě ve chvíli, kdy máte před sebou historickou šanci, oni tedy samozřejmě už překonali ten v uvozovkách historicky nejlepší výkon Norů na mistrovství světa, to znamená, že poprvé v historii na mistrovství světa Norové vyhráli víc než jeden zápas. Postoupili tím pádem poprvé do vyřazovacích bojů. No, mají v uvozovkách splněno, ale myslím si, že tenhle výběr prostě cílí na daleko víc, ale možná se pak třeba tyhle ušetřené, řekněme, kilometry síly můžou hodit v dalším průběhu turné.
0: A třeba už teď v dalším průběhu utkání se předvedou i ti náhradníci opět, protože oni už se několikrát předvedli, máme rozehráno po reklamní pauze, Norové teď útočí, ale balon uskočil Larsenovi v 27. minutě, kdy jeho tým ze severské země prohrává s Francouzi 1-2, Olise se zapojil do defenzivy a získal balón od Asgarda. Zapojuje se také brankář Maignan rozehrávkou na levou stranu k Theo Hernándezovi, který byl ostře napadaný Torsvetem, a i když tenhle záložník prstíčkem mává ze strany na stranu a ukazuje tímto gestem, že rozhodně nefauloval, tak anglický sudí Michael Oliver si myslí něco úplně jiného, a proto dostávají Francouzi balón, rozehrávka mezi obránci a také brankář Maignan se do toho zapojil. Teď už ale Olise, který sklepává hned prvním dotekem Upamecánovi, hraje taky v tuto chvíli Tchouaméni, který na levém křídle chtěl najít Duého, jenže to by musel být přesnější. Nesměl by poslat balón až tak daleko, i když Due docela přátelsky, řekněme, pokynul

0: Nich 1-2 z norského pohledu proti Francouzům. Hraje se 29. minuta, patička. Z levé strany Norové jdou před branku. Ještě tam je balon, který chtěl vydloubnout Larsen spod Upamecana, ale nakonec ho na tomto místě rychleji našel brankář Meňon. Ale Norové ukazují, že mají sebevědomí a že se vůbec nebojí silných Francouzů obhájců stříbrných medailí. 29. minuta, Francie Norsko 2-1 a já slyším na stadionu v Bosnu, že se tam rozjíždí tradiční norský popěvek, který má signalizovat vlastně takové veslování, takový ten pokřik, když máte veslovat a ve chvíli, kdy máte zabírat, tak se dělá to jakési hu.
1: Vikingský nájezd na bretaňské břehy v uvozovkách, ale zatím nevychází. Podle představ Vikingů Norové prohrávají na polovině 30. minuty 1-2, teď ale parádně Sheldrup vybojoval balon na vlastní polovině, po něm si zahraje taky Asgard, který přihrává doprava na Estigora. Estigor si to namířil směrem kupředu až na polovině Francie, přihrál na pravé křídlo na Boba, ten ale ten postup směrem vpřed zastavil a přihrává zase zpátky. Takže z toho bude další možná postupný útok, tak ne, protože byl to Leo Estigor, kdo svojí levačkou se snažil poslat balón na pravou stranu na nabíhajícího Boba, ale ten měl k balónu hodně daleko a tak Theo Hernandez už s míčem ve své pravé ruce zahájil autové vhazování postupem směrem před, pak si vybral Duého, ten umíč ale proti Aursnesovi rychle přišel, po pravém bekovi Norska hraje také Falkener s míčem a vrací na Estigora a teď o tom informujem také na Radiožurnálu. V polovině 30. minuty Norsko prohrává s Francií už 1-0, protože na dva góly Francouze Dembeleho ve 21. minutě, ani ne 60 sekund po Dembeleho druhé brance, odpověděl Asgard a snížil to v souběžně hraném duelu o třetí místo v tabulce skupiny I. Senegal vede ve 30. minutě nad Irákem 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Pozor teď na Larsena na levém křídle, ale Francouzi si s ním poradili, byli proti němu v přesile a naopak teď tahle země může zaútočit, ale místo toho, aby postupovali kupředu Dembele nebo Kunde, tak se vrátili až k brankáři Meňonovi, teď Kone táhne balon středem. Ve středovém kruhu se nachází Tchouaméni, se rozhlédl, jestli ho nebude atakovat některý z Norů a pak pokračoval v kombinaci směrem k Dembelému. Dembele už je s Olisem u pokutového území, teď se Francouzi museli trochu vrátit. Hernandez, Mbappé, v křídle je Due se připravuje na centrovaný balon, ale nakonec přihrává po zemi Konému, ten mohl spoza pokutového území pálit z nějakých 22 metrů, ale místo toho pokračuje francouzská kombinace. Dembele je na pravém křídle, pálí a je to 3-1, 32. minuta. Usman Dembele kompletuje hat-trick. No tak panečku, to je tedy výkon. Nejenom Lionel Messi umí dávat hat-tricky na letošním světovém šampionátu ve fotbale. Dalším do téhle kategorie výjimečných je křídelník Paris Saint-Germain a držitel zlatého míče Usman Dembele, který ukazuje, v jaké je pohodě a také jakou má kvalitu. Takhle jednoduše se to dá popsat, protože on jednak se umí zbavit soupeře, naznačit pohyb na jednu stranu, jít na druhou stranu a když získá prostor, tak pak zároveň rychle a přesně vypálit. Tak jako se to stalo právě teď, možná ten míč i olíznul trochu tyč, teď to sledujeme s Jakubem Kantou v opakovaném záběru na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport, tak ne, tyčka se balonu nedotkla, nebo obráceně míč tyčky, ale i tak to bylo těsné a přesně. Golman Selvik s tím nemohl nic dělat.
1: Ale natahoval a nechybělo mu mnoho, aby konečky prstů ten míč třeba aspoň tečoval. Nicméně to se nestalo. Dembele se svojí levačkou zase ukázal, jak moc šikovný je a že mu nesmíte dát ani metr prostoru ve vápně. Tam hned dva Norové stály právě metr od něj a nevystoupil proti němu ani jeden z nich, asi se báli třeba Kličky, no a toho Dembele se svojí levačkou využil, trefal se s ní po druhé v zápase a po třetí celkově, protože poprvé skóroval pravou nohou. Dembele tak ukazuje opravdu své velké kvality, ale teď musí zabrat také Norové.

0: Pokud chtějí s tím výsledkem ještě něco udělat. V polovině 34. minuty prohrávají 1-3 v Bostonu s Francouzi a Asgard teď přišel o balón, takže to zase na chvíli tak slavné nebude. Norové dokázali vybojovat a tak se s míčem vrací až ke svému golmanovi Selvigovi. Byl to Falkener, kdo mu přihrával. Selvig dlouhým nákopem na Larsena ho nachází naprosto přesně. Ten si jedním dotekem ten míč stáhl na zem, ale už to měl na dlouhou nohu a tam byl připravený Lacroix a balón mu odkopl. A tak Olize teď táhne další francouzský protiútok na druhou stranu. Už je u pokutového území soupeře, přihrává doprava do křídla na Dembele. Ho ten zasekává, míčem si hraje levou nohou, přihrává na vrch na velké vápno, metr za něj na jednoho ze svých spoluhráčů. Možná to byl Tchouaméni, ano, právě on z první se pokusil poslat placírkou, řekl bych, celkem zajímavé pozice. Mě by stál prakticky uprostřed hřiště, ale netrefil to asi tak, jak by si sám přál. A tak je tady odkop od brány od Selviga. 8krát na bránu už vystřelili v dosavadním průběhu. Teď končí 35. minuta. Francouzi, Honzo, kolikrát to byli Norové? Ti tam to číslo neměli moc velké?
1: Dvakrát to bylo, což není až tak zoufalé číslo, ale v porovnání s osmičkou to samozřejmě pokulhává a i proto Norové prohrávají v 36. minutě 1-3 s Francouzi po hetriku Usmana Dembeleho. Za severskou zemi se prosadil Asgard. Norové teď můžou zkusit něco vymyslet z pravé strany od Aursnese, jediného toho v úzovkách přeživšího z předchozího zápasu proti Senegalu v základní sestavě, jinak zbytek odpočívá a proto i má kapitánskou pásku na své levé ruce Berg. Znovu Aursnes, po něm to je Falkener, který to vypadalo, že vyveze balon, ale nakonec jakoby z toho zalekl a dal zpátky, ale teď mají před sebou Norové docela místo. Sheldrup jde středem, ale neuvolnil Larsena, byl následně dohraný, dojetý a tak budou mít Norové standardní situaci. Nejsem si jistý, jestli úplně na přímé zakončení, spíše možná centrovaný balon nebo nějakou rozehrávku, ale jistě je to možnost, jak se prosadit. Opravdu to může být klidně nějakých ke 40 metrům, kam si postaví balon jeden z Norů, zatím jich je tam víc, i když na zem si ho pokládá Berg. A někteří další spoluhráči mu jistě budou nabíhat. Francouzi postavili poměrně vysoko tu svou offsideovou linii, ještě několik metrů před šestnáctku a Norové to můžou mít celkem obtížné. Bergův oblouček na levou stranu tam ale nevyhrál. Estigor, hlavičkový souboj, ani jeden, ani ten následný. A Olise teď krotí balon na postranní čáře, dělá kličku Asgardovi a kdo bude nakonec vhazovat? Že by Norové? Ano, protože ten míč se ještě otřel o nohy Oliseho, začíná 38. minuta, Norové prohrávají s Francouzi 1-3, ale teď mají alespoň balon ve své moci, i když k brance zase o něco dál, protože se vrátili až k půlící čáře. Norové jsou na levé straně hřiště a teď už dokonce na vlastní polovině, kam se spíš, bych řekl, vytlačili sami, než že by za to mohl nějaký aktivní pressing Francouzů. Na levé straně u balonu Bjerkan ale dá dost možná zase dozadu, protože tam málo pohybu od jeho spoluhráčů v červeno-modro-bílých dresech. Dlouhý nákop Estigora, ale tak dlouhý, že ho Bob nechytil na hrací ploše a tak budou Francouzi vhazovat ze své levé strany kousek před vlastním pokutovým územím. 38. minuta se blíží k závěru, Francouzi vedou nad Nory 3-1.
0: Theo Hernández vrací na Lacroix, na svého spoluhráče z obrany. Ten dává balón po pravé ruce upalujícímu směrem kupředu Upamecánovi, ten si ho vyměnil s Tchouaménim u půlící čáry, ale teď už adresuje přihrávku do křídla na Dembeleho, ten se snažil vysunout Mbappého, tam byla ale norská obrana připravená a míč odvrací, ale nedaleko od sebe a tak přichází přenesení hry zprava doleva Francouzů na Dueho. Due teď moc pěkně se snažil zbavit svých obránců, čaroval tam nohama nad míčem, jednoho se dokázal zbavit, dostal se přes něj, ale ten druhý už ho zastavil, ale norský nekonstruktivní odkop na francouzskou polovinu znamená, že Francouzi už zase teď na norské polovině a útočí Olise. Už prakticky v blízkosti 16 přihrává do křídla na Dembeleho, ten vrací víc do středu hřiště na Chouameniho, po něm hraje Koundé, na levé straně hledá Desireho Doueho, ten přihrává do 16 na Mbappého, ten padá po zákroku Falkenra, rozhodčí Oliver ale nepíská, Bob s míčem teď chvíli se snaží uklidnit hru z pohledu Norů, pak vrací na Falkenra, ten už ale nakopává na Larsena, ten dobře sklepl z první na Asgarda, ten přihrál do levého křídla na Sheldrupa, ten míč chtěl jsem říct neudržel, ale přece jenom udržel, protože si vykoledoval faul na svoji osobu a bude se tak kopat přímý kop z levé strany, který rozehrávají Norové nakrátko. Kapitán Norů, tedy Patrik Berg, hráč Bode Glimt, zakombinoval spolu s Bjerkanem, po něm hraje stoper Estigor, ten už je v blízkosti toho půlícího kruhu a snaží se u levé lajny hledat Sheldrupa, ale ten, i kdyby byl o hlavu větší, tak na tenhle balón dosáhnout nemohl, patami Kopaček snad stál na té levé lajně, vyskočil co nejvíc, to šlo a stejně metr skončil celkem vysoko nad ním. Autové vhazování Francouzů na začátku 41. minuty, Francouzi stále vedou nad Nory 3-1 a ve 40. minutě v Torontu platí mezi Senegalem a Irákem stav 1-0.
1: Saliba kombinuje s Chouaménim, to jsou francouzští fotbalisti, Koné, Dembele přesunul se na levou stranu, na pravém křídle aktuálně můžeme najít Oliseho, který tam zaskakuje, ale teď už zmíří Dembele zase spíš k té své straně, ale na jeho původním postu Olise teď má balón u své levé nohy, Chouameni posouvá Dembelemu, Dembele dává na levou stranu k Doueho, Doue už je na hranici pokutového území, Doue přemýšlí, jestli bude pálit nebo je přihrávat, ale má kolem sebe docela dost červených těl, takže musel dávat raději dozadu. Francouzi musí ze středového kruhu zase postupovat dopředu, nebo nemusí, ale chtějí. Dembele vede míč prostředkem hřiště, obloučkem nachází na levé straně volného Théa Hernandéze, vedle něj je Mbappé, který si zeběhl trošku do hloubky hřiště pro míč. Koné ukazoval gestem levé ruky, kam mají spoluhráči nabíhat, ale dává balon na druhou stranu. Dembele taky teď nezvykle v hloubi hřiště uvolnil místo na pravém křídle pro Oliseho. Koundé teď musí bránit Bjerkana po nepovedené kombinaci Francouzů, kteří ve 42. minutě vedou stále na Nory díky hattricku Dembeleho 3-1. Nadále posloucháte Radiožurnál Sport a přímý přenos z tohoto souboje o první místo skupiny I na mistrovství světa. Pozor na tuhle chybu v rozehrávce Norů, ale Doue ji nedokázal potrestat, chtěl jít do kličky proti brankáři Selvikovi, ten ho ale vychytal. Doue si myslí, že nedovoleně, rozmachoval rukama, ale pokračuje se dál. Ve 42. minutě Norové jdou do breaku po levé straně, i když on už je spíš postupný útok, vytlučené bloky po Sheldrupově centru, bude se kopat od rohového praporku. Ve 43. minutě, chvíli potom, co Selvik zabránil čtvrtému gólu v síti Norů po opravdu hrozitánské chybě v rozehrávce severského týmu. 43. minuta, Norsko-Francie na mistrovství světa ve fotbale 1-3.
0: Byl to Henrik Falkenr, kdo vyrobil tu šílenou hrubici ve velkém vlastním vápně, vracel balón na golmana a to ještě tak nešikovně, že prostě tam byl Francouz dřív a divže to neskončilo čtvrtým gólem. Zaskvěl se jednoznačně golman Selvik, teď ale po rohu, zajímavá příležitost pro Nory. Gólem rozhodně nekončí, protože na druhou stranu upaluje po odraženém míči Olise. Přihrává do pravého křídla, tam už je Dembele ve vápně, vrací na penaltu, tam je dvojice hráčů, Doue, Mbappé, ale ani jeden z nich se k míči nedostal, byl to Sheldrup, kdo odvrací, ale pouze k Dembelemu, ten zase centruje z pravého křídla směrem někam mezi malé vápno a penaltový puntík, tam si na něj naskakoval na ten balón Kylian Mbappé, ale nedoskočil, no a teď dalo Upamecano před malou chvílí zachránil, řekl bych Francii od jasné inkasované branky. protože patičkou ještě moc hezky dokázal odvrátit a kdyby se mu to nepovedlo, tak za ním číhal minimálně jeden nor, který už by to měl opravdu celkem snadné, ale známe i takové velké šance, ve kterých je sám hráč prakticky před prázdnou bránou kousek od brankové čáry a překopne to. Nicméně teď k tomu dojít rozhodně nemohlo, v pomalu ale jistě končící 44. minutě. Francie teď kombinuje u půlící čáry a nemá kam spěchat, protože vede nad Norskem v souboji o první místo skupiny I v Bostonu 3-1. Teď to zkouší po levé straně přes Duého, ten přišel o míč, ale Bob si ho užil jenom chvíli, teď už ho má zase Kone a peláší směrem na norskou bránu. Přešlapovačka, přihrávka směrem do středu hřiště, narážečka Mbappem, Koundé šel sám na Selvika, ten udělal ale krok na malé vápno a tím Koundého o balon připravil a stejně tak o velice dobrou příležitost na skórování v polovině 45. minuty.
1: Nebyl to Koundé, byl to Kone, ale na tom, jak krásná akce a prostrkávačka to byla, to nic nemění. Kone volel vlastně něco podobného jenom na druhou nohu než Due před chvílí, to znamená chtěl obejít svého soupeře a tedy brankáře Selvika, jenže ten se znovu zaskvěl, znovu to dokázal vystihnout, vrhnout se útočícímu soupeři pod nohy a zachránit tedy Norsko před čtvrtým gólem. 5 minut se bude nastavovat na stadionu v Bostonu a Norové tedy mají naději ještě třeba snížit to své manko aktuálně v podobě 1-3. Teď jsou před vápnem soupeře, ale Asgard teď o balon přišel a tak jsou to Francouzi, kteří chtějí hlavně teď asi neudělat chybu v rozehrávce, což se ale málem nepovedlo, protože Saliba trefil Asgarda, jenže takovým způsobem, že norský podhrotový hráč nebyl připravený si míč zpracovat a jenom se od něj jako od zdi odrazil zpátky k Francouzům, kteří teď můžou jít dopředu po levé straně. Due napřehoval se ke střele, ale stále má balon u kopačky. Olise to zkouší tvrdě pravačkou a Lenat. Končí první nastavená minuta a Francouzi vedou nad Norskem v přímém souboji o první místo základní skupiny I na mistrovství světa 3-1. Máte naladěný Radiožurnál Sport.
0: Další pěkná situace před bránou Norska. Selvik ale tedy tentokrát se svými spoluhráči uspěl hlavně proto, že Olise, útočník nebo záložník křídelní Bayernu Mnichov, o pár desítek centimetrů přestřelil norskou bránu. Teď si zahrál také úplně na druhé straně hřiště gólman Francie Meño. Po něm také Upamecano a Tchouaméni, teď už v půlícím kruhu, přihrává na polovinu Norska, na Oliseho, ten tísněný hned dvěma hráči, jedním z nich byl Sheldrup, druhým Berg. A který z nich fauloval, to si nejsem úplně jistý, každopádně Francouzi si v té druhé nastavené minutě rychle rozehráli a tak můžou po pravé straně postupovat směrem kupředu. Berg jim ale ten balón vzal a ve spolupráci s Bjerkanem odkopává někam k půlící čáře na Stranda Larsena. Ten ale proti přesile Francouzů balón neudržel a tak už je to zase Manu Kone, který se jako poslední z Francouzů před malou chvílí ocitl v zajímavé příležitosti. Teď zase Due na levé straně motá hlavu. Bránícím hráčům přihrává doprostřed na Koného. Ten chtěl zakombinovat kousek za vápnem s Mbappem, ale jeho úmysl vystihl Torstvedt a on se snažil rychle přejít do útoku, ale tahle přihrávka také nebyla přesná. Tak jsou to zase Francouzi na norské polovině s míčem a přenáší hru na pravou stranu. Po Tchouaménim hraje Dembele na pravém křídle, tam si nabíhá až k brankové čáře na centr a pro balón přihraný právě od Dembeleho Tchouaméni, ale sice ho stihl na hřišti, ale trefil jen před ním stojícího Bjerkana, který ten míč ještě dokázal otřít o středopolaře Francie a tak se nebude kopat ani rohový kop. Začala čtvrtá, nastavená minuta z pěti. Norsko prohrává v přímém přenosu radiožurnálu Sport s Francií 1-3 a jeho gólman Egil Selvik, hráč Watfordu, posílá balón na útočníka Larsena, ten hlavou prodlužoval, ale tam byl připravený Upamecano a odkopává zase na svého útočníka, tedy Kyliana Mbappého. Teď žádný z týmu nedokáže míč udržet na zemi, povede se to až po zákroku Manu Koného, jeho spoluhráči Michaelu Olisemu. Ten teď ale už nikam nespěchá, stojí tak 10 metrů za 16 a spíš hledá očima spoluhráče za svými zády, teď už i čelem, protože se otočil směrem k zády soupeře. Francouzi to zkouší teď po pravé straně, tam s míčem operuje Dembele, vrací trochu víc doprostřed, do hlouby útočné poloviny na Mbappého, ten předává na Upamecana a zaklikává ke své pravé kopačce, protože si ji potřebuje zavázat, zatímco Due je adresátem přihrávky na levém křídle, pravačkou balón ale stahuje směrem do středu hřiště, pak vrací zpátky na Olizeho, ten ještě víc k půlící čáře na Chouameniho, zahraje si také stop per Lacroix a teď o tom informujeme také posluchače radiožurnálu. V polovině páté nastavené minuty, a to té poslední, kterou v první půli ukázal nad rámec hlací doby Michael Oliver, tedy rozhodčí, vede Francie nad Norskem 3-1, a to proto, že se hat-trickem, tedy třemi góly v první půli, zaskvěl někdejší hráč, ten nejlepší světa, majitel zlatého míče Ousmane Dembele. Tenhle fotbalista Paris Saint-Germain se nejprve prosadil v 7. minutě pravou nohou. Ve 20. minutě pak z podobné pozice z pravého křídla si to zasekl doprostřed hřiště a pálil přesně levou nohou na zadní tyč. V tu chvíli to bylo 2-0 pro Francii. Právě teď zní závěrečný hvist prvního poločasu v tomhle utkání v Bostonu. Francie tedy vítězí nad Norskem po prvních 45 minutách 3-1, ale nabídneme ještě i ten druhý poločas v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, ale ještě dodám, že v 21. minutě snížil z pohledu Norů, kteří nastoupili rozhodněné v nejsilnější sestavě. Odpočívá třeba Haaland, Edegor nebo Serlot. Každopádně prosadit se dokázali, a to nedlouho poté, co Dembele poslal Francii do dvou brankového vedení, snížil Asgard na 2-1, jenomže na 32. minutu si Dembele nechal další parádní střelu a stanovil tak ten poločasový stav. Pojďme se ještě podívat, jak se vyvíjí souboj o třetí místo tabulky ve skupině S, protože v Torontu k tomu zápasu nastoupil Senegal proti Iráku. Tam ještě úvodní 45 minutovka neskončila, hraje se 6. nastavená minuta, ale Senegal vede nad Irákem 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport a ještě jedno téma vážící se k mistrovství světa ve fotbale, na kterém už nebudou pokračovat čeští fotbalisté, ale jejich trenér Miroslav Koubek na lavičce národního týmu pokračovat bude. Šéf fotbalové asociace David Trunda v rozhovoru pro ČT Sport řekl, že vůbec není tématem, že by měl 74letý kouč odcházet od rozdělané práce. Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem dostali od Trundy za úkol vypracovat po šampionátu v Americe hlubokou analýzu. A teď už i konečný, respektive poločasový výsledek. Senegal, Irák 1-0, Norsko, Francie připomínáme 1-3.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu. Fotbalisté Francie hrají s Norskem o první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Zítra bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice se chce mediální novelou zabývat až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a taky s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Původně měl jít zákon do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice spolu s Českým rozhlasem a Českou televizí návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. To vláda odmítá. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Ex-ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a taky zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
3: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
1: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Zástupci Spojených států, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Šéf rezortu Marco Rubio řekl, že dokument zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Libanonští a izraelští diplomaté jednali ve Washingtonu od úterý. Izraelský velvyslanec v USA Yehiel Leider dodal, že součástí dohody není Irán ani militantní hnutí Hezbollah. Boje mezi Izraelem a šítskými ozbrojenci znovu trvají od března, ačkoliv byla uzavřena příměří. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijeli do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
4: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
5: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovaly nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa v Severní Americe proti Dánsku a aktuální informace přidá reportér Jakub Kanta.
6: Souboje o první místo mají po prvním poločase a krátce před startem toho druhého k postupu z té první příčky blíž Francouzi, protože vedou nad Nory 3-1 a to díky hetriku Usmana Dembeleho. Jediný norský zásah měl na svědomí Asgard. Norové ale nehrají vůbec v nejsilnější sestavě v souběžně hraném utkání. V Torontu mezi Senegalem a Irákem, kde se hraje o první body na mistrovství a také o třetí příčku, vede Senegal 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: O první místo ve skupině budou hrát ve 2 hodiny ráno středoevropského času Španělé proti Uruguay. Ve stejnou dobu nastoupí Kapverdy proti Saudské Arábii a v 5 hodin ráno se Egypt utká s Íránem a Nový Zéland s Belgií. Na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open v Praze na Štvanici se v červenci představí Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakarajová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Hlavní zahraniční hvězdy turnaje WTA oznámili pořadatelé.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dlouhá kolona na D1 na Vysočině a neprůjezdná silnice 68 na Frýdeckou Místecku. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic znovu stála na 85. kilometru. Odklízí následky nehody, jsou tam odtahovky, vypadá to, že už havarovaná vozidla odvezli. Jede se pravým pruhem. Kolona má zhruba 11 kilometrů od 74. kilometru, začíná před sjezdem na Koberovice. Osobním autem se to dá objet podél dálnice přes Hořice, Vojslavice, Koberovice a Humpolec. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. V omezení u Šmejkalky kilometru 24,5 blokuje jeden ze dvou průjezdných pruhů. Tvořila se kolona, teď vypadá to, že už se místem projíždí plynule a silnice 68, a ne, ta kolona tam pořád už Šmejkalky je, 68 ze Slovenska do Třince u Jablunkova neprůjezdná, odklízí tam nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak čekejte slunečno a velmi teplo. V celém Česku bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 630 stupňů a na horách kolem 31. To byly zprávy.
8: Dobrý večer, tady je Radiožurnál Sport, což je rádio, na kterém slyšíte o všech zápasech fotbalového mistrovství světa. A ty vybrané vám nabízíme v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
8: A samozřejmě to musí platit o souboj o první místo skupiny I mezi Francií a Norskem, který se hraje na stadionu v Bostonu. I druhý poločas vám přiblížíme společně s Jakubem Kantou.
6: Hráči obou týmů už vycházejí z útrop Gillette Stadium, kde normálně hrají své zápasy hráči amerického fotbalu z klubu New England Patriots. 65 tisíc fanoušků se vejde do ochozů tohohle stánku a v prvních 45 minutách ti, kteří tam dorazili dnes, viděli celkem 4 góly. Francie krátce před startem druhé 45 minutovky vede nad Norskem 3-1. Třikrát se totiž trefil Ousmane Dembélé. Hattrick na mistrovství světa ve třetím vystoupení ve skupině znamená, že Francouzi kráčí za plným bodovým ziskem, tedy za proklouznutím skupinou bez ztráty jediného bodu. Připomínám, že na úvod porazili 3-1 Senegal, pak 3-0 Irák a teď mají 45 minut na to, aby třeba ještě zvýraznili ten dvoubrankový náskok proti Norům, kteří nechali podstatnou část těch hlavních opor mezi náhradníky a přestože Stole Solbakken od první minuty ve druhé půli dělá hned dvě změny v sestavě, tak mezi ani jedním z těch hráčů, kteří přicházejí na hřiště, není stále Erling Haaland, ale třeba Morten Thorsby už zamířil na hřiště a měl by operovat na pravé straně obrany. Za malou chvíli rozhodčí z Anglie Michael Oliver dá pokyn, to se teď stalo, Olize hned rugbyově nakopává z puntíku míč až k postraní, až k praporku, a to na levé straně hřiště z pohledu Norů, tam musí vhazovat tedy Bjerkan. Na poprvé si vybral Sheldrupa, ten s obtížemi udržel míč na hřišti, Francouzi ale odkopli a taky tady další autové vhazování, dlouhý míč, teď nakopnutý od Estigora, prodlužoval hlavičkou Asgard, autor jediného norského gólu, ale neuspěl se svým útočným manévrem a tak vrací balón zase zpátky svým stoperům, po Estigorovi hraje Falkener a po něm na pravé straně Aursnes. Také Bob si tam zběhl pro přihrávku a právě on po zákroku jednoho z Francouzů, který poslal balon do zámezí, vhazuje, vrací zpátky na Auersnese. Ten hledá uprostřed hřiště na obrané polovině Asgarda, ten vrací zpátky na kapitána Berga, ten kombinuje s Estigorem, teď už přihrává na levého beka Bjerkana, ten tedy to není Bjerkan, pardon, protože Bjerkan je jedním z těch střídajících hráčů a právě na jeho místě teď hraje Markus Holmgren Pedersen, tedy levý obránce už není Bjerkan. Takže teď právě on může od levé postraní čáry si říkat o přihrávku od Estigora, ten ale pohledem od něj sjel zase na druhou, tedy pravou stranu a nakonec přihrál jen vedle stojícímu kapitánovi Bergovi. S ním si znovu vyměnil balon a teď zkouší kolmou průnikovou přihrávku na francouzskou polovinu, kde na jejím zhruba prostředku u levé čáry se snažil ten nepříliš přesný míč zpracovat Asgard, to se mu ale nepovedlo a tak bude vhazovat Jules Koundé, tedy back fotbalové Barcelony, zakombinoval s Olizem, vložil se do toho také Dembele, oblouček na útočnou polovinu, který ale vystihl Berg a vrací na Estigora a ten si pomáhá přihrávkou na gólmana Egila Selvika, ten si přejal balon podrážkou a levačkou ho posílá na útočnou polovinu, tam svádí souboj Strand Larsen s jedním z francouzských obránců, ale neuspěl tak docela, každopádně Norové se udrželi na balonu a teď to zkouší po levé straně, to Sheldrup zasekává do prostřed, přihrává na velké vápno, tam je připravený Bob na pravé straně, teď s míčem Auersnes a takovým lobáčkem, jenom směrem k rohovému praporku na Boba, poslal balon směrem za záda obránců, Bob ho vystihl, zasekl směrem zpět do hřiště od té brankové čáry, no a levou nohou ho v postupu směrem k bráně nedovoleně ve vápně zastavil Theo Hernandez a rozhodčí Michael Oliver neváhal ani chvíli a odpískal pokutový kop, takže ideální příležitost pro Nory něco s tím nepříznivým vývojem, připomínám, že z jejich pohledu je to 1-3, něco udělat a to v polovině 49. minuty.
10: Už brzy to 1-3 být nemusí, ještě se samozřejmě ta celá situace překontroluje na videu, to neznamená, že k němu musí jít sám Michael Oliver, ale jeho kolegové se jistě podívají na všechny záběry, jestli náhodou to třeba nebylo filmování. Myslím si, že tomu Oscar Bob trochu přidal, to rozhodně ano, ale Theo Hernandez tam nechal tu svou levou nohu a teď to máme potvrzené, že se bude kopat z penaltového puntíku, na který si pokládá balón Larsen a může přiblížit Nory na rozdíl jedné branky. Teď ztrácejí dva góly, prohrávají, jak už zaznělo od Jakuba Kanty, 1-3, zvlášť tedy kvůli hattricku Usmana Dembeleho, suverénně nejlepšího hráče tohoto zápasu, ten skoro do čeho kopnul, to pozlatil. Teď ale to může být 3-2, pokud Larsen překoná brankáře Francie Meňona. Už je připravený, sudí Oliver píská do píšťalky, Larsen se rozbíhá z levé strany, trochu drobí a nedává! Kopnul po své pravé ruce a Meňon tam byl výtečně u tyče. On to nekopl tak špatně, Larsen, ale prostě Meňon byl skvěle. No, teď je z opakovaného záběru, omlouvám se, to vidím o něco jinak, ten míč nemířil až úplně k tyči a Meňon věděl přesně, kam chce skočit po své levé ruce a balon vyrazil. Larsen, i když dělal takový ten drobivý pohled, jako by chtěl si navést brankáře na nějakou stranu a pak to kopnout na jinou, tak se to vůbec nepovedlo. A i v 51. minutě vedou Francouzi nad Nory 3-1.
6: Golman Meňo výborně vystihl tu stranu, kam mířil útočník Crystal Palace, teď ale dělá chybu. na kterou ale za něj dokázal vyřešit Kone přihrávkou na Lacroix a ten už si u rohového praporku na obrané polovině situaci nějak nekomplikuje a posílá balon směrem ke středové čáře. Dlouhý odkop ale zase na druhou stranu a je to Bob, kdo teď táhne tu útočnou akci po pravé straně, přihrává doprostřed na Asgarda, výměna balonu mezi Bergem a Asgardem, přenesení hry na levou stranu na Sheldrupa, ten přihrává na penaltu. Tam byl chvíli volný Larsen, ale vystřelit nestihl, francouzská obrana odvrací a naopak muži v bílém pospíchají směrem ke předu. Désiré Doué vysouvá kolmou přihrávkou. No, kdo to byl, který z jeho spoluhráčů se tam dral za tím balónem? Byl to Kylian Mbappé, který ale mu chyběl tak půl krok, aby ten míč se k němu dostal včas. Takže jsou to teď v polovině 52. minuty Norové, kteří prohrávají 1-3 a musí zase tvořit v postupném útoku, zatímco za všemi norskými hráči zůstává na jejich obrané polovině ještě zavazující si kaničky Kylian Mbappé, to už je i ve druhé půli tak trochu problém s jeho kopačkami, jeho spoluhráči to ale zvládají, zatím drží daleko od Nory, od vlastní branky Berg, tedy střední záložník, přihrává zpátky na stopery a Falkener, ten udělal krok dokonce za půlící čáru, teď už ale Estigor zase před ní, přihrává dopředu na Asgarda, ten hledá na pravé straně Auersnese, ten přihrává Bobovi, ten vrací zase na Asgarda, kousek zpátky, Asgard ale právě jeho hledá u pravé postraní čáry, Curtis Bob teď pěkně zalaškoval s míčem, přihrál Asgardovi, ale teď si sice říkal o přihrávku, nabíhal si za francouzskou obranu, ale i kdyby ho Asgard, řekl bych, tímhle míčem našel přesně, tak Bob v tu chvíli zřejmě byl za zády bránících hráčů, takže v offsideu a ta situace, nebo ten případná šance by možná byla přerušená. Tady ještě opakovaný záběr té šance před malou chvílí Francouzů, kdy chyběl tak možná krok, půl krok Mbappému k tomu, aby byl u toho míče dřív než golman Selvik. Ale teď jeho spoluhráči zase kombinují na útočné polovině, pěkný balón od Sheldrupa na Larsena, ten si ho zpracoval na hrudi, ale dlouho ho neudržel. Žil Koundé na pravé straně, teď obtěžován Sheldrupem a tak odkopává. Stoper Norska Estigor teď přihrává na osu hřiště, pak hraje také Berg a na levé straně už Sheldrup, tomu tam rozbíhal u lajny ještě Holmgren Pedersen tandem, ale míč k němu nedoputoval a tak Francouzi teď trošku laškují v polovině 54. minuty u své brány, no a úplně se jim to nevyplatilo, sice vedou nad Nory 3-1, ale řekl bych, že jejich soupeři se teď dostanou k rohovému kopu, protože Sheldrup dokázal ten míč vybojovat a to tím, že vložil nohu do přihrávky Francouze Upamecana a ještě od něj ten míč dokázal otřít.
10: Norové vstoupili s velkou chutí do druhého poločasu a teď se zkusí prosadit po rohovém kopu, který rozehraje Berg svou pravou nohou, míč se bude točit směrem k brance a kousek chyběl Estigordovi, který se tam vyšrouboval hodně vysoko do vzduchu. Balon líznul jenom vrchní částí své prostovlasé hlavy. Kdyby byl o kousek výš, možná by ten míč dokázal umístit lépe směrem do branky, takhle právě od ní. Francouzi odkopávali, 55. minuta, Norsko-Francie na fotbalovém mistrovství světa 1-3. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Norové ve druhé půli, ale zatím jsou nebezpečnější než Francouzi, už měli také penaltu, kterou Larsen neproměnil a jistě doufají, že to není to poslední, co předvedli na stadionu v Bosnu. Teď ale Francouzi ze středového kruhu rozehrává Tchouaméni, Dembélé chtěl z prvního doteku rozeběhnout Oliseho, ale tomu právě taky zhruba nějaké dva kroky chyběly a tak to jsou Norové, brankář Selvi, který třikrát inkasoval, ale už několikrát také podržel svůj výběr, posílá dlouhý balon ve středu pole, výborně zabojoval Kone, Olise dává doleva Duemu, ten krotí balon skoro na brankové čáře, teď ho vrací na vápno Mbappému, ten napřahuje a trefuje kousek vedle. Kylian Mbappé se po dvou asistencích chtěl zapsat také do listiny střelců, vypálil z nějakých 18 metrů směrem k levé tyči gólmana Selvika, ale jednak střel vedle a zároveň také kousek nad. Takže tohle nezavánělo až tolik, tedy čtvrtým gólem Francouzů, jak se v první chvíli mohlo zdát. Teď se asi chvíli hrát nebude, protože si brankář Selvik snad musí zavázat tkaničky, nebo nevím přesně, co se tam dělo, každopádně si i sundal rukavice pro asi nějakou úpravu, tedy své výstroje. Každopádně to nejpodstatnější je, že Norové i nadále prohrávají s Francouzi v 57. minutě 1-3.
6: A tak se můžeme třeba podívat na to, jak se vyvíjí ten druhý duel závěrečného kola ve skupině I, hraný v Torontu mezi Senegalem a Irákem, kde oba týmy po předchozích dvou porážkách útočí na první bodový zisk na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. No a zatím ve začínající 53. minutě stále platí, že Senegal vede nad Irákem 1-0, a to proto, že se trefil už ve čtvrté minutě Diara, v 13. pak Iráčan Sulaka viděl červenou kartu a byl tak vyloučený, ale od té doby se skóre neměnilo.
10: Můžeme také připomenout, že v sestavě Iráku ani tentokrát nechybí plzeňský obránce Merchas Dosky, alespoň nějaké ty české stopy nám zbývají na šampionátu. Další je třeba Prince Adu, který bude s Ghanou ještě bojovat o možný postup ze základní skupiny, když už tedy nemůžeme skloňovat jména českých reprezentantů, co by aktuálně aktivních účastníků turnaje v Severní a Střední Americe, tak alespoň tedy takováhle nějaká útěcha pro posluchače Radiožurnálu Sport, kteří mají rádi šance ligu.
6: Těhle těch berliček samozřejmě v zbytku turnaje budeme hledat čím dál tím víc, ale můžeme se třeba podívat i na to, jak se vyvíjí ten souboj o postup ze třetích míst, protože Senegal, pokud by zvítězil 1-0 v tém třetím vystoupení ve skupině, dostal by se na 3 body, ale zatím tedy s negativním skórem -2, ale to by stačilo na zatím průběžně 7. příčku, třeba kterou okupuje Alžírsko, jenomže to má o zápas méně, 8. Skotsko by tím pádem už bylo ze hry. Ale Senegalci potřebují ještě upravit své skóre, aby ta šance výrazně vzrostla.
10: Pojďme se vrátit do Bostonu, protože už se začalo zase hrát po úpravě nejenom tedy výstroje, ale i zdraví, pokud to tak můžu nazvat, gólmana Selvika, protože se tam k němu srotili lékaři. Tak máme 59. minutu, Norové prohrávají 1-3 s Francouzi a teď mají balon ve svém držení. Je to uprostřed pole Aursnes, který se častěji teď stahuje tedy do prostředka. Přijde mi, že Norové přešli na formaci se třemi stopery, i když někdy Aursnes zase se zatahuje, je to takové proměnlivé. Teď každopádně Estigor a jeho nákop na pravé křídlo nenajde Boba, protože před ním odhlavičkoval Hernández. Due dává Lacroixovi, po něm to je Chouameni, po Chouaménim zase to měl být Hernández, byl ale opravdu jenom na zlomek sekundy, než Francouzi ztratili balon, ale zase ho ve středu pole získali a Dembele na pravé straně má před sebou trochu prostoru a to je stav nejvyššího nebezpečí, bude pálit, ne, tentokrát chtěl hledat Mbappého, míč se odráží k Duemu, Due na Mbappého, který je kousek za hranicí pokutového území, míč ale vyvaluje směrem dozadu, raději Due má před sebou hradbu snad 8 Norů a tak musí postupovat směrem od vlastní branky. Dembele to má trochu volnější na hranici vápna. Chouaméni uprostřed, kolem něj tam teď běhá Larsen, jako by chtěl odčinit tu svou neproměněnou penaltu. Francouzům se ale drží. daří držet míč, tak je to správně Due faulovaný. Kousek za hranicí pokutového území, je to spíše pro leváka, ale pro leváka jednoznačně na střelu. Tohle není daleko, jsme někde kolem 22-23 metrů, bych to odhadl, kde se složil Due po nedovoleném zákroku Noru. 61. minuta, Francie vede 3-1, ale třeba už to za chvíli nebude platit.
6: A to po přímém volném kopu, který bude z velmi nadějné pozice zahrávat Michael Olise se svojí levačkou na pravém křídle. Možná na některý signál třeba čeká Ousmane Dembélé, jinak většina Francouzů spíš na levé straně hřiště, tam teď také míří na zadní balón a byl to Lacroix, kdo jako úplně poslední zbíhal z levé strany na tu zadní tyč a k tomu míči se dostal, nicméně svojí levačkou ho poslal jen za brankovou čáru.
10: A navíc byl asi ještě v těsném offsideu, ale ten se nemusel nějak zvlášť řešit, zkoumat, protože, jak Jakub Ikanta říkal, tak vlastně nedokázal zakončit přesně. Norové teď vysunuli forechecking a chtějí jít dopředu. Nezískali balón, navíc tam byl nedovolený zákrok, takže Francie bude mít balón do klidu. Nicméně předtím Bob krásně nasadil jesličky Teo Hernandezovi, ale to je jenom tak pro nějaké labužníky, ale na skore to nemělo vliv vůbec žádný. V 62. minutě Norové prohrávají s Francouzi 1-3 a teď navíc nemají balon. Ten se pokusí získat, ale drží ho zatím stále Francouzi. Na levém křídle Mbappé už obcházel Auresnese, ten mu ale vystavil stopku. Due ještě chytil balon u rohového praporku a má proti sobě znovu stejného obránce jako před chvílí. Mbappé chtěl si ho obhodit vzduchem, vzal si balon mezi obě paty a chtěl ten balon přehodit přes svá záda a přes Auresnese, ale to se norskému obránci nelíbilo a neumožnil to tomuto šikovnému křídelníkovi Paris Saint-Germain. Chybělo tomu tak metr, protože míč zasáhl Auresnese někam do hrudníku. Tak tedy 3-1 pro Francii v 63. minutě, ale máme změnu skóre v souběžně hraném utkání a víc vám o ní řekne Jakub Kanta.
6: No, Senegalci jakoby mě slyšeli v tom předchozím povídání, protože od té doby se dokázali prosadit už dvakrát a to začala teprve 59. minuta. V 56. totiž zvýšil na 2-0 Sar, no a o 3 minuty po něm v 59. na 3-0 zvýšil Pape Gueye. Takže rázem se Senegalci se třemi body v té tabulce dostávají na mnohem lepší skóre a to v tuhle chvíli vlastně mají 6 vstřelených a 6 inkasovaných gólů, takže se dostávají do celkem zajímavé pozice. Zpátky ale do Bostonu na Gillette Stadium, kam se dnes vydalo 65 tisíc diváků a teď sledují, jak Kylian Mbappé jednoho ze soupeřů obralo balona, už míří do pokutového území, obchází Estigora, pálí pravačkou, ale pouze do Berga, který metr před ním ten balon odrazil za velké vápno, tam si ho ale vzali pro sebe zase Francouzi a teď to zkouší po pravé straně. Olize přihrává do křídla Mbappému, ten vrací zpátky na Kundého, ten hledá uprostřed hřiště Chouameniho a pak nakonec balon zpátky na obranou polovinu, pro něj tam musí stoper Lacroix, k němu se vrací Manu Kone, s výstavbou té další útočné akce vypomůže také Aurélien Tchouaméni, ale teď Francouzi nikam nespěchají v kroku. Právě Tchouaméni teď vyrazil směrem kupředu, to berte hodně v uvozovkách, a pak přihrál do pravé strany Kundemu, ten mu vrátil. Po Tchouaméni už zase hraje Kone a pak také Tchouaméni, ale ten se musel hodně rychle vrátit, protože Norové to také zkoušeli, jenomže dlouho ve útoku z míči nezůstali a teď je to Mbappé, kdo po pravé straně zase bude zaměstnávat norské zadáky centr, ale skončil pouze na předním stojícím protihráči, od něj se ale odrazil za brankovou čáru a tak je v polovině 65. minuty na programu rohový kop. Francie vede 3-1, ale bude se střídat.
10: A vypadá to, že hrdina tohoto zápasu, střelec všech tří gólů Francie, Ousmane Dembélé, má pro dnešek odpracováno, nahradí ho Ryan Cherki. A ještě tam byl připravený jeden francouzský hráč, který se dostane na trávník Gillette Stadium. odchází Michael Olise a přichází Bradley Barcola, tak tedy Cherki a Barcola novými francouzskými muži v 66. minutě a Cherki se hned postará o ten rohový kop. Zatímco jsme předtím byli chviličku v Torontu, tak pálil Nor Bob z hranice vápna, ale slabě. Teď už rohový kop Cherkiho najde, některého ze spoluhráčů nenašel, ale míč se odrazil přece jenom k Mbappému. Jeho oblouček končí za brankou, Norové budou hrát ze svého malého vápna od gólmana Selvika, který tedy vykopne za stavu Norsko-Francie 1-3, ale tohle skóre mohlo být klidně i vyšší, protože těch šancí na obou stranách bylo dost, včetně tedy neproměněné penalty Larsena v 50. minutě. Také Norové reagují na vývoj tohoto zápasu a odchází s 25. Falken.

0: 7. minutě, kdy vedou nad Nory 3-1.
1: Byl to právě stoper Langas, kdo si poprvé sáhnul na míč. Nebylo to ale z jeho pohledu tak úplně povedené, stejně jako teď autové vhazování v podání Žila Koundého. Ten si to také ještě může jednou zopakovat. Manu Kone ze středu hřiště si zběhl blíž k pravé postraní čáře pro ten balón, ale Toursby ho poslal nešetrně na trávník a také z toho další standardní situace pro Francouzi na pravé straně. Rychle ji rozehrál Koundé a to přihrávkou na Upamecana, pak přichází přenesení hry na levou stranu na Hernandéze, tomu si zběhl z útoku Mbappé pro přihrávku, po Čerkim hraje také Koundé a posílá dlouhý balon po pravé straně dopředu na Čerkiho, který ale byl, tak teď bych řekl, že to byl Due, který si s Čerky možná vyměnil strany, protože ta bílá kštice mi připomínala spíše jeho. Každopádně pomalu, ale jistě končí 68. minuta a my o tom budeme informovat na Radiožurnálu. 68. minuta v Bostonu. Pomalu, ale jistě končí. Norsko prohrává stále s Norskem 1-3 a to proto, že po změně stran útočník Norů Larsen neproměnil pokutový kop. To Senegal, ten už v Torontu vede nad Irákem 3-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Měl jsi správný postřeh, Jakube, protože ono došlo k přeskupení těch útočných řad na straně Francie, nejenom personálně, ale Due se přesunul na pravé křídlo, na tom levém ho nahradil Barcola a pod hrotovým útočníkem kapitánem Mbappé bude operovat Čerky, než třeba zase ještě dojde k nějaké další změně, protože toho ofenzivního talentu mají francouzští trenéři opravdu spoustu a těch jmen, která se tam můžou objevit, tak to můžou závidět ne všichni trenéři na mistrovství světa, ale valná většina z nich jistě. Máme tady třeba Holanda právě v týmu Norska, máme Messiho na straně Argentiny, ale jinak, pokud to vezmeme jako celek, ty útočné možnosti Francouzů, tak si troufám tvrdit, že to je nejnabitější kádr, pokud tedy jde o útočníky, křídla. To je opravdu radost, co má Didier Deschamps společně se svými kolegy, ať už přímo na hřišti, anebo na střídačce.
1: A zatím to jeho svěřenci dokazují, hlavně i na trávníku, protože řekl bych, že z těch favoritů i klidně na titul podávají tak stabilní výkony.
0: Prostě přesvědčivé.
1: Přesvědčivé, ano, přesně tak, to je to slovo, které jsem nemohl najít. Teď sledujeme, jak na stadionu v Bostonu obíhá taková menší mexická vlna. Zatímco hráči na trávníku se stále ještě občerstvují. Tady jsme už v končící 70. minutě. To v Torontu se hraje o něco pomaleji. Tam totiž už v první půli bylo přece jenom o něco delší nastavení.
0: 11-minutové dokonce.
1: Takže si můžete teď v klidu dopočítat, že nemůžou být napřed. Tam se hraje teprve 67. minuta. No ale Senegal už po změně stran využívá toho, že Irák hraje o 10 bez vyloučeného hráče a v té druhé půli za těch dosavadních 20 minut už nastřílel 2 branky, odskočil tak do 3brankového vedení a kráčí za prvními 3 body, které by mohly stačit teoreticky zatím k tomu, aby Senegal se podíval také do vyřazovacích bojů. V Bostonu už se ale pokračuje v 71. minutě. Norové s míčem na levé straně, konkrétně Sheldrup, ale vrací ho až na stopera Estigora. Ten kombinuje na levé straně s Pedersenem, ten mu levačkou rychle vrací a tak přichází přihrávka na pravého beka Aursnese. Ten hledá uprostřed hřiště a to naprosto přesně kapitána Berga. Ten přihrávkou na pravé křídlo hledal jednoho z dvojice svých spoluhráčů, byl tam Toursby a Bob, ale ani jeden tenhle míč prostě zastihnout na hřišti nemohl.
0: Protože šel přesně mezi ně. A tak v 72. minutě můžou kombinovat Francouzi, kteří vedou 3-1. Koundé ale nepřihrál přesně, pozor teď na Asgarda, na pravé straně úplně volný Bob, zakončuje Alain Domeniona, ještě dorážka, ne, dorážka už je nikoli.

0: protože před Turzbym balon francouzští obránci stihli odpravit mimo nebezpečný prostor, ale tam se s ním snaží vrátit zase Šoldrup z levé strany a bude to jenom rohový kop. Mohli jsme teď s Jakubem Kantou vidět, jak si doslova Oscar Bob drbal hlavu, nejenom obrazně, protože tohle byla velká šance, ale střela levou nohou byla do míst, kde stál a vlastně si lehal brankář Meňo. Nebyl to pro něj až tak těžký zákrok, vzhledem k tomu, jak blízko proti němu Bob byl. Šlo to umístit lépe. Rohový kop Berga nenachází hlavu žádného z Norů, jenom hlavu bránícího Barkoli. Francouzi dávají dlouhý balon směrem k Bapému, ten už je na polovině Norů, kteří se snaží co nejrychleji vrátit. Mbappému nabíhá do levého křídla Šerky, do pravého Due. Toho se snažil Mbappé trefit, jenže tam zasáhl kapitán Norů Berg. A tak to jsou právě Severané, kteří se snaží postupovat dopředu, ale Pedersenovi přijalo pod nohy skluzující Kunde a tak Norové budou jenom vhazovat. 73. minutě, kdy nevyužili další solidní příležitost a prohrávají s Francií na mistrovství světa ve fotbale 1-3.
1: Ale Pedersen to neudělal vůbec špatně. Tenhle střídající hráč viděl trochu místa a snažil se využít své rychlosti proti unaveným, rozhodně víc unaveným, než je on, Francouzům. Nevyšlo to, ale Norové to musí zkoušet dál a dál, prohrávají o dvě branky, no a nebýt neproměněné příležitosti před malou chvílí a předtím také penalty Larsenem, před malou chvílí to byl Bob, kdo neproměnil z nadějné pozice, tak to mohlo být mnohem veselější. Teď ale Norové už zase to zkouší po levé straně a Asgard s Šeldrupem si vyměnili balón u půlící čáry a přihráli zpátky na Beka Pedersena, ten ale se nedostal příliš daleko s míčem, volil přihrávku na jednoho ze svých spoluhráčů, který byl ale celkem nevybíravě zastaven Chouaménim, ten se tam natahoval na dlouhou nohu a Asgard si ten míč dobře pokryl a Francouz ho zasáhl do achilovky, takže v začínající 75. minutě na tribuně, kde sídlí většina těch norských fanoušků, už zase jede ten pokřik, o kterém mluvil Jan Suchan v prvním poločase, to veslování vikingských nájezdníků směrem na jejich soupeře. A mezi tím se tam objevila také jedna velmi pěkná momentka, kdy jedna zřejmě z Norek ukázala svůj levý prsteníček a na něm nový prstýnek.
0: No ale přestala veslovat, co když ta loď teď bude zpomalovat. Norové mezi tím už můžou hrát v Bostonu, 75. minuta, prohrávají s Francouzi 1-3, Berg sklepává prvním dotekem zpátky Estigorovi, Norové jsou stále na vlastní polovině, ale teď už přicházejí na tu francouzskou. No, teď jenom kousek chyběl Asgardovi k tomu, aby dostihl míč, který chtěl zastavit Upamecano, ale málem mu ho vlastně přichystal brankář Meňo, musel jít do skluzu a odpálit balon daleko a právě pro Upamecana tenhle zápas skončil. Místo něj přichází Konaté, tak tedy změna francouzských stoperů. Jde o třetí střídání na francouzské straně, dvě tedy ještě mají Francouzi k dispozici. Norové hrají opět zhruba uprostřed vlastní půlky. Estigor na levé straně má Pedersena, ten mu zase vrací, to už couvají Norové skoro až k vlastní 16. Turzby chce balon uprostřed pole, ale Estigor mu ho nedal až teď na podruhé. Sklepnutí na pravou stranu k Langasovi. Langas dělá postup dopředu, měl to trochu otevřenější, než přihrává Aursnesovi. Ten vrací trochu dozadu, ale stále jsou Norové na polovině Francouzů. Končí 76. minuta. 3-1 vedou Francouzi díky hetriku Dembeleho. Za Nory se prosadil Asgard a připomínáme neproměnou penaltu Larsena z 50. minuty. Mohlo to být 3-2, je to 3-1. Pojďme krátce do Toronta.
1: Protože tam se skóre měnilo znova, běží 73. minuta a Senegal se ujal vedení už 4-0. Třetí branku ve druhé půli Senegalců a druhou v zápase přidal střídající Gueye.
0: A mezi tím Norové se drali dopředu, ale nakonec se ke koncovce nedostali, tak třeba teď Berg chtěl dávat Bobovi, ten si nechal míč ukopnout lakrosem, teď tedy Tursby, další norský reprezentant, který dává na pravou stranu Aursnesovi, v tuto chvíli zacouvali Norové na vlastní půlku, ale už jsou zase na té útočné a zase zpátky. Je to hra kolem středové čáry, teď se vysouvají Norové a Berg by rád postupoval dopředu. Na pravém křídle nachází Boba, kterého brání Hernandez. Bob tak raději přihrál dozadu Aursnesovi, ten si naráží s Bergem. Opět Bob, přihrávka na hranici pokutového území Tursbymu, ten balon vykuluje zpátky na pomezní čáru pro Boba. Berg teď honí míč také v podobných místech, tedy u pomezní lajny. Uprostřed hřiště je Asgard, přenesení na levou část hrací plochy k Pedersenovi, úplně nalevo, pár metrů od pomyslní čáry je Sheldrup, nabíhá do kličky proti Kundému, chtěl si ho obhodit, to si ale nenechal obránce Barcelony a dnes francouzské reprezentace líbit. Odkop ale jenom na norské kopačky, Asgard je s míčem zase už relativně nedaleko, nějakých 15 metrů od vápna francouzů, krásná prostrkávačka na Boba od Larsena, Sheldrup z levého křídla jde do vápna, znovu prostrčení, ale nepřesné na Boba, ještě zakončení Berga, ale jenom do francouzského bloku. Francouzi jsou teď pod tlakem, Norové znovu kombinují poblíž francouzské šestnáctky, Aursnes centruje jenom do Hernandéze, ještě Bob nedostal se k míči a Francouzi se můžou uklidnit. Barcola zkusí vyvést balon, 79. minuta, Norsko-Francie 1-3.
1: A teď to Francouzi zkouší ze středu hřiště, kam si zběhl Ryan Cherki, který hledá u pravé postraní čáry Kundého, tomu si naběhl pro balón do středu hřiště Mbappé, přihrává na osu hřiště na norské polovině na Cherkiho, ten na 5 metrů přihrává Mbappému, ten mu z první vrací, přenesení míče na Dueho k pravé postraní čáře, se ale balón rychle vrací zase k hráčům ve středu hřiště, konkrétně k Cherkimu, ten ho dává uprostřed Duemu, vlevo si také zahraje Theo Hernandez, po něm trochu víc vepředu na útočné polovině Barcola, ale vrací zpátky na Koného, ten kombinuje s Cherkim, Norové celkem v 9 hráčích, nakonec už i v 10 za balónem, čekají, co teď Francouzi vymyslí, ten blok je velice kompaktní, ale ne příliš vysunutý a tak Francouzi s míčem teď už se vrací až na vlastní obranou polovinu. Ibrahima Konaté teď zkouší štěstí, ale příliš ho neměla, tak se otočil zase zpátky a přihrávkou vyzývá Chouameniho, ten přihrává Lacroixovi, ten už hledá svého kolegu ze stoperské dvojice Konatého, no a ten si to nekomplikuje a vrací až do šestnáctky na francouzského golmana Meniona, ten to teď přenáší na levou stranu, a to konkrétně míč a Barcola si nabíhá do dobré pozice, už je v blízkosti branky, vracel někam na malé vápno, kam si nabíhal Mbappé, ale už byl příliš blízko Selvikovi, tedy norskému brankáři, který tam utěsnil tak trochu hokejově přední tyč. A od jeho nohy se míč odrazil do zámezí v začínající 1.80. minutě. Norové prohrávají 1-3 s Francií a musí bránit další rohový kop Francouzů. Teď rozehraný Duem nakrátko, už přichází ale od levé postraní čáry. Centr na zadní tyč, tam skáče Lacroix, před ním Pedersen odvrací, ale pouze ke kopačkám Kundého. Ten si vybírá kousek za vápnem Koného, po něm hraje Cherki, snaží se to oběhnout z pravé strany a už míří do vápna. Oblouček posílá na zadní tyč, tam byl připraven Aursnes a odkopává, ale jen k Theo Hernandezovi. Tak 10 metrů za vápnem, přihrává doprava na Dueho, ten kolmou přihrávkou oslovil Barcolu, ten mu vrátil, teď hraje u levé postraní čáry také Mbappé, narazil si s Duem a centruje k pravé postraní čáře na Cherkiho, ten to bude zkoušet individuálně přes Pedersena, tomu ale přišel na výpomoc také Sheldrup a právě ten ho o míč odzbrojil a teď má trochu místa na levé straně, neodkopává, vrací zpátky na Pedersena a ten už míčem někam do středu hřiště do poloviny, vlastní obrané poloviny, nachází je svého spoluhráče Tursbyho, ten míč udržel a přenesl na pravou stranu k Bobovi a ten byl Barkolou faulovaný, takže v polovině 82. minuty Francouzi vedou nad Nory 3-1.
0: Nebylo to nic velkého, žádný zákeřný zákrok, řekl bych spíše hraniční, ale posouzený jako faul na polovině hřiště. Nemá smysl to nějak dál rozebírat, tak se věnujeme tomu, že Berg přihrává Estigorovi, Norové jsou na vlastní polovině, chystají další střídání a nedočkáme se Holanda, Sedlota ani Edegorda, protože tam byli připraveni Nusa a Hauge. Teď Norové přišli o balón, Konaté si zahrál taky s vlastním brankářem Meňonem, ten nachází na pravé straně u pomezní čáry Kundého. Kunde zapojuje, respektive chtěl zapojit Konatého tuším, ale je z toho rohový kop úplně lacino zadarmo. Teď přišli Norové k dobré standardní situaci, ještě před ní se zdá, že vystřídají, odchází Bob, který měl několik slibných možností, jednu opravdu velkou, ale nic z toho nebylo. Schelderup ten na levém křídle občas zlobil francouzské obránce, ale do nějakého gólového vyjádření se to taky vlastně nedostalo, tak tihle dva tedy odchází, jména nováčku už jsme také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zmínili, jde o Haugeho a také Nusu, pokud jste o to náhodou přišli. 84. minuta právě začíná, Norsko-Francie 1-3, rohový kop Berga, který ještě ukazuje gestem ruky, kam mají jeho spoluhráči nabíhat a mezi tím také ještě umravňuje některé hráče rozhodčí Michael Oliver. Teď už se konečně bude moct hrát. Berg nabíhá k míči, posílá ho do vápna, ale tam nejvíc vyskočil Barkola, který vypomohl defenzivě a teď naopak se může rozeběhnout dopředu, i když se drží nějak za bok, možná zahýždí, asi tam utržel nějaký úder, mezitím hrají jeho spoluhráči v zadních řadách. Kunde, 84. minuta, Norsko-Francie 1-3, posloucháte Radiožurnál Sport.
1: U pravé postranní čáry se mu sice nabízel Due, ale Kunde si vybral uprostřed hřiště Koného, ten svého kolegu Lacroixe, který jakožto jeden ze stoperů si zakombinoval ještě s Konatem, ten vrátil ke golmanovi Meňonovi. No a teď je to zase výstavba dalšího francouzského útoku až od vlastního velkého vápna. Snaží se vypomoci také Manu Kone, který si zběhl pro přihrávku od Lacroix, ale rychle mu ji vrátil, protože byl čelem ke své brance. Teď je to také Tchouaméni, kdo zběhl mezi oba stopery a teď je má dokonce před sebou. Vybírá si po pravé ruce Konatého, zahraje si po jeho levé ruce, ale krátce také Lacroix a u levé postranní čáry Theo Hernández, který dlouhým centrem se snažil oslovit ke steči Barkolu ten míč, ale se už vykulil za postranní čáru. On ho totiž Theo Hernández kopal tak trochu jako vnitřním nártem šajtlí, takže to chytlo razanci a také se to stáčelo zvenku dovnitř, ale už to prostě zamířilo ven a tak jsou to zase teď Norové, kdo zkouší štěstí. Tam si nedovolený zákrok jednoho ze soupeřů vykoledoval střídající Nusa. Ale rozhodčí Oliver žádný faul neviděl a tak se pokračuje ve hře. Nusa už se do ní zapojil, teď u půlící čáry přebral míč svojí levou nohou, ale předává si zase Malon na pravou a předává ho Bergovi, ten vrací na stopera Estigora v polovině 86. minuty. Už Norům na tu korekci skóre, případně vyrovnání, moc času nezbývá, prohrávají s Francouzi 1-3, ale v posledních, řekněme, 15-20 minutách to byli hlavně oni, kdo hrozili. Francouzi ti už se snaží spoléhat spíš na, řekněme, rychlé breaky, i když už se dostanou k balónu, tak se ho taky snaží držet delší dobu na svých kopačkách. No a v začínající 87. minutě chystají a francouzští trenéři, nahradníci za Didiera Deschampa, který na lavičce dnes chybí, další dvojité střídání Mbappé, pustil na hřiště Rissera a tím druhým střídajícím Francouzem byl, řekl bych, jeden z, no každopádně pojďme se, Mateta to byl, ale pojďme se třeba podívat taky na to, že kapitánskou pásku tam teď přebral Aurélien Tchouaméni po Mbappém. Francouzi si teď komplikují zbytečně u vlastní šestnáctky situaci život a tahle přihrávka se stala kořistí Norů, ale končí tahle akce nepřesnou střelou z dlouhé vzdálenosti Aursnesem, který zkusil štěstí s první nártem.
0: Pojďme si zrekapitulovat ta střídání na pravém beku. Nahradil Kundého Gusto a na hrotu útoku tedy Mateta Mbappého, který se nepřiblíží rekordnímu zápisu Lionela Messiho, a sice 18 gólům na světových šampionátech. Mbappé je tedy o kousek pozadu. 88. minuta dnes byl Kylian Mbappé jenom mezi asistenty. Dvakrát přihrál Usmanu Dembélému, který je jednoznačně hlavním hrdinou díky svému hattriku. Francouzi vedou 3-1 právě z těchto důvodů. Tchouaméni má míč před vlastním pokutovým územím, dává Konatému na pravou stranu, ten chtěl najít Dueho, ale ten už byl v zámezí. Takže Norové budou v podstatě přesně na půlící čáře vhazovat. Postaral se o to Pedersen, který si míč ještě utřel do dresu, aby se mu lépe vhazoval. Pedersen vhodil jenom na hlavu Gusta, to je jeho soupeř, ale ten sportovně v úvozovkách vrátil zase Norům a ti zase Francouzům. Jakoby si teď ty týmy nevážily možnosti držet balón. Berg ho zase získal, ale v zápětí zase ztratil, takže Francouzi to jsou teď s míčem na kopačkách. Hernandez na levé straně, míč se k němu zase vrací po přihrávce Šerkyho, přenesení hry od Tchouaméniho na pravou stranu, tam je volný Due, sklepává pro Gusta, Gusto dává raději dozadu, Francouzi jsou tak na vlastní polovině, teď už na té soupeřů, přihrávka Koného na Šerkyho, je to už takové trochu líné místy, Francouzi vědí, že vedou o dva góly, to jim v pohodě stačí a tak se nikam neženou za každou cenu a Norové si zase pravděpodobně uvědomují, že už těžko stáhnou dvougólové manko a oni by navíc potřebovali porazit Francouze, aby vyhráli tuhle skupinu a dát tři góly za zbývajících plus minus 5-6 minut včetně nastavení, to asi není úplně v jejich silách, zvlášť když znovu to připomínám, nehraje Haaland, Sedlot ani Ødegaard. 90. minuta začala, Francie vede nad Norskem 3-1. Posloucháte Radiožurnál Sport.
1: A Norové tak zřejmě nezlomí to své prokletí na mistrovství světa, protože v dosavadních 5 duelech s evropskými soupeři ještě nikdy nedokázali na výběr ze starého kontinentu porazit, prostě vyhrát. Dvakrát z toho byla remíza, třetí porážka, teď už se blíží ta čtvrtá. Konaté přihrává směrem kupředu k brance soupeře na Dueho, ten posunul k pravé lajně na Gusta, ten ale už očima hledal možná některého se spoluhráčů, nebo se koukal, jak proti němu stojí protihráči a nekoukal na balon, ten mu tak proklouzl pod podrážkou a skončil v autu. Norové ti rozhodně nezdržují a teď zkouší zase něco vymyslet. Estigor ve spolupráci s Aursnesem na vlastní obrané polovině si tihle dva hráči znovu vyměnili balón, teď se stáhl zpátky také Larnas mezi ně a přihrává k pravé lajně Aursnesovi, ten si narazil s Bergem, ale Norové přichází o balón, Šerky se k němu dostal a teď se s ním na noze snažil propracovat k pravé lajně, tam mu ho ale na chvíli Norové vzali, neužili si ho dlouho a zase Ryan Šerky teď tak může přihrát na Aureliana Tchouaméniho u půlícího kruhu, ten přihrává doleva na Théa Hernandéze, ten dopředu před sebe na Barkolu, který se snažil obhodit svého obránce, ale o něj Dostal balon do zámezí, už se ale zase hraje a to pomalu ale jistě končí. První nastavená minuta z pěti, Norové prohrávají 1-3 a mají tak už jen zhruba 4 minuty na to ještě s tímhle nepříznivým vývojem něco udělat. Teď se ale brání, protože s míčem Manu Kone se snaží něco vymyslet, přihrává zpátky na Aureliana Tchouaméniho, ten k levé lajně vybízí ke spolupráci Hernandeze, k tomu se míč od Matety pak zase vrací a Hernandez to z hranice 16 zkusil svojí levačkou, ale mířil hodně, hodně vysoko a tak rychle telegraficky ještě do Toronta, tam běží teprve 87. minuta, ale Senegal vede nad Iránem už 5-0.
0: No, tak to za to Senegalci vzali a opravdu chtěli posílit své šance na postup ze skupiny, protože skóre se jim rapidně zlepšuje. Teď ještě zase zpátky do Bosnu, končí druhá z pěti nastavených minut, minimálně tedy těch avizovaných. Norové nedošli daleko, Kone naopak se už blíží pokutovému území soupeře, ale nakonec nepřihrál, nevystřelil, jenom naboural do norské obrany, jakoby se mu možná střetly myšlenky, nebo možná žádné pořádné nepřišly, pokud jde o nějakou ofenzivní nadstavbu. Zbývají nám necelé 3 minuty do závěrečného hvizdu. Francouzi jsou na nejlepší cestě vyhrát skupinu I. Norové půjdou dál z druhého místa. Otázkou je, co třeba ve finále bude výhodnější. To se těžko dopředu posuzuje, protože nevíme, jak se kdo bude prezentovat v té vyřazovací fázi a kdo třeba bude tím vůbec nejhorším protivníkem v pavouku. Francouzi vyvážejí balon na útočnou polovinu, Šerky si balon zasekává a zase vrací zpátky, zahraje si Gusto, s Gustem dává balon na levou stranu k Lacroixovi. Lacroix byl nováčkem ve francouzské základní sestavě, francouzští trenéři to trochu točí, teď Hernandez na levé straně, ten se také vrátil do sestavy poté, co minule hrál Diň. Barcola má balón a může ho poslat před branku. Centrovaný balón, Doué, gól, 4-1. Tak přece jenom jsme se ještě dočkali trefy na závěr. Désiré Doué ve čtvrté nastavené minutě dost možná uzavírá účet tohoto duelu mezi Francií a Norskem. Krásný oblouček mu tam posadil na hlavu Barcola, který právě teď objímá Doueho. Dva spoluhráči, dva mladí talentovaní křídelníci z Paris Saint-Germain si teď vyhověli i v bílém reprezentačním dresu Francie. Doué byl zhruba na penaltovém puntíku úplně sám a i když není zrovna vysokého vzrůstu, tak si s tím poradil báječně. Výborně tam natočil tu svou hlavu, zamířil k tyči, Selvik skákal, ale nedoskočil. Francie vede nad Norskem 4-1.
1: Velmi dobře to tam udělal také útočník Mateta, který svým tělem zablokoval stopera Norska, který by případně měl k Doueu nejblíž, a ten tak měl opravdu hodně času trknout a naprosto přesně hlavou zacílit. Na zadní tyči se trefil právě po centru z levé strany k té pravé a tam se rozhodně Selvik nemohl přesunout v polovině páté nastavené minuty. Tak Norové rozehrávají a prohrávají už 1-4. Asgard byl poslán na zem v půlícím kruhu, nebo v tom kruhu u půlící čáry, odtud rozehrává kapitán Berg, ale jen na stopera Estigora, takže Norové už tuší, že za těch 10 sekund, ale možná i víc, nic moc nestihnou. Teď potvrdil má slova špatnou přihrávkou Toursby, který směřoval jen na kopačku Tchouaméniho a ten vůbec nikam nespěchá. Přihrává zpátky a toho využívá rozhodčí Michael Oliver k tomu, aby naposledy v tomhle utkání foukl do píšťalky. Norsko poráží, tedy Norsko prohrává s Francií v souboji o první místo 1-4. Francouzi tak zůstávají 100%, mají 9 bodů, po 3 zápasech skupiny jdou do play-off z prvního místa. A to proto, že v 7. minutě poslal do vedení Mbappé, který se trefil i po druhé. Pak se dokázali Norové sice snížit Asgardem, ale Dembele ještě do poločasu zvýšil na 3-1. Pak Larsen ve druhé půli neproměnil penaltu a v nastaveném čase Doué upravil na ten konečný stav. Začala také prodloužení ve druhém poločase v Senegal s Irán. To je ten zápas, který také sledujeme na dálku. 5-0 vede Senegal ve druhé nastavené minutě nad Irákem.
2: To říká Jakub Kanta, se kterým jsme vám přiblížili šlágr základní skupiny I mezi Norskem a Francií, která tedy zvítězila 4-1 a jde dál z první pozice. Norsko ze druhé, Senegal obsadí třetí místo a budeme se muset nechat překvapit, zdali to bude stačit. A ještě krátká pozvánka na noční program fotbalového mistrovství světa, které budete dál moc sledovat na Radiožurnálu Sport. Cap Verde nastoupí ve 2 hodiny proti Saudské Arábii, stejně tak Uruguay proti Španělsku a v 5 hodin mají výkop zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tak zachovejte přízeň Radiožurnálu Sport, teď posíláme Ivana Krále a zanedlouho už se budete moc těšit na reprízu dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Tak příjemný poslech.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Příjemný poslech u dnešních kilometrů vám od mikrofonu pře Karel Janů ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám Martina Charváta. Martin, hezký den.
2: Hezký den.
1: A hezký den přeju i Jiřímu Ježkovi. Jirko, krásný den. V ano. Cyklistickém dresu si dneska dorazil.
3: Krásný letní den.
1: Je teplo venku, tím jsem chtěl začít. Je teplo.
3: Je tam peklo, ale já to miluju, takže já jsem spokojený.
2: Já souhlasím.
1: I ty souhlasíš, že je tam teplo.
2: Už ano.
1: I ty to miluješ, ještě tohle teplo?
2: Ne, tohle už je moc. Tak jako 34, to už prostě není zdravé.
1: Já jsem nikdy nevěděl, já jsem si říkal, jestli na tohle si nečekal třeba.
2: Čekal jsem na těch 30, to bylo opravdu jako podle mě úžasné, krásné, v lese je to nádhera v těch 30. To prostě cítíš, jak zároveň jako ten les dýchá, protože je jako nucený dýchat tím teplem a zároveň tam máš prostě příjemnou teplotu, když nejsi na nějaké rozpálené cestě. Chápu, že pro někoho, kdo jezdí na silnici, to už v těch 30 jako k nevydržení.
1: Se ale strašně líbí, jak jak les dýchá třeba ve 13 stupních, to úplně miluju. Jirko, teplo, minulý víkend ty si jel letup, tak se tě chci zeptat, jak se vám to jelo?
3: No, bylo to jako hrozně hezký zážitek pro mě. Pro mě velice emotivní, protože se to vedlo tentokrát po jiných cestách. Vyráželo se z Prahy na tentokrát jeho východ. A byly to silnice, kde já jsem se učil jezdit na kole, kde jsem začínal s cyklistikou. Takže to byl pro mě jako tak krásný návrat asi o 30 let zpátky. Ale bylo to hrozně fajn. Jediný, co mě zaskočilo, že ty kopce, který jsem si pamatoval, když mi to jelo a když mi bylo 20, tak mi najednou přišli, že jsou úplně jiný, že jsou prudší, delší a že to víc bolí. Ale bylo to hrozně fajn. Já jsem si vybral skvělou skupinku, jel jsem někde na té střední trase okolo mezi, já nevím, 60. a s tím místem. Už se jelo jako pomalejc, než úplně točilo, ale zase jako odsýpalo to, takže byl jsem naprosto spokojený. Strašně se mi to líbilo.
1: Nová trasa tedy, palec nahoru za
3: Jiřího Ježka. Palec nahoru, i co se týče silnic, i co se týče krásného návratu do míst mých začátků. A je to maličko těžší, než se jezdilo na to Křivoklácko k nám, kde teďko bydlím, protože tam bylo několik jako jasných kopců, ale mezi tím se dalo svést po rovině. Tady vlastně rovina bylo jenom posledních 15 kilometrů návrat podél Vltavy zpátky pod to poslední stoupání, jinak to bylo pořád nahoru dolů a spoustu lidí to překvapilo, spoustu lidí bylo zaskočeno i tím teplem, takže občerstovačky jeli naplno, chci poděkovat všem dobrovolníkům, musel jsem tam trošku korigovat některý ambiciozní závodníky, který tam agresivně křičeli na ty dobrovolníky na těch občerstovačkách, prosím vás, když najdete o vítězství, když najdete fakt o první až pátý místo, tak buďte milí na těch občerstovačkách, ty lidi tam nejsou zaplacený od toho, aby vám sloužili, ale chtějí vám pomoct, tak se k ním chovejte, prosím vás, slušně.
2: Jenom mě trochu zaujalo v tom předchozím. Profilově ti to sedělo a co kvalita silnic v tomto kraji?
3: Asi stejná jako u nás. Já myslím, že se to kolem Prahy fakt zlepšuje. Některé ty silnice byly pokrytý fakt úplně novým asfaltem, hrozně příjemný a to, co, kde je ještě pořád ten starší asfalt, který je takový lepený těma plástama, tak jako jasně, ale s tím musíme počítat.
2: Protože organizátoři sami upozorňovali, ale že někde jsou jako vyloženě v kamenném přívozu staré mosty, situace, které jsou jako cyklisticky trochu nebezpečné, ale prostě nový most kvůli tomu samozřejmě neuděláš.
3: Ne, tak na těch 100 kilometrech nebo 130 kilometrech u té dlouhé trasy vždycky bude nějaký úsek, kde bude nějaká roleta nebo prostě ještě neopravená silnice. Ten most právě v tom kamenném přívozu je zúžený, projíždí se tam takovou brankou, aby tam nejezdili auta, tak tam projížděli jenom cyklisti a musel tam jet člověk jeden za druhým, ale jako já si myslím, že tohle nikoho, kdo se vydá do takového závodu, nemůže zaskočit.
1: Minulý týden v kilometrech jsme měli Simonu Bubeníčkovou a Metodě Jílka, no a Mety jel ten dlouhý závod na 130 kilometrů, já jsem v neděli jsem se pak viděl s Petrem Fialou, který dojel druhý a tedy ne, že by to bylo překvapení, že Metodě Jílek dojede v závodě, který má být pro amatéry na 7. místě, 7. dojel Metodě Jílek, ale tedy ty recenze vlastně od Petra Fialy, který je taky takový poloprofík nebo minimálně bývalý, tak byly tedy, že Metoděj nejen, že se tam držel opravdu srdnatě až do toho posledního kopce, ale že tedy střídal, poctivě tahal po rovinách a že tedy cyklisticky je na tom jako velmi dobře prý i technicky, tak teda smekáme před olympijským šampionem samozřejmě.
3: No já si myslím, že to jako nemohlo být pro nikoho překvapení, nebo já nevím, co čekali závodníci. Já kdybych viděl Metoděje na startu, tak jako jasně, tak ho pasuju do první pětky. Protože Já si pamatuju, když závodila Martina Sáblíková naplno ty první ročníky letap, tak také vyhrála ten ženský závod, byla schopná vyhrát mistrovství republiky mezi vlastně profesionálkami našimi.
1: Ona snad jednou vyhrála i ten francouzský letap.
3: A vyhrála, Martina. Přesně tak, vyhrála ženskou kategorii na té francouzské letap, takže rychlobruslaři trénují na kole úplně stejně, jako trénují na těch nožích a jako ta výkonnost olympijského vítěze musí být daná, takže možná jenom nějaká zkušenost větší s tím závoděním, ale měl tam kolem sebe soupeře typu Daniela Turka nebo právě Petra Fialy a to jsou opravdu profesionálové, takže prohrát s nimi pro metodě Jilka vůbec nemůže být jako nic špatného, naopak prostě sedmý místo v takhle jako podle mě už dost vyhroceném závodě, protože ta dlouhá trasa opravdu láká nejenom takové ty poloprofesionály, ale i ty nejlepší amatéry, kteří vlastně té cyklistice věnují celý svůj život. Tak to je prostě super výsledek. A zase to bylo další příběh toho dne. Měli jsme tam, byl tam Peťo Sagan, takže velké lakodlo pro fanoušky cyklistiky.
1: A faninky
3: samozřejmě. A jako tím, že bylo opravdu hezký počasí, nebylo jako takhle, bylo horko, bylo dusno, ale nebylo to tak strašný, jako jsou třeba ty dny teďko, tak myslím si, že všichni si to užili a jako všichni dojížděli do cíle unavení, protože ten poslední cílový kopec po kostkách, vlastně kilometr vlastně po celém závodě ještě stoupat k České televizi od Vltavy vlastně přímou cestou do toho kopce po kostkách, zaskočilo spoustu lidí, ale po té unavě byli všichni v cíli šťastní a spokojení, takže myslím si, že to byl krásný den.
1: A stihli jste to, mám pocit, všichni před bouřkami, nebo ono to tak trošku hrozilo, celý den ta předpověď byla taková nejistá.
3: Stihli jsme to, já jsem se tam ještě strašně dlouho po dojezdu věnoval lidem, odjížděli jsme až téměř jako v podvečer a přijeli jsme domů a bouřka byla až večer, takže myslím si, že i organizátoři stačili sklidit to nejdůležitější, což já na ně vždycky myslím, jo. Já si vždycky užívám tu krásnou atmosféru toho závodu a pak si, když odjíždím, uvědomím, že ty plůtky, že ty stany, ty občerstovací zóny, všechny toalety, že to musí člověk někdo ten organizační tým uklidit, tak to se vždycky jako v duchu jako modlím, abych tuhle tu roli nikdy nedostal, abych si mohl užívat ten závod, ale neměl na starosti tu organizaci.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
2: Sám Jiří Ježek byl na kole, já v minulých dnech jsem spíše pracoval a ani na kole, ani na běhání jsem moc času neměl, ale ty ses byl, Karle, docela projet.
1: Já jsem se byl v neděli projet právě s Petrem Fialou, který bez problémů po tom, co v sobotu dojede druhý na dlouhém letapu, tak se jede vyšlapat z Prahy do Varnsdorfu a zpátky. Ano, 315 kilometrů vlastně po třech skupinách v 15 lidech a chci to jenom tady zmínit, protože mi to vlastně přijde, že v té aktuální mojí fázi cyklistiky tohle jsou přesně ty akce, které mě prostě strašně baví, protože se nikam nezávodí, jede se v té skupině, kde se sejdou lidé, kteří jsou na tom podobně, ale nicméně u takhle dlouhé trasy prostě na tom všichni stejně nejsou a všichni si vzájemně musíme v některé fázi toho dne pomoct, musíme na sebe počkat, musíme prostě si potahat někdo víc, někdo míň, podle toho, kdo jak může. A bylo to velmi povedené přes tu extrémně vysokou teplotu. Jeli s námi v mojí skupině dvě slečny, nebo paní, oni by asi nechtěli, abych jim říkal slečny, ale dvě dámy, které tedy tam rozhodně nebyly nejslabší, takže to je vždycky prostě pro mě jako něco neuvěřitelného. A bylo to strašně fajn.
3: Kolik tam bylo převýšení, ono z Prahy do Varnsdorfu a zpátky, to není úplně po rovině.
1: Ono se to dá udělat určitě i s nízkým převýšením, ale Jirka Dužár, který tohleto spolu organizuje, tak každý rok se to snaží udělat jinudy, takže tam jsme vlastně jeli přes Děčín, třeba přes děčínský sněžník, což není úplně asi ta nejrovinatější trasa, ale je to moc krásná trasa, protože vlastně tam jsme jeli potom přes České Švýcarsko, tak to mělo asi 3,5 tisíce metrů převýšení tentokrát. No, loni měli, myslím, 4 tisíce, tak dá se to dělat ještě nesmyslněji, ale ta vlastně celá severní část je prostě úplně nádherná. Zpátky se člověk zase vrací přes Kokořínsko a zase taky to tady zaznělo ode mě už mnohokrát. Máme to tu strašně hezké, no. Není potřeba vyrážet jen a pouze do zahraničí.
3: No, já jsem se byl projet ve středu v Ženevě, protože tam byla představovačka.
1: Tam je to taky hezké.
3: Představovačka nového vozu a byla tam vlastně celá partička, se kterou potom budeme na Tour de France, budeme se starat o VIP hosty, takže jsme se tam potkali, bylo to taková jako už předpremiéra toho, co nás čeká příští týden a bylo to strašně fajn. My máme nového ambasadora, Chrise Froomea, vyměnili jsme Andyho Schlecka, protože...
2: Ten je taky v tvé partičce.
3: Ten je taky v mé partičce. Andy Schleck bude to totiž dělat nově ředitele týmu Lidl Trek, takže musel tuhle tu roli ambasadorskou opustit, ale vyměnili jsme vítěze Tour de France za vítěze Tour de France. Chris Froome je neskutečně nadšený z té nové role, je to pro něj novinka, on tuhle tu práci nikdy nedělal, hrozně se na to těší a je naprosto jako klientsky pro ty lidi je strašně příjemný. Bylo to vidět už tady, když se staral o ty hosty té premiéry toho auta, takže jsme to pojali tak, že jsme vyjeli, protože to představení toho auta bylo na nádherném kopci nad Ženevou. Prostě neskutečný místo. Jezdí se tam lanovkou, je to nějaký bývalý lom a nahoře je ta platforma té horní stanice lanovky a tam byly připravené ty vozy a my, aby jsme tomu dali nějakou cyklistickou, jako cyklistický kolorit, tak jsme právě s Chrisem Froomem a asi s 25 různých lidí z celého světa vyjeli takovou serpentínou jedním ze stoupání z okolo Švýcarska na ten kopec. Přijeli jsme tam přesně moment, kdy se odhalovalo to auto při západu slunce. No prostě nádherný. Ale co bylo hrozně hezký, fakt, že jsem měl možnost celou tu cestu s tím Chrisem Froomem jet. Bavili jsme se o tom, jak si užijeme tu Tour de France a myslím si, že budeme mít jako zajímavého hosta do kilometru jednou. No. I když nevím, jak to bude s tím tlumočením. Do rádia to není úplně ideální. Ale minimálně z něj budu tahat nějaký rozumy a nějaký vzpomínky. Je toho pořád plný a hrozně rád o tom mluví, takže se hrozně těším.
1: Tak se moc těšíme, no. Jeden člen týmu Jiřího Ješka jde nově dělat šéfa Matyasi Vackovi a druhého jste si tedy opravdu polepšili, kromě místo jednonásobného vítěze máte čtyřnásobného.
3: Ale mám rovnou jednu zákulisní informaci, ano. Protože Chris Froome bydlí v Monaku, stejně jako Tadej Pogačar.
1: Ano.
3: A bavili jsme se o jako neskutečném talentu Tadeje Pogačara, což on může jako čtyřnásobný vítěz Tour de France, může to posoudit Chris Froome a říkal, že absolutně nerozumí cyklistice. Že si myslel, že po těch čtyřech vyhraných Tour de France cyklistice rozumí, ale on žil vlastně celou tu kariéru naprosto profesionálním životem, hlídal si životosprávu, prostě žádné víno, nic, prostě celý rok striktně jenom to, co je podpora jeho výkonu. A říkal, že teď nedávno 3 týdny vlastně před Tour de France byl pozvaný na nějakou party firemní v Monaku a tam ve 2 ráno na diskotéce Tadej Pogačar v totálním jako laufu jel úsměv od ucha k uchu a užívá si života 3 týdny před Tour de France. On říkal, Chris Froome říkal, já to absolutně nechápu.
1: No tak to je hezká zákulisní informace, tím se možná dostaneme za chviličku k tomu nejslavnějšímu cyklistickému závodu sezony a kdo by ho tak asi zhruba si myslíme, že mohl vyhrát. Je to zajímavé, no, protože vlastně já jsem nedávno taky četl zajímavý rozbor celé té doby kolem stáje Sky, která takhle zpětně to vypadá, že byla tak strašně dominantní. Ano, ona měla výborné cyklisty, prostě Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal a všichni Wiggins, kdo vyhráli, tak byli fantastičtí, ale ono to takhle zpětně vypadá, že oni opravdu předběhli svoji dobu jako profesionalitou. Hmm. Opravdu oni byli těmi průkopníky, všechno aero, prostě vyřešené jídlo a prostě regenerace, všechno. A vypadá to, že tak, jak je ti ostatní doběhli, tak když se potom k tomu všemu dostanou ještě jezdci s talentem Tadeje Pogačara, tak ty staré rekordy, ty časy prostě padají, no.
3: Je to přesně to, o čem vždycky mluvím při těch mých inspirativních přednáškách. Je to prostě konkurenční boj. A vy, když jste lídr, něco vymyslíte, máte nějakou svoji výhodu, kterou porážíte tu konkurenci, tak ta konkurence se to samozřejmě dozví a začne to dělat taky. Ale může se stát, že v těch slabších týmech nebo firmách, to je jedno, v jakémkoliv konkurenčním prostředí, jsou daleko talentovanější jedinci než ten aktuální lídr. A ten aktuální lídr je lídr jenom proto, že má nějakou svoji výhodu. Jenže tuhle tu výhodu už druhý rok vlastně jako můžete hodit do koše, protože už oni vědí všichni a používají to samý. Takže ten lídr musí každý rok přijít s něčím novým. A to je strašně náročný na energii, na to vymýšlet pořád ty krůčky, být ten krok před tou konkurencí. A tohle Sky prostě se jednou vyčerpalo. Všichni ostatní začali dělat to, co tým Sky, a tím, že tam byli talentovanější, nebo to šli dělat s nějakým větším hladem, protože dlouho nic nevyhráli, tak ty týmy tým Sky přeskočili. No. A dneska Ineos jako pořád je ve špičce, ale už to není tak dominantní. Teď musí prostě zase je v této roli UAE, ale jednou taky jim dojde palivo. Ne, nemyslím finanční, to asi ne. Ani to palivo, které je v zemi, přesně. Ale dojde dojde jim prostě ta invence nebo ta energie pořád být lepší. Ono to stojí strašně sil, jako pořád být lepší před tou konkurencí. A i ten tady Pogačar jednou skončí podle mě právě na to, že už nebude chtít.
2: To on už naznačuje u Tour de France, že on tam vlastně zas až tak moc úplně nechce, ale jeho stáj chce, sponzoři chtějí, vlastně celý cyklistický svět chce, takže
3: vyždí máme ho do smrti.
2: No, tam vlastně jako musí jet, no. Zkuste si představit, že on by prostě řekl, já tam nepojedu už čtyřikrát, nebo teď možná bude po páté, pravděpodobně bude po páté, tak já už tam nepojedu, no, tak to on přece jako ve svém věku ještě jako pro ten cyklistický svět nemůže udělat.
3: A ještě k té hladovosti, měl jsem možnost na Letap v cíli mluvit s Pavlem Bittnerem, který se tam přišel podívat, a myslím, že neprozradím nic, co nemám. Říkal mi, že se cítí skvěle, že vůbec vlastně není na něm znát jakoby to zranění, že by ho nějak limitovalo, a naopak, že se těší na Tour de France a že má i pocit dokonce, že tím, že chvíli musel ležet v té posteli kvůli tomu zranění, tak že je odpočatější a že je takový hladovější, šťavnatej, takový mi přišel, a že myslím si, že jako taky se máme na co těšit.
1: Je to tak, on v pondělí vlastně na online setkání s novináři říkal, že se jenom po debatě s týmem rozhodli, že nakonec vynechá to mistrovství České republiky, kam se chtěl podívat, prostě protože je to vlastně v jeho regionu, on to zmiňoval mnohokrát, že zas tak často nemá příležitost prostě zazávodit si doma. Takže i z toho důvodu se chtěl ukázat rodině, prostě kamarádům, ale že nakonec si řekli, že i vzhledem k těm teplotám, které očekáváme prostě o víkendu, vzhledem k tomu, jak ta trať je strašně těžká, a že on by tam vlastně opravdu neměl asi to tak prostě je, on by neměl šanci to vyhrát, takže asi bude logičtější potrénovat a prostě spíš taky neriskovat, třeba je to hromadný závod, tak zbytečně spíš pořád je v té fázi rekonvalescenční, tak chce být prostě na tur připravený.
3: Přesně tak, a dneska je ten trend, že ti závodníci tolik závodit nemusí, že prostě jsou schopni v tom tréninku ten závod nasimulovat, to zatížení prostě si udělat v té přípravě, a přesně jak říkáš, je to trošku risk, každý závod je trošku risk, vždycky se tam může něco stát, navíc ty domácí šampionáty nejenom v tom startovním poli nejsou ti nejlepší profesionálové, na které je Pavel Bittner zvyklý, a ti profíci mezi sebou fakt umí jezdit, umí si vyhovět v tom pelotonu, ale tady na tom mistrovství republiky jsou i takový poloamatéři nebo poloprofesionálové a ty můžou udělat chybu i třeba právě z té únavy, z toho horka, tou náročnou tratí, ve sjezdech, ve stoupáních a tak dále, a jakýkoliv další karambol by byl naprosto zbytečný.
2: Přesně kvůli tomu, co si zmiňoval, Karle, to u něj vlastně dává jednoznačně smysl. A navíc on vzhledem k tomu, jak je postavená Tour de France, tak on vlastně potřebuje tedy relativně od začátku a na druhý týden především, takže teď vlastně pro něj vynechat závod, který pro něj úplně není postavený, leda, že by tak dva, tři lepší, kteří tam jsou zjevně a v kopcích by měli být lepší, tak že by to nějakým způsobem jim nevyšlo, což se jako nedá předpokládat.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Příští týden už Jiří Ježek bude v Barceloně, nepletu se, Jirko?
3: Ano.
1: Protože právě tam začíná letošní cyklistická Tour de France, a když tedy, aby to dávalo aspoň trošku smysl, to vezmeme od české účasti, tak Matyáš Vacek, Pavel Bittner, to jsou dva Češi, kteří se letos představí na tom nejprestižnějším etapovém závodě na světě. Pojďme na to, jak to vidíme s jejich šancemi, s jejich nadějemi, realisticky, co od nich můžeme čekat?
3: Realisticky, optimisticky, musím říct. U obou. O Pavlu Bittnerovi jsme mluvili a Matyáš Vacek, já myslím, že třetí místo na jednom z nejprestižnějších etapáků, které jsou v tom levelu pod Grand Tour, pod Vueltou, pod Tour a pod Girem okolo Švýcarska, třetí místo celkově. Tyjo, ježišmarja, to jsme tady fakt dlouho neměli. A myslím si, že bude ještě lepší, že ještě to nebyla jako ten vrchol té jeho formy, že to bude gradovat právě na té Tour de France. A teď jenom musíme čekat na to, jaké dostane role, komu bude pomáhat, jestli dostane volnou ruku třeba v nějaké etapě, takové té střední kopcovité etapě, to si myslím, že by bylo pro něj. Bude určitě důležitým členem pro týmovou časovku, protože v té se fakt jako neskutečně zlepšil. Bylo to vidět i na mistrovství republiky, kde vlastně druhému dal dvě minuty.
1: Jakubovi Otrubovi,
3: který je výborný časovkář. Bylo tam teda vidět na té časovce, když teda odbočím od Matyáše Vacka, jak je strašně důležité jezdit v těch nejprestižnějších týmech, protože vlastně ve všech kategoriích, i v té ženské kategorii, jak v tom českém závodě, tak v tom slovenském, vyhrála vždycky ta, která jezdí v tom nejlepším týmu. U chlapů to bylo jasně daný, první čtyři naši závodníci v těch profi týmech a pak teprve pátý, my Michal Kukrle, první zástupce jako domácího týmu. Prostě ta invence do té techniky, do toho posedu, do, já nevím, aerodynamických tunelů, kombinéz, kde fakt hraje roli, jestli ten rukáv je posunutý směrem dopředu nebo dozadu, jestli ten šef je o 2 cm vedle ušitý a ta kombinéza, jestli šel někdo opravdu, kdo umí šít aerodynamické kombinézy, tak to pak hraje strašnou roli.
1: A tohle je vlastně ta jediná věc, a nechci naštvat ani tebe, ani nikoho, tohle je vlastně ta jediná věc, která mi na těch časovkách a týmových časovkách vadí, že ti nejlepší prostě ještě mají nejvíc peněz a dostávají ten nejlepší materiál, že prostě ten, kdo je nejnadanější a tam prostě Matyáš Vacek právě patří, on si to zaslouží, aby se o něj takhle starali, tak právě ti nejkvalitnější fyzicky a psychicky závodníci pak ještě mají čas a peníze a ten nejlepší materiál a tím pádem prostě ti ostatní vlastně proti ním takhle na šampionátu republikovém nemají šanci. No.
3: Na druhou stranu to je prostě ten vývoj a my jako civilizace furt chceme zlepšovat a furt chceme prostě být lepší, výkonnější, rychlejší a prostě to tak je a pak teda je zase fér na druhou stranu, že tuhle tu šanci dostanou ty talentovaní a ti, kteří jsou ochotní na sobě nejvíc pracovat, protože Lempla a netalentovaného by si ten tým nikdy nevzal.
2: Pardon, vrátím to zpátky na Tour de France.
1: Ano, to skvěle.
2: Matyáš Vacek, Tour de France, podle mě bude mít nesmírně složitou úlohu, protože tým s ním počítá pro Pedersena, tým s ním počítá také jako pomocníka k Ayusovi, můžeme debatovat o tom, jak dlouho Ayuso reálně bude v boji o nějaké velké vítězství nebo velké výsledky
1: třeba
2: v celkovém pořadí.
1: No.
3: Ty mu moc nevěříš, Martin.
2: Úplně ne, potom jak mě zklamal na Vueltě, jsem mu věřil, tuším, že a to nebylo teda nic moc. A teď ještě k tomu by něco měl nebo mohl zkusit teoreticky pro sebe, až dostane volnou ruku v nějaké z etap, která nebude ani pro jednoho z nich, což teda jako to tam moc nenajdeš.
1: No budou tam, no, jako jsou vždycky, na každé Tour de France jsou vyloženě etapy pro únik, no.
2: No a ty předtím pomáháš jednomu z
1: je
2: nich,
1: to ta, ano,
2: ten další přesně. Pomáháš druhému z nich a mezi tím by si ještě něco měl udělat sám. No. Těžké, nesmírně těžké, navzdory tomu, že souhlasím, že má fantastickou výkonnost.
1: A jenom k tomu chci dodat, že vlastně proč je vždycky se říká, že je tak strašně těžké vyhrát etapu na Tour de France, no protože to je ten závod, na který úplně všichni se snaží mít tu formu nejlepší. To je prostě vrchol sezóny pro 99% lidí, kteří tam odstartují. A teď tam je možná nějaká etapa, do které možná Matyáš Vacek dostane povolení zkusit to, ale to vůbec nezaručuje, že se on dostane do správného úniku a pak z té skupiny ještě. Je to prostě něco úplně neuvěřitelně těžkého, ale všichni bychom to Matyášovi strašně moc přáli. Říkat, že by si to zasloužil, je prostě nesmyslná věta, jo, zasloužil, ale takových je tam spousta. Ale já mu letos fakt věřím. Já si myslím, že to, co teď předváděl v těch kopcích ve Švýcarsku, tak to ukazuje, a on to sám potvrdil teda, že jako čísla tam jsou nevídaná. A já myslím, že by to mohlo klapnout. A myslím si, že zase bude ale zároveň chtít být tak důležitý, jako byl třeba jednou na Vueltě pro Matse Pedersena, že bude pomáhat, co bude moct. A je to prostě těžké, tahle pozice. No.
3: Pro mě on je přesně jako cyklisticky kopí Wouta van Aerta. Jo, výborná časovka, neskutečný tah, ochota se obětovat pro lídra, ať je to sprinter nebo vrchář. A neskutečná orientace v tom pelotonu, je vždycky tam, kde má být. Jo. Prostě máme tady přesně tenhle ten typ závodníka a i pro toho Wouta van Aerta je to hrozně těžký na té Tour de France nějakým způsobem uspět. On může zajet časovku, ale vždycky tam bude někdo jako Filippo Ganna. Jo, může zasportovat, ale vždycky tam bude někdo jako Jasper Pedersen. A pak, jak jsi mluvil hrozně hezky o těch několika etapách, které jsou pro ty úniky, to jsou takový ty středně kopcovitý dlouhý etapy ve středu Francie. To je přesně ta etapa, na který cílí těch, já nevím, 140 závodníků, který nepatří do té úzké skupinky několika vrchařů a několika špičkových sportérů. A pak je tam těch 140, který mají jedinou šanci v těch pěti etapách nebo čtyřech etapách. A tam pak chce do toho úniku každý a přesně jenom se do toho úniku dostat, už je strašná práce. Já si to pamatuju ze své vlastní kariéry, kdy byly několik etap v některých etapových závodech, kdy prostě jsme se dohodli, že já chci zkusit do úniku. A jako dostal jsem se třeba v té etapě, kdy jsem fakt vyloženě strašně chtěl a dělal jsem pro to všecko, až třeba na třetí pokus. Jo. A to už má člověk vystřílený pomalu všechny náboje, ještě ten závod ani nezačal.
2: A teď si vezmi Wouta van Aerta, tak Matyáš Vacek by vlastně na téhle Tour de France měl předvést Wouta van Aerta verze 2022, kdy van Aert vlastně pomáhal výrazně Vingegaardovi v souboji s Pogačarem a ještě si jel pro zelený dres. Jsme tam viděli, jak v tom stoupání vlastně člověk v zeleném dresu táhne někoho, kdo jede na celkové pořadí a bojuje o první místo. Jo.
3: A je schopný odpárat další tři vrchaře.
2: No, takže vlastně, jako aniž bych to chtěl stáji nějakým způsobem komplikovat, tak on by vlastně Matyáš Vacek potřeboval, aby tam Juan Ayuso vlastně vůbec nebyl. A nebo jak mu zbyde ta energie.
1: A nebo teda, Martine, jak ty vlastně říkáš, napodobil Wouta van Aerta verze 2022, což je prostě jeden z nejlepších výkonů jako cyklisty na Grand Tour, podle mě, který za posledních 10 let jsem na vlastní oči viděl úplně něco neuvěřitelného.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Mimochodem, Jirko, Wout van Aert tam nebude.
3: No, to je smutný.
1: To je strašně smutný.
3: To je smutný nejenom pro mě, myslím si, že pro spoustu fanoušků, jak belgických. Včera jsme se o tom bavili se Zdaňkem Štybarem a říkal, že to je prostě jako samozřejmě pro tu belgickou cyklistiku, pro fanoušky Wouta van Aerta velká rána, protože přesně tyhle

0: vlastně ani opřít se nemůže do řidítek, do těch časovkářských, stopka prostě na několik týdnů. Vzhledem k tomu počasí by tam hrozila nějaká větší sepse, protože ten zánět v tom lokti by se mohl klidně rozproudit dál a hrozí otrava krve a tak dále. Nikdo to nechce riskovat, bohužel, ale ten čas Woutovi utíká a kdo ví, kolik těch Tour de France bude schopný jet ještě. No,
1: no já se tě na Remka taky ještě zeptám, ale na chviličku ještě zůstanu u týmu, tedy Wouta van Aerta. Včera navíc na italské časovce spadl Eduardo Affini, který taky tedy měl být jedním z těch hlavních motorů té týmové časovky, kterou se to zahajuje. A když se člověk podívá na tu sestavu, kterou Visma Lease Bike oznámili, tak jsou tam fantastičtí cyklisté a člověk si říká, jestli tohle opravdu je ten nejsilnější tým, jestli tohle je tým pro dvojnásobného vítěze Jonase Vingegaarda, který by měl prostě nějakým způsobem přijít na to, jak porazit Tadeje Pogačara. No tak když se zeptám s klasikem, bude to stačit?
0: No přijde mi, že oslabují. Jakože některé stáje posilují a oni se těch závodníků zbavili. Některých, někteří jsou mimo hru a budou to mít strašně těžký. Jako oproti těm dalším týmům, které mi přijdou neskutečně silný, tak ta Visma Lease Bike, podle mě Jonas Vingegaard není ten typ, který by si to zachránil sám. On potřebuje tu podporu a bude to mít fakt těžký. A ještě navíc tím, že odchází Grishan Irman, kterýho já jsem považoval prostě za ideálního sportovního ředitele pro tenhle ten tým, tak fakt se obávám, aby to nebyla velká blamáž. Možná ne, možná nás překvapí, ale já se bojím, že ten žlutý tým už nebude tak dominantní a už to nebude ta dvojka třeba za UAE, ale může klesnout v té hierarchii hodně hluboko.
2: Musíme jenom říct pro ty, co nás posloucháte, že v tuto chvíli, kdy se bavíme, tak vlastně Visma Lease Bike je snad jediným týmem, možná ještě jeden, dva další, které řekli svou nominaci konkrétně na Tour de France. Musíme se takhle bavit dopředu o celé té Tour de France, ale je u nich vidět, je to takové zvláštní, jo? Když ti Nierman odchází vlastně těsně před Tour, nebo se to dostane na veřejnost těsně před Tour, tak to nepůsobí prostě dobře. Jakoby marketingově to působí tak nějak, že je někde nějaký problém, že někdo potřebuje najednou rychle zmizet, že tomu nevěří.
1: Tak on hlavně určitě měl být tím sportovním ředitelem, který tam pojede. A to si myslím, že teď teda rozhodně nepojede, protože vlastně bylo oznámeno, že odchází do konkurenční stáje a to si myslím, že už nikdo nepřipustí, Jirko. No, jako on má jít do Lidlu a tady nebude. Takže já si myslím, že to třeba jako je vlastně špatná zpráva i pro Jonase Vingegaarda a vlastně všechny ty ostatní, kteří na něj byli zvyklí. A to byl, jak říkal Jirka, to byl ten člověk, který měl prostě ten největší závod na starosti. No,
0: no, no tak právě tímto zase získává nový náboj a uvidíme, jestli využije třeba Lidl Trek nejenom služby Matyase Vacka, ale jestli využije prostě tuhle tu možnost poskočit vlastně na tu dvojku za UAE a bude mít tu ambici stát se prostě nejlepším týmem na světě, minimálně se vyrovnat Emirátům. A Lidl Trek tu ambici má, nakoupil přesně Grishu Niermana, nakoupil, bude tam Andy Schleck jako ředitel absolutní celého toho týmu. No, tak bude to jako další důvod sledovat tu Tour de France, protože tahle ta Tour de France napoví, jak se ta cyklistika bude vyvíjet v dalších letech.
1: Blíží se cyklistická Tour de France, pojďme zmínit jméno, které tady nemůže nepadnout a to je tedy muž, který už ji čtyřikrát dokázal vyhrát a není to Chris Froome, je to člověk, který letos bude chtít vyhrát po páté, tedy Tadej Pogačar a jeho tým UAE. Tadej Pogačar se taky představil na tom závodě kolem Švýcarska stejně jako Matyas Vacek a tak nějak v první etapě ukázal, že cyklistika není šablonovitá a vlastně ten etapový závod rozhodl v etapě, ve které ho rozhodnout neměl.
0: Mně by tohleto být konkurentem Tadeje Pogačara pro Tour de France, tak mě by to prostě vyřadilo z boje. Já kdybych viděl první etapu na Švýcarsku a chtěl bych se podívat na svého soupeře, jestli třeba na tom není nějak špatně, nebo jestli jako dlouho jsem ho neviděl závodit, jestli třeba nepolevil v té snaze.
1: Jestli nestloustnul.
0: Jestli nestloustnul, přesně, jestli nepřibral nějak moc. Tak mě by tohle normálně srazilo do kole. Ne, to byla naprostá dominance a podle mě to byla fakt jako součást psychologického boje. Teď vám ukážu, že jako já budu závodit na Tour de France takhle. Přidal plyn a byl pryč. Neuvěřitelný a myslím si, že jestli bude zdravý, jestli se nestane nic, tak jako ten

0: porazitelný člověk.
1: Říkal jsem si, jestli to nesouvisí trochu s tím, že se tady nedá soustředit pouze na poslední týden, ale už šestá etapa Tour je vlastně možná rozhodující, nebo může být teoreticky rozhodující, tak jestli náhodou tady Pogačar se nebude snažit hned jako od začátku jet co nejlépe, ne takové, že se vyčkávalo loni snad do 13., 12., nějaké prostě relativně jako do půlky Tour, kdy nechal žlutý dres drezem a tak nějak se soustředil na to, co rozhodovalo, ale že teďko prostě už v Pyrenejích to může být v minutách. No.
0: No, mě tam totiž jako přišlo už na tom Švýcarsku a vlastně asi si myslím, že takhle bude chtít závodit i na té Tour de France, že on už je jako v té kariéře na té úrovni, že už chce mít tu jistotu co nejdřív. Jo, že už nechce bojovat nějak dlouho o ten trikot, že prostě já si ho vemu v etapě, kdy se rozhodnu, co nejlíp na začátku, ať mám náskok 7 minut a ať už mi všichni potom dají pokoj, ať ten boj vzdají a já už se tu Tour de France chci jako užít, dojezdit, jo, dojet s tím náskokem 7 minut, kdy vím, že vlastně už pak nemusím útočit v každý etapě a sbírat to po vteřinkách. Jo, takže podle mě on si tam vybere na začátku té Tour, přesně třeba v té šesté etapě někde, nějaký moment, tam udeří, srazí všechny do kolen, bude mít, já nevím, 3-4 minuty náskok a pak už se uklidní a už, že už ani sebe, ani ten tým nechce týrat nějakým těsným soubojem.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
3: Já si přitom myslím, že Christian Prudhomme to staví prostě a snaží se opravdu jako dělá, co je v jeho silách, aby se přesně tohle nestalo. Prostě podle mě, on když to začne rýsovat od nuly každý rok, tak si jenom říká, jak to udělat, prostě aby to bylo co nejdéle vyrovnané, aby to co nejdéle bylo otevřené. Proto jsou ty nejtěžší etapy vždycky až jako na konci, 19., 20., ale prostě je pravda, já s váma oběma souhlasím, že si vlastně neumím představit, že v té šesté etapě, kde se jede přes Tourmalet a tam se nekončí, to by jako v minulosti přece byl problém, protože ty z toho Tourmaletu pak musíš sletět dolů a je tam další kopec, který mimochodem není už tak prudký. Takže když si představíme, že tam na tom Tourmaletu tady Pogačar zaútočí, nevím, jestli se ho někdo udrží, bylo by super, kdyby ano. Tak když ho pak někdo bude honit, tak ti, co ho honí, by teoreticky měli mít výhodu. No jo, jenomže kdo viděl letos tady Pogačara, tak já nevím, ona se odstartoval 14krát a 11krát vyhrál a v tom jsou etapové závody. A on prostě si z toho vůbec nic nedělá. On jenom na té prudké části získá náskok a na té méně prudké nebo rovinaté ho vlastně nestrácí. A je to pravda to, co jste tady oba dva řekli, že začíná ten peloton být z toho poměrně frustrovaný. Myslím si, že z toho je frustrovaný Christian Prudhomme jako ředitel Tour. A my jako fanoušci cyklistiky si asi nemůžeme přát nic lepšího, než aby to tady Pogačar na tom Tourmaletu zkusil a na jeho zadním kole byl 1, 2, 3. Co? To bylo pěkné.
0: No, pak by to získalo ten správný náboj. Samozřejmě, ten Tadej Pogačar je obrovsky sebevědomý. Ale tohle by mu taky jako kousek do toho sebevědomí jako zahryzlo. A v ten moment člověk začne panikařit, zvlášť když je to dlouhodobý šampion a teď najednou zjistí, že někdo mu šlape na paty. A začne dělat věci trošku jinak, začne třeba o tom víc přemýšlet i v těch večerech na tom hotelovém pokoji, jo, a může se něco udát. Takže podle mě recept je přesně to, co říkáš ty, Karle. Udržet se v této šesté etapě, ukázat mu, že jako to nebude mít zadarmo. A pak,
1: No, se to vlastně stalo už i při Švýcarsku, že se mu něco jiného vkradlo do hlavy, protože ona tam spadla jeho přítelkyně, což podle reakce lidí z místa, osobně jsem tam nebyl, soudím jenom podle toho, co mám zprostředkované a vlastně jste to určitě viděli také, tak bylo zjevné, že ho to jako rozhodilo, že prostě jak jde o někoho blízkého, situaci úplně mimo kolo, mimo cyklistiku, tak tady Pogačar prostě není vždy usměvavý kluk a jsou situace, které ho nějakým způsobem mohou rozhodit z té cyklistické pohody.
0: No jasně, jako v tom profesionálním sportu, v jakémkoliv to takhle funguje. Jakože máme naprosto fyzicky nadanýho člověka s neskutečným talentem, s tělem od Boha fungujícím, jo, který má navíc ten nejlepší tým kolem sebe a tak dále. A pak ale pokud mu nefunguje hlava, pokud se stane něco v rodině, já nevím, zemře mu někdo blízký, pes mu odejde.
1: Snad ne, nic z toho.
0: No, ne, ale jakože kdokoliv takhle, jako něco takového se stane, v historii to tak bylo, tak i sebe lepší šampion, prostě když mu nefunguje ta hlava, když se stane něco v soukromém životě, tak jako ten sport jde stranou a nic ho u toho neudrží, u toho sportu, ty myšlenky jdou vždycky do té rodiny a tohle to prostě funguje, takže já se nedivím, že když ta Urška měla tak těžký pád a já jsem ho viděl a jako se mi zastavilo srdce, jo. Tak když to vidí on, tak to je samozřejmě, já se divím vůbec, že to třeba to Švýcarsko dojel. Asi Urška mu dala na, jako vědět, že je v pohodě, ať to dojede, ale kdyby bylo něco horšího, tak podle mě okamžitě skončí a třeba na tu Tour de France ani nepojede, jo, protože už je v té situaci, že to nemá zapotřebí.
3: Ale asi teda, Jirko a Martine, když o tom mluvíme takhle, tak pokud se nebude dít něco nepředstavitelného nebo něco z téhle kategorie, kterou vy jste teď nastínili, tak před začátkem Tour de France v tomhle studiu asi nikdo nečeká nic jiného, než že tady Pogačar vyhraje.
1: Já samozřejmě nečekám nic jiného, ale historicky, když si vezmeme momenty ve světě sportu, kdy to lidově řečeno nemá kam uhnout, tak to častokrát někam uhne.
3: Tak to jsou 3000 kilometrů, kdy to kam má uhnout. No.
1: Víš, Jirko, o čem mluvím přesně?
0: Přesně tak,
1: je to situace, kdy tady každý říká, Pogačar vyhraje, jedeme o druhé místo, bavíme se tady o tom celou dobu, všichni se o tom baví, všichni to tak vidí. Je to prostě taková ta situace, kdy to nemůže skončit jinak. Prostě
0: to je jako, když jeli naši fotbalisti teďko na mistrovství světa, no. Všichni věděli, vyhrajou, jedou si tam pro titul, pro tu zlatou Nike a nestalo.
1: No, ale tohle je trošku jiná pravděpodobnost, co se týče Tadej Pogačara. Tak tady prostě je to celé narýsované tak, že Tadej Pogačar si jede pro své páté vítězství, nikdo o tom přesně, jak ty, Karle, říkáš, nepochybuje, souhlasím, ale historicky už se prostě kolikrát stalo, že takováhle situace tady byla, nejen v cyklistice.
3: Jo, jo, víš, jak já to myslím? Já myslím, že když je vypsaný kurz na to, že Tadej Pogačar vyhraje Tour de France 1,25, tak...
1: Vyličně moc.
3: No, děkuju. Myslím to vyloženě tak, že větší část toho, že to není 1,0, jo, je, že Tadej Pogačar musí ujet na silničním kole přes 3000 kilometrů po Francii, že jako tohle ten bookmaker tam dává víc, než že ho porazí Juan Ayuso. Jo?
1: Ano.
3: Takhle to myslím.
1: Ano,
3: takhle to myslím, že je favorit. Ne, že je to jasné. Není to jasné, je to 21 dnů na kole.
0: Jeho může porazit jenom smůla, nebo prostě jako nějaká, v této situaci fakt, jako já to říkám otevřeně, prostě jeho může porazit jenom nějaká nepředvídatelná událost.
3: Balík slámy.
0: Smůla, cokoliv, jo. Ale jako nejhorší je, že člověk řekne třeba, může se mu přihodit nějaký pád, ale to, co jsme viděli na Milan Sanremo, se mu přihodil pád, jo, v rozhodujícím okamžiku, kdyby už nikdo jiný by ani na to kolo nesedal a šel by rovnou do auta si sednout a říct, dobře, tak mi to ujelo. A on na to kolo skočí, všechny předjede, řekne, co děláte, proč, jako nečekáte, dobře, tak já jedu, ahoj. Jasně, to je to největší favorit, ale ta Tour de France píše takový příběh v té historii století, že přesně nikdo to nemá garantovaný, bude si to muset oddřít, bude si to muset oddřít ten jeho tým, to taky není jednoduchý, vžijte se do role těch jeho pomocníků, kdy vlastně vy nesmíte zkazit jediný šlápnutí, jo? Protože tím vlastně můžete ohrozit tohleto, tu cestu za tím pátým vítězstvím.
1: I ten tým už to párkrát v posledních týdnech ukázal, že se to dá.
0: Jo.
3: No ale zároveň taky vždycky od těch lidí, kteří prostě jezdí s ním, tak cítíte, jak je to vděčná práce, protože vy se tam zabijete, ale on to skoro vždycky dotáhne.
0: Jo.
3: A jak to musí být psychicky jako úplně něco jiného, když ti pomocníci prostě tam do toho dají opravdu všechno. A pak v tom autobuse ta atmosféra spíše ano než ne je taková, tak jsme to kluci zase zvládli, že jo. Zase jsme vyhráli.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
3: Jirko, skočím o Tadeje Pogačara, protože bychom o něm asi opravdu mohli mluvit dlouho a asi by to bylo zbytečné. Jedno jméno tady zaznělo, Remco Evenepoel. Já se tě na něj chci zeptat, protože on nezávodí. On zvolil přípravu tím, že se schová a trénuje. Je to muž, který dokázal Grand Tour vyhrát. Je to muž, který 2 roky zpátky byl třetí a vypadal výborně. Mm-hmm. Vypadal fantasticky. A od té doby ale fantasticky nevypadá, když se jede déle než jeden den.
0: No, je to otázka. Já opravdu nevím, neumím si představit ten scénář takhle dlouho trénovat a pak to zkusit rovnou až na té Tour de France. Překvapilo mě fakt, že nejde ani tu časovku na tom národním šampionátu. Já bych jí bral minimálně jako rozjetí na tu týmovou časovku v Barceloně. Vůbec netuším, fakt se nechám překvapit, protože ani tomu jako moc nerozumím. Samozřejmě, že chápu, že prostě někomu vyhovuje trénovat. Remco Evenepoel je dříč, neskutečný dříč v tréninku. Ten je schopný se vygumovat v tom tréninku úplně stejně jako v závodě. Takže nechce tam mít ten stres, nechce tam mít to loktování a možná se potřebuje na to těšit, protože i ten profesionální život je to prostě závodění. Pokud chceme jako být nasazováni do všech závodů, tak je to od téměř ledna v Austrálii až do hlubokého října. A pořád ta cyklistika je tak vyhrocená, že v každém závodě furt jste na lokty s někým, pořád se někam cpete, pořád někdo se cpe vám před kolo. Jo, je to únavný. Jestli potřeboval nějaký mentální relax, jezdit si sám na tréninku za skutrem, za motorkou, připravovat se a pak teda natěšený přijít na tu Tour de France, tak to může fungovat. Ale fakt se nechám překvapit.
3: No mají tam Floriana Lipovice, tak mě to zajímá, protože ten dojel loni třetí, Remco předloni třetí, tak jak to budou pánové kombinovat tohle? No? Možná uvidíme už v té šesté etapě.
0: Aby těch kohoutů zase v té boře nebylo moc, no.
1: A nebo Remco po úvodní časovce řekne, hele, koukej. A nadiktuje tu situaci. Ne, jako téma Remco Evenepoel vlastně nedokážu vůbec nic říct, protože nedokážu vůbec na té škále tipnout, jestli to bude boj o třetí místo, kde by tak nějak teoreticky to mohlo vypadat, anebo jestli vlastně tam vůbec vydrží do konce a neskončí jak minule.
3: A první a druhé místo jsou jasné, nebo si myslíme, že nejsou jasné?
1: Já si myslím, že jsou jasné, protože Jonas Vingegaard to podle mě dokáže a bude druhý jasně, ale to, jakým způsobem to jako utichlo, relativně utichlo okolo Paula Sexase v posledních týdnech, tak je spíše dobré než špatné znamení.
3: Podle tebe?
1: Podle mě.
3: Protože spadl, no, tak se o něm... No.
1: Rozumím, ale je to taková situace, jakože když se o tom nemluví, tak Pavel Bittner také spadl a říká, že to vypadá poměrně dobře, snad opravdu ano.
0: No u toho Paula Sexase já fakt mám o něj strach, protože ten tlak na něj bude neskutečný. Jo? Média, fanoušci, organizace Tour de France, tým v takhle jako útlým věku, takhle těžký závod. Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš 2-3 Tour de France na to si to oskoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu, sleduj, co dělají, jak se chová tady Pogačar celou dobu, co dělá po závodě, co dělá před závodem, sleduj ty největší lídry té generace a uč se a pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničejí a bojím se toho.
3: Myslíš teď ten tlak veřejnosti?
0: Takhle jako dopad Romain Bardet, takhle jako dopad Thibaut Pinot. Úplně stejně. V té Francii je to hrozně specifický. Ten závod má obrovskou sílu a tím, že ho ty Francouzi nejsou schopní strašně dlouho vyhrát, tak ten tlak se zvyšuje a každý talent, každá nová tvář v té cyklistice, o které se začne mluvit a Paul Sexas v této roli je naprosto právem. To, co předváděl, nevím, co to bylo, Dauphiné?
3: Ne. Myslíš předtím ještě?
0: Předtím, jak byl s Tadejem Pogačarem? Ne, s Pogačarem byl někde...
3: Na Strade Bianche s ním jel, pak s ním jel na tom, no, nevím.
1: Jak je tam jeden kopec v Belgii 40 km před cílem.
3: Lutych.
0: Na Lotychu. Jo. Prostě byl tam s ním on jediný. Ano. Jo.
3: A na redutě.
0: Tohle toho do té role pasuje právem, ale já být jeho manažer, já ho šetřím a postupně. Samozřejmě doba je jiná, dneska ty závodníci jsou už v 21 schopní trénovat jako 30-letý borec, jo. Ale pořád bych byl opatrný, bojím se, že pokud on bude chtít závodit, tak ten tlak na ně bude strašně velký. Talent má neskutečný, může být klidně na třetím místě, ale bojím se, aby ho to nezničilo.
3: Já vím, že už jsme tady o něm mluvili, on totiž, když jsme říkali, že Lidl má hodně peněz a velké ambice, tak Decathlon vlastně platí to též. Tam opravdu do budoucna chtějí uspět na Tour de France. Teď to vypadá, že mají velmi mladého závodníka, který třeba za pár let by to tam třeba mohlo klapnout.
0: Myslíš
3: Myslím sex zase.
0: Já myslím metodě Jilka.
3: Myslím metodě Jilka, ano. Toho bych ještě nechal. Ten má stejného sponzora. Tak já opravdu si myslím, že i to, co jsme slyšeli od Pola Sexase, že prostě oni jako začnou, pojede se jako na to celkové pořadí a vůbec se jako, oni se nebudou jako tvářit, že si dávají jakoukoliv úlevu. Možná se pojede třeba, nevím, top 5 a bílý dres, jo, prostě ta, jako, že ten plán A podle mě bude vypsaný úplně nesmyslně. A já si myslím, že uvidí, no. Uvidí se už v té šesté etapě, o které tady mluvil Martin, kdy to je docela těžká pyrenejská a třeba Pol Sexas z toho vypadne a třeba později vyhraje etapu a bude to fantastické. Třeba z toho nevypadne, dojede třetí nebo pátý a bude to taky fantastické.
0: No ale zase já se bojím, že když on bude chtít jako ušest na celkový pořadí a pak z toho jednou vypadne a začne jezdit na etapy,
3: no to ne, já si myslel,
0: tak z něj bude další typ
3: opinu. Rozumím. A to už je pak k ničemu.
0: A to nechceme.
3: To je ta stálá debata mezi tím, že když už jsi sedmý, tak tě nikdo pak nenechá dojet do úniku, nebo ani když jsi 12, že jo. To je prostě úplný nesmysl, no. A taky ten tým asi není prostě tak silný, jako přece jenom ty nejsilnější, co? Decathlon tam prostě zatím jako nedospěl.
0: Metodě je poslou. Metodě...
1: Líbilo se mi, že před pár dny vlastně říkal Leopold Koenig to samé, co ty, Jirko, že Francouzi mají jeden obrovský talent, a sice mít nadějného závodníka a hnedka ho zničit, jak to jde.
0: Jako fyzicky, psychicky, úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš, jo. Ani Ježíš Kristus nevydržel díl než 33 let, jo.
3: A o tom belgickém tisku se to říká taky, no. Jako já si myslím, že Wout van Aert a Remco Evenepoel si tam taky užijí. Prostě jsou to ty země, ve kterých cyklistika přeci jenom pozice toho sportu, prostě i v těch veškerých sportovních novinách nebo všude jinde je prostě mnohem výš než u nás, no. Je třeba hnedka jako na druhém místě a ten tlak tím pádem na prostě jezdce, kteří jsou schopní vyhrávat na tom celosvětovém měřítku, tak je prostě úplně neuvěřitelný pro nás.
1: I proto v současnosti si myslím, že pravda pád, ale že když to není 3 týdny dopředu před Tour de France každý den novinku o Sexasovi a kam dneska jel
3: na
1: a
3: ekipu.
1: Co všechno jedl, přesně tak, a jakým způsobem to bere jeho pes, tetička, strýček, babička, děda, tak že to je vlastně jako pro něj příjemná situace relativně v rámci možností toho, v čem je. No.
0: A to je přesně to, hledat na všem zlým něco dobrýho. I takovýhle pád vlastně mu může dát tu svobodu toho nadechnout se naposled před tou Tour de France a pak teda pokud bude v pořádku zdravotně, což já nevím, jak na tom je, tak pak ho tam teda do té arény vypustit a dej se vůle boží. No.
3: Už jsme říkali, že nepojede Wout van Aert, nepojede Oscar Honley, který loni byl čtvrtý, to je zatím to, co víme, takhle týden předtím, než to všechno vypukne, tam taky vlastně on skončil někde na nějakém stromě, málem to prý dopadlo mnohem hůř. Tenhle hodně nebezpečný pád skotského závodníka. Tak Jirko, chceme ještě přejít třeba na sprintery, nebo chceš natypovat pódium, nebo co myslíš? Co by tě zajímalo takhle na závěr? Na co ty se těšíš? Nebo nevím, jestli jsi projížděl vlastně to, co tě čeká, protože ty tam budeš celý měsíc. Je třeba nějaká část Francie, kam se těšíš, nebo nějaká etapa, která by tě lákala?
0: Já to miluju celý. Já fakt jako tím, že je to tak prostě specifický v tom, že máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie, které jsou třeba takový ty transitní etapy, ty rovinatý, vyloženě sporterská etapa, někde napadá mě Toulouse, Marseille, tam někde horko, nudný roviny, tak i tohle to je součástí Tour de France, i tohle to je krásný a já si užívám i tyhle ty etapy, protože tam v každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk. Mě vždycky večer bolej uši, když vylezu z toho auta, na ty klaxony typický s tou melodií, že jo, na takovou tu uvolněnou atmosféru před startem v té startovní vesničce, kde se potkávám s těma borcema z minulosti, typujeme, co se ten den stane, večer zase u večeře to všechno probíráme, mám možnost prostě o tom mluvit s těma nejlepšíma závodníkama minulosti a je to hrozně hezký.
1: Vy, co jste se teďko vyděsili, nebojte, o kilometry Jiřího Ježka nepřijdete i během Tour de France, protože Jiří Ježek pravidelně každý pátek po 10. hodině tady na Radiožurnálu Sport se s námi spojí.
0: Už jsem si to vyboxoval, tu hodinku, aby to nebylo tak, že mě zaskočíte někde ve sjezdu z Tourmaletu nebo z něčeho, jako loni. I to jsme zvládli, i když jako s nějakými technickými problémy, tak tentokrát jsme se dohodli, že ten pátek já budu vyrážet třeba do té etapy až později a nějakým způsobem, nebo si někde zastavím nějaký příjemný restauraci a odvysílám to od tamtať.
3: A budeš tam teda celou dobu a třeba fanoušci, když se pojedou podívat čeští, tak tě tam někde můžou vidět?
0: Určitě, budu tam vlastně od středy, už den před slavnostním představováním týmu, který je ve čtvrtek v Barceloně, myslím, že druhého, tak ve středu už letím a v pátek, den mezi slavnostním představením zastavením a prvním startem tam máme i takovou social ride s Chrisem Froomem, s Contadorem, se Štenkem Štybarem, tak to bude fajn.
3: Tak pokud tam budete, tak se můžete s těmito pány vidět. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkuju Martinu Charvátovi a Jiřímu Ježkovi. Pánové, díky moc.
0: Krásné dny.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Česko čeká tropický víkend, Evropu zasáhly rekordní teploty. Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Fotbalisté Francie vyhráli nad Norskem 4-1 a zajistili si první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí víkend bude velmi horký, dnes čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů. Je sobota 27. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40 a můžou i překonat dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by se ale měly mít podle lékařů na pozoru.
3: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
4: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
3: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
4: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
3: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
4: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Mark Hensel, Radiožurnál.
1: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a mnoho turistických památek upravilo otevírací doby. Na Slovensku byl pátek nejteplejším dnem roku a podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu udeřily na iránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly iránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv.
5: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Irán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo iránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Irán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana se střelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto včera vyhlásily nouzový stav.
7: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba s nás propouštět. Třetí čtení včera koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
8: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
9: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
8: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
10: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
8: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
11: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
1: Okresní soud v Ostravě odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
12: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Dál se nebudu vyjadřovat.
13: A co říkáte na kritiku, že to je šikanózní vůči panu Wolfovi?
12: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
14: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
15: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
14: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na závěr základní skupiny mistrovství světa nad Norskem 4-1 a do play-off postoupili z prvního místa. Senegal porazil Irák 5-0. Za necelé 2 hodiny začnou duely Španělsko-Uruguay a Kapverdy Saúdská Arábie. V 5 hodin ráno našeho času odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu přerušili. Pokračuje Muchová.
16: To vedro je tady šílený už poslední 3 dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé, tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě tady ani moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a byla jsem ráda, že jsem to zvládla dokončit ve 2 setech.
1: Muchová zabojuje o 3. titul v kariéře a 2. v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku a neprůjezdná D8 na Ústecku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Králův dvůr havarovalo několik aut. 23. kilometr, jedno z nich je vlevo u svodidel, další vpravo na místě záchranáři. Jede se mezi, trochu kličkovaná, ale plynule. Dálnice D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha stojí. Uzavírka je u tunelu na 86. kilometru. Je to kvůli nadrozměrnému vozidlu. Před uzavírkou zhruba od sjezdu na Petrovice kolona. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Smířice kilometru 104,5 a blokuje jen krajnici. Je další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností a meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Pavlínou Nečáskovou.
17: Proč není Evropská unie jednotná a co tím ztrácí? Může v současném stavu čelit konkurenci z Číny nebo Spojených států? Nenastal už čas na její rozšiřování a mohla by se mezi novými členy objevit také Ukrajina? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz, který přicestoval do Prahy na valné shromáždění EBU.
18: We are happy to have you here, Mr. Schulz. Welcome to Czech Radio.
19: Thank you.
17: Vy jste byl vždycky otevřeně proevropský. Mnoho lidí si vás spojuje se sloganem MEGA, neboli Make Europe Great Again. Odpovídá dnes Evropa vašemu sloganu?
19: It's a great continent. The question is if the great continent is conscious about its own power.
20: Myslím, že Evropa je silná, když je jednotná. Ale máme tendenci se ve všem rozdělovat a když jsme rozdělení, jsme slabí. A proto ano, moje odpověď je, že jsme silní, dokud takový chceme být.
17: Asi před 10 lety jste mluvil o Spojených státech evropských. Pořád té myšlence věříte?
19: Jo.
17: A jak a v čem by nám pomohla jednotná Evropa?
20: Podívejte se na celosvětový vývoj. Spojené státy americké s nepředvídatelnou vládou ve Washingtonu nejsou spolehlivým spojencem. Podívejte se na Čínu a její vzrůstající ekonomickou moc. Podívejte se na Indii. 1,4 miliardy obyvatel a Čína rovněž. Tyto dvě sousední země, Čína a Indie, mají dohromady třetinu světové populace. V Evropské unii, ve všech našich zemích dohromady, od největšího Německa až po nejmenší Maltu, máme 450 milionů občanů. Chceme-li přežít v hospodářské soutěži, jednat se Spojenými státy americkými nebo Čínou, musíme to dělat společně. A proto si myslím, že sjednocená Evropa s jednotnou Evropskou unií, s trhem, který je stále nejbohatší na světě, by nám mohla nesmírně pomoci vypořádat se s čínskou, americkou, indickou a v budoucnu třeba africkou konkurencí.
17: Může být Evropa silná i bez amerického spojence?
20: Ano, musí být, když Spojené státy odmítly pokračovat ve spolupráci, která začala po válce, přežila pád Sovětského svazu, znovu sjednocení Německa i zcelení evropského kontinentu. Pokud Spojené státy americké říkají, my hledíme k Pacifiku, nikoli k Atlantiku, pak si my Evropané musíme pomoci sami, protože Američané už nás dotovat nebudou. Nemáme žádnou alternativu. Musíme investovat do vlastní obrany a ve zkratce ano, jsme povinni si sami pomoci.
19: In a nutshell, yes, we are obliged to help ourselves without the Americans.
17: Euroskeptické strany jsou ovšem v dnešní době poměrně silné. Alternativa pro Německo, strana svobodných v Rakousku, Reform UK ve Velké Británii a mnohé další. Nebyl to právě odpor proti evropskému sjednocení, co jim dodalo významu?
20: Myslím, že nebezpečí těchto stran, dostanou-li se k moci, je, že neříkají občanům pravdu. Tvrdí, že na národní úrovni jsme lepší a silnější než dohromady v Evropské unii. A to není pravda. Evropská unie je přece unie malých zemí. Když dovolíte, můžu je jmenovat Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Irsko. Už skončím, ale opakuji, my jsme unii malých zemí a pak těch větších, jako je Německo, které ještě nepochopili, že existují malé země. Ve vztahu k Číně nebo Spojeným státům Ale ani Německo není dost silné. Ano, je nás 83 milionů, jsme třetí největší ekonomikou na světě, ale sami o sobě nejsme dost silní. A pokud Německo samo o sobě není dost silné, pak moje otázka zní, vy snad věříte, že Rakousko je dostatečně silné, že Nizozemsko je dostatečně silné? Ne. Potřebujeme kombinovanou ekonomickou a politickou sílu sjednocené Evropské unie.
17: Myslíte si, že, jak jste řekl, Německo nechápe, že je vlastně také malé?
19: No, we are not speaking about the Germans. We are speaking about right-wing extremist parties.
18: Okay.
19: Who tell? That was your question.
20: Ne, nemluvím tolik o Německu. Mluvím o pravicových extremistických stranách, na které jste se mě ptala. To byla vaše otázka. A ty strany říkají občanům, naše země musí být první. Když to udělají všichni, tak logicky odsunou všechny ostatní země za sebe a nastane boj všech proti všem. A to je historie Evropy v první polovině 20. století. Všichni proti všem, zejména tedy Německo proti všem ostatním. Druhá polovina 20. století byla přesně opačná, zejména po pádu železné opony. Všichni společně. A podívejte se na Českou republiku před 30 lety a podívejte se na Českou republiku dnes. Vidíte rozdíl? Vidíte, jak se země může rozvíjet, pokud je součástí silného společenství. Nikdo vám přitom nevzal českou kulturu. Kdykoliv jsem sem přijel, viděl jsem, že do vaší země jezdí miliony cizích turistů. Přijížděli do Prahy, obdivovali tuto úžasnou zemi, kulturu, kuchyni, hudbu a všechno ostatní. Nikdo to nikomu nebere, ale jsme ve společenství s ostatními, s Německem, s Itálií. Můžete si zachovat tradici, ale přitom se můžete vypořádat s výzvami 21. století.
17: Vy jste celoživotní sociální demokrat. Proč dnes v Evropě nevidíme sociální demokraty ve vládě?
19: That's not true. We have social democratic governments in the European Union.
20: Ale tak to není. V Evropské unii jsou sociálně demokratické vlády.
17: Ale ne tolik, kolik jich bývalo.
19: Not so many, but this is...
20: Ne tolik, ale to jsou cykly. Dřív jsme měli drtivou většinu sociálně demokratických vlád a jenom málo konzervativních. Teď máme hodně liberálních a konzervativních a méně sociálně demokratických. Ale musíme se dívat pozorně. Španělsko má socialistickou vládu. Dánsko má sociálně demokratickou vládu. Myslím, že Švédsko má před sebou vítězství sociálních demokratů. V Polsku jsou sociální demokraté v koalici. Sociální demokraté právě vyhráli prezidentské volby v Portugalsku. Takže je to otevřené. Jednou mají většinu konzervativci, jednou sociální demokraté. Ale musíme být jako sociální demokraté upřímní. Mezi lidmi je velká nejistota, panuje velký strach. Lidé nevěří ve vlastní pozitivní budoucnost a nevěří ani v pozitivní budoucnost státu, ve kterém žijí. A to se netýká jen sociálních demokratů. Také konzervativci a liberálové čelí v populaci náladám nejistoty a strachu. A moje rada sociálně demokratickým kolegům na základě mého dlouhého politického života zní, sociální demokraté byli vždy lidé s poselstvím. Ať už je problém jakýkoliv, společně ho vyřešíme. Pokud budeme bojovat všichni proti všem, řešení nenajdeme. Pokud se my, lidé se stejnými problémy, pokusíme řešit problémy společně, pak je můžeme zvládnout. A proto říkám sociálně demokratickým kolegům všude, i tady v České republice, zaměřte se na nejdůležitější problémy běžných lidí. Mám čím zaplatit nájem? Je pro děti dost míst ve školce nebo ve školách? Pro moje nemocné rodiče dostatek zdravotní péče? Dostanu se do práce veřejnou dopravou a jezdí včas nebo má vždycky zpoždění? Je drahá nebo si ji můžu dovolit? Problémy všedního dne, problémy rána, které musíme řešit už večer. To musí být ústředním bodem naší práce. Sdělit běžným občanům, že když budeme držet pohromadě, tak problémy vyřešíme.
17: A proč v Německu stoupá popularita AfD? Nevěří lidé, že jejich problémy vyřeší právě tato strana?
20: Nevyřeší nic. AfD v Německu, to je strana, která každému vysvětlí, že je obětním beránkem, ale nic nevyřeší. Vždycky umějí vysvětlit, proč máte tenhle nebo jiný problém. Jednou je to kvůli vládě, pak jsou to migranti, pak jsou to Spojené státy a pak je to kultura woke. A když se zeptáte, jaké je tedy vaše řešení, odpověď, kterou dostanete, je, to není naše odpovědnost. Nemáme právo navrhovat řešení. Zjednodušují složité politické problémy do jednorozměrného zdůvodnění. Migranti mohou za všechno. Je oblíbené poselství AfD. A to je nebezpečné poselství, pokud si vzpomenete na německou historii. Měli jsme období, kdy se říkalo, že máme problémy, protože jsou mezi námi ti a ti lidé. Kdyby tady nebyli, neměli bychom problémy. Proto tito lidé musí zmizet, pak zmizí i problémy. To přece zní jako 30. léta minulého století, to, co říká AfD.
17: Neobáváte se toho, že AfD sestaví příští německou vládu?
19: For sure not.
17: How come?
19: Because no party will join a coalition with them.
20: No, protože s nimi žádná strana nepůjde do koalice. Ani konzervativní křesťanští demokraté s touto stranou nesestaví vládu. Podívejte se, ta strana má v Evropském parlamentu poslance, kteří vykládají francouzským nebo italským konzervativcům a krajním pravičákům. Prosím vás, vojáci jednotek SS nebyli zase tak špatní lidé, mezi nimi byli mnozí slušní a čestní. Ani Madame Le Penová s nimi nechce být ve stejné frakci. A dám vám takový příklad. Pokud 20% voličů hlasuje pro AfD, znamená to, že 80% pro ně nehlasovalo. A těchto 80% není v žádném případě připraveno vstupovat s touto stranou do koalice, protože AfD není pravicově extremistická strana, jaké existují i v jiných zemích. Je to německá pravicově extremistická strana. A když se podívám na naší historii, myslím si, že drtivá většina mých krajanů a krajanek nechce, aby podobní lidé vládli našemu národu.
17: Hostem 20 minut Radiožurnálu je dnes bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz. Vy jste sem přijel na konferenci Evropské vysílací unie, která se samozřejmě zabývá médií. Takže se ptám, zda podporujete Evropský zákon o svobodě médií přezdívaný EMFA?
19: Absolutely. We need independent free media.
20: Rozhodně potřebujeme nezávislá svobodná média. Proto doufám, že debata tady v České republice o nezávislosti svobodných médií a otázce, zda by státní rozpočet měl financovat veřejnoprávní média, najde konstruktivní východisko. Protože soukromá média sledují soukromé zájmy a soukromá média patřící superbohatým lidem sledují zájmy superbohatých lidí a nikoli zájmy běžných občanů. Proto si myslím, že Evropský akt o svobodě médií dává nezávislým médiím záruku, aby popisovala realitu, nehonila sledovanost, ale aby popisovala skutečnost, aby podávala informace takové, jaké mají být, a ne takové, jak si nějaký bohatý člověk přeje.
17: V nedávné době jsme byli v Evropě svědky oslabení veřejnoprávních médií, například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Myslíte si tedy, že EMFA by mohla posílit pozici veřejnoprávních médií?
19: I hope so. It could be a contribution, but at the end it depends from the support of the people.
20: Doufám, mohla by tomu přispět, ale nakonec to bude záviset na podpoře lidí. A proto musí veřejnoprávní média přesvědčit lidi, kteří sledují vysílání, kteří poslouchají třeba zrovna nás, že existence svobodných médií je základní hodnotou demokracie. Svoboda projevu znamená také svobodu médií.
19: Needs also freedom of media.
17: Ale pro mnoho mladých lidí jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě. Co by s tím měla tradiční média dělat?
19: To go on the social platforms and this is a duty of parliaments and
20: jít na sociální platformy a je povinností parlamentů a vlád umožnit veřejnoprávním vysílacím společnostem využívat nejmodernější nástroje na mediálním trhu. V minulosti jsme měli trafiky a tam jste si došli koupit noviny. Když jste byli nalevo, levicové. Když jste byli napravo, pravicové. A zapnuli jste televizi a měli jste veřejnoprávní vysílání. Pak přišla soukromá televize a výběr omezila. To, co dnes na sociálních platformách vidíme, jsou jen soukromé věci a to je nevyvážené. Proto si myslím, že bychom měli veřejnoprávním médiím poskytnout potřebné technické nástroje, aby mohla prezentovat informace, komentáře a další věci i na těchto platformách.
17: Mnoho politiků dnes komunikuje s veřejností výlučně prostřednictvím sociálních sítí. Potřebuje politika ještě tradiční média?
20: To je právo každého politika, člena parlamentu, každého ministra. Může komunikovat prostřednictvím svých zvolených kanálů. Ale vláda jako celek, vláda jako ústavní instituce si nemůže dělat, co chce. Vláda je vždycky vázána ústavou. A ústava i v České republice zavazuje vládu k neutralitě. Ne k politické neutralitě, ale k neutralitě v komunikaci. K tomu je potřeba svoboda komentovat, co vláda dělá, kontrolovat to. Poslanec parlamentu je svobodný. Ministr je vázán a je odpovědný parlamentu. Není svobodný. Je odpovědný parlamentu. Nemůže si dělat, co chce. Musí parlamentu zdůvodnit, co dělá. A parlament by měl být velmi opatrný, měl by dbát, aby existovala nezávislá média, která zkoumají, zda to, co vláda dělá, je v souladu s požadavky veřejnosti, s ústavou. Když dovolíte, připomenu Itálii z dob Silvia Berlusconiho. Největší vlastník médií byl premiér. To, co chtěl, aby vláda komunikovala, si určoval sám ve svých vlastních médiích. A to je špatně. Byla to veřejnoprávní média RAI, která řekla, ano, toto je názor, soukromý názor pana Berlusconiho, ale povinnost vlády je jiná. Proto si myslím, že k obraně demokracie jsou dnes veřejnoprávní média potřebnější než kdy jindy.
17: Tento týden uplynulo přesně 10 let od referenda o Brexitu. Nedávné průzkumy naznačují, že většina Britů by nyní hlasovala pro opětovné připojení k Evropské unii. Co si myslíte, že se změnilo?
20: Na jedné straně jsem ten průzkum viděl a většina říká, že to byla chyba, vraťme se do Evropské unie. Zároveň by ale stejná většina, pokud by zítra byly volby, volila Nigela Farage a jeho stranu Reform UK. A Farage byl muž, který vedl kampaň za Brexit. Vidíte, jak je to obtížné a jak v dnešním politickém životě vládne dezorientace. Mnozí lidé, kteří říkají ano, vraťme se do Evropské unie, by volili premiéra, který Spojené království z Evropské unie vyvedl. Takže mám pocit, že se nic jako návrat Británie v dohledné době nestane. ale měli bychom Spojené království co nejvíce přitáhnout zpět. A myslím, že to je i přání drtivé většiny. Že by měli být co nejblíž jednotnému trhu. A buďme upřímní, pokud se zabýváme nezávislostí na Spojených státech, což se týká obranné strategie, potřebujeme Spojené království jako člena NATO více než kdy jindy. Proto jsem skutečně pro velmi hlubokou spolupráci mezi Evropou a Spojeným královstvím. Cooperation between Europe
17: and the United Kingdom. Ale věříte, že Brexit byl prvním a posledním případem odchodu z Evropské unie? Například Tomio Okamura, předseda českého parlamentu, vyzývá k odchodu z EU.
20: Ano, četl jsem to a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Pokud by Česká republika měla opustit Evropskou unii, pak opustí i evropský trh. A pak za české výrobky musíte platit cla. Takže taková Škoda Auto, která vyrábí tady v České republice, pokud by chtěla vyvážet do Spolkové republiky Německo, bude platit daně a cla. To je proti zájmům českých pracujících. A nebo si představte, že byste chtěla jet z České republiky do Německa. Teď nasednete tady v Praze a jedete hladce až do Berlína. Já sám jsem včera jel z Berlína do Prahy vlakem. Když zavedeme hranice, budete mít hraniční kontrolu a budete muset za překročení hranic platit. Myslíte si, že je to v zájmu České republiky? Myslím, že je to možná v populistickém zájmu onoho pána, ale rozhodně to není v zájmu českého lidu.
17: Když se na to podíváme z druhé strany, věříte, že je Evropská unie teď připravena přijmout nového člena?

0: u Kosovo, jako je Srbsko, naléhají, že chtějí být evropskými zeměmi, také Moldavsko. A my jim říkáme, ano, jste evropské země, ale nemůžete být členem Evropské unie, protože na to potřebujete jednomyslné hlasování 27 členů. Proto mám dvoustupňový návrh. Než se stanou plnohodnotnými členy, měli bychom vytvořit hospodářský prostor, ve kterém budou moci využívat jednotného trhu Evropské unie. Protože si myslím, že to je jejich největší zájem, zlepšit ekonomické podmínky. A pak v druhém kroku rozhodnout o plném členství. Takové řešení jsme měli například pro Island, dlouho pro Dánsko, Irsko, Norsko nebo Švýcarsko. Byla tu Evropská dohoda o volném obchodu, zkráceně EFTA. Měli bychom diskutovat a zamyslet se nad nějakou východoevropskou EFTA.
1: A vy osobně hlasoval byste pro rychlé přijetí Ukrajiny?
2: It will be difficult. We should be honest.
0: Bude to těžké, musíme být upřímní i pro Ukrajinu. Myslím, že Ukrajina se do Evropské unie tak hned nezačlení. Je to velká země a byla by jednou z největších zemí Unie. Představte si, že by měla v Evropském parlamentu více křesel než například Polsko. A když se podíváte na debatu v Polsku, když se podíváte na to, jak se právě teď chová polský prezident vůči prezidentu Zelenskému, a to by byly nejbližší členské státy, dokážete si představit, že to bude velmi obtížné. Na druhou stranu, Ukrajina potřebuje pro obnovení země a pro ekonomické oživení, aby mezi ní a Evropskou unií vznikl nějaký velmi specifický vztah. To by měl být první krok.
1: Mr. Scholz, thank you very much for your time.
2: I have to thank you. Okay.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Denisa Hergeslová.
5: Rusko a Ukrajina se vyměnili po 160 zajatcích z každé strany, informovala o tom ruská státní agentura TAS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak na sociálních sítích potvrdil, že se do vlasti vrátilo 160 vojáků, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné bojů o Mariupol. Ukrajina se už víc než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi. Právě výměna válečných zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí, ve které Kyjev a Moskva spolupracují. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například v odpoledních časech se podle společnosti ČEZ zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to taky PRE a EDG s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Sítě jsou totiž připravené na mnohem vyšší zatížení. Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří zůstává po včerejší srážce osobního vlaku s nákladním autem zastavený provoz. Původně se počítalo s obnovením dopravy ještě v noci. Podle zprávy železnic se ale vlaky na trať vrátí až dnes dopoledne. Hasiči na místě stále odstraňují následky nehody. Řidiče nákladního auta přepravil do nemocnice vrtulník. Cestující z vlaku vyvázli bez zranění. České dráhy mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří zajišťují náhradní autobusovou dopravu.
3: Sport.
5: Golfistka Sára Kousková je po prvním kole domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně na děleném 5. místě. Se skóre 7 pod par ztrácí 2 údery na vedoucí Lidii Hallovou z Walesu. 2 rány za Kouskovou se o 44. příčku dělí další Češky Váchová Melichová a Zapletal Koželuhová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D5 na Berounsku a neprůjezdná silnice 68 na Frýdecko-Místecku. Dálnice D5 z Plzně do Prahy byla před sjezdem na Králův dvůr chvíli neprůjezdná. Na kilometru 23,5 odklízí následky nehody a dálnici podle potřeby zavírají. Teď se jede stále omezeně jen odbočovacím pruhem. Před nehodou se vytvořila zhruba kilometrová kolona. Dálnice D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha opět průjezdná. Uzavírka u tunelu na 87. kilometru skončila, nadrozměrné vozidlo změřili, už odjelo. Neprůjezdná je několik hodin silnice 68 Střince na Slovensko. Obousměrně u Jablunkova odklízí tam havarované nákladní auto. Jezdí se přes Jablunkov a Návsí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den bude slunečno a velmi teplo, v celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu s vámi bude Petr Zajíček.
3: Markéta Vondroušová by se měla odvolat proti 4. zákazu činnosti. Myslí si to právník české tenistky, který věří, že má dost argumentů, aby rozhodnutí Mezinárodní agentury o bezúhonnosti tenisu zvrátil i u sportovního arbitrážního soudu. Více o tom řekneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
4: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Zprostit viny a zrušit trest pro Markétu Vondroušovou. To je plán právníka české tenistky Jana Exnera. Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury o bezúhonnosti tenisu zákaz činnosti na 4 roky. Jan Exner se jí teď snaží přesvědčit, aby se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
1: Já jí určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala, protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Říká Jan Exner. Markéta Vondroušová byla potrestána za to, že se odmítla podrobit dopingové kontrole. Ta ale proběhla podle vyjádření samotné tenisky i jejího právníka nestandardně. V noci, mimo plánované časy kontrol, což je ale možné, přišla komisařka, která se Vondroušové neprokázala průkazem totožnosti a ani nestotožnila tenistku. Navíc komisařka předložila k podpisu české tenistce protokol o odmítnutí kontroly, který byl z roku 2009 a tudíž neplatný. Navíc Vondroušová se hájila tím, že trpí úzkostmi a tak měla z přítomnosti cizí osoby strach. Žádný podobný případ v minulosti KAS, tedy sportovní arbitrážní soud, neřešil.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepostoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: Věří Jan Exner. Markéta Vondroušová byla 4 dny po této kontrole testována a v následujících týdnech opakovaně. Výsledky všech testů byly negativní. I tím bude česká strana argumentovat. Všechny podklady pro KAS teď Jan Exner musí připravit.
1: V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu. Ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné.
2: Popisuje Jan Exner. I to, co říká, musí Markéta Vondroušová zvážit, než se rozhodne pro případné podání odvolání. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jedna hodina. Další zpravodajská relace Denisa Hrgeslová.
1: Žalobce nejvyššího státního zastupitelství zamítl všechny tři stížnosti proti stíhání v bitcoinové kauze. Na konferenci německé strany AfD o demokracii v Berlíně přijeli Klaus a Okamura. Tenistka Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Exministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
3: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
1: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijali včera do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
4: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
5: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovaly nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. Podle ředitele dopravního podniku Daniela Morise nové vývězky informují o aktuálních zpožděních, zaplněnosti tramvají i třeba o tom, jestli je vůz klimatizovaný nebo vhodný pro vozíčkáře.
6: Celkem bude v Ostravě 200 chytrých elektronických jízdních řádů, především na páteřní tramvajové dopravě, to znamená všechny tramvajové zastávky budou vybavené a pak ještě vybavíme některé velmi frekventované zastávky v rámci naší sítě.
1: Sport. Fotbalisté Francie si výhrou nad Norskem zajistili první místo v základní skupině mistrovství světa. Senegal porazil Irák 5-0. Už za hodinu bude Španělsko hrát s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno našeho času pak začnou zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ten je potrestal za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole loni v prosinci. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání Radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
7: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku, další na D11 u Jaroměře. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 23,5 je zavřený levý pruh, jede se pravým plynule. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Stojí u sjezdu na Směřice, kilometru 104,5 a nepřekáží, blokuje krajnici. Na D7 za Chomutovem do Prahy se pohybuje údržba. Za sjezdem na Hrušovany 69. kilometru.
9: Za Hrušovanama na ty kilometr jsou cestáři, řekají teďka v noci trávu. Vlevím.
8: A na silnici 59 z Karviné do Ostravy se srazila dvě osobní auta. Havarovala v Orlové poblíž čerpací stanice Orlen. Policie doporučuje průjezd s opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě až 36, na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. A u mikrofonu nočního radiožurnálu je zpět Petr Zajíček.
0: Chladnějšího počasí se už nemohou dočkat silničáři, i při velkých vedrech totiž musí pracovat venku. Nejhorší je to potom u pokládání asfaltu, směs má až 150 stupňů Celsia. Více za chvíli v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Rozpálené oblečení a práce s materiálem, který má až 150 stupňů. Dělníci musí na opravách silnic pracovat i při současném tropickém počasí. K dispozici mají více nealkoholických nápojů. Aby se ochladili, namočí si třeba do vody kšeltovku. I tak je ale pro ně práce velmi náročná.
1: Nacouvává nám auto zbalenou, tak se připravte ke stroji a začneme dělat. Dokávat nezačne pálit sluníčko pořádně.
2: Před malou chvílí jsem slyšela, bude peklo.
1: Bude to peklo, je to náročný v těle podmínkách ukládat asfalt, který má 150 stupňů, jak to není úplně sranda.
2: Lukáš třeba, mistr střediska z údržby silnic Karlovarského kraje, mají chlapi častější přestávky?
1: Bohužel nemají častější přestávky, my jsme podřízený dodávce balený. Takže když máme asfalt, tak musíme prostě dělat za každou cenu, ať se děje, co se děje.
2: Tomáš Zužo, je vám asi velké horko tady na tom stroji.
3: Je to finisher, je to stavební stroj, který vlastně pokládá teplou balenou.
2: Jak se ochlazujete?
3: Pitný režim. Maximálně, nebo stín.
2: No, ten tady ale moc nemáte.
3: Zrovna dneska ne, je to náročná práce.
2: Jak to zvládají vaše nohy v těch botách, když stojíte na tom rozpáleném asfaltu? Víťo.
4: To jsou přímo balenářské boty teda, ale není to úplně příjemný, když na to stojíte dlouho, taky vám hoří nohy, no. A když potom na konci všichni sundáte, tak to máte jak varhanky.
5: Jsem na dalším místě, kde silničáři pracují, tady zrovna frézují vozovku.
6: Mašina má 95 stupňů, je to všechno sála od té mašiny, od motoru, sluníčko, hrozný.
2: Frézu ovládá pan Karel, máte otevřený prostor, takže klimatizaci nelze mít. Máte častější přestávky nebo se nějak ochlazujete?
6: Vodou, co máme v nádrži do frézy a čepici si namočíme, popláchneme se, napijeme se, jdeme dál, protože musíme to stihnout do té doby, než se to pořádně moře, protože ta mašina už to proto nebere, protože se to lepí.
5: Kvůli horkům tak upravuje společnost i pracovní dobu. To znamená, pokud to jde, začínají zaměstnanci pracovat buď brzy ráno, nebo potom později večer. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: chrání rány a zmírní zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se potom už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. Teď slavná mast opět ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali opět připravovat.
1: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
2: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
1: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
2: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
1: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno. No, jakýkoliv kožný problém, byla vlastně oblíbená a postupně se vyvážala do zahraničí.
2: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář. Téměř každý měsíc ji připravuje v laboratoři lékárny.
3: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku, to znamená, že bílý vosk si rozstavíme, zahřejeme si ten olej, po rozpuštění vlastně vymícháme do vychladnutí a vidíme, že tady už se nám to začíná poměrně dobře tuhnout.
2: Tak. A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
3: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
2: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
3: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
2: Jak dlouho teda trvá výroba takové masti?
3: Řekněme 2 až 3 hodiny. Záleží na množství, které připravíme. My většinou tady připravujeme těch 200-300 gramů.
2: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recept, složení je dnes jiné než kdysi.
3: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
2: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Jsou úplně stejné, jak si je pamatujeme.
3: Chcete
2: z dětství?
3: Ochutnat?
2: Tak jo. Výrazně.
3: Rychlé osvěžení.
2: Mentolová chuť.
3: Dechu, přesně tak. My vlastně jsme je začali připravovat na základě toho, že jsou k dispozici právě ty vlastní kuličky, které naimpregnujeme těmi
2: že
3: látkami.
2: Je to cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
3: Silice, mátová, mentol, timol.
2: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl druhé. Zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Armáda Spojených států provedla nové údery na iránské cíle. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM americká letadla zasáhla iránská skladiště raket a dronů i radarová stanoviště na pobřeží. Podle iránských revolučních gard jeden z úderů směřoval na ostrov Sirík v Hormuzském průlivu. Povedlo se ho ale odrazit. Gardy taky pohrozily rychlou odvetou. Spojené státy úderem reagují na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump ho označil za porušení příměří. Irán se k němu přímo nepřihlásil. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2022. Podle soudu v ní SPD být nemělo. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. A začal festival okolo Třeboně. 11denní akce na Jindřichohradecku nabídne na různých místech ve městě koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolice.

0: 35 z Mohelnice do Olomouce srazilo auto lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Litovel, kilometrů 250. Provoz nezdržuje, opatrně, je to dálnice s úzkým odstavným pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je před sjezdem na Králův dvůr stále zavřený levý pruh, kilometr 23,5. Je to po nehodě osobního auta. Objíždí se pravým pruhem plynule. Na D7 za Chomutovem do Prahy hlásil náš zpravodaj údržbu. Naposledy za sjezdem na Hrušovany 69. kilometru po pojíždí v levém pruhu. Neprůjezdná je od včerejška. Silnice 68 Střince na Slovensko. Obousměrná uzavírka je u Jablunkova. Odklízí tam havarované nákladní auto. Objíždí se přes Jablunkov a Návsí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách většinou kolem 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
3: Garáže, sklepy i nákupní střediska. Pařížané hledají únik před horkem. Francouzské hlavní město kvůli výjimečně silné vlně veder povolilo koupání v kanálu Saint-Martin. A už za chvilku vás do Paříže vezmeme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Francie zažívá nejteplejší dny v historii měření. Teploty opakovaně překračují hranici 40 stupňů a i v noci se pohybují kolem 30. Tisícovky škol tedy zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder a také zakázala prodej a pití alkoholu a výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyrážejí schladit davy lidí.
1: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů. Kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén.
2: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
1: Depřel z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
3: Kristen, Florida, USA.
1: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
3: We're here visiting during the worst heat wave.
4: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
3: We do, but we have air conditioner.
1: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách. Prénom c'est comment?
5: Camille.
1: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
4: V bytech je teď příliš horko. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
1: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Od pařížského kanálu Saint-Martin, Martin Balucha, Radiožurnál.

V šumavském Srní opravují lávku nad výběhem vlků. Desetičlennou vlčí smečku není možné po dobu prací nikam přestěhovat. Jak zvířata reagují na dělníky a naopak, tak to uslyšíte v naší další reportáži.

0: Lávku nad výběhem vlků v Srní obsadili dělníci. Zhnilé smrkové sloupy nosné konstrukce tam změní za nové modřínové, které více vydrží. Práce ovšem komplikuje velmi svažitý a kamenitý terén a navíc je tam nezbytný neustálý dozor nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné jinam přemístit.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: K se stavby vedoucím Ondřejem Jílečkem jsme právě přišli pod tu lávku. Těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, přímo tady z kopce nad Srním.
2: Vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní. Vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů se na nás zvykli a od té doby si nás nevšímají.
4: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejtí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, no ale...
4: Čekají, že by bylo krmení. Jo.
2: Přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby korzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Monitoruju, jak se vlci chovají.
2: Co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane. Chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
2: Lávka nad výběhem vlku by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Jsou tady další zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změny pro státní zaměstnance, opozice je kritizuje. Ruské úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim, má jim pomoct s ekonomickými problémy. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa proti Uruguayi a počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN, poslanec Karel Dvořák.
3: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Poslanci včera o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Zákon teď projednají senátoři. Na skoro 40% meteorologických stanic v Česku v pátek padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rtuť teploměru se tam dostala na 38,1 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně horké počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V neděli by se teploty měly vyšplhat až na 41 stupňů Celsia. Meteorologové proto doporučují dostatečně pít, vyhýbat se pobytu na slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům cílícím na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům